krásnej mužskej svět, nepochopí nikdy ženský ten báječnej mužskej svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z Nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky. Ať už pomalu či hopem, vždycky chcem být jedni.

Dnešní hodinka Oldies navazuje tematicky na tu před týdnem. Po třetí a naposledy si společně připomeneme písně, které byly použity v úspěšném americkém filmu Forrest Gump. Tedy bez dlouhých řečí opět zaoceánský rock a pop. Ze 60. let se ale pomalu přesuneme do 70. Příjemný poslech vám ze studia OP1 přejí mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor pořadu Jirka Tieftrunk.

Váhal jsem, jestli tuto známou nahrávku Simona a Garfunkla zařadit, ale třeba jste někteří rádi, že jste si mohli s americkým originálem zabroukat text Zdeňka Borovce, který zpívá Václav Neckář. Pokud jde o The Supremes, tvůrci zmíněného filmu si vybrali píseň z doby, kdy už ze skupiny odešla Diana Ross. Největší hit z tohoto období je z konce roku 1970 a má název Stoned Love.

Stoned love neznamená ukamenovaná láska, ale podle textu silná, pevná, opojná láska, pevná jako kámen. Ten se v tomto případě používá jako symbol něčeho stálého a neotřesitelného. A teď už po dvojicích mám tu pátý a poslední song skupiny The Doors ve filmu Forrest Gump Love Her Madly. Do 70. let nás pak definitivně přesune diskotékovka Get Down Tonight.

Název písně Love Her Medley snad překládat nemusím, Get Down Tonight je hit skupiny KC and the Sunshine Band. Pokud chcete vědět, o čem to je, stačí si naposlouchat kousek textu Honey, me and you, do a little dance, make a little love, get down tonight. Teď tu mám skupinu Lynyrd Skynyrd a její Free Bird a potom Randyho Newmana Mr. President, have pity on the working man. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies anebo historie z černých drážek, časem prověřené hity použité v úspěšném filmu Forrest Gump vám připomíná a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Píseň Free Bird má stopáž přes 9 minut a slyšeli jste, zní to podstatné. Randy Newman, ten umí být ve svých písňových textech také sarkastický a kritický. Název jeho písně přeložím. Pane prezidente, mějte soucit s pracujícím člověkem. Další dvojici dnešního playlistu tvoří dvě skupiny, opět Lynyrd Skynyrd, hit z roku 1974, Sweet Home Alabama, a potom The Doobie Brothers.

It Keeps You Running je takový nenápadný single The Doobie Brothers z roku 1976. Myšlenku textu jsem pochopil tak, že když je člověk akční a v pohybu, lépe zvládá to, co ho trápí. Zatím jsem neřekl, že dnes uslyšíte jen 13 písní, je to proto, že většina z nich má delší stopáž než 3 minuty, některé musíme s Vojtou dokonce krátit. Teď Jackson Browne a Gladys Knight and the Pips. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, časem prověřené hity použité v úspěšném filmu Forrest Gump vám připomíná a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

To byla Gladys Knight a její I've Got to Use My Imagination. Je to píseň o rozchodu a Gladys zpívala, že musí použít svou fantazii, aby pochopila, co a proč se vlastně stalo. Jako poslední písničkovou dvojici vám nabízím Go Your Own Way, Fleetwood Mac a On the Road Again, Williho Nelsona. Tu kdysi používal Honza Douba na Svobodce jako znělku svých cestopisných pořadů.

0: All right, thank you very much.
1: Máte-li nápad, které pokud možno neohrané oldies by měly v této hodince zaznít, můžete psát na e-mailovou adresu oldies.ostrava

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Prosím, končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho strudana?
4: My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste připraveni na to, že s námi strávíte hodinu s povídáním, s informacemi, možná taky s ukázkami z archivu, minimálně z pěti. Doufám, že na ně dojde mezi povídáním Pepi Dvořáka, kterého vítá Patrik Rozenal. Ahoj, Pepo.
6: Už to začalo.
5: No jo.
6: My už jedeme zase. Je tak dobrý den, vážení a milí posluchači. Ahoj, Patriku. Tak ono už to začalo, tak jedem.
5: Ano, i školní rok a taky možná podzim.
6: No, a už jsme se vrátili z chalupy a zvykáme si na velkou město zase.
5: Mění se ti nějak smysl pro humor s podzimem?
6: No, tak neříkám, ne. Že by se to nějak stupňovalo s podzimem, že on ten ubrečený podzim a listí, který padá dolů, ale podívej se, když máš kolem sebe dobrý lidi, jako to máme my teď, tak je vždycky dobře.
0: Humoriáda.

0: Vstupte do Humuriády, už brzy budete i vy rozhodovat, co budeme vysílat. Zatím tuhle práci bude mít Josef Dvořák.
1: No, krásná muzika, že jo?
0: Je to tak?
1: No tak, vážení, my jsme si teď tak krásně medili, jak jsme si povídali o tom, jaký bylo léto na Chaloupce, protože oba dva žijeme v přírodě. Mně napadla ještě jedna věc, přátelé a Patriku.
0: Ano.
1: Já večer, když se já chodí koupat do té studené vody, no, já večer ne, čo večer? Ráno, jo, ale večer ne. Průtoková voda z potoka.
0: No počkej, ale za den se ohřeje, ne? Ráno ještě studenější.
1: Já nevím, já jsem si zvyk ráno, člověče, já bych nešel tam večer, potom do postele, ona jde rovnou a jde si lehnout a normálně spí, to já bych byl zase, to bych musel mít noční hlídku, ale my jak tam máme velkou louku, já svítím baterkou, tak najednou se něco otočí, nějaký hlavičky a vidím reflektory, očička, který se lesknou v tom světle a tam jsou srnky nebo nějaký zvířátka, který tam, no, to je taková nádhera, tak já vám řeknu, co vás čeká, jo, teď. Tak Iva Janžurová je miláček,
0: dobře.
1: Ivuška, skvělá Ivuška. Co je doma, to se počítá.
0: Ano,
1: přednesou nám tuto řeč, tuto myšlenku s Františkem Peterkou.
0: Ano, v režii Petra Šulhofa, filmová ukázka.
2: Haló?
3: Haló?
2: No prosím, koho voláte?
3: Haló?
2: No co je?
3: Je doma Kája?
2: Ne, není. A že byste se mi takhle představila? Jo, Bartáčková, mohla byste mi dát k telefonu manžela?
4: Ráda, jenže to není. To nevím. Ale v 6 večer má ještě schůzi.
3: Ano, prosím. Vyřídím.
5: Janíčko, tady máš ty výkazy, no, a nezapomeň to založit.
4: Počkej. Právě ti volala tvoje stěhačka. Tak jsem jí řekla, že tu nejsi.
5: A, fajn.
4: Slíbil jsi mi, že si jednou přijdeš podívat ke mně do garzonky. Dneska máš možnost.
5: Jak to?
4: Řekla jsem té tvé, že máš schůzi.
5: No, tak jo.
4: Budu tě čekat v 6, hm?
6: Jdeš akorát. Právě ho začíná vyslíchat.
2: Tak. A teď mluv. Žádný zapírání, všechno vím.
7: Alenko, prosím tě, jsem strašně utahaný.
2: Tak znova. Dneska ti třikrát volala nějaká ženská, pokaždý chtěla Kájinka a pokaždý zavěsila. Chci vědět, kdo to byl.
7: Claudia Kardinálová.
2: Kdyby to byla Claudia Kardinálová, tak to by mě neuráželo, víš? To by měla aspoň úroveň, jenomže já bych dala krk na to, že to byla ta zrzavá koza, co tě tak dojemně v kanceláři vaří kafe.
7: Proč zrovna ona?
2: Protože ona tvrdila, že máš dneska 6 schůzi. A žádná není. Volala jsem do podniku. Tak co?
6: Krucita válí.
8: Tak za prvé.
6: Bezva. Ale nápad to byl můj.
2: Teď mluvím já.
9: Ticho, počkejte, já neslyším.
2: Mě neoblafneš. Starou bábu by si v kanclíku k mašině neposadil, co?
8: Prosím tě, posadili tam z osobního oddělení.
2: Já vím, ale určitě jí říkáš Brouku, nebo Beruško.
8: Ale neříkám mi Beruško, říkám mi Janičko.
2: Já tak? Tak ty říkáš Janičko. Ty snad dokonce už i tykáš.
8: Prosím tě, přestaň. Přestaň! No, hoď se 25! Tak já jí mám snad vykat, když mě je 40!
2: 45! A máš už pupek a dvojitou bradu, jenomže Janičce, Janičce to nevadí. Tátě obdivuje, co?
8: Kruči! Tak ty s tím žárlení nepřestaneš!
2: Já žárlím, já žárlím, a na koho, prosím tě? Na koho? Na tu tvoji Janičku, která nemá ve očích.

0: To, když se do toho Iva Jenžerová opře, tak no. Na to může rozhodně zaspomínat i Pepa Dvořák. No. Vidět to rozhořčení v roli v očích, co?
1: Říkal jsem milá, laskavá, teď mi tuhnul úsměv, když jsem slyšel ten rachot. No ne, ale v nemocnici mi měli tu scénu, no. kde
0: se řeší dítě?
1: No, ano, já teď jsem si, když jsem bloumal v paměti. A ona se na mě vrhla s tím dortem, já jsem, a tak jsem viděl, že to vodní lítá teda, že jsem měla radost, že dostala takovýhle úkol od pana režiséra, jo. Já před ní zdrhal, a to jsem nemusel nějak přehánět tohle, zdrhal jsem doopravdy, ale bylo naskoušený to, že v jednu chvilku mi nadběhne teda, jo, prázko, dostal jsem jí dortem. Opravdu, ona si na tom dala záležet, věď Ivuško, jestli na to vzpomínáš. A na plný pecky mi ten dort nalepila na pusu teda.
0: Jak se změní výraz Ivy Jenžerové, když pak se řekne stop? Teď je to rozhoření v té roli a pak
1: já
0: tě neviděl, vidí
1: já tam měl zalepený vručník. Ale já si myslím, že se usmívá. Jo. Že má radost, že se to povedlo.
0: Jo.
1: Má v sobě určitě raracha, teď je to kašpar, teď je to člověk, který se humorem a srandou baví.
0: Mm-hmm. Takže i v téhle té, řekněme, vážné chvíli jste se bavili při natáčení.
1: Určitě, já jsem jako měl jako takový trochu pochyby, trošku obavy, protože jsem nikdy jako dortovou bitvu nezažil. Jo. Obdivoval jsem vždycky. Teď už můžu říct, že jsem ji zažil teda. Jo. Je to zvláštní pocit, když ti někdo hněte dort do obliče. Přátelé, zkuste si to. Kupte si jeden šlehačkový dort.
0: Prosím tě, ale ty jsi známý tím, že když něco točíš, tak nerad zkoušíš, rád improvizuješ. Tak no. Tahle scéna točila se jednou, dvakrát, třikrát? Byla v různých verzích?
1: To si přesně nepamatuju, myslím, že jenom jednou jsme jo, dělali.
0: Prostě jeden dort a musíte
1: jeden dort, no. To měli rekvizitáři radost a produkce, že tam neutrácíme peníze. Ale myslím si, že to bylo jenom jednou.
0: Vzpomíná na natáčení Nemocnice na kraji města vyvolán ukázkou s Ivou Jenžerovou, tedy Pepa Dvořák. Tak vyberete Ivu ještě jednou po boku Jiřího Lábuse, tady máme ve scénce, anebo dáme prostor anekdotám o Slovensku od Tomáše Tepfra. Nabízím já proti variantu B. Vy si tu správnou variantu pro sebe vyberte a pak nám o tom zavolejte nebo napište SMSku, tak se lze dostat do humoriády. SMSkové číslo 90 01 04, stačí poslat heslo SMSkou humor mezera A nebo B, anebo nám zavolejte. Telefon do studia 731 800 900.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ní. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Eva Enžurová nebo Tomáš Tepfra, tihle dva zejména stojí proti sobě v tom dnešním prvním souboji v Humuriádě a vy se můžete vyjádřit na telefonu 731 800 900, koho byste rádi dál slyšeli. S Pepou Dvořákem přejeme dobrý den.
4: Dobrý den, pane Dvořáku, dobrý den i vám, Patriku.
5: Dobrý den.
4: Karvine. A já hlasuju pro anekdoty.
3: Tomáš Tepfr získal bod. Dobře, kdo další?
6: Dobré odpoledne, panové. To je vás, Petr Spačlavic.
3: Ano.
6: Rád bych som počul slovenské anekdoty.
3: Dobře, Tomáš Tepfr dostává bod. Dobrý den.
5: Dobrý den.
7: Tady Roman, myslím, vysoký pana, já zdravím pana Dvořáka. Dávám Ačko a dávám tři hlasy a mně se vždycky líbí, jak vždycky chvaletí se uhlí.
5: No, že jo. Topíte, topte.
3: Tak a rozhodnu to vážení. Iva Enžurová to vyhrála, s Jiřím Lábusem dohromady dáváme vestence nazvané Rande v přírodě.
8: To je ale, to by se mu hodilo zkazit mi rande. Tak to ne, máme naopak krásné počasí. Vy slyšíte, jak ptáčkové krásně zpívají, slečno Alžběto? Sama příroda oslavuje, že po dvou letech jste se konečně uvolila víc se mnou do přírody.
9: Prosím vás, takhle nezačínejte. Váš hlas se tak chvěje. No, to je děsné.
8: Promiňte, promiňte. To jen ta krásná chvíle zahrála na mé struny. Pochopte, známe se už 2 roky. A za ty 2 roky jste mě seznámila se stovkami receptů teplé a studené kuchyně, ale jinak nic.
9: A vám se to snad zdá málo?
8: Ale naopak, ale výjimečnost dnešní chvíle mě jaksi opravňuje, abych pohovořil o tématu tak zanedbávaném, totiž o našich srdcích.
9: Aha, ano. Tedy záleží na tom, o jaké srdce jde. Srdce hovězí je nejlepší na špeku. Srdce vepřové zase chutně připravíme na sardely.
8: A prosím vás, ne! Nechci srdce na špeku ani na sardely.
9: Aha, v tom případě bych vám ho radila podusit. A když je měkké...
8: Já už dál nemůžu.
9: Co je vám, prosím vás? Nejste nemocný? V tváři jste úplně červený? Co je to španělský ptáček?
8: Jídlo. Obvykle ho podáváme z rýží.
9: Chvála Bohu, nezbláznil jste se.
8: Proč mě tak trápíte? Hleďte, jak je tu krásně. Všechno voní. No cítíte? To je mateří douška.
9: Ukažte. Voní jako lizol. Lizolu užíváme jako prostředku k hubení hmyzu. Zítra vám dám lahvičku, abyste ho mohl použít, kdybyste snad potřeboval.
8: Ale já nechci lizol. No co pak v těchto místech, kde se kdysi dávno procházeli sliční rytířové se svými půvabnými dámami, tady, kde hradní pán lovil kance.
9: Tele.
8: Lovil tele? Proč by lovil tele?
9: Tajemství hradního pána. Ano, tajemství hradního pána, to je vlastně telecí. Hezky ho naklepeme, potřeme kapiemi. Vyválíme, pozor, vyválíme v mouce.
8: Mouce?
9: Ano, správně. A podáváme z brambory na perský způsob.
8: Perský?
9: Ano, perský. Ano, to se vaří s bobkovým listem a s novým kořením. Ale pozor, ne moc, jen tak hrstičku.
8: A to je strašné, to, za hrstičku. No, to je úděsné.
9: Ale můžete si ho dát i víc, ale uvidíte, že vám nebude chutnat.
8: Ne, nedám si víc. Já bobkový list, já ho přímo nenávidím. A telecí taky. Mně se dělá špatně.
9: V tom případě je vám něco? Ano, tady máte kapesník. V tom případě vám mohu poradit skopové a labažant. To ze všeho nejdříve namočíte do láku.
8: Nenamočíme.
9: Vy jste dneska takový divný. Co to s vámi je?
8: No, vy se divíte. Všecko kvete, tady růžička, tamhle kopretina, tady zase bělá sexe bělá, tam včelička si pobrukuje, skřivánci pějí píseň lásky.
9: Skřivánek není k jídlu.
8: Není k jídlu, není, ale zpívá a miluje.
9: A to už je lepší taková koroptev. Takhle s brusinkami, ale to je stejný recept jako na zajíce. Raději vám poradím, jak si připravíte vepřový mozeček na divoko.
8: Proboha, vždyť vy snad ani nejste žena, vy jste pekáč.
9: Ale... Co to povídáte, kde pak na pekáči, na pánvičce, do Zlatova spěníme cibulku.
8: Já už nemůžu, to je konec. Vždyť vy mě zabijete, zamoučíte v mouce a napíhnete na rožeň v jedna sušenko.
9: Znám výborný recept na slané tyčinky. Uvidíte, to si budete olizovat prsty. Haló? No, haló, počkejte, kam utíkáte?
8: Já nevím, já prostě někam musím, jdu do hospody.
9: Co pak se vám už nelíbí v přírodě? Zrovna jsem vám chtěla říct si výborný recept na houbové buchtičky. Neodcházejte!
8: Jdu do hospody! Mám hlad! A dám si pusty s cibulí!
3: Humoriáda. Pepo, no, co jste měli s Jájou na prvním rande? K jídlu. Tedy rande, kde by jídlo proběhlo. Třeba na tom prvním bezprostředně to nebylo.
10: No, pozor, ale já jsem ti to asi vyprávěl, tohle stane. Já jsem ji pozval na fotbal.
3: Já jsem... Takže párky, jo?
10: No, ale počkej, to říkám. No ne, no, já jsem jim... Dobře, nebylo to první rande naše, bylo to několikátý. A já jsem byl filmovat a říkal jsem jí, hele, ona... Uvidíme se v neděli, já jsem říkal, no, já mám jenom takový problém, já jsem si vzpomněl, že Bohemka hraje. A já, fanda Bohemky, jsem jí nechtěl tahat na fotbal, jo. A on říká, a teď hned ženská podezřívavá, a kde budeš, kam jdeš, kdo tam bude? Já jsem říkal, ale na fotbal jdu. Říkám, aha, a nemohla bych já jít na fotbal? On říká, mohla, samozřejmě. Ale já mám filmování a oni mě přivezou na poslední chvilku. On říká, to mi nevadí vůbec. A kde se sejdeme? Já jsem říká, u hlavního vchodu. Kde je hlavní vchod? To mě mělo upozornit, že to děvče ještě na fotbalovém hřišti nebylo. No ale sešli jsme se tam, ona byla krásně vyštajfovaná. To byl Tuzex. Vidíš, jak je to dávno? To byl Tuzex. A tak jsem jí čapnul a šli jsme, sedli jsme si na tribunu a jak jsme vycházeli do tribunu, tam je strašně kolmá, strmá tribuna, jak jsme šli nahoru, tak všichni mý kamarádi nás zaznamenali, jo. A teď měli takový ty soucitný pohledy, jako a je, jo. No já jsem na ně kašlal. Sedli jsme si a koukal na fotbal a zjistil jsem, že ona má dalekohled a kouká na druhou stranu úplně. Jí fotbal nezajímal, ale pauza a já na bušta. To musíš, to je obřad, to je součást. Jo. Mí kamarádi se zvedli a šli kolem nás. Ahoj, Pepo. Dáme si, máme ti koupit pivko a to. A on říká, počkej, Pepo, já jsem věděl, že ty si nejet, víš, ještě. Odevřela tašku. Patriku, ta hrůza, která následovala, ona vyndala zabalenou svačinu, řízek v chlebu a vyndala termosku a nalývala mi kafe. To nikdo takovýhle ubožák neseděl na tom stadioně. A já to musel ukosat. A jak to zaregistrovali ty mý kamarádi? Hele, tak veselý oči jsem dlouho neviděl. Ale bylo to pěkný.
3: Pepa Dvořák je naším

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Čím potěšíme posluchače v Humoriádě, teď ptám se Pepi Dvořáka.
2: Jo, jo, a já rád odpovídám. Pánové, Uhlíř a Šíp, tadle skvělá dvojice, přátelé, ententíky, jak se dělá hit, a oni teda to umějí. Ty dva jsou sehraný, ty dva jsou skvělí, pojďte si je poslechnout.

0: Ty budeš dělat hudbu, já udělám text, jo?
1: Vážení přátelé, my, skladatelé populární hudby, tvoříme hit tak, že si sedneme ke klavíru a nezávazně preludujeme. Ovšem, přitom bedlivě sledujeme, jestli se mezi prsty nemihne náhodou zárodek budoucího hitu.
0: Už se mihnul?
1: Ještě nemihnul, Karle. Čekej.
0: No, přátelé, my textaři musíme znát především vkus publika. A do toho vkusu my se potom strefujeme. V tomto případě, jak tedy bylo řečeno, máme stvořit hit pro děti. No a my víme, že dětem se líbí takové ty hlouposti jako ententýky, vašpalíky, čert vyletěl z elektriky, ve sklobouku bos, natloukl si nos.
1: Tak já si to hned píšu. Ententýky, vašpalíky.
0: No, my samozřejmě nemůžeme tento vcelku primitivní text předložit dnešnímu dítěti tak, jak stojí a leží. Ty ententýky jsou dobré, jsou rytmické, dětem se budou dobře zpívat. Ale ty špalíky, ty bych vyrazil. Nejsou ani rytmické, ani soudobé.
1: Tak hmoždinky.
0: Správně, hmoždinky. Tak.
1: Takže ententýky, dvě hmoždinky, čert vyletěl z elektriky.
0: To tak tady? Čert, přátelé, ne. To by nám dopravní podnik dal. Nějaký šťoural by si to ještě vyložil, jakože cestovat v hromadných dopravních prostředcích je snad nějaké peklo, nebo co. Takže v naší písni pojede tou tramvají dnešní normální mladý člověk, bez kopyt, bez rohů, bez ocasu. A proč by měl cestovat tramvají, když dnes může použít metra?
1: Ano,
0: jo?
1: Takže teď to máme.
0: A z toho metra nám samozřejmě nevyletí, ale slušně vystoupí, prosím pěkně.
1: Takže teď to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, tak. Mladý člověk šel z metra.
0: Ano.
1: Bez klobouku. To je text. Bez klobouku bos.
0: Další nesmysl, že? Mladý člověk, přátelé, mladý člověk a bos. U čerta, tam se to sneslo.
1: U všech čertů.
0: Ano, u všech čertů by se to eventuálně sneslo, ale náš mladý člověk bude samozřejmě obutý.
1: Tak já už to mám takhle.
0: A nebál bych se dát mu tam do toho průvanu čepici.
1: Dobře. Jo? Tak teďkon to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, mladý člověk šel z metra. Byl v čepici a obutý,
0: ano.
1: Natloukl si nos.
0: Tak vy sami cítíte, že teď je třeba odstranit poslední závadu. Jak si může natlouci nos, když ani nemůže vystoupit, dokud vlaková souprava nezastaví?
1: Myslím, že už to mám.

0: Přátelé, teď je text výborný, ale melodie je kradená. To je Babylon, to je Babylon.
1: Babylon. Aha, tak s pozor. tímhle se my, skladatelé hitu, pereme dnes a denně.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Vznikalo v době, kdy metro bylo ještě poměrně mladé, novinkou vlastně i v Praze. Pamatuješ ty si, Pepo, kdy jsi jel poprvé metrem?
4: No, já vím, že jsem jako bral vážně ty zvěsti, které se nesly, že
3: Jaké? Tam
4: vzniká podtlak, když ten vlak odjede, že se musíš držet něco, aby tě to nevtáhlo na ty koleje.
3: Do tunelu.
4: Do tunelu, no. Ježišmarja, takovýhle blbosti. Já jsem tam jednou viděl, člověče, táhli jsme z divadla. Máme chviličku čas, abych vás, posluchače, neokradl. My jsme se vraceli ze semaforu s nádvorníkem a byla půlnoc, vrátná už nás vyprovodila a šli jsme do metra, nějak metro končilo v té době a tam stál pán, který hrál na housle a měl tam klobouk a do toho tam byli nějaký němčouři, nějaký kluci a házeli mu tam peníze do toho. A já jsem se na to koukal a nesem to strašně nelibě tohle. Já jsem sociál tohle. Tak jsem počkal, až odešel, já jsem říkal, otče, prosím vás, já vám ty peníze takhle dám, ať si to dáte do kapsy, jo, a pojďte, ať se vyspíte doma, ať máte klid. A hodil jsem tam taky do toho nějakou bankovku,
3: ano,
4: jako tým ostatní, a on to takhle držel v ruce a říkal, dal si to do kapsy a vzal houslenka. A jakou si dáš ty, synáčku? Podívej, dneska ty kšefty jedou. Já myslím, že je to chudá, který nemá na večeři.
3: Pepa Dvořák je naším hostem. Tak jak to bude dál? Budeme mít ještě ententýky a skládání hitu ve vysílání s Jaroslavem Uhlířem a Karlem Šípem, nebo se ocitneme u fotografa, což nabízím já ve scénce, s Jiřím Sovákem a Jaroslavou Adamovou. Vyberte si vy na telefonu 731 800 900 nebo pošlete SMS-ku na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Taková jsou pravidla, tak je ctěte, hlasujte a do toho.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Hlasujete, vybíráte Jaroslav Uhlíř, další ve hře, na té druhé straně proti Jaroslava Adamová a Jiří Sovák. Vy jste na telefonu, dobrý den, přejeme s Pepou Dvořákem.
2: Já také, Patriku, přeji vám hezké odpoledne, posluchačka Stanislava, a srdečně zdravím pana Dvořáka.
3: O, děkuji
2: který...
3: vám.
2: Který byl a je stále mým oblíbeným hercem a člověkem, a proto mu přeji hodně pevné zdraví.
3: Vydržte u toho rozhodnutí.
2: Stále, budu.
1: A co máme vysílat podle vás?
2: Ano, už vám to chci říct, Patriku, Bčko. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkujeme moc. Kdo se teď přidá? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jenda Orlické hory. Já vás zdravím, Patriku, i pana Bedu Hudečka.
3: Dobrý den.
4: Přišla mi knížka od vás, Kulišárny, perfektní. Je tam i paní Nevělová, jak její manžel tráví většinu času na cestách. A dneska nevědí ani děti, co jsou hmoždinky, takže by to museli předělat, zase znova.
1: Takže co hlasujete pro Uhlíře se šípem, chápu to dobře?
4: Samozřejmě.
1: Dobře, ale zklamu vás, nezískali tolik bodů, aby vyhráli. Mm-hmm. Zaujala víc Jaroslava Adamová a Jiří Sovák podle součtu hlasů, takže teď jsme u fotografa.
5: Tak, co byste si přála, mladá paní?
6: Fotku, ale aby byla hezká.
5: Dáma má smysl pro humor. Tak jaká by to měla být fotografie?
6: Svatební.
5: Výborně, mladý pán je ženich.
6: Prosím vás, co si to o mně myslíte? To je můj syn.
5: Pořádku, ale kde je manžel?
6: Jaký manžel? Žádnýho manžela nemám. Pane, já jsem vdova.
5: Ale v tom případě ovšem vám nemůžu svatební fotografii vyhotovit. Bez manžela to prosím nejde. Pokud byste náhodou chtěla svou fotografii věnovat muži vašeho srdce, tak bych vám navrhoval...
6: Co si to o mně myslíte? Pro mě jsou všichni muži aligátoři.
5: Prosím, jen se nerozčilujte. Já jsem vám nechtěl žádného mužského vnucovat. Neměl jsem na mysli ani akt, který takového muže jako David zajímá.
6: Akt? A co je to takový ten akt?
5: No totiž to je, jak bych to jenom řekl, to
6: ano?
5: Je zkrátka, když se žena nechá fotografovat jen tak bez.
6: Ha? Jen tak bez?
5: Ano, bez. Prostě, jaký Bůh stvořil.
6: Jen tak bez. A tohle se opovažujete navrhovat mně? Takovéhle prasečinky?
5: Pardon, já jsem vám přece nic nenavrhoval. Ve vašem případě by stejně nešlo o nic takového, ale pouze o, nebojím se to říci, odhalenou ctnost.
6: Rudolfe, tady tohle nemožné individuum uráží tvou matku a ty k tomu mlčíš. Jednej jako mužskej.
5: Ale pane, to je nedorozumění, já se omlouvám. Vaše paní matka to zřejmě špatně pochopila.
7: No vidíš, omlouvá se ti.
6: Na jeho omluvu mu kašlu. Kdyby tady na tomhle místě stál tvůj otec, to bys viděl rodeo. Teď by už všechno leželo popelem a tenhle chlap by ležel bradou vzhůru a ve hrudi by se mu blýskala dýka.
7: Ale maminko...
6: Mlč! Ty nejsi dítě svých rodičů. Dobře. Udělejte mi tedy ten akt, ať tady tenhle vidí svou matku zneuctěnou. Tak na co ještě čekáte?
5: No totiž, tedy pokud na tom trváte, tak to byste se musela svléci.
6: Co? Co? Ne, tak to ne. Svlíkat se nebudu. Udělejte mi oblečenej akt.
5: No všem, to tedy nebude akt. No, jak si přejete, jen se prosím nerozčilujte. Tak, prosím, usmějte se hezky a neotáčejte se zády.
6: Počestná ženská se k mužskému jako vy vždycky otočí zády.
1: Tady rovnou cudně vyhlašujeme další souboj, abychom to stihli. Budeme pokračovat s touhle ukázkou u fotografa, anebo nám něco řekne třeba Vladimír Menšík o natáčení filmu?
7: No tak to je těžký tohle.
1: Jo, jo, je to těžký. A do toho si dáme jednu písničku od skupiny Krištof, ať na to máte taky dost času. Takže Jaroslava Adamová, Jiří Sovák, Ačko, Bčko, Vladimír Menšík, SMSky na číslo 90 0104, přímé volání do studia, linka 731 800 900. Tak tohle je váš zábavný pořad.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jiří Slovák, Jaroslava Adamová nebo Vladimír Menčík, komu byste dali rádi přednost? Dobrý den, přejeme s Pepou Dvořákem Humoriádě.
2: Dobrý den, Patriku, a zdravím Pepu.
3: Dobrý den.
2: Ahoj, Patriku, máte uhlí?
1: A co pro nás máte vy, Ačko nebo Bčko?
2: Já mám Ačko,
1: dobře,
2: Alena.
1: Dobře, Ačko jako Alena. Kdo další? Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy a já bych chtěla taky Ačko, pokračování.
1: Dobře, tak ano, jo, tak jo.
4: Hezký den.
1: Vám taky, no tak tedy máte to mít? Budeme ještě pokračovat.
5: Tak mi prosím vás řekněte, jak vás mám fotit?
6: Záda. Nebo mě vůbec nefoťte. No stejně to asi neumíte.
5: Já nechápu, proč tedy tohle všechno?
6: Kdybyste mi nedělal nechutné návrhy, tak jsme si tyhle trapnosti mohli ušetřit.
5: Ale já vás ujišťuju, že šlo o nedorozumění.
6: No v to doufám, protože jinak, pane, vás ujišťuji, že jsem žena, která se o svou pověst dovede postarat. Ty teď neposlouchej.
7: Ano, maminko, já si ucpávám uši.
6: Jednou mě pronásledoval ulicemi takový ohnivý Španěl. Oči jako talíře a měl v nich chtíč. Chlapisko jako vrata od hospody. A ptám se vás, kde je teď? Na hřbitově leží.
5: To vy?
6: Já. Nebo ten Japonec Yoshimoto, úskočnej jako pardál, co se o mě jenom otřel v temnu noční ulice. A kde je teď?
5: Na hřbitově leží. Paní, já mám slabé nervy.
6: Nebo ten Mexikánec.
5: Ježíš Maria, já to nechci slyšet. To je horší jako detektivce.
6: Dobře, nechám uschnout svou dýku. Pojďte se postavit sem ke mně. Máte takový hezký krček.
5: Kam? No to mě ani nenapadne. Když nechcete fotku, no tak...
6: Nebo ten Mexikánec, takhle v podvečer. Psi zavili, protože ve vzduchu cítili krev. U pasu mačety. Tak ten se na mě jenom chlípně usmál. A kde je teď?
5: On taky.
6: Taky. Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru poslal whisky. Kde je teď? Na hřbitově leží. Nebo ten boxer Černoch.
5: Ježiš, dost. Udělám všechno, jak si budete přát. Vždyť tolik mužských nepadlo ani v dívčí válce. Kam se mám postavit?
6: Sem ke mně a obejmi mě.
5: No to ne, no to opravdu nemůžu, no to raději.
6: Nebo ten boxer Černoch, ruce jako lopaty. Jsem jenom uklonil do hlediště a kde je ten?
5: Ne.
6: Na hřbitově leží. Nebo ten malajec žlutý jako kachňa.
5: Proboha, dyť je to mrtvek jako u Verdunu.
6: Nebo ten houslista, ručičky jako z porculánu.
5: Ježíš Maria, i houslistu jste taky to. Já vás raději obejmu.
6: Rudolfe, představuju ti tatínka.
5: Tatínko! Co to má znamenat?
6: No přece jsem chtěla svatební fotografii, ne? A ty si říkal, že bez ženicha to nejde. Ale musím uznat, že jsi chlap. Můj první manžel přestal vzdorovat už u Číňana. Druhý byl padavka, položil se už u Mexikánce. Ty jsi vydržel nejdýl. Budeme spolu šťastní.
5: Ale jo, ne, já nechci.
6: Rudolfe, na co čekáš? Zmáčkni přece ten fotoaparát. Vidíš, že tatínek ještě s tím indisponován. Manželé musí být na svatební fotografii.

0: je zachyceni v okamžiku vrcholného štěstí.
1: Humoriáda. Stop ten kousek humoru. Děkuji dnes Pepovi Dvořákovi, ať se daří. Děkuji moc, Pepo.
2: Vážení a milí, užívejte si. Patriku, ahoj.
1: Ať se daří i vám a poslouchejte Humoriádu i zítra. Bude tu Martina Hudečková.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Frýdek Místek bude mít nový městský mobilní hospic. Prezident Pavel v pondělí přijme premiéra Babiše, jednat budou o zahraniční politice. Flašarův důl v Odrách nově zpřístupnil břidlicovou štolu Johan. Dnes bude oblačno až polojasno, teploty 16 až 20 stupňů. Zprávy a Lenka Blažejová, hezké ráno. Městský hospic ve Frýdku Místku bude poskytovat i terénní služby. Včera o tom rozhodli tamní zastupitelé. Náklady na provoz mají pokrýt hlavně platby zdravotních pojišťoven a případné dotace. Pokračuje mluvčí magistrátu Jana Musálková-Jekelová.
2: Reagujeme tak na rostoucí poptávku obyvatel města Frýdku Místku a okolního regionu po této formě péče. Městskému hospici to umožní pružně reagovat na měnící se zdravotní stav pacienta a v odůvodněných případech zajistit návaznost na lůžkovou hospicovou péči.
0: Prezident Petr Pavel přijme v pondělí premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Hrad to oznámil na svém webu. Oba politici budou jednat o koordinaci zahraniční politiky, hlavně o účasti prezidenta na valném shromáždění OSN. To začne za 2 týdny v New Yorku. Pavel se s Babišem sejde po slavnostním vyzvednutí korunovačních klenotů z korunní komory svatovítské katedrály. Ve Flašarově dole na Odersku zpřístupnili další břidlicovou štolu. Na rozdíl od té první je trasa Johan 2 pojatá jako zážitková se zaměřením na hornictví. Návštěvníkům ale musí být minimálně 15 let a nesmí mít žádné zdravotní omezení. Vysvětluje za spolek Krajina Břidlice Alena Zemanová.
3: Budete tam mít možnost projít lutnou o průměru 80 cm, no projít spíše prolézt a také nás tam čeká krátký žebřík, ale hlavně nás tam čeká nádherné prostory. Desítky metrů chodeb založených z kamene, vytěžené komory a jeden velký geologický unikát.
0: Zpřístupnění štoly stálo necelých 11 milionů korun. Téměř 100% domácností z České Vsi na Jesenicku, které zasáhly předloňské záplavy, už získalo státní dotace z programu Živel 3. Peníze z něj jsou určeny na opravy poničených domů. Žadatelé získali více než 150 milionů korun. Vyhodnotit zbývá ještě 5 žádostí. Pokračuje ředitel olomoucké pobočky Centra pro regionální rozvoj Aleš Marousek.
4: Celkem bylo v České Vsi vyplaceno celkem 156 milionů. Aktuálně nám na centru zbývá vyhodnotit 5 žádostí. U těch zbývajících 5 žádostí záleží na tom, co všechno ti žadatelé budou muset dokládat, protože se většinou jedná o projekty, kde se řeší výstavba a tam je povinnost dodat projektovou dokumentaci a platné stavební povolení, takže tím se to může ten čas natáhnout, kdy to vlastně oni budou podávat.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů, na horách 10 až 14 a vítr bude mírný, severovýchodní s rychlostí do 5 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici 1/46 u Bílčic, u Slezské Harty na Bruntálsku se pracuje a omezený provoz tam bude do 15. září. V případě komplikací na cestách volejte linku Zelené vlny na čísle 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Je tady opět čas odstartovat pravidelné. Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. Dnes máme, přátelé, čtvrtek 10. zářijový den roku 2026 a společnost vám od této chvíle až do 9. budou dělat Lenka Blažejová a Petr Soukup. Přejeme vše dobré.

0: Co výrazně zasáhlo do průběhu ligové dohrávky mezi fotbalisty Jablonce a Ostravského Baníku, to vám povíme prostřednictvím reportáže, kterou nabídneme v našem vysílání už za 10 minut. Teď ale souhrn historických událostí se vztahem k dnešnímu datu 10. září.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Čtvrtek 10. září. Svátek má Irma. A také nositelky pohádkového jména Krasomila a i dalšího krásného jména Krasava. My ne tak krásným jménem přejeme všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Během druhé křížové výpravy proti husitům vtrhla křižácká vojska před 605 lety do Čech a 10. září 1421 oblehla Žatec. Dobře opevněné a zásobené město jejich útok celkem šestkrát odrazilo. A když se rozkřikla zpráva, že se blíží Žižka s husitským vojskem, křižáci 2. října raději začali ustupovat zpět za hranice a pěkně rychle. První československá družice Magion 1 vstoupila před 45 lety v roce 1981 do hustých vrstev atmosféry a schořela. Magionu bylo celkem 5. I z toho posledního byla poslední data přijata před více než 24 lety. První stálá taneční scéna v Čechách byla otevřena před 25 lety. V roce 2001 to bylo divadlo Ponec, sídlí v Praze v Husitské ulici na Žižkově. Před 5 lety byl dostavěn plynovod Nord Stream 2, který měl přivádět plyn z Ruska pod dně Baltského moře do Německa. Stavba 1230 kilometrů dlouhého plynovodu stála 11 miliard dolarů, tedy asi 235 miliard korun. Před 3 lety v září byly oba plynovody poničeny. Loni pak přijala Evropská komise balíček sankcí proti Rusku, který zakazuje Nord Stream 1 i 2 používat. Český divadelní a filmový režisér a scenárista Patrik Hartl slaví kulatou 50. Jeho dílem je třeba film Prvok, Šampon, Tečka a Karel. A já přeju hezký den.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes máme po ránu na severní Moravě a ve Slezsku hodně oblačnosti, na mnoha místech prší, teploty se v tuto chvíli pohybují následovně na východě republiky, na Jablunkovsku v Horní Lomné teď necelých 12 stupňů Celsia, teplý je v Ostravě v tuto chvíli 14 stupňů. Prognóza na celý den hovoří o tom, že by mělo být většinou polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat v nížinách okolo 20 stupňů. Na horách naměříme do 14, foukat by měl mírný severovýchodní vítr do 5 metrů za sekundu.
2: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle Kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Jablonec ve fotbalové lize přehrál ostravský Baník 3-0. Do průběhu dohrávky pátého kola šance ligy, ale hned ve třech případech zasáhl systém VAR. Nejvíce při třetím gólu domácích v 70. minutě.
1: Nejprve neplatil kvůli offside gol hostujícího Matěje Chaluše. Stejný hráč po zásahu videa uviděl po přestávce červenou kartu. Ojedinělá situace se pak odehrála v 70. minutě. V prvním okamžiku sudí u videa odvolali branku kvůli 17-centimetrovému offside. Kdyby v tu chvíli nesáhli domácí ke střídání, hra by pokračovala. Jenže dál probíhalo zkoumání záznamu a bylo z něj zřejmé, že rozhodčí přehlédli vracejícího se Jiřího Míčka.
2: Já se dlouhodobě jako potýkám s tím a koukám se na světový fotbal a prostě u nás VAR trvá strašně dlouho.
1: Nabídl první pohled na VAR trenér ostravského Baníku Roman Skuhravý a na tiskové konferenci se k inkriminovanému okamžiku vrátil.
2: Já jsem byl přesvědčený, že to je offside už u červené karty a nebyl. Teď prej zapomněli údajně na nějakého hráče. Je to podle mě jako chyba, je to zásah. Samozřejmě už na 3-0 ten gól tolik nehrá roli, ale kdyby to bylo za stavu 0-0, tak si troufám říct, že to je hrubý ovlivnění zápasu.
1: A sluší se zmínit jména rozhodčích. Jako hlavní to byl Aleš Mach s asistenty Lukášem Matouškem a Jiřím Pečenkou. Čtvrtým sudím byl Ondřej Pechanec. U videa na dodržování pravidel dohlížel Jiří Adam s asistentem Jakubem Hrabovským. A domácí v tu chvíli po třetí brance v síti ostravského Baníku přímo gól negol neřešili. Pokračuje kouč Luboš Kozel.
3: Já se přiznám, že my jsme tam řešili vlastně střídání, ale pak kluci začali hned říkat, že to není o metr offside, jako, takže z tohohle pohledu si myslím, že ten gól platil asi správně, jako, takže nevím, jestli na toho hráče asi zapomněli, nebo nevím.
1: Pravdou ale je, že tentokrát video o klíčových momentech nerozhodovalo jen v jediném případě.
3: Je to tak, my jsme třeba v posledních utkáních zase třeba VAR cítili jako křivdu. Tentokrát já si myslím, že červená karta jakoby mohla být, protože Ali ho držel za ruku a on by fakt šel sám na bránu, takže to byla jedna situace a tady ta druhá, tam se řešila vyloženě offsideová pozice a že to bylo vyhodnocené nejdřív, že není a pak, že je, tak jako jiný vysvětlení pro to nemám, jakože ten hráč, který vlastně udělal to, že to offsideová pozice nebyla, byl hodně ve straně.
1: Uzavřel pohled na dohrávku pátého kola fotbalové šance ligy Luboš Kozel. Z Jablonce nad Nisou Pavel Petr, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zpíval nám Robbie Williams, teď už je ale u mikrofonu Lenka Blažová.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Velkoobchodní cena zemního plynu pro evropský trh překročila hranici 1915 korun za 1 MWh. Dostala se tak nejvýš od roku 2022, kdy dodávky pozastavilo Rusko kvůli válce na Ukrajině. Teď cena stoupla kvůli situaci na Blízkém východě. Ceny plynu rostou kvůli zablokovanému Hormuzskému průlivu. Před válkou jim proudila asi pětina světových zásob zemního plynu i ropy. Olomoucký vrchní soud pravomocně potvrdil výjimečný trest odnětí svobody na 27,5 roku Patriku Cigošovi z Karviné za loňskou vraždu ženy v Mírově na Šumpersku. Muž svou partnerku brutálně ubodal jen 3 týdny po propuštění z mírovské věznice, kde si odpykával trest za podobný čin. Festival Bezručova Opava nabídne na několika místech ve městě od pátku 11. září přehlídku současného umění, propojující literaturu s hudbou, divadlem, tancem a vizuálním uměním. Součástí festivalu bude slavnostní předání ceny Petra Bezruče. Letošním laureátem je sochař Daniel Klose. Festival potrvá do 25. září. Začíná hlasování v letošním ročníku ankety Český slavík. Fanoušci můžou do 15. listopadu vybírat své favority v kategoriích zpěvačka, zpěvák, hudební skupina a hip-hop a rap. Hlasovat budou také o objevu roku. V chráněné krajinné oblasti Pálava se šíří nepůvodní mrazůvzdorný kaktus opuncie. Ochranáři jej pod Děvíně a Tabulové nově zaznamenali v další tamní rezervaci na Svatém kopečku u Mikulova. Severoamerická rostlina představuje hrozbu pro původní vzácné druhové složení pálavských stepí. Počasí na severní Moravě dnes bude oblačné, místy polojasné, teploty od 16 do 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na dálnici D1 u Oder ve směru na Ostravu je zničené dopravní značení a cedule leží v pravém jízdním pruhu. Dejte na to velký pozor, hrozí tam nehoda.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: Pozvání k našemu dopolednímu vysílání, tak to je to, co nabídnu. Po nahrávkách Babiho Daňka a Marty Kubišové, pěkné ráno přejeme.

Zpívala nám Marta Kubišová, teď je 5 hodin 39 minut a pojďme si říci, co dnes budeme vysílat mezi 9 a 10 hodinou. Je to samozřejmě čas pro náš toulavý magazín Křížem krajem a dnes se podíváme do Rýmařova. Historie centra tohoto města, tak to je téma jedné komentované trasy tímto městem a my vám je právě dnes přiblížíme. Budeme mluvit třeba o chlebové lavici, která kdysi byla u místní radnice, anebo o erbovní rýmařovské Vlčici. A také se zastavíme u Mariánského pomníku na náměstí. Rýmařovem nás provede Petra Štrimplová a to 10 minut po hodině 9. Tak budeme rádi, když i v tuto dobu budete Český rozhlas Ostrava poslouchat. Teď je projekt Koriene a hned poté telefonát s ostravskými meteorology. Hezké ráno.

0: počasí.
1: Počasí téma, které teď probereme s ostravskými meteorology. Tomáš Ostrožlík na lince, dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Pojďme k aktuální situaci.
2: Tak v regionu je zatím ještě zataženo, pouze na Bruntálsku se oblačnost protrhává a na samém jihovýchodě teprve před chvílí ustaly srážky, takže nyní v kraji neprší. Teploty se pohybují od 11 do 14 stupňů, na horách jsou teploty kolem 10 stupňů a vane slabý západní vítr nebo je proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik tedy aktuální situace a teď to důležité a podstatné, předpověď na dnešek.
2: Očekáváme, že bude oblačno, přechodně může být i polojasno, ale také přechodně zejména během dopoledne od jihu se může i zatáhnout, ale srážky dnes neočekáváme. Teploty dnes vystoupí pouze na 17 až 20 stupňů, na horách bude kolem 13 a vítr slabý západní až severozápadní do 4 metrů za sekundu. K večeru se bude měnit na slabý severovýchodní.
1: Tolik dnešek, jaké počasí máme čekat pak v noci na čtvrtek a co tedy v noci na pátek a co přinese zítřek?
2: Zítřek bude ovlivňovat frontální vlna na tom slovenském a rakouském. V noci zpočátku může být oblačnost protrhaná, ale během noci od jihu ji bude přibývat gránu až zataženo a na jihu v oblasti Beskyd se již gránu může vyskytnout spíše zatím slabý déšť. Teploty v noci klesnou na 13 až 10 stupňů, vítr v noci slabý severovýchodní gránu, ale místy může zesilovat zejména v pohodří na 2 až 6 metrů za sekundu. Zítra v pátek očekáváme převážně zataženo, zejména na jihu déšť, na severu srážky méně četné a odpoledne budou srážky od západu ustávat a později bude i oblačnosti ubývat. Teploty zítra maximální, při tom dešti jen 12 až 15 stupňů, na horách kolem 9 a vítr mírný severovýchodní, postupně až severní, 2 až 6 metrů za sekundu, k večeru bude slábnout.
1: Informace o počasí nabídl Tomáš Ostrožlík, díky za to, hezký den.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: O čem se mluví?
3: Slavnostním gala večerem na dvou velkých scénách odstartovala 108. sezóna Národního divadla Moravskoslezského. Jaká bude a před jakými výzvami divadlo stojí, tak to už bude téma pro Jiřího Nekvasila, ředitele Národního divadla Moravskoslezského, v dnešním rozhovoru s Vladimírem Šmehlíkem.
0: Český rozhlas Ostrava, o čem se mluví? Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Pravidelnou součástí našeho odpoledního vysílání po 13. hodině bývá pořad Alex a host. Možná jste zvědavi, kdo se právě dnes posadí k mikrofonu.
1: S Alex a host si budu povídat s herečkou a moderátorkou Bárou Fischerovou, známou ze seriálu Modrý kód nebo Kameňák. Jak se herectví proměnilo od 90. let, kdy začínala? Může si dovolit i roli odmítnout? A co by byla ochotná kvůli vysněné roli udělat či obětovat? Co jí přináší moderování v televizi a využívá při něm i herecké zkušenosti? Dozvíte se v Alex a host po 13. hodině.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Malka. Krásná zdravá svačina.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Začala oprava vojenského splavu v Opavě. Sněmovna přehlasovala Senát a potvrdila zavedení elektronické evidence tržeb. První domácí zápas hokejistů Třince v extraligové sezóně bude zároveň rozlučkou s Petrem Vránou a Vladimírem Draveckým. Dnes bude v regionu oblačno, místy čekáme polojasno a teploty do 20 stupňů. Zprávy a Lenka Blažejová, dobré ráno. Povodí Odry opravuje jez na řece Opavě, známý jako vojenský splav. Je v sousedství kanálu pro vodní sporty a před dvěma lety ho výrazně poškodily záplavy. Rekonstrukce bude stát zhruba 15 milionů korun a potrvá do konce příštího roku. Jak dodává mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková, záplavy téměř kompletně zničily těleso, přes které teče voda.
3: Poškozená část bude kompletně vybourána. Následně bude provedeno obnovení přelivného tělesa do původních parametrů a dále bude vybetonována podkladní konstrukce. Přelivná plocha jezu bude zpevněna dlažbou zlomového kamene. Jez bude ukončen zítkou.
1: Poslanci potvrdili obnovení elektronické evidence tržeb. Hlasy koalice sněmovna přehlasovala senátory, kteří EET vrátili s výhradami. Ze systému například chtěli vyjmout všechny bezhotovostní platby. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO takový návrh v době plateb kartou nebo QR kódy nedává smysl. Od EET si naopak slibuje narovnání podnikatelského prostředí.
4: EET 2.0 je jeden z klíčových projektů naší vlády. Je to moderní evidence tržeb, která odpovídá dnešní době bez účtenky. Každý si využije pokladní zařízení. Vyvíjíme aplikaci webovou pro ty, kdo by chtěli používat chytré telefony. Teď jsme spustili web informační.
1: Opozice pozitivní dopady EET zpochybňuje. Třeba podle ODS vláda trestá poctivé živnostníky. Návrh teď posoudí prezident. Na dnešek připadá Světový den prevence sebevražd. Připomíná, že o psychických problémech je důležité mluvit a včas vyhledat pomoc. Podle posledních dat Národního ústavu duševního zdraví si v roce 2024 vzalo v Česku život 1561 lidí, většinou muži. Česko je tak v počtu sebevražd nad evropským průměrem. Ústav i proto spustil na sociálních sítích kampaň zaměřenou na prevenci. Co dělat při podezření, že by si někdo mohl ublížit, radí za ústav vedoucí skupiny prevence Eva Tušková.
5: I třeba pokud byste měli nějakou dobu mlčet, tak zkrátka můžu říct, že tam pro něj jsme a že bychom mohli se spolu zkusit tu situaci nějakým způsobem zvládnout a měli bychom vědět, kam ho můžeme případně nasměrovat nebo jak s ním třeba vyhledat další pomoc. Sport.
1: První domácí zápas hokejistů Třince v extraligové sezóně bude zároveň rozlučkou s Petrem Vránou a Vladimírem Draveckým, kteří letos oficiálně ukončili aktivní kariéru. Oba nastoupí v pátek 18. září proti Brnu v utkání druhého kola. Do soutěže oceláři vstoupí v úterý na ledě Karlových Varů.
0: Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno až oblačno, nejvyšší teploty v rozmezí od 16 do 20 stupňů, na horách 10 až 14 stupňů. Vítr bude mírný severovýchodní s rychlostí do 5 metrů za sekundu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pokračují stavební práce ve Frýdecké ulici v Havířově. Omezený provoz tam bude do 2. října.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Lenka Blažová a Petr Soukup, průvodci dnešním hraním a programem Českého rozhlasu Ostrava s datem 10. září. Přejeme vám dobrý den i poslech a zastavíme se u kalendáře, ve kterém je pod dnešním datem napsáno jméno Irma, což je křestní jméno. Jehož původ nacházíme v němčině. Toto jméno by se dalo vyložit jako pevná anebo stálá. Všem Irma tedy přejeme krásný sváteční den a speciálně s gratulací posíláme i písničku od Dariny Rolincové.

0: Hana Zagrová a Petr Reze ke vysílání Českého rozhlasu Ostrava 6 hodin 11 minut. Přejeme pěkné ráno. Má sílu jako těžké nákladní auto a z nuly na stovku zrychlí za méně než 4 sekundy. Studenti Ostravské vysoké školy báňské vyrobili a vymysleli sportovní elektrické superauto Titan. Výsledek pak ukázali a my jsme byli u toho. Podrobnosti nabídneme v reportáži krátce před 6:30.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení strupem, chodidla a nohy do široka postavené. S výdechem jdeme dolů do dřepu a zároveň pravou paží jdeme dolů k levému vnitřnímu kotníku a levá paže jde vzhůru nad hlavu. Totéž opakujeme obráceně. Celý cvik cvičíme 20krát. Hezký den s pohybem.

0: počasí.
1: Když se dostaneme k předpovědi na celý den, tak mrkneme do regionu, jak to aktuálně s počasím vypadá. V Českém Těšíně teď naměříte 13 stupňů Celsia, chladněji na Bruntálsku. Na Slezské Hartě umístěná meteostanice teď udává teplotu 10 stupňů Celsia. Prognóza na dnešek říká, že by většinou mělo být polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty příliš vysoké nebudou, maximálně okolo 20 stupňů. Na horách naměříte 10 až 14 stupňů. A foukat bude slabý severovýchodní vítr do 5 metrů za sekundu.
0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin 20 minut jsme Český rozhlas Ostrava. Studenti Ostravské vysoké školy báňské vymysleli a také sestavili elektrické sportovní auto, které by mohlo konkurovat známým značkám. Stříbrné superauto nazvané Titan vzniklo ve spolupráci se soukromými firmami a už prošlo testováním na cvičném okruhu.
1: Jede potichu a zní to jako hudební akord. Zvuk musíme hodně zesílit.
2: Výkon je 600 kW, což znamená 815 koní. Zrychlení z 0 na 100 je za 3,3 vteřiny. Testovali jsme to vlastně na polygonu v Tatra Kopřivnice. Battery pack má objem 117 kWh.
1: Rostislav Zapletal měl na starosti mimo jiné design auta. Je to celkově, jak říká, spousta bakalářských a disertačních prací dohromady.
2: To auto bylo vyvíjené jako disertační práce, co se týče designu, ale i konstrukce. Battery pack je vlastně disertační práce, šasi je disertační práce, motory jsou disertační práce a unikátní na vozidle je, že všechno jsme si vyvinuli ve vlastních laboratořích.
1: Auto umí podle něj taky samo uhasit baterii, pokud by začala hořet. Ve 12členném týmu vývojářů a konstruktérů byl i doktorant Filip Havlíček z Fakulty materiálově technologické Ostravské vysoké školy báňské.
3: Největší vlastně teďka viditelná část toho vozidla je právě karoserie, takže vlastně formy, které byly konstruovány pro výrobu karbonových dílů, tak vlastně byla moje práce.
1: Budoucnost superauta Titan záleží na zájmu případných investorů a dalším vyjednávání, dodává Rostislav Zapletal. Vůz splňuje homologační podmínky, ale na potřebná razítka čeká. Na běžné silnice by se ale dostat měl, přinejmenším jako prototyp, a dál bude sloužit jako pojízdná vývojová laboratoř. Zájemci si můžou stříbrný sporták prohlédnout třeba na pražském výstavišti příští sobotu. Z Ostravy Martin Knitl, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: Co je nového, poví Lenka Blažejová.
2: Je půl sedmé.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Humanitární organizace Člověk v tísni na konci září ukončí přímou pomoc domácnostem zasaženým povodněmi, které v září 2024 postihly Severní Moravu a Slezsko. Na výzvu SOS povodně přispěli lidé a firmy 518 milionů korun. Organizace díky nim podpořila 4158 domácností v Moravskoslezském a taky Olomouckém kraji. Cvičení k případnému znovu zavedení kontrol na státních hranicích se Slovenskem zahájili včera policisté, vojáci i celníci. Kontroly aut i vlaků budou probíhat na všech hraničních přechodech se Slovenskem ještě během dneška. Ke zdržení na hranici by ale docházet nemělo. Sněmovna hlasy vládní koalice přehlasovala Senát a stvrdila koaliční novelu stavebního zákona. Počítá hlavně se zřízením státních stavebních úřadů a se zrychlením celého procesu. Janáčkova filharmonie Ostrava zahájí 17. a 18. září svou 73. koncertní sezonu s podtitulem Fundament. První koncerty budou zároveň debutem Daniela Rajskina v roli šéfdirigenta a uměleckého ředitele orchestru. Jablonec ve fotbalové lize přehrál ostravský Baník 3-0. V průběhu dohrávky pátého kola šance ligy hned ve třech sporných situacích musel rozhodovat video asistent rozhodčího, takzvaný VAR. Počasí v regionu Severní Moravy a Slezska dnes bude oblačné, místy polojasné, teploty dnes od 16 do 20 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Z Českého Těšína už máme nahlášenou aktuální dopravní nehodu. V tamní Ostravské ulici se srazila dvě osobní auta. Policie už nehodu na místě vyšetřuje, provoz je tam částečně omezený.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Každý čtvrtek po 11. hodině vysíláme naši pravidelnou lékárnu. O čem bude ten dnešní magazín o zdraví a kdo do něj přijde jako host, to vám povím po písni od Lucie a Jitky Zelenkové. Pěkné ráno.

0: něco rád.
1: Český rozhlas Ostrava, Jitka Zvanková, 6 hodin 40 minut. Přátelé, jste unaveni, máte chutě na sladké a také kila navíc. Zatím může být inzulinová rezistence. Co se při ní v těle děje, proč může vést k cukrovce a také nemocem srdce a cév a co můžeme udělat dřív, než bude pozdě? Na tyto otázky odpoví náš dnešní host, vedoucí lékařka Centra preventivní medicíny nemocnice Agal Třinec Podlesí, doktorka Bogna Jiravská-Godula, kterou k mikrofonu pozvala Ivana Šuláková. Ptát se našeho hosta budete moci samozřejmě i vy prostřednictvím naší telefonní linky 596 11 22 66. Naše pravidelná každotýdenní lékárna startuje 10 minut po 11. hodině.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Počasí téma, které teď probereme s ostravským meteorologem Tomáš Ostrožlík na lince. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Pojďme k aktuální situaci.
2: Tak v regionu je zatím ještě zataženo, pouze na Bruntálsku se oblačnost protrhává a na samém jihovýchodě teprve před chvíli ustaly srážky, takže nyní v kraji neprší. Teploty se pohybují od 11 do 14 stupňů, na horách jsou teploty kolem 10 stupňů a vane slabý západní vítr nebo je proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik tedy aktuální situace a teď to důležité a podstatné. Předpověď na dnešek.
2: Očekáváme, že bude oblačno, přechodně může být i polojasno, ale také přechodně, zejména během dopoledne od jihu se může i zatáhnout, ale srážky dnes neočekáváme. Teploty dnes vystoupí pouze na 17 až 20 stupňů, na horách bude kolem 13 a vítr slabý západní až severozápadní do 4 metrů za sekundu. K večeru se bude měnit na slabý severovýchodní.
1: Tolik dnešek, jaké počasí máme čekat pak v noci na čtvrtek a co přinese tedy v noci na pátek a co přinese zítřek?
2: Zítřek bude ovlivňovat frontální vlna nad Slovenském a Rakouskem. V noci zpočátku může být oblačnost protrhaná, ale během noci od jihu ji bude přibývat gránu až zataženo a na jihu v oblasti Beskyd se již gránu může vyskytnout spíše zatím slabý déšť. Teploty v noci klesnou na 13 až 10 stupňů, vítr v noci slabý severovýchodní gránu, ale místy může zesilovat zejména v poodří na 2 až 6 metrů za sekundu. Zítra v pátek očekáváme převážně zataženo, zejména na jihu déšť, na severu srážky méně četné a odpoledne budou srážky od západu ustávat a později bude i oblačnosti ubývat. Teploty zítra maximální, při tom dešti jen 12 až 15 stupňů, na horách kolem 9 a vítr mírný severovýchodní, postupně až severní, 2 až 6 metrů za sekundu, k večeru bude slábnout.
1: Informace o počasí nabídl Tomáš Ostrožlík, díky za to, hezký den.
2: Také děkuji, naslyšenou.
3: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Naším dnešním hostem bude herečka a moderátorka Bára Fischerová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: semínkovny. Můžete se v otevírací době zastavit, nějaká semínka sebou přinést a jiná si zase na oplátku odnést.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Hurá! Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
2: O svačině to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Město Frýdek Místek chce místo kasáren středisko správy a údržby dálnic. Řidiči v Českém Těšíně musí počítat s dopravním omezením. Poslanci by dnes měli ve druhém čtení projednat konec každoročního zdražování dálničních známek. V regionu bude oblačno, teploty do 20 stupňů. U poslechu zpráva zvítá Lenka Blažejová. Dobré ráno. Zastupitelé ve Frýdku Místku schválili záměr výstavby střediska správy a údržby dálnic v Místeckém lese. Zázemí poblíž dálnice D48 chce na místě bývalých kasáren vybudovat ředitelství silnic a dálnic. Součástí má být i centrála dopravní policie.
2: Toto řešení odpovídá územnímu plánu, nejvýhodnějším způsobem využívá plochu bývalého areálu místeckých kasáren.
3: Říká mluvčí Frýdku Místku Jana Musálková-Jekelová s tím, že díky plánovanému napojení přímo na obchvat nemusela vozidla údržby a policie jezdit přes město. Ředitelství silnic a dálnic si podle mluvčího Miroslava Mazala nechá nejdříve zpracovat technickou studii.
4: O dalším postupu přípravy projektu, včetně harmonogramu navazujících kroků, bude rozhodnuto na základě výsledku této studie.
3: O případném prodeji pozemků město s ředitelstvím silnic a dálnic jedná od roku 2021. Z Frýdku Místku František Kuča, Český rozhlas.
0: Český Těšín opravuje Brandýskou ulici v centru města. Dnes silničáři začali s frézováním vozovky v úseku od křižovatky s Mánesovou až po Koperníkovu ulici. Řidiči musí počítat s dopravním omezením. Zítra bude část silnice uzavřená úplně. Auta projedou bez komplikací opět v sobotu. Poslanci by měli dnes ve druhém čtení projednat konec každoročního zdražování dálničních známek. Vládní koalice chce, aby známky dál stály stejně jako letos. Ta roční by tak řidiče i po novém roce přišla na 2570 korun. Teď se ceny mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Opozice návrh označuje za populistický. Řekl to třeba předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
5: Když se na to podíváte teďka, tak dálniční známky z těch je nějakých 8,75 miliardy, pak tam máte mýtné 16 miliard a silniční daň 0,8 miliardy, to dělá dohromady nějakých 26 miliard, jenomže oprava a údržba dálnic a silnic vyšší třídy stála například loni cca 50 miliard korun, to nepočítám vůbec novou výstavbu.
0: Podle předsedy SPD Tomia Okamury vláda nezvyšováním cen dálničních známek plní jeden ze svých slibů. Na možný zápach plynu upozorňují obyvatele Šumperku pracovníci tamní radnice. Důvodem je odtlakování plynovodu v ulicích Temenické a Jugoslávské. Technici tam budou pracovat zhruba od 8 ráno do 11 hodin dopoledne, uvedla to mluvčí města Jana Kaněvová.
6: Odtlakování plynovodu souvisí s odstraněním úniku plynu na plynovodu v ulici Potoční. Při odtlakování se může v okolí dočasně objevit zápach plynu a zvýšená hlučnost. Jde o očekávaný průvodní jev naplánovaných prací. Prosíme tak veřejnost o pochopení a děkujeme za trpělivost.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů, na horách 10 až 14 stupňů a vítr bude mírný, severovýchodní do 5 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ulice Grybníků v Petřvaldu na Karvinsku je uzavřená. Práce na inženýrských sítích tam potrvají až do poloviny prosince.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Jsme Český rozhlas Ostrava, dnes je čtvrtek 10. září a my vysíláme pravidelné Dobré ráno, právě v něm vstupujeme do jeho druhé části. Nejbližší půl hodina v našem programu přinese další díl našeho zářijového seriálu s názvem Řidičská abeceda. Ještě předtím rubrika Dvakrát měř jednou řeš, dnes se v ní Artur Kubica zaměří na to, jak se zbavit jedovatého blínu černého. Stane se tak po písních Petra Kotvalda a Václava Neckáře.

0: Zazáříváme, nabízíme a budeme nabízet vždy po sedmé naši řidičskou abecedu. To je seriál, ve kterém vám radíme, jak se chovat na silnici v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Další díl vám nabídneme za 10 minut. Teď do vysílání přichází Artur Kubica.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
2: Máte na své zahrádce blín černý, který je prudce jedovatý? Ptal jsem se odborníku, jak se ho zbavit. Je to rostlina, která má 60 až 80 cm a květy jsou bílé až žlutavé a na rostlině se vytvářejí semínka. Blín černý je jedovatý. A když máte doma malé děti, nevíte, co mohou vyzkoušet. Třeba budou chtít zjistit, jak to chutná. Jedovaté jsou všechny části rostliny. Největší koncentrace nebezpečných látek je v semenech a v listech. A teď, jak blín zlikvidovat? Reaguje na totální herbicid a je dobré ho zároveň vykopat. A když už se vysemení, tak ten trávník pravidelně kosit a výskyt rostliny tak úplně eliminovat. Blín nemusíte ničit jenom proto, že tady strašíme z jeho jedovatostí. Je to nádherná rostlina, ale když vám po zahradě běhají ty malé děti, tak musíte mít jistotu, že si ho s něčím dobrým nespletou. Zdraví vás Kutil, těle mi duší, Artur Kubica.
3: Český rozhlas Ostrava.

0: počasí.
1: Dnešní čtvrteční ráno na severní Moravě a ve Slezsku máme většinou oblačné. Co se teplo týče, v Karviné teď naměříte 13,5 stupně. Krnov hlásí na teploměru 11 stupňů. Prognóza na dnešek hovoří o tom, že den bude polojasný až oblačný. Počítejme s teplotami maximálně do 20 stupňů. Teď hovořím o těch nižších polohách. Na horách, na hřebenech pak naměříte 10 až 14 stupňů. Zafouká mírný severovýchodní vítr do 5 metrů za sekundu.
2: Dnešním pátečním dopoledním hostem bude fotografka Dara Kuzmič, pro kterou je focení posláním. Nechává při něm lidi zbližovat s jejich milovanými, anebo také se sebou samými. Nejen o lásce k profesi, ale také o projektu Banánový svetr si s ní bude povídat Iva Piskalová.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
2: Jste unavení, máte chutě na sladké a kila navíc? Může zatím být inzulinová rezistence. Co se při ní v těle děje, proč může vést k cukrovce i nemocem srdce a cév a co můžeme udělat dřív, než bude pozdě? Na otázky odpoví náš host, vedoucí lékařka Centra preventivní medicíny nemocnice Agel Třinec Podlesí, Bogna Jiravská-Godula. Naslyšenou v naší rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
3: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 7 20 minut posloucháte Český rozhlas Ostrava a teď si s námi můžete osvěžit pravidla silničního provozu. Ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den v tomto čase nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve kterých se často chybuje. Dnes si povíme, co vám hrozí, když na silnici vyjedete s autem bez platné technické kontroly anebo s ním dokonce způsobíte nehodu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Propadlá technická není jen administrativní chyba. Auto bez platné STK může být nebezpečné a řidiči tím zároveň riskují postih při kontrole i komplikace v případě nehody. Vy víte, co řidiči hrozí, když jezdí s propadlou STK a jaké následky může mít dopravní nehoda s takovým vozidlem? Jak se v takovém případě postupuje, vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Pokud mám jenom to, že mi propadla technická prohlídka a na tom vozidle není žádná závada, tak v podstatě je to přestupek, ale nic mi za něj v podobě nějakých sankcí jako zkrácení technické, případně dalších věcí, které se vztahují k omezení nějaké jízdy, tak kromě pokuty mi nic v podstatě nehrozí.
2: Co když ale vozidlo má závady a není v dobrém stavu?
3: Pokud bude vážná nebo nebezpečná, tak tam samozřejmě už mám problém. Policista, který mě zastaví, tak nejenom, že zkontroluje technický stav, pokud bude chtít, tak může i provést takzvanou technickou silniční kontrolu, která už je samozřejmě zevrubnější a zároveň může i přikázat, abych já s tím vozidlem jel na STK, to znamená na stanici technické kontroly. A já jsem povinen uposlechnout. Pokud jsou tam ty závady, které ohrožují tu bezpečnost, tak už ta pokuta samozřejmě je daleko vyšší, mohou tam být i nějaké body a zároveň vždycky tu odpovědnost nesu i já jako provozovatel vozidla. A nebo někdo jiný, kdo je provozovatelem, pokud to auto mám půjčené.
2: A co se stane, když jsem součástí nehody s vozidlem bez STK a vlastně za to vůbec nemůžu? Automaticky jde vina na moji stranu?
3: Nemohu být automaticky označen za viníka dopravní nehody. Vždycky policie bude zkoumat, jestli ten technický stav měl nějaký podíl na dopravní nehodě, na tom zavinění. Pokud ano, tak samozřejmě mohu být označen za viníka dopravní nehody, ale většinou je to pouze přestupek na mé straně a samozřejmě dopravní nehoda bude šetřena tak, že ji zavinil třeba někdo, kdo nedal přednost. Jinou situací je samozřejmě chování pojišťovny, která určitě nebude ráda, že jsem neměl na vozidle technickou prohlídku a asi mi to dá na vědomí.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No a ještě připomenu, že zítra si povíme, proč je denní svícení v dešti a v mlze nebezpečné.
1: Český rozhlas Ostrava.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Do skupiny žen vylepujících plakáty proti násilí na ženách cíleně vjede auto. Vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Byla první ženou, která pilotovala raketoplán. Neobyčejný příběh Eileen Collinsové v premiérovém dokumentu Astronautka. A ČT Art. Spisovatel Jaroslav Rudiš provází po krajích české literatury v premiérovém cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: U mikrofonu je Lenka Blažejová.
3: Je 7:30.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Ostravské městské lesy připravují stavbu druhé lesní školy v části Bobrovníky. Loni se do výuky o přírodě zapojilo více než 2600 ostravských žáků. Letos je zájem ještě větší a kapacity učebny v Bělském lese už nestačí. Stavba nové učebny u Hájenky v Bobrovníkách má začít v příštím roce. Klub českých turistů vyhlásil sbírku na vybudování nového hlubinného vrtu, který má zajistit zdroj pitné vody pro Bezručovu chatu na Lysé hoře. Dosavadní pramen kvůli dlouhodobému suchu postupně ztrácí vydatnost. Cílem sbírky bude vybrat 1 000 000 korun. K dnešnímu dní dárci přispěli 10 000 korun. Poslanci dnes ve druhém čtení projednají návrh na konec pravidelného zdražování dálničních známek. Jejich ceny se teď každý rok mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Vláda chce, aby příští rok zůstaly na letošní úrovni. Roční známka by tak dál stála 2570 korun. Policisté se při silničních kontrolách stále častěji potýkají s agresivními řidiči. Nadávky jsou podle policie prakticky na denním pořádku a sami o sobě se netrestají. Jinak je to u fyzického útoku na policistu, za ten může pachatel skončit ve vězení. Policisté proto procházejí výcvikem, při kterém se učí, jak agresivního člověka spacifikovat. Britská letiště ve středu opět rušila nebo odkládala stovky letů kvůli následkům technických problémů řízení letového provozu, které řeší od úterý. Ve dvou dnech bylo zrušeno přes 2000 letů. Na letištích uvázly desítky tisíc cestujících. Počasí bude oblačné, místy polojasné, teploty v našem regionu od 16 do 20 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Ulice Brandýská v Českém Těšíně se frézuje, provoz tam řídí regulovčíci. Zítra tam bude platit úplná uzavírka a od soboty bude provoz naopak obnovený.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Ostravská lesní škola v Bělském lese láká tolik dětí, že její kapacity už nestačí a proto městské lesy plánují stavbu trojnásobně větší učebny. Téma pro reportáž nabídneme i za pár minut.

0: Věra Špinarová se loučí s posluchači Českého rozhlasu Ostrava v 7 hodin 39 minut a my se zaměříme na to, co se aktuálně v regionu děje. V Bělském lese na jihu Ostravy vyroste nová učebna lesní školy. Projekt na ekologickou dřevostavbu od architekta Kamila Mrvy už je připravený. Jen loni se školní výuky pod korunami stromů účastnilo více než 2600 žáků základních škol a letos je zájem ještě větší.
1: Co tam máš?
2: Já čtyři.
1: Mínka, doma ti vyrostou, že?
2: Mám Kamilu a kytky.
1: Žáci ze sídlištní základní školy v Ostravě Hrabůvce se dnes učí v lese. Sázejí bylinky, ze kterých si potom uvaří čaj. Oliver si dokonce zul boty a místo lavice si papír rozložil.
3: Na stromě.
1: Je to větší zábava.
3: Je. Že můžeme třeba poslouchat zvuky ptáčků.
4: Můžeme si půjčit malinkou lopatu.
1: Pavel Kotala není obyčejný učitel s dětmi. Mi běhá po lese, je u toho bos a učí je, jak mít vztah k přírodě.
5: Některé jsou trochu bázivější, ale snažíme se, aby odsaď všichni odcházeli s nějakým zážitkem a bylo to pro ně místo, kam se budou třeba vracet i z rodič.
1: Ostravská lesní škola funguje 20. rokem. Podle ředitele městských lesů Vladimíra Blahuty je o ní takový zájem, že část školáků přijde zkrátka.
6: Letošní rok nás úplně šokoval, protože během jednoho týdne byla kapacita školy prostě obsazena a jsme celoročně prostě obsazeni.
1: Trojnásobně větší učebnu lesní školy projektuje architekt Kamil Mrva.
7: Jedná se o dřevostavbu a uvnitř taková skleněná učebna, která je vlastně posazená více dovnitř a tímto vytváříme stínění, aby děti už v tom dřívějším věku se setkávaly s jednoduchostí, s přírodními materiály a tady jim otvíráme to, že jsou jakoby venku, ve venkovním prostředí, ale přitom jsou v teple.
1: Na stavbu lesní učebny využijí smrky a modříny pokácené v ostravských lesích. Pokud vše půjde podle plánu, děti se tady začnou učit v září 2028. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Spojili jsme se s ostravskými meteorology na lince Eva Richtáriková. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Začneme právě tím, jak to v těchto chvílích vypadá.
2: Tak máme nyní i polojasnou oblohu, už bez srážek a teploty se pohybují mezi 13 až 9 stupni Celsia a fouká pouze slabý vítr, většinou jihozápadního směru, rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Před námi je čtvrtek, 10. zářijový den, s čím můžeme počítat?
2: Dnes už srážky neočekáváme, oblačnost se bude různit, během toho dopoledne se opět trochu více zatáhne, může být přechodně i skoro zataženo, odpoledne později bude už opět oblačno nebo polojasno, teploty budou mezi 17 až 20 stupni Celsia, takže výrazné ochlazení oproti včerejšku, na horách mezi 11 až 15 stupni a vítr povane slabý západní do 4 metrů za sekundu, postupně se bude měnit na severní, severovýchodní. Srážky, jak už jsem říkala, dnes neočekáváme.
1: Probrali jsme dnešek, u toho nezůstaneme. Jaká bude následně noc na pátek a co zítra?
2: V noci očekáváme zpočátku ještě oblačno, ale postupně bude od jihu přibývat oblačnosti a k ránu se taky v jižních částech regionu už může vyskytovat déšť. Teploty během noci klesnou na 13 až 10 stupňů Celsia, vítr povane slabý, severovýchodní do 4 metrů za sekundu, k ránu se místy rozfouká mírný na rychlosti 2 až 6 metrů. No a během toho zítřka už v těch ranních dopoledních hodinách očekáváme tedy převážně zataženo, od jihu postupně s deštěm, který bude četnější zejména na jihu kraje. V odpoledních hodinách pak budou srážky od západu ustávat a oblačnost bude dále ubývat. Teploty očekáváme opět ještě nižší než dnes, mezi 12 až 15 stupni Celsia, na horách mezi 7 až 11 a vítr povane mírný, severovýchodní až severní, rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a večer bude slábnout.
1: Ještě vás požádám o aktuální tlak a vlhkost vzduchu.
2: Tlak přepočtený na hladinu moře je 1016 hektopaskalů a relativní vlhkost se pohybuje kolem 90%.
1: Informace o počasí nabídla Eva Richtáriková. Děkujeme za to. Hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Barka a Ludvík, Fanka, Ženka, Hálka, Henrik a Anuška. To jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Anuška se doví pravdu o své matce. Hálka dostane radu k nezaplacení. Ženka se vydá do Ostravy za advokátem, chce se totiž rozvést.
5: Tetičko, pojďte. Odvedu vás domů, žene se bouřka. Zadunění hromu dodá jejím slovům důraz. Fanka stočí pohled Halčiným směrem. Ty myslíš, že jsem si nevšimla? Jsi hodná děvucha, Hálko. Ty se spovedla. Ne všecky děcka se vyvedou, i když je člověk vychovává, jak nejlíp dovede.
4: Premiéra třetí části četby s Alenou Sasínovou Polarčik v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 7:51, my krátce před 8. nabídneme i pár pozvánek pro ty, kteří si dnes najdou nějaký volný čas. Zámek Raduň láká na cestopisnou přednášku novináře Jiřího Paše Afrika, jak ji neznáme, to je její název a začne v 5 odpoledne v návštěvnickém centru zámku. V Ostravském muzeu začíná v 10 hodin dopoledne prodejní výstava maso žravých rostlin. Navštívit ji můžete až do 20. září, vždy mezi 10. a 18. hodinou. A nabídneme ještě jeden tip do Těrlicka. Právě tam dnes začíná festival Těrlické filmové léto. Nabídne aktuální české, polské a také jeden slovenský snímek. Ta dnešní projekce začíná v 18 hodin v kině Svoboda.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Dizident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Soutěž o iPhone s Krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
3: O svačině to roztočíš.
4: Amálka. Krásná zdravá svačina.
5: Osm hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
5: Vrchní soud projedná odvolání v případu dotačního podvodu ostravského podnikatele v době pandemie covidu. Ostrava nechá rozšířit projekt lesní školy v Hošťálkovické Hájence a Bělském lese. Na Slovensku dnes budou jednat premiéři Vyšegrádské čtyřky, řešit chtějí cenu pohonných hmot i rozpočet Evropské unie. Dnes bude v regionu oblačno, přechodně i polojasno, teploty do 20 stupňů. Začínají aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Lenkou Blažijovou. Hezké ráno. Před vrchním soudem v Olomouci dnes stane ostravský podnikatel Gabriel Figel. Podle obžaloby v době pandemie covidu neoprávněně čerpal pro svou soukromou firmu dotace z programu Antivirus a covid ubytování. Podvodem měl získat zhruba 20 milionů korun. Obžalovaný vinu odmítá.
6: Gabriel Figel je obžalovaný z dotačního podvodu. Podle spisu v době pandemie neoprávněně čerpal pro svoje firmy, které provozují ubytovny a hotelové domy, podporu z vládních programů. Krajský soud ho za to potrestal podmíněným 2,5letým trestem a pokutou 500 000 korun. Uložil mu i uhradit majetkovou škodu přesahující 5 000 000 korun. Muž s tím nesouhlasí a odvolává se. Z Olomouce Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
5: O ostravskou lesní školu a její ekologickou výchovu je mimořádný zájem. Město chce proto rozšířit její kapacity. Zázemí pro výuku chce připravit v Hájence v Hošťálkovicích a za 18 milionů postavit i nový objekt lesní školy v Bělském lese. Při renovaci Hošťálkovické Hájenky se počítá s venkovní učebnou a relaxační zónou. Náklady město Ostrava odhaduje na 40 milionů korun. Oba objekty by mohly začít sloužit do 3 let, informovala mluvčí ostravského magistrátu Gabriela Pokorná. Premiéři zemí Vyšegrádské čtyřky se dnes sejdou v Bratislavě. Spolu s irským premiérem Martinem budou jednat hlavně o vysokých cenách energií a pohonných hmot, ale i o příštím evropském rozpočtu. Irsko teď předsedá Radě Evropské unie a vede tak jednání o jeho podobě.
7: Země Vyšegrádské čtyřky chtějí při jednání o příštím evropském rozpočtu hájit hlavně peníze na rozvoj regionů a zemědělství. Premiér Babiš z hnutí ANO chce otevřít také zdražování pohonných hmot. To spojuje mimo jiné s válkou na Blízkém východě.
8: Očekáváme nějaké společné řešení na úrovni Evropské unie.
7: Je to teprve druhý summit premiérů V4 po více než 2leté odmlce. Spolupráci v minulých letech oslabovaly hlavně rozdílné postoje k válce na Ukrajině a vztahům s Ruskem. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Sport.
5: V dohrávce 5. kola šance ligy ostravský Baník znovu neskóroval. V Jablonci prohrál 0-3, když druhý poločas dohrával bez vyloučeného Matěje Chaluše. To v okamžiku, kdy hosté už prohrávali 0-1, trenér Roman Skuhravý považoval za klíčový moment.
9: Do druhého poločasu jsme s tím chtěli něco udělat a to, že se necháme dát červenou kartu, to je dětinský. A prostě v takovémhle zápase a v takovéhle situaci, jakoby v který jsme, to bolí v té chvíli vlastně, jakoby bylo po zápase, takže trápíme se ve finále, ale i v takový té defenzivě, v té zarputilosti, jo, a mám pocit, že nám tam trošku chybí agresivita.
0: Počasí.
5: Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů, na horách 10 až 14 stupňů a vítr bude mírný, severovýchodní do 5 metrů za sekundu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
5: Na dálnici D1 na kilometru 311 ve směru na Brno u Mankovic stojí porouchané vozidlo. V pravém pruhu je omezený provoz. Dejte na to pozor.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: O zvířatech, kterých se mnozí štítí ohadech, bude dnešní rubrika Co v učebnicích nebylo. Možná něco nového poví Martin Písařík. Počkáme si na to ještě 8 minut. My je vyplníme muzikou, třeba písněmi Richarda Millera anebo kapely Olympic. Jsme Český rozhlas Ostrava a vysíláme pravidelné Dobré ráno dnes s datem 10. září. Kromě Lenky Blažiové vám příjemný den přeje i Petr Soukup.
11: Jak zlatá bula sicilská stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Slovo ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava teď patří Martinu Písaříkovi.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že všichni hadi jsou masožraví? O hadech se všeobecně ví, že nemají končetiny a jejich štíhlé protáhlé tělo se pohybuje díky smršťování a napínání svalů typickým hadím způsobem. Buď se plazí, nebo se kolem něčeho vinou, ale umí i plavat nebo skákat. Velmi neobvyklý je jejich způsob přijímání potravy. Svou kořist had buď paralyzuje jedem, nebo ji svým tělem obmotá a zastaví její krevní oběh. Někteří hadi dokážou dokonce hebitě vystřelit a ulovit třeba ptáka v letu. V každém případě svou oběť pojídají v celku a o její rozklad se pak postarají žaludeční kyseliny. S průměrným soustem si jedovatý had vystačí nějakých 14 dnů, škrtič klidně i půl roku. Hadi dokáží pozřít kořist, která je větší než jejich vlastní hlava. Umí totiž vysadit spodní část lebky a následně ještě rozpojit dolní i horní čelist. Pružné svaly se pak roztáhnou a had tak může spolknout třeba králíka nebo kozu. Jsou zdokumentovány případy, kdy mohutný škrtič snědl dokonce i člověka. Stalo se to například v roce 2022 v Indonésii, kde 7-metrová krajta zabila a pozřela mladou ženu.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava.

0: počasí.
1: Dobrou zprávou je, že dnes nebude pršet, ale na koupání to také nebude. Pojďme se nejprve podívat aktuálně do regionu. Začneme na horách v Beskydech, na vrcholu Lysé hory teplota 7 stupňů Celsia. Teplej je teď ve Frýdku Místku, naměříte tam 13,5 stupně. Meteorologové od dnešku tvrdí, že den bude příjemný, polojasný až oblačný, bez deště, jak už jsem uvedl. Teploty ne příliš vysoké, v nížinách do 20 stupňů, na horách pak naměříte do 14.
0: O čem se mluví?
2: Slavnostním gala večerem na dvou velkých scénách odstartovala 108. sezóna Národního divadla Moravskoslezského. Jaká bude a před jakými výzvami divadlo stojí, tak to už bude téma pro Jiřího Nekvasila, ředitele Národního divadla Moravskoslezského, v dnešním rozhovoru s Vladimírem Šmehlíkem.
0: Český rozhlas Ostrava. O čem se mluví?
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zasoutěžte si o balíček pro správného houbaře právě teď. Volejte do studia na číslo 596 11 22 66. Tak honem, ať nepropásnete houbařskou sezónu.
1: Tak honem, kdo pak je na telefonu? Dobrý den. Haló, haló, dobrý den. S kým pak mluvím?
2: Dobrý den.
1: Dobrý den. Tak dozvím se, kdo je tam.
2: Tady Eva, slyšíme se.
1: Evo, slyšíme se dobře. Odkud nám telefonujete?
2: Bečvy.
1: Tak soutěžíme, jak známo, o takový, řekl bych, balíček do lesa, který se vám určitě bude hodit, když vyrazíte na houby, v tom balíčku naleznete nožík, atlas, hub, síťovku, pláštěnku a taky rolničku do lesa. A ta je proč? Ta je na medvědy, protože prý jsou i v Beskydech. Potvrdili to ochranáři. Tak Evo, jste připravena na otázku, samozřejmě houbařskou?
2: No.
1: Tak poslouchejte dobře. Kterou z těchto hub můžete sbírat na jaře? Dám na vybranou. Kačenka česká, klouzek sličný, anebo penízovka sametonohá?
2: No, tak to netuším. Zkusím tu penízovku.
1: Zkoušíte penízovku a to neděláte dobře. Je mi líto.
2: Nevadí.
1: Neklaplo to, snad někdy příště. Mějte se pěkně a naslyšenou.
2: Jo, snad se ještě dovolám. Naschle.
1: Naschle. A já se zeptám, kdo je na telefonu teď?
3: Dobrý den, tady Monika.
1: Moniko, já vás zdravím. Odkud pak?
3: Z Rysku.
1: Stejná otázka. Kterou z těchto hub můžete sbírat na jaře? Kačenka česká, klouzek sličný, anebo penízovka sametonohá?
3: A zkusím to Ačko, tu kačenku.
1: Dobře jste udělala.
3: Super, super.
1: Klaplo to, přiznám se, že já bych vůbec nevěděl. Opravdu nejsem houbařem, takže teď bych byl na tom úplně stejně jako ostatní soutěžící, prostě bych typoval. Takže já vám gratuluji. Vybavení pro správné houbaření samozřejmě je vaše. Neutečte mi od telefonu, já si poznamenám adresu, ať víme, kde všechny ty dárky poslat. A jinak mějte krásný den.
3: Vy taky, děkuji.
1: Naslyšenou.
0: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: U mikrofonu Jelenka Blažejová.
2: Bylo 8:30.
3: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
2: Humanitární organizace Člověk v tísni na konci září ukončí přímou pomoc domácnostem zasaženým povodněmi, které v září 2024 postihly Severní Moravu a Slezsko. Na výzvu SOS povodně přispěli lidé a firmy 518 milionů korun. Organizace díky nim podpořila 4 158 domácností. Vrchní soud pravomocně potvrdil výjimečný trest 27,5 roku Patriku Cigošovi z Karviné za loňskou vraždu ženy v Mírově na Šumě. Persku. Muž svou partnerku brutálně ubodal jen 3 týdny po propuštění z mírovské věznice, kde si odpykával trest za podobný čin. Do míst, kde prezident Václav Havel za minulého režimu strávil 1,5 roku ve vězení, se 1. října vrátí připomínka jeho života a díla. Před ostravskou věznicí Heřmanice se uskuteční program u lavičky Ferdinanda Vaňka, pojmenované po postavě z Havlových her a jeho alter ego. Akce je součástí projektu Havel 90 Ostrava. 1. října se v klubu Sky uskuteční i beseda s novinářem a zpravodajem České televize Jakubem Sánto. Ve stejný den nabídne literární tramvaj čtení z díla Havla a Tigrida v běžném provozu městské hromadné dopravy. Festival Bezručova Opava nabídne na několika místech ve městě od pátku 11. září přehlídku současného umění, propojující literaturu s hudbou, divadlem, tancem a vizuálním uměním. Součástí festivalu bude slavnostní předání ceny Petra Bezruče. Letošním laureátem je sochař Daniel Klose. Agentura ochrany přírody a krajiny potvrdila výskyt medvědů v Beskydech. Hlášení o pozorování šelmy má z Frýdecko-Místecka a z okolí Rožnova pod Radhoštěm. Podrobnosti v dalších zprávách v 9 hodin. Počasí bude polojasné až oblačné s teplotami v regionu do 20 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V ulici Elišky Krásnohorské ve Frýdku-Místku je omezený provoz. Policie tam vyšetřuje nehodu autobusu a osobního auta. Dejte na to velký pozor.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Kudlanky nábožné už několik let okupují Jeseníky. Tento rok ale padl jeden z rekordů. Jaký? Vysvětlíme za pár minut.

0: programu Českého rozhlasu Ostrava míříme v 8 hodin a 40 minut do Jeseníků. Kudlanky nábožné se dále šíří Českem, potvrzují to ochránci přírody právě v Jeseníkách. V podhorských oblastech už je docela běžná. Tento rok ale začala kudlanka dobývat i vyšší polohy. Více už nám po telefonu řekne vedoucí chráněné krajinné oblasti Jeseníky a také entomolog Vít Slzák. Po telefonu pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tento rok je s kudlankou v rámci Jeseníků spojeno i rekordní pozorování. O co přesně jde?
1: Tak řekl bych dokonce dvě rekordní pozorování. Jednak mě hodně překvapil nález kudlanky v podstatě uprostřed horského lesa v Jeseníkách, nad mořské výšce něco přes 1000 metrů. To opravdu není běžné pozorování, ale hlavně rekordní je nález kudlanky na Vysoké Holi u Petrových kamenů. A tento nález je jednoznačně nejvyšším pozorováním v České republice. Byť je známa i z Krkonoš, ale ne z takové výšky.
0: Mm-hmm. Na praděci zatím kudlanky netroufly?
1: No, věřím, že bude i tam. Myslím, že jižní, takové ty osluněné svahy pradědu, jsou ještě vhodnějším prostředím než Vysoká Hola. Spíše jde o to, že jsme nedělali žádný jako podrobný průzkum. Všechna pozorování jsou v podstatě jen náhodné nálezy, a ani my, a nevím ani o nikom jiném, že by dělal nějaký systematický průzkum kudlanek v Jeseníkách.
0: Jsou přibývající kudlanky nějakým nebezpečím pro ekosystém?
1: Žádné nebezpečí pro ekosystém nehrozí, i když je pravda, že kudlanka je velice výkonný dravec a predátor. Ale populační hustota kudlanek, a myslím, že zvláště v tom horském prostředí, bude asi vždycky relativně malá, a malý bude i vliv na ekosystém. I když kdo ví, kudlanka dnes už žije i na pobřeží Baltského moře, v Pobaltí, v Dánsku, nově i v Anglii, tak možná, že to není jen o teplotě prostředí.
0: Mm-hmm. A čím si vysvětlujete, že v posledních letech se kudlance v Jeseníkách tak daří a proč česká společnost entomologická zvolila za hmyz roku 2026?
1: Tak nabízí se vysvětlení této expanze kudlanek postupným oteplováním, ale velmi významnou roli v šíření se hrála i doprava. Jo, prokazatelně rychlejší šíření je kolem dálnic a silnic. No a možná bych ještě doplnil, že v případě Jeseníků se nejedná o otázku jen posledních let. První nálezy kudlanky máme přímo v Jeseníku už z konce 90. let. No a proč je hmyzem roku? Tak ono málo který hmyz v sobě spojuje tolik zajímavostí a fenoménů jako právě kudlanka nábožná. Od atraktivního vzhledu až po možná známý kanibalismus samiček. Takže je to takový typický vlajkový druh živočicha.
0: O šíření kudlanek nábožných v Jeseníkách jsme teď hovořili s Vítem Slzákem. Děkujeme za váš čas a přejeme příjemný den.
1: Také děkuji.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi. Yeah!

0: počasí.
1: Ráno je na většině území Severní Moravy a Slezska oblačné. Co se teplot týče, v tuto chvíli v Českém Těšíně teplota 14 stupňů Celsia, míříme trochu více na západ, v městě Albrechticích na Bruntálsku teplota 11 stupňů. Prognóza na čtvrtek zní tak, že bude příjemný den, polojasný až oblačný, bez deště. Teploty ne příliš vysoké, maximálně do 20 stupňů. V nížinách, ve vyšších polohách, na horách naměříte do 14 stupňů. Počítejme také s mírným severovýchodním větrem do 5 metrů za sekundu.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
2: Jste unaveni, máte chutě na sladké a kila navíc? Může zatím být inzulinová rezistence. Co se při ní v těle děje, proč může vést k cukrovce i nemocem srdce a cév a co můžeme udělat dřív, než bude pozdě? Na otázky odpoví náš host, vedoucí lékařka Centra preventivní medicíny nemocnice Agaltřinec Podlesí, Bogna Jiravská-Godula. Naslyšenou v naší rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zamilovaná Lenka Filipová ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Čas vymezený dnešnímu rannímu programu se pomalu, ale jistě chýlí ke svému konci. Stihneme už pouze skupinu Black Milk a projekt Adiemus a pak už začne dopolední vysílání. To už ale za mikrofonem bude kolega Vláďa Šmehlík. Ještě předtím vám Lenka Blažiová v 9 hodin nabídne aktuální zprávy. Loučí se Petr Soukup. Krásný den všem.
1: Zasmějte se s námi. Jestli pak víte, jakou má muž představu, když zasněně manželce řekne, chtěl bych jídlo o 7 chodech. Tak ta představa je velice prostá. Takový muž chce guláš a 6 piv.

0: A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu s Dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Poslanci přehlasovali Senát a potvrdili zavedení EET. V Beskydech se znovu pohybují medvědi. Ochránci přírody poslali obcím doporučení, na co si mají lidé dávat pozor. Začala oprava vojenského splavu v Opavě. Dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 20 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Lenka Blažejová. Sněmovna potvrdila zavedení elektronické evidence tržeb. Poslanci hlasy koalice přehlasovali senátory, kteří EET vrátili s výhradami.
2: Senátoři chtěli od elektronické evidence osvobodit bezhotovostní platby. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO takový návrh, ale v době plateb kartou nebo QR kódy, nedává smysl.
3: Senátní změna by tak nepomohla poctivým podnikatelům, ale vytvořila by další prostor pro obcházení pravidel.
2: Podle ministryně EET narovná podnikatelské prostředí. To opoziční poslanci znovu zpochybňovali.
4: Pro nás byla elektronická evidence tržeb vždy symbolem nedůvěry státu vůči svobodnému a soukromému podnikání.
2: Říká poslanec ODS Vojtěch Munzar. Návrh teď posoudí prezident, stejně jako novelu stavebního zákona. I změny ve stavebním řízení poslanci večer potvrdili a koaličními hlasy přehlasovali Senát. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
0: Agentura ochrany přírody a krajiny potvrdila výskyt medvědů v Beskydech. Hlášení o pozorování šelmy má z Frýdecko-Místecka a taky z okolí Rožnova pod Radhoštěm. Podle agentury to není nic výjimečného. Medvědi se tam objevují pravidelně od 70. let minulého století. Turisté v terénu by si měli zajistit odpadky a taky měli by se vyhýbat hustému křoví, připomíná ředitel chráněné krajinné oblasti Beskydy František Jaskula.
5: Řekl bych, v nebezpečí vždycky jsou ochranáři, kteří tiše lezou do houští a případně to můžou být i houbaři. A to je druhá věc. Třetí věc je to zabezpečení třeba i těch včelstev. Momentálně tam škody na včelách ale nemáme.
0: Povodí Odry opravuje jez na řece Opavě, známý jako vojenský splav. Je v sousedství kanálu pro vodní sporty a před 2 lety ho výrazně poškodily záplavy. Rekonstrukce bude stát zhruba 15 milionů korun a potrvá do konce příštího roku. Jak dodává mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková, záplavy téměř kompletně zničily těleso, přes které teče voda.
6: Poškozená část bude kompletně vybourána. Následně bude provedeno obnovení přelivného tělesa do původní parametrů a dále bude vybetonována podkladní konstrukce. Přelivná plocha jezu bude zpevněna dlažbou zlomového kamene, jez bude ukončen zítkou.
0: Letošní srpen byl celosvětově nejteplejším měsícem historie, když vyrovnal rekord července z roku 2023. Průměrná teplota vzduchu u zemského povrchu byla 16,9 stupně Celsia a byla o 8 desetin nad průměrem z let 91 až 2020. Uvedla to služba Evropské unie pro sledování klimatu Copernicus. Letní období od června do srpna vyrovnalo rekord průměrné celosvětové teploty z roku 2024.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno až oblačno, nejvyšší teploty od 16 do 20 stupňů, na horách od 10 do 14 stupňů Celsia. Vítr bude mírný, severovýchodní do 5 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V ulici Elišky Krásnohorské ve Frýdku-Místku u odbočky do ulice 2. května se srazil autobus s osobním autem. Provoz je tam omezený, projíždějte velmi opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Dvě hodiny, 4,5 minuty, ladíte Český rozhlas Ostrava, tohle byla Lenka Blažejová a zprávy, ty další vám nabídne v 10 hodin. Péťu Soukupa už u mikrofonu vystřídal Vladimír Šmehlík, začíná čtvrteční dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, dnes s datem 10. září. Historie centra Rýmařova, tak to je téma jedné z komentovaných tras městem, my vám ji přiblížíme. Řeč bude třeba o chlebové lavici, která kdysi stála u místní radice. radnice nebo o erbovní rýmařovské vlčici, ke které se stahuje velmi zajímavá legenda. A zastavíme se také u Mariánského pomníku na náměstí. To vše nabídneme v dnešním magazínu Křížem krajem. Na výlet nás vezme Petra Štrimplová a začínáme za malou chvíli. Ještě předtím Helena Vondráčková a taky třeba Žlutý pes. Tak tedy krásné dobré dopoledne na Moravu i do Slezska.

0: křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: O pěkných pár století zpátky se přenesete, pokud se s místními historiky vydáte na komentovanou trasu centrem města Rýmařova. Filip Vrobel z Městského muzea Rýmařov se s redaktorkou Petrou Štrimplovou zastavil na dvou pozoruhodných místech v historickém jádru města.
2: Stojíme před vlastně Rýmařovskou radnicí, což je ústřední budova tady Rýmařovského náměstí. Filipa Vrobela, historika Městského muzea Rýmařov, se ptám, jak je to vlastně stará stavba?
3: Ona, ta radnice, se datuje někdy na přelom 13. a 14. století s tím, že úplně nejstarší část je tady tato hranolovitá věž, ve které jsou drobné střílny, což odkazuje na její obranný charakter. A pod tou hranolovitou věží se nacházela takzvaná chlebová lavice, byla to taková drobná přístavba u paty té věže, která taky vznikla někdy na tom přelomu 13. 14. století a ta sloužila pro prodej pečiva, avšak po roce 1945 tady tato chlebová lavice byla bohužel zbourána, takže ji dnes už nevidíme.
2: Chlebová lavice zní pěkně, přiznám se, že to slyším teda poprvé. My se koukáme spolu na znak, který je nad vstupem do městského úřadu.
3: Vidíme na tom znaku rýmařovskou vlčici, která je prostřelená šípem. Tady tento znak používá město už od přibližně 17. století a my tady na tom kamenném znaku vidíme letopočet 1844, kdy zrovna tady tento erb vznikl. A k té prostřelené vlčici se váže několik pověstí, kdy část odkazuje na bájné založení města Římany a potom druhá část pověstí je středověkých a ty odkazují zase na skutečnost, kdy Rýmařované jedné z vlčic, která se pohybovala za hradbami města, zabili vlčata a tady tato vlčice se následně mstila na Rýmařovanech, různě na ně útočila, zabíjela je a potom za nějaký čas tak jeden z mladých Rýmařovanů sebral veškerou svoji odvahu, vzal do ruky luk a šíp a tuto agresivní vlčici zastřelil a od té doby je ta prostřelená vlčice používána jako znak města Rýmařova.
2: Takže tyto pověsti slyší lidé, pokud se s vámi vydají na trasu vlastně komentované vycházky historickým středem města Rýmařova?
3: Ano, a my tady tyto komentované prohlídky historickým centrem města Rýmařova realizujeme v letní sezóně, vždy od června až do konce září a tady tyto prohlídky se konají každou středu v 10 hodin a ve 14 hodin a na tady této procházce je několik zastavení, například u radnice, u hlavního farního kostela svatého Michaela nebo například u hrádku, což je nejstarším místem osídlení tady v Rýmařově a v neposlední řadě je několik zastávek i u místních soch.
1: Říká historik Filip Vrobel, náš dnešní průvodce Rýmařovským centrem. No a do města se vrátíme zase po písničce. Tentokrát se ale zastavíme u Mariánského pomníku.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Pokud se jenom na malou chvíli zastavíte u budovy historické radnice v městě Rýmařov, tak si určitě všimnete originálního chodníku před vstupem do radnice. Ten připomíná vzor brokátu. Dlažba odkazuje na textilní tradici regionu. V historickém centru města natáčela s Filipem Vroblem z Rýbařovského muzea redaktorka Petra Štrimplová.
2: Radnice, teda dnes sídlo městského úřadu, je tedy historická budova. Jak to bylo v minulosti využito?
3: Má několik pater, přičemž v přízemí, tak v průběhu staletí se pořádaly různé městské trhy. V prvním patře tak se nacházelo sídlo městské honorace, sídlil tam písař, byla tam i místnost určená pro městský archiv a byly tam uloženy také městské zbraně a ve sklepení se nacházely prostory sloužící jako vězení.
2: Tak, my se teď budeme podívat na další to zastavení a to je...
3: Jedná se o sochu Panny Marie Neposkvrněné neboli Imakuláty.
2: A jenom kousíček od radnice je tady druhé zastavení, které my dneska zprostředkujeme a je to ta socha Panny Marie Imakuláty.
3: Tady tato socha pochází z roku 1683 a jejím autorem je František Ferdinand Leblas, což byl sochař pocházející z jižního Německa a usazený v Olomouci. A tady tato socha je jeho jediným známým dílem a jedná se o takzvaný mariánský pomník a byl to jeden z prvních mariánských pomníků na Moravě, kdy ostatní se nacházeli v Praze, v Brně a v Olomouci. A socha je zvláštní tím, že Panna Marie stojí na takové, dá se říci, mikroarchitektuře, která odkazuje k loretánské kapli.
2: Ano.
3: A ta mikroarchitektura je prosklená a dovnitř se dříve dávalo věčné světlo.
2: Mm-hmm. No a když se člověk podívá trošku blíže na samotnou tu sochu, tak ona má pod nohama docela živo. Co tam lze vypozorovat?
3: Nachází se pod ní takový drak okřídlený, ta Panna Marie po něm šlape a tím symbolicky potírá zlo. A co je zajímavé, k této soše se váže i taková drobná pověst. Když se podíváme, tak ona, ta Panna Marie, je hlavou otočená k radnici.
2: Ano.
3: A ta pověst povídá o tom, že v 18. století tak město Rýmařov zachvátilo požár a ta Panna Marie se hlavou otočila k tomu požáru a tím pádem měla Rýmařovany varovat před tímto požárem.
2: Když se vrátím k tomu drakovi, to úplně není běžné vyobrazení Panna Marie ve spojitosti s drakem.
3: Panna Marie Imakuláta tak většinou takto bývá zobrazována a buď to šlape na draka, a nebo také na hada, který má v ústech nebo v tlamě jablko, což odkazuje na
2: první hřích
3: Adama a Evy.
2: Tak jsme poučeni, no přijďte prozkoumat, až se budete toulat Rýmařovem, tak hned v centru jsou tato dvě zajímavá zastavení. Filip Vrobel z Rýmařova, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
0: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: A už zítra v magazínu Křížem krajem nás Romana Kubicová pozve do samotného srdce Ostravy, do Ostravského muzea. V pátek se totiž v magazínu Křížem krajem vydáme do království masožravých rostlin, které se v Ostravském muzeu právě usídlily. Magazín Křížem krajem tady bude zítra po 9:00.
0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, je 9 hodin 33 minut a připraveny jsou i dnešní babské rady. Jarka Vykoupilová se dnes podívá na žmolky, které se čas od času objeví na svetru. To ale neznamená, že by takové oblečení ještě muselo být vyřazeno nebo putovat do koše. Někdy totiž pomůže izolepa, někdy silonová ponožka a někdy dokonce holítko. Babské rady tady budou za chvíli.
1: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední a ze boh.

0: Pražské rady.
1: Žmolky na oblečení nejsou vítány. Pokud máte vyzkoušeno, že některý svršek pouští chloupky, perte ho v povlaku na polštář. Nebudete je muset sbírat z ostatního oblečení. Žmolky se na textil totiž můžou dostat právě při praní. Když se objeví prvních pár žmolků, můžete je zkusit odstranit ručně nebo opatrně ostříhat nůžkami na nehty. Dobře se jich také zbavíte jednorázovým dámským holítkem, které předtím namočíte ve vodě a táhlými pohyby textil doslova oholíte. Žmolky na oblečení z hrubších látek, například kabátů, můžete opatrně odstranit jemným smirkovým papírem. Z Manchesteru se dají dobře vykartáčovat, pokud je látka lehce navlhčená. Vyzkoušejte to i lidově po domácku. Omotejte si izolepu kolem ruky a přejeďte jí po oblečení, nebo si na ruku navlečte silonovou ponožku a hlaďte žmolky proti směru vláken. Úspěch je tady zaručen.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herečka a moderátorka Bára Fischerová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Je 9 hodin 43 minut, ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Je to už 60 let, co se na televizních obrazovkách poprvé objevila silueta vesmírné lodi Enterprise. 60 let Star Treku slaví fanoušci v mnoha zemích světa a přidal se k ním i ostravský fanklub. Více prozradíme za chvíli.

0: Kultovnímu seriálu Star Trek je přesně 60 let. V září roku 1966 viděli televizní diváci první díl příběhu o vesmírné lodi Enterprise. Zpočátku to na velký úspěch moc nevypadalo. Ten přišel až později a sága má dodnes 100 tisíce a miliony fanoušků po celém světě. 60 let Star Treku se slavilo i v Ostravě.
1: Sál je plný, speciální promítání jednoho z nejúspěšnějších filmů První kontakt s kapitánem Picardem na můstku se v mžiku vyprodalo. A potlesk nakonec.
2: Já jsem přišla, protože od 6 let jsem sledovala Star Trek.
3: Proč? Řekněte proč.
2: Protože sci-fi je žánr, který lidem nabízí něco, co žádný jiný žánr nemá.
4: Miluju Star Trek, miluju ho pro jeho pozitivitu, tak se všichni dokážou semknout. Miluju to sociologické na něm.
1: Záchrana budoucnosti na plátně a v hledišti jenom ti, kteří to mají rádi. Dokonalá kombinace, říká Roman, přijel z Brna a říkají mu podle Star Treku doktor.
5: Brno je pěkný město, ale tady je velmi akční fanklub, který zařídil takovéhle setkání, takovéhle promítání, tak i Brno chtělo prostě přijet podpořit.
3: Je krásné, že jste seděli až do posledního titulku.
5: No samozřejmě, Stína se vždycky neodchází před koncem filmu, jo.
1: Oslavu přímo v kině zorganizoval ostravský Star Trek fanklub Subspace a Ondřej Korax Konvička.
6: Většina dnešních filmů vědecko-fantastických se točí kolem různých dystopií a podobných negativních věcí. A Star Trek je o tom, že se lidstvo vydalo do vesmíru a nebyla to katastrofa. A to je takové nadčasové téma, které fungovalo dobře v 60., 70., 80. letech a samozřejmě i dneska. A proto se tady sejde tolik lidí a proto se Star Trek celosvětově dlouhodobě těší takové popularitě, jaké se těší.
1: Fanoušků a příznivců Star Treku je podle něj v Česku spousta a rádi se vrací až do dob, kdy se série vysílala ještě na černobílých obrazovkách, anebo sledují naopak novinky ve Star Trekovském vesmíru. Z Ostravy Martin Knitl, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Za 4 minuty bude 10. hodina. Za 4 minuty vám nabídneme aktuální zprávy. Hasiči v průběhu letních prázdnin likvidovali 1630 požárů lesů nebo luk v celém Česku. Podrobnosti ve zprávách.

0: Audio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Hurá! Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
2: O svačině to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.

0: Zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Lenkou Blažejovou.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Město Frýdek Místek chce vybudovat místo kasáren středisko správy a údržby dálnic. Hasiči za prázdniny likvidovali 1630 požárů lesů nebo luk. Ostravský Baník prohrál v ligové dohrávce na hřišti Jablonce 0-3. Dnes bude v regionu polojasno až oblačno, teploty do 20 stupňů. U poslechu zpráva zvítá Lenka Blažejová. Hezké dopoledne. Zastupitelé ve Frýdku Místku schválili záměr výstavby střediska správy a údržby dálnic v místeckém lese. Zázemí poblíž dálnice D48 chce na místě bývalých kasáren vybudovat ředitelství silnic a dálnic. Součástí má být i centrála dopravní policie.
3: Toto řešení odpovídá územnímu plánu, nejvýhodnějším způsobem využívá plochu bývalého areálu místeckých kasáren.
4: Říká mluvčí Frýdku Místku Jana Musálková-Jekelová s tím, že díky plánovanému napojení přímo na obchvat by nemusela vozidla údržby a policie jezdit přes město. Ředitelství silnic a dálnic si podle mluvčího Miroslava Mazala nechá nejdříve zpracovat technickou studii.
5: O dalším postupu přípravy projektu, včetně harmonogramu navazujících kroků, bude rozhodnuto na základě výsledku této studie.
4: O případném prodeji pozemků město s ředitelstvím silnic a dálnic jedná od roku 2021. Z Frýdku Místku František Kuča, Český rozhlas.
2: Český Těšín opravuje Brandýskou ulici v centru města. Dnes silničáři začali s frézováním vozovky v úseku od křižovatky s Mánesovou až po Koperníkovu ulici. Řidiči musí počítat s dopravním omezením. Zítra bude část silnice uzavřená úplně. Auta projedou bez komplikací opět v sobotu. Hasiči letos o prázdninách často vyjížděli k požárům v přírodě. V celé republice jich likvidovali 1630. To bylo zhruba o 360 víc než loni. Situaci ovlivnilo i dlouhodobé sucho. Například na jižní Moravě se počet požárů porostů zvýšil dvojnásobně. Nejčastější příčiny přibližuje mluvčí krajského sboru Jaroslav Mikoška.
6: Nejčastější příčinou vzniku požáru v přírodním prostředí je lidská nedbalost. Může to být odhozený nedopalek, může to být nedohašené ohniště, ale může to také souviset s nějakou lesnickou prací. Samozřejmě nemůžeme vyloučit v řadě případů také úmyslné zapálení.
2: Velké teplotní rozdíly včera rozdělily Česko. Mohla za to postupující studená fronta. Na západě republiky pršelo a teploty se nedostaly přes 18 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku bylo naopak horké slunečné počasí s tropickými teplotami i přes 32 stupně Celsia. Teplotní rekordy pro 9. září tam přepsali zhruba 2/3 stanic měřících alespoň 30 let. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde teploměr ukázal 32,5 stupně. Dnes se už maximální teploty v Česku srovnají a bude kolem 20 stupňů. Zítra se v našem kraji výrazně ochladí, maxima budou kolem 14 stupňů. Sport. Po nedělní porážce 0-4 v Mladé Boleslavi utrpěli fotbalisté Baníku Ostrava další vysokou porážku. V Jablonci prohráli v dohrávce 5. kola šance ligy 0-3. K nevydařenému duelu se vrátil záložník Jiří Boula.
7: Pocit zklamání z těch výsledků, když ta hra nějaký parametry má, ale stáváme hodně gólů, takže to pak působí tak, že to přijde v ní meč. Ale máme to nějak nastavený nějakou cestu a věříme tomu, že se to zlomí.
1: Počasí.
2: Dnes bude v našem kraji polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů, na horách do 14 a vítr bude mírný, severovýchodní do 5 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na silnici 1/46 ve Slavkově u Opavy u odbočky do Otic se opravuje vozovka a provoz je pouze kyvadlový. Omezení potrvá do půlnoci na sobotu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 4,5 minuty po 10. Lenka Blažejová a zprávy Českého rozhlasu Ostrava tady budou znovu v 11 hodin. Posloucháte Dobré dopoledne dnes s Vladimírem Šmehlíkem a i dnes mám pro vás připravenu jednu ze záludných otázek Moravskoslezského rozhlasového kvízu. Chcete-li vyhrát krásnou knížku, tak neváhejte a zkuste to. Moravskoslezský rozhlasový kvíz dnes bude zvůní benzínu. A začínáme za malou chvíli. Ještě předtím Václav Neckář a taky třeba Karel Černoch. Prostě písničky, které nestárnou, znáte to. Potom nabídneme rozhlasové a kulturní tipy, abyste věděli, jak naložit s dnešním dnem. Pozveme do Těrlicka, ale taky třeba do Těšína nebo do Ostravy. A společně se podíváme do Oder, do Flašarova dolu. Tam byla nově zpřístupněná úplně nová břidlicová štola. Nabídneme reportáž. Tak tedy krásné dobré dopoledne na Moravu i do Slezska. S Českým rozhlasem Ostrava.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava. Kdo pak se nám dovolal?
2: Dobrý den, to je Jaroslav Krnová.
1: Jaroslave, já vás zdravím, tak jdeme na to. Máme otázku z automobilismu. Tak jste připraven?
2: Ano, připravený.
1: Tak dobře. V letech 1971 až 1994 se nedaleko Ostravy každoročně odehrávaly populární automobilové závody na přírodním okruhu. Tyto závody mimo autodromy každoročně lákaly tisíce návštěvníků a také závodníky od nás i ze zahraničí. Víte, jak se tento legendární závodní okruh jmenoval? A máte na výběr. Za A byl to okruh Těrlicko-Žermanice, za B Havířov-Šenov, anebo za C Suchá Vratimov.
2: Já bych zkusil to Bčko.
1: Takže?
2: To je...
1: Takže Havířov-Šenov.
2: Ano, ano.
1: A je to naprosto správně, byl to opravdu závodní okruh Havířov-Šenov. Dodnes si pamatuju, když jsem byl děcko a tata nás tam tahal a bylo to opravdu velkolepé závody pro nás. Tak jo, vy vyhráváte, posíláme knížku do Krnova, blahopřeju a zůstaňte ještě chvíli na telefonu.
2: Ano, naschledanou.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: jste unaveni, máte chutě na sladké a kila navíc, může zatím být inzulinová rezistence. Co se při ní v těle děje, proč může vést k cukrovce i nemocem srdce a cév a co můžeme udělat dřív, než bude pozdě? Na otázky odpoví náš host, vedoucí lékařka Centra preventivní medicíny nemocnice Agel Třinec Podlesí, Bogna Jiravská-Godula. Naslyšenou v naší rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Tohle jsou mandraže v dobrém dopolední Českého rozhlasu Ostrava 10 hodin a 23 minut. Tak dnešní moravskoslezský rozhlasový kvíz dopadl báječně hned na poprvé, takže ještě jednou blahopřejeme. No a pokud nemáte ještě program na dnešní den, tak za malou chvíli budou připraveny pozvánky. Pokud bydlíte v Těrlicku a v okolí, tak máte o program určitě vystaráno. Prozradíme víc.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. V Těrlicku dnes začíná festival Těrlické filmové léto, které nabízí aktuální české, polské a také jeden slovenský film, slovenský snímek. Dnešní projekce začíná v Těrlickém kině Svoboda v 18 hodin. Nenechte si ujít tuhletu úžasnou festivalovou událost. No a do českotěšínského Avionu, tedy do kavárny při hraničním mostě, jste dnes zváni na cestopisnou přednášku Pavla Ševčíka, nazvanou Mongolsko na podél s dvěma bochníky chleba. Začátek v těšínském Avionu v 16 hodin. A kostel svatého Jana Nepomuckého v Ostravě Staré Bělé dnes patří francouzskému souboru Li Inconiti. Na programu koncertu je zejména barokní hudba a začátek je v 18 hodin. Takže máte-li chuť se naladit do baroka, do chrámu Páně, nezapomeňte. Kostel svatého Jana Nepomuckého v Ostravě Staré Bělé od 18 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Jsou 11:30, ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Zamíříme za malou chvíli z reportáží do Oder. Flašarův důl v Odrách totiž zpřístupnil další svoji štolu. Nemůže do ní ale každý. Návštěvník musí mít minimálně 15 let a nesmí mít zdravotní omezení. Při prohlídce totiž poleze po 4 a pravděpodobně se i ušpiní. Byli jsme tam a nabídneme reportáž za malou chvíli.

0: Flašarův důl v Odrách má další atraktivitu. Po břidlicové štole Hortenzie teď nově zpřístupňuje i štolu Johan. Na rozdíl od té první je nová trasa více neotesaná a určená jen pro fyzicky zdatné návštěvníky starší 15 let. Budou totiž chodit po čtyřech, šplhat po žebříku a neustále se sklánět. Ve Flašarově dole se břidlice netěží už 110 let.
1: Dída, mám to tady jeden mlsný permoník. Teď v místech, která jsou společná pro obě dvě trasy ve Flašarově dole.
2: Dole mě provází Alena Zemanová, vedoucí odboru školství. Na prohlídku štoly návštěvníci dostanou přilby s čelovkami.
1: Tomu se říká vlastně kříž, kde se kříží ta překopová štola, kterou jsme šli napříč vrstvami. A my se teď vydáme kolmo na tu překopovou štolu do takzvaných stařin.
2: Hned na začátku trasy už se musíme sklánět. Pod nohama nám je slyšet břidlice.
1: Dneska je ten důl ještě takový syrový, nenastrojený, ale možná o to bude zajímavější. Takže tady je teď další část dolů, prochází 80-centimetrovou kovovou lutnou.
2: Já už se blížím k průlezu tou lutnou. Je to poměrně krátký průlez, ale musím říct, že to není nic úplně příjemného, především pro klaustrofobiky. Návštěvníci budou chodit opravdu po čtyřech. Potom už scházím tady dolů, musím se sklonit před dřevěným trámovým a přicházíme do další části. Tady už nám jde pára odpusit.
1: To proudění vzduchu už tady není tak silné, takže tady je trvalá teplota 10 stupňů. V této zaskládané komoře, vysoké 7 metrů, si budou moci návštěvníci poslechnout pověst o permoníku Šiferovi a bohu podzemí Permonovi. Budou si k tomu moci pít horkou meltu.
2: Do další části trasy se dostáváme po žebříku.
3: To, co vidíte tady, tak dá se říct, že z 90% odpovídá realitě, jak to vypadalo před přístupněním. Tady se opravdu udělám takový chodníček.
2: Vysvětluje nám na závěr trasy Kristýna Šuchová, geoložka a zároveň průvodkyně.
3: A právě ta zajímavost se odhalí až v okamžiku, když vystoupáte tady nahoru, tak je to obrovský kus vlastně břidlice, který se zvlnil do takzvané vrásy. To je ta zajímavost tohoto dolu a proč se to vlastně taky chtěl zpřístupnit?
2: Zpřístupnění štoly stálo necelých 11 milionů korun a městu finančně přispěl kraj i stát. Z Oder Klára Křižáková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. O čem se mluví?
1: Slavnostním gala večerem na dvou velkých scénách odstartovala 108. sezóna Národního divadla Moravskoslezského. Jaká bude a před jakými výzvami divadlo stojí, tak to už bude téma pro Jiřího Nekvasila, ředitele Národního divadla Moravskoslezského, v dnešním rozhovoru s Vladimírem Šmehlíkem.
0: Český rozhlas Ostrava. O čem se mluví? Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, je 10 hodin 47 minut. Dvakrát měř, jednou řeš, tak to je náš seriál plný dobrých rad všeho druhu, který pro vás připravuje Artur Kubica. Tentokrát se zaměří na jedovatý blín černý a také na to, jak se ho zbavit za malou chvíli.

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
1: Máte na své zahrádce blín černý, který je prudce jedovatý? Ptal jsem se odborníku, jak se ho zbavit. Je to rostlina, která má 60 až 80 cm a květy jsou bílé až žlutavé a na rostlině se vytvářejí semínka. Blín černý je jedovatý. A když máte doma malé děti, nevíte, co mohou vyzkoušet. Třeba budou chtít zjistit, jak to chutná. Jedovaté jsou všechny části rostliny. Největší koncentrace nebezpečných látek je v semenech a v listech. A teď, jak blín zlikvidovat? Reaguje na totální herbicid a je dobré ho zároveň vykopat. A když už se vysemení, tak ten trávník pravidelně kosit a výskyt rostliny tak úplně eliminovat. Blín nemusíte ničit jenom proto, že tady strašíme z jeho jedovatostí. Je to nádherná rostlina, ale když vám po zahradě běhají ty malé děti, tak musíte mít jistotu, že si ho s něčím dobrým nespletou. Zdraví vás Kutil, těle mi duší, Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Tak tohle je Maria Kerry, vy posloucháte Český rozhlas Ostrava. Za chvíli tady budou další zprávy. Roste agresivita řidičů vůči policistům při silničních kontrolách. Odhaduje policie a podrobnosti my přidáme ve zprávách v 11 hodin.

0: Malka. Krásná zdravá svačina.
1: Zprávy v 11 a Lenka Blažejová.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Všeobecná zdravotní pojišťovna chce nalákat mladé lékaře do vybraných oblastí na 500 000 stipendia. Jedna lesní škola nestačí, v Ostravě plánují postavit druhou v Bobrovnickém lese. Policisté se stále častěji setkávají s agresí od řidičů. Počasí

0: Regionu bude polojasné s teplotami do 20 stupňů Celsia. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Mladí lékaři můžou dostat od Všeobecné zdravotní pojišťovny stipendium až 480 tisíc korun. Musí se ale zavázat k tomu, že budou 5 let pracovat v některé vybrané lokalitě s horší dostupností lékařské péče. Žádosti VZP přijímá do 15. října. Zájem je o pediatry, dětské a dorostové psychiatry a praktické lékaře, říká mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.
1: Prostředky budou vyplaceny přímo mladému lékaři, tedy nikoli školiteli jako v případě rezidenčních míst. Z fondu obecně prospěšných činností je VZP připravena uvolnit ještě letos částku 90 milionů korun.
0: Ostravské městské lesy připravují stavbu druhé lesní školy v části Bobrovníky. Loni se do výuky o přírodě zapojilo více než 2600 ostravských žáků. Letos je zájem ještě větší a kapacity učebny v Bělském lese už nestačí. Stavba nové uhájenky v Bobrovníkách má začít v příštím roce. Podle ředitele ostravských městských lesů Vladimíra Blahuty navíc můžou výuku v lesní škole nabídnout i sousedním obcím.
2: Tam by mohly jezdit děti v rámci environmentální výchovy z městské části Moravské Ostravy, z Ošťálkovic, z Lhotky. No ale mysleli jsme taky na děti z Hlučína. Je to mimo Ostravu, ale myslím si, že je velice blízko, takže bychom rádi otevřeli tuto výuku i pro děti z Hlučína.
0: Roste agresivita řidičů vůči policistům při silničních kontrolách. Častější jsou slovní útoky i fyzická napadení. Vyplývá to z odhadů policie. Přesnou statistiku si ale nevede. Příčinou takového chování je kromě alkoholu anebo drog i frustrace, říká dopravní psycholog z Filozofické fakulty Univerzity Palackého Matuš Šucha.
3: Může to být rychlá jízda, protože někde chci být rychle, nestíhám a podobně. A vlastně to při stížení, při porušení dopravních předpisů tu frustraci jako prohloubí a agresivní reakce je jedna z možných reakcí, jak člověk nebo řidič frustraci zvládá.
0: Fyzické napadení policisty je trestný čin, za který hrozí trest odnětí svobody na 4 až 15 let. Inflace v Česku zrychlila. V srpnu vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 1,9%. To je o 0,2% víc než v červenci. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nejvíc oproti loňsku zdražovaly pohonné hmoty. Zlevnily naopak potraviny. Například trvanlivé mléko a vepřové maso byly v srpnu meziročně levnější skoro o čtvrtinu a máslo téměř o 0,25. Meziměsíčně stouply spotřebitelské ceny o 0,3%.
4: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty od 16 do 20 stupňů, na horách do 14 a vítr bude jen mírný severovýchodní do 5 metrů za sekundu.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ulice Nábřeží Míru a Moskevská v Českém Těšíně se opravují. Uzavírka tam potrvá do dnešních 17 hodin a v případě komplikací na dalších místech kraje volejte linku Zelené vlny na čísle 800 553 553.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Je 11 hodin a 4 minuty, tohle byla Lenka Blažejová, která se těmito zprávami pro dnešek od mikrofonu Českého rozhlasu Ostrava rozloučila. Další zprávy v pravé poledne už vám nabídne pan Petr Hrčka. Naproti mě ve studiu už sedí má milá kolegyně Ivana Šuláková a připravena je tradičně čtvrteční lékárna. Dnes se bude bavit o inzulinové rezistenci. Co to je, prozradíme v lékárně. Ještě předtím, než ale náš tradiční pořad začne, tak nabídneme písničky, které nestárnou. Karel Gott a taky třeba Jan Kalousek. Hezké dobré dopoledne z Ostravy vám přeje Vladimír Šmehlík.

0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Hezké dopoledne vám od mikrofonu Českého rozhlasu Ostrava přeje Ivana Šuláková. Milí posluchači, jste unavení, máte chutě na sladké a kila navíc. Může zatím být inzulinová rezistence. Co se v těle děje, proč může vést k cukrovce i k nemocem srdce a cév a co můžeme udělat dříve, než bude pozdě? Na to se budu ptát mého dnešního hosta, kterým je paní doktorka Bogna Jiravská-Godula, vedoucí lékařka Centra preventivní medicíny nemocnice Agel Třinec Podlesí. Vítejte u nás, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Paní doktorko, možná ze startu hned to hlavní vysvětlení. Co to vlastně inzulinová rezistence je a kdo je ohrožený?
2: Tak já ještě dovolím si jednu věc navíc, a to, že mě překvapilo toto téma, že jste je teda nabídli, že můžeme o něm mluvit. Protože když se podíváme na naše konference, třeba republikové a tak dál, tak je to téma, které sem tam se už někde jako objeví, ale není jako v hledáčku těch konferencí a tak dál. Takže mě to velice milé překvapilo, že o tom můžeme právě mluvit tady u vás na rozhlasu Ostrava.
1: Protože vy ho považujete za důležité a je důležité.
2: Z mého pohledu je velmi důležité. A na otázku, co to je inzulinová rezistence, tak když to přeložíme, tak rezistence je necitlivost, je to necitlivost tkáně na inzulin. To si sice se přeložili, ale moc nám to víc nevysvětlilo a není to pro nás přesné. No ale kdybychom si představili, že máme nějaký supermarket, supermarket má obrovský sklad. A v tom skladu je pan skladník, který se o to všechno stará. A to je ten inzulin. Je to ten boss, je to ten metabolický hormon, který všechno bude řídit. A teď tam přijíždějí ty nákladňáky, to jsou zásoby, které tam jezdí, to zboží. A on to bere a dává do těch políček. Skvělý. Takhle to funguje normálně. Ale teď jich tam přijíždí více a více. Toho cukru tam přijíždím více a více. A on prostě běhá, snaží se a už to do těch políček není schopen narvat, takže co to udělá ten organismus? No, zafunguje jak? Zcela logicky pro tuto situaci a pozve si další skladníky. Ti tam přijdou a začnou mu pomáhat. Takže toho inzulinu nemáme trošku, ale už ho máme moc, protože skladníků tam běhá a snaží se tady vždycky docpat do těch políček, kam to jde. A jak to vypadá venku v té frontě? Pořád dobře. Oni to pořád stíhají odbavovat. A to je ten cukr v krvi, který my si měříme na lačno. Tam se nic neděje. Ale vy vidíte, že v tom skladu už to je před vypuknutím, prostě apokalypsa je před náma a my venku v lačné glykémii jsme nadále v klidu. Tím už vám trochu nabízím další otázku, jak to, že my pak jsme v klidu preventivek, že jo, když máme tu
1: glykémii. No přesně tak, o tom jsme se tady bavili před písničkou. No dobře, tak ti skladníci to stíhají, ale jednou to stíhat přestanou.
2: Přesně. Co se stane? A to už bude to, že dostaneme ortel té cukrovky, ale to nemusí být jenom cukrovka, ano, protože inzulinová rezistence má, nebo táhne za sebou řadu dalších komplikací nebo konsekvencí, které tam jsou. Protože už dneska víme, že inzulinová rezistence má mechanismy, jak způsobuje třeba vysoký krevní tlak, že má vliv na zvýšení onkologických diagnóz, ano, jsou to zánětlivé procesy, demence, jsou to poruchy menstruace, podobně. Čili to jsou věci, které jsou velice široké. Takže inzulinová rezistence neznamená jenom cukrovka. Je to jedna z věcí, co ji dělá.
1: Vy jste teď řekla jednu důležitou věc, že inzulinová rezistence třeba může vést ke ztrátě menstruace. Chápu to dobře, že toto není záležitost, která se týká dříve narozených, ale i mladých lidí.
2: Toto je věc potom, kterou bychom už s gynekologama a tak museli si dát bokem, protože to je o mnohem složitější. Okay? Ale jde o to, že když v organismu nemáme hormonální rovnováhu, tak má vliv na řadu procesů. Jo? A můžou to být právě i procesy z této oblasti.
1: Kdo je tedy ohrožený? Je to napříč populací anebo záležitost těch starších lidí?
2: Když si řekneme metabolicky nemocný, tak předpokládám, že řada z nás si představí obézního staršího člověka. Souhlasíte?
1: Ano, určitě.
2: Jo. Tak já zkusím pár čísel. Když se podíváme přímo do našeho Centra preventivní medicíny, do našeho projektu, kde se hlásí lidé proaktivní, to znamená, chtějí se starat o svoje zdraví, věkový průměr je pod 50 let a v ten moment inzulinovou rezistenci trpí určitá část těch lidí. Kolik si myslíte, že těch lidí tak trpí?
1: V řádu procent?
2: Je to 52% z těch lidí, kteří u nás přišli, už mají poruchu metabolismu cukru. A neznamená to, že mají cukrovku. A z mého pohledu je skvěle, že přišli, protože ta inzulinová rezistence je mnohem dřív, než se objeví ta cukrovka, kdy už máme potom řadu komplikací. Jak se mě zeptáte, jestli to je jako za rok, za dva, za pět, z inzulinové rezistenci budu mít diabetes a upozorňuji, inzulinová rezistence není jenom o diabetu, tak to záleží, ale je to v rozmezí 5-10 let předtím, než je cukrovka, už máme v tom skladu prno a už se to tam jako hemží průserem a tímto pádem to je před cukrovkou 5-10 let. Máme inzulinovou rezistenci.
1: Čili každý druhý člověk, to není potěšující číslo. Budeme o tom mluvit i v další části naší dnešní rozhlasové lékárny, kterou nabídneme opět po písničce.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Co se v našem těle děje při inzulinové rezistenci a proč bychom ji neměli podceňovat? I na tuto otázku už jsme slyšeli odpověď v dnešní rozhlasové lékárně, a to od našeho hosta, kterým je paní doktorka Bogna Jiravská-Godola, vedoucí lékařka Centra preventivní medicíny nemocnice Agel Třinec Podlesí. A máme pro ní i další otázky, ke kterým se můžete připojit i vy, naši posluchači, prostřednictvím telefonní linky 59 611 22 66. Paní doktor, z toho, co jste řekla, jsem pochopila, a doufám, že správně, že vlastně člověk může mít inzulinovou rezistenci, aniž by o tom vůbec tušil. Existují tedy nějaké typické příznaky, podle kterých bychom mohli poznat, že se nás tento problém týká?
2: Tak určitě z kliniky bychom mohli usuzovat, když jsme unaveni po jídle, takové, že po obědě si musíme jít lehnout. Když dochází k tomu, že třeba když sníme ten oběd, tak jsme unaveni, jak jsem řekla, a ještě máme i chuť na něco dobrýho, na tu
1: sladkost. Sladká tečka.
2: Takže to je věc, která tam určitě patří. Dále je to taková ta mozková mlha. To znamená, že nemůžeme si přesně vzpomenout, jak to bylo. Víte, že už to je, prostě nebylo to jako kdysi. To je další věc, která nám klinicky může trochu říct, hele, pojďme si to změřit. A potom už takových fyzických věcí, třeba lidé, kteří mají takové malé výrůstky, třeba často na krku nebo v podpaží, takové fibromky malé, tak to je úplně typické pro toto. A další ještě už můžou mít takové tmavší skvrny na krku a v záhybech, tak to je klinická věc, která nám jako může směřovat, že hele, tady už bude inzulinová rezistence úplně, jak se patří.
1: A teď mi řekněte ještě, jak je to s nadváhou nebo obezitou. Může mít třeba inzulinovou rezistenci i štíhlý člověk, protože vy jste tu obezitu nezmínila.
2: Jasně. Obezita je rizikový faktor pro řadu věcí a s inzulinovou rezistencí je často spojena. A bychom mohli v odborných kruzích si říkat, co je dřív, inzulinová rezistence nebo obezita, a nebo naopak. Je to určitě věc, která se podporuje navzájem. To určitě můžeme říct. No a v ten moment lidé, kteří jsou obézní, tak často mají tu inzulinovou rezistenci. Takže tam o tom můžeme jistě přemýšlet. Ale když lidé jsou hubení, klidně nosí S-ko nebo M-ko, abychom si řekli, tak tento 100% nemá, protože je hubený, tak tady musíme trochu dát malý pozor. A to proto, že v literatuře se uvádí, že až skoro 20% lidí, kteří mají normální hmotnost, můžou být takzvaný tofy. To znamená vevnitř obézní, zevně hubení.
1: Čili o ten viscerální tuk.
2: A to je ono, že to je o ten viscerální tuk, který je aktivní metabolicky, způsobuje řadu zánětlivých parametrů a souzní s tou inzulinovou rezistenci. Takže ano, hubený člověk taktéž může mít inzulinovou rezistenci. Protože když se koukneme na ten viscerální tuk, který víme, že je rizikový, tak si to klidně představme jako my jsme náš dům, náš barák, a kde se nám může ukládat tuk. Takže tuk se nám může ukládat třeba podkožně. To bychom si řekli, to je ta garáž, kde to tam dáme ty bedny a je to v pohodě. Není to moc hezké, ale v zásadě nám to nepřekáží. Jo? A je to přirozené místo na tu zásobu, když není úplně velké a už to tam nevleze. A druhá věc, když to ale se nám bude ukládat do předsíně, do obýváku, přímo do chodby, jako pod nohy, no tak v ten moment to je ten viscerální tuk, to je ten rizikový, přes něho nemůžeme ani nic pořádně uvařit, udělat, projít, tak abychom si to byli schopni představit, takhle bychom to viděli, a proto ten viscerál, i když u hubených zevně lidí, čili ti tofy, tak v ten moment je rizikový.
1: Jakou roli tady hraje genetika? Je, řekněme, tato diagnóza dědičná?
2: No, to je velice, velice těžká otázka, protože práci, které říkají, že od nějakého procenta do vyššího procenta má to souvislost, těch pár pochopitelně je. Takže co si můžeme říct, že genetika jistě hraje roli, s tím, že bych si dovolila říct a upozornit, že genetika, ona tu zbraň prostě jenom nabije. A my, jak žijeme, jak každý den jdeme ven nebo nejdeme ven, večer si to vypneme, ty mobily v 9 večer, nebo aspoň si vezmeme ty oranžové brýle, abychom už tomu mozku řekli, že mají být jít spát, tak my teprv zmačkneme tu spoušť. Takže i když mám geneticky zapracováno, že to nebude dobrý, neznamená, že to tak dopadne.
1: Už jsme tady mluvili o věku, jakou roli v tom hraje stres, anebo pozor, nedostatek spánku.
2: No, celé, když se podíváme, protože věřím, že dojdeme do toho, co s tou inzulinovou rezistenci můžeme udělat, protože když u lidí zjistíme inzulinovou rezistenci a nemají ještě další onemocnění, tak to je skvělý, protože jim můžeme předcházet a to je to ono. Uděláme malý krok a bude to obrovský benefit pro ně. Tak se na tu ještě v ten moment prevenci díváme velice komplexně. Samotné stravování, nechci používat slovo dieta, protože o žádnou dietu nejde. Jde o stravování, jde o to nachystání vlastního mozku, co já v zásadě chci jíst, to je jedna věc. Důležitá, velice důležitá, ale jenom jedna věc. Je tam pochopitelně pak ten pohyb, což je taková krásná lednička na cukry, že když se hýbeme a čím víc svalu, tak lépe to zpracujeme. Okay? Ale je to taky ten stres. Když budeme ve stresu, tak ten viscerál nám nikdy pořádně dolů nepůjde. Protože ty hormony stresové tam budou udržovat na ještě horší časy. A další bod, který je, tak je spánek. Když se nevyspíte, budete zase ve stresu. A už třeba jsou práce, které ukazují, že jedna nepřespaná dobře noc. Když budete spát jenom 4 hodiny, tak vám zhorší tu inzulinovou rezistenci o 25%. To je o čtvrtku. Píšou to v literatuře a já musím říct, že ze zkušenosti s našima kolegy lékařema, kteří byli třeba na odběrech před službou a po službě, tak bylo patrno, že mladý vysportovaný lékař po službě, se mu to významně ta inzulinová rezistence zhoršila. Já jsem říkala, no to je skvělé, že to vidíme, jo, protože všude to píšou, ale tady to opravdu jako vidíme bílé na černém.
1: Vedoucí lékařka Centra preventivní medicíny nemocnice Agel Třinec Podlesí, paní doktorka Bogna Jiravská-Godola je naším dnešním hostem v lékárně Českého rozhlasu Ostrava a v povídání o metabolickém syndromu a inzulinové rezistenci budeme pokračovat opět za chvíli.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: O inzulinové rezistenci a metabolickém syndromu právě teď ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava mluvíme s hostem dnešní rozhlasové lékárny. Jejím vedoucí lékařka Centra preventivní medicíny nemocnice Agel Třinec Podlesí, paní doktorka Bogna Jiravská-Godula, která je připravena odpovědět i na vaše případné posluchačské otázky na čísle 59 611 2266. Paní doktorko, my jsme se bavili o diagnostice, bavili jsme se také o tom, že existují nějaké projevy, které můžeme jako my lajkové třeba rozklíčovat jako příznak této diagnózy, ale jak je to s tou profesionální diagnostikou? Jak vlastně vy diagnostikujete inzulinovou rezistenci?
2: Dobrá otázka. Já bych ještě přece jenom jeden krok řekla k té laické diagnostice, protože když si změřím obvod pasu a ke své výšce bude větší jak 0,5, tak už mám podezření, že ten viscerální tuk je vyšší, že ho tam je nadmíru a už ta souvislost s inzulinovou rezistenci tam může být jako velká. Čili to k té klinice bych určitě přidala.
1: Čili jinými slovy, na výšku, a to jenom praktikujeme, měřím 1,80 m děleno dvěma, jakmile mám víc v pase než 90 cm.
2: Ano, přesně
1: tak. Tak je to ono.
2: Přesně tak, to je ono. No a když se podíváme, jak to můžeme diagnostikovat, tak když začneme z diagnostiky s inzulinem, že můžeme si vzít inzulin, což není drahý odběr, tak v ten moment už jenom hladina inzulinu může být, ta laťka může být pro nás jedním velice důležitým faktorem. Když je zvýšena, další potom jsou různé indexy, a to jsou HOMA index, HOMA 1, HOMA 2, které už, řekněme, ten HOMA 2 je ještě více přesný a pomáhá nám určit tu diagnostiku přesněji. Čili toto jsou odběry zaměřené na inzulin. Takže kdybyste se se svým praktikem domluvili, že je schopen třeba i na vaše náklady vám vzít inzulin, tak už jenom z toho čísla budete vědět, že jestli to je větší jak 10, 12, řekněme 10, zase ta literatura se vyvíjí, ty všechny materiály se k tomu vyvíjí. Takže ale už kdybychom si dali jednoduše pomůcku 10, když to je nad, tak už to opravdu je velmi podezřelé, že to tam ta inzulinová rezistence bude. Ale když třeba není možnost brát ten inzulin, tak pak můžeme mít takové neúplně přesné, ale též další parametry, které nám pomůžou. A může to být třeba zvýšený poměr v tukovém metabolismu a je to přímo, to už tak jmenuje, triglyceridy k HDL. A čím je vyšší, tím to pochopitelně je víc pravděpodobný anebo jistý. Takže to jsou takové úplně minimální dvě věci, které jsme schopni udělat. Ale samotných parametrů, na základě čeho se to odborně ještě může diagnostikovat, je potom celá řada, to už by bylo pro lékaře, co všechno tam můžeme dát.
1: A my tady máme prvního volajícího posluchače. Dobrý den, kdo pak se k nám dovolal?
3: Dobrý den, tady je posluchač Daniel a já bych se chtěl prosím zeptat paní doktorky na to, že jsem měl při krevních testech odběre krve triglyceridy 2,7. Takže jsem si jakoby podle internetu našel, že tam ten metabolický syndrom může být nějaký. Mohla by to paní doktorka konkrétně tady tuto hodnotu nějak ohodnotit?
2: Rada, jasně. Rada ji ohodnotím, i když máme jenom jako jedno číslo. A když jsme teda u pojmu metabolický syndrom, tak to si můžeme představit jako takovou partu pěti kamarádů, kteří rádi sebou chodí spolu. A je to kromě toho, že je vyšší triglyceridy, tak je právě nižší ten HDL, vyšší tlak, vyšší obvod pasu a vyšší glykémie. Čili to je takové, už cítíte, že prostě nic z toho není dobrý. A já si dovolím říct, že právě to téma, o kterém dneska mluvíme, inzulinová rezistence, tak ona to dává dohromady všechny ty parametry, protože u inzulinové rezistence tenhle ten obraz často vidíme. No a když teda jdeme přímo k vám a víme jenom hodnotu triglyceridy 2,7, tak je to jistě nadlimitní, protože běžná norma je 1,7, s tím, že v té prevenci, když už jdeme úplně po těch primárních zdrojích a chceme co nejpřísnější být, tak klidně jdeme mnohem níži pod 1,1. Co to znamená? No jasně, jenom z toho jednoho čísla je to těžko říct, ale v ten moment už víme, že porucha metabolismu i cukru tam bude pravděpodobně. A to proto, že cukr, který sníme a nejsme schopni ho hned zpracovat, využít v pohybem a v životě, tak v ten moment se nám ukládá a může se nám ukládat i jako triglycerid a pak to je vyšší. Čili má smysl se tady kouknout, co jím a podívat se, co ty sacharidy a cukry, jestli tam toho nemám moc.
1: Říká paní doktorka Bogna Jiravská-Godola, která je naším dnešním hostem v rozhlasové lékárně. Její poslední část vám nabídnu hned po písničce.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Máme před sebou poslední část naší dnešní rozhlasové lékárny, v níž je řeč o inzulinové rezistenci. Na detaily se ptám mého hosta, kterým je tentokrát vedoucí lékařka Centra preventivní medicíny nemocnice Agel Třinec Podlesí, paní doktorka Bogna Jiravská-Gudula. Paní doktorko, co s inzulinovou rezistencí může člověk dělat? Když lékař člověku řekne, máte ji, je to něco, co lze zvrátit?
2: Můžeme s tím udělat velice hodně. A můžeme to zvrátit, jo? Čili to je pozitivní věc. Já tady dám ještě také zase bokovku, ale to je jenom jedna, že myslím, že i dnes ještě se na medicinách učíme, že diabetes dvojka je prostě chronické progredující metabolické onemocnění, které jako můžeme dobře kompenzovat, ale ho nemůžeme vyléčit. Ale dneska už máme studie na to, které nám ukazují, že i diabetici dvojce po změně kvalitní životosprávy, dietního patření a tak dál, můžou z toho diabetu prostě odejít. Takže chci říct, že nejenom inzulinová rezistence, ale i ten diabetes je nadějný.
1: A já se zeptám ještě na jednu věc, jestli to platí i pro všechny věkové kategorie.
2: Jako myslíte, že ve stáří by to bylo horší? Mm-hmm. No, určitě je to jednodušší v mládí, ale z našich zkušeností Centra preventivní medicíny, kde máme i 70 plus klienty, kteří třeba zničili tu svoji inzulinovou rezistenci a mají normální metabolismus cukru, to vidíme. Čili je to jednodušší v mládí, ale na druhou stranu jistě to jde i ve stáří a má smysl zkusit to kdykoliv udělat.
1: Vy hodně zmiňujete jídelníček. To je asi základ, chápu to dobře?
2: No, když chceme pokořit, když chceme prolomit inzulinovou rezistenci, tak aspoň uvedu, že to není jenom jídelníček, není to jenom ta strava, ale začnu odzadu. Je to to, že půjdeme ven ráno, když se probudíme aspoň 15 minut na to slunko, na to světlo, i kdyby bylo tady zataženo, tak tam to bude mnohem lepší než vevnitř, taky půjdu večer a přes oběd se půjdu projít venkem, protože... Víte, já pracuji v nemocnici. V nemocnici jsou budky, nebo budka, kde chodí lidé kouřit. To bude určitě všude. Ano, takže jdou na kuřpauzu. A kdybych řekla, hele, tak pojďme na sanpauzu, tak se budou divit lidé, jako co se děje. A přitom máme strašné důkazy na to, že kouření zabíjí a slunce v takovém rozumném míře a tak dál nám pomáhá. Ano, takže v ten moment... Když to chceme prolomit, potřebujeme být venku. Druhý pilíř, potřebujeme mít dostatek D-čka, magnézka. Třetí pilíř, stres. Ano, nechceme být ve stresu, protože s ním musíme pracovat. Když budeme ve stresu, nikdy se nám to nepovede. Další pilíř, který je spánek. Už jsme si řekli, že to je nesmírně důležité. A i já jako tělovýchovný lékař, kdybyste se mě ráno zeptali, tak co mám stavat v pět a jít si zaběhat, tak před 5 lety jsem to dělala. Dneska to neudělám. Dospím, až pak se budu hýbat. Ale důležité je dospím, protože spánek je nesmírně důležitý. A pak vám přichází pohyb, to je kapitola sama o sobě, jak už jsme si řekli, že svaly to je lednička na cukr a poslední z mého pohledu dneska šestý pilíř je ta strava. Je velmi důležitá. A co si musíme uvědomit, aspoň si dovolím říct tři body. První, máme vysoké množství takzvaných vysoce průmyslově zpracovaných potravin. UPF. Tohle je téma na jednu lékárnu. Krásné, nádherné téma, protože co to je, kde to je. Všechno, co je extrémně sladké, kde jsou věci, které doma nemáme v tom seznamu, nebo je neznáme, tak už to smrdí, že to bude vysoce průmyslově zpracovaná potravina. A my ze studií víme, že nám to škodí? Víme. Víme, že nám škodí jenom 10% energie v UPF, už nám zvyšuje riziko cukrovky, kardiovaskuláru, demence a nevím čeho všeho. Na to prostě už dneska studie jsou. A z toho jídelníčku, ano, máme přehršle cukru v dietě, proto to tak vypadá, protože právě ty vysoce průmyslově zpracované potraviny jsou plné těch cukrů a nekvalitních tuků.
1: Já bych ještě možná u toho jídelníčku zůstala. Je jasné, že ten sortiment se nám při úpravě stravy výrazně změní, ale je důležité jenom to, co jíme, nebo také kdy a jak často jíme?
2: To je zase skvělá otázka. Jasně, že to je důležité. Prvně bych si řekla, víte, teď narazím na všechny nutriční vyživové poradce a nebudu populární mezi nima. Ale když vycházím z fyziologie, jak ten organismus funguje, tak jak funguje inzulin a podobně, tak v ten moment mám dvě věci. První, jím tehdy, když mám hlad. A jistě nepotřebuju jíst 5x, 6x za den, protože tehdy si vždycky ten inzulin píkuji. Jak jsem si řekli, vysoký inzulin má zásadní efekt, který dělá, tak ukládá tuky. Vysoký inzulin vám je bude ukládat. Spoustu dalších věcí dělá, ale tohle taky. A nízký inzulin vám bere. Takže když chci zhubnout, neznamená, že musím být šíleně hladová v žádném případě, ale musím v prvním kroce snížit ten inzulin. A to udělám tím, že prostě těch sacharidů, z těch UPF-ek z té potravy prostě snížím.
1: Znamená to, že takový člověk, nebo je cílem toho, je vyřadit ty cukry úplně?
2: Úplně vyřadit cukry, kdybychom to udělali my dvě, tak pravděpodobně se nic nestane. Protože to není esenciálně jako věc, jak třeba bílkoviny a tuky potřebujeme, tak nic by se takového nestalo. To už teď budou ohlasy ohromné, že jak to je možné, no je to tak fyziologicky, ale naším cílem není jako je vysazovat. Ano, naším cílem je snížit to množství, protože v dnešní populaci vidíme, že toho je strašně moc a tím máme nárůst inzulinové rezistence a pak těch dalších komplikací, které z toho jdou. Čili mým cílem není, pojďte všichni na keto a nevím, jako minimalizovat, ale pojďme to snížit.
1: Pozitivní je, že se to dá změnit.
2: Ano.
1: Říkala jste, že i když člověk, který má cukrovku, se jí teoreticky může zbavit.
2: No, my to vidíme i prakticky, takže ano. Člověk, který má hypertenzi a nemá žádnou jako sekundární příčinu, tak taky máme zkušenost s tím, že jestliže tam je ten faktor inzulinové rezistence, což budeme teď prezentovat na kongresu v Mikulově, tak vidíme pokles toho tlaku, buď to úplný, nebo významné snížení léku.
1: Blížíme se k závěru našeho pořadu, zkusíme skončit pozitivně. Dobře, máme podezření, že máme inzulinovou rezistenci, anebo máme symptomy, které jste tady popsala, obrátit se na praktického lékaře. Co po něm máme chtít? Naši praktičtí lékaři nejsou připraveni na takové testování. Takže jak je přesvědčit, aby to testování udělali?
2: Buďte k ním schovivaví, protože jsou věci, které nás neučí. A kdybyste mi před 5 lety dala tuto otázku, tak taky budu tady pav a vůbec nebudu rozumět, co po mně chcete. Dneska je trochu situace jiná a pochopitelně nemůžeme házet všechny doktory do jednoho pytle. Ale ta osvěta v tomhle není obrovská. Takže kdybyste chtěli, tak poprosíte, zda můžete jít na odběr inzulinu a klidně si ho zaplaťte sami. Aspoň to jedno malinkáte, co si můžete udělat, obvod pasu k výšce, jak víte, a už zase máte. A i kdybyste nic nevěděli, tak neskazíte nic tím, že půjdete ven, že budete mít dost dečka a s rodinou budete dobře vycházet a budete jít střídmě, to znamená, že ty průmyslově zpracované potraviny vyřadíte a necháte si normální pořádné jídlo.
1: Čas dnešní rozhlasové lékárny vypršel. Nezbývá, než poděkovat mému dnešnímu hostu, kterým byla vedoucí lékařka Centra preventivní medicíny nemocnice Agel Třinec Podlesí, paní doktorka Bogna Jeravská-Gorula. Díky, že jste přišla a podělila se s námi o vaše znalosti.
2: Velice děkuji, bylo to příjemné.
1: A ještě doplním důležitou informaci k naší příští lékárně. Za týden v ní budeme mluvit o péči o zažívací trakt. Pro tuto chvíli se s vámi loučí a pohodový čtvrtek přeje Ivana Šuláková.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: A dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava pomalu a jistě směřuje do svého finále. Zítra po 11. hodině to už bude prostor pro Ivu Piskalovou a jejího hosta. Tím bude fotografka Dara Kuzmič. Na hosta Českého rozhlasu Ostrava tedy můžete na našem vysílání natrefit zítra po 11. hodině. A nezapomeňte, že všechny naše pořady jsou taky online, takže klidně koukněte na náš web a jestli vám utekl některý z našich pořadů, tak ho krásně dohledáte na našem webu ostrava.rozhlas.cz. A za pár minut už bude poledne a Petr Hrčka bude mít připraveny zprávy.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Prezident Petr Pavel má v pondělí přijmout premiéra Babiše. Jednat budou o koordinaci zahraniční politiky. Detaily Petr Hrčka v poledních zprávách.

0: Vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
1: Bylo 12 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Prezident Pavel v pondělí přijme premiéra Babiše. Kopřivnice opravuje další 3 úseky chodníků. V Beskydech se znovu pohybují medvědi. Zítra bude zataženo, teploty do 15 stupňů. Hezké poledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Prezident Petr Pavel v pondělí přijme premiéra Andreje Babiše z ANO. Řešit by měli koordinaci zahraniční politiky. Hlavně pak účast prezidenta na zářijovém valném shromáždění OSN. Vztahy mezi Pražským hradem a Strakovou akademií v posledních týdnech poznamenalo několik sporů.
3: Zhruba před 10 dny se premiér s prezidentem shodli, že chtějí obnovit společné schůzky, jak potvrdil Pavel v televizi Prima.
4: Konflikt mezi vládou a prezidentem primárně nepomůže této zemi, ale nepomáhá ani premiérovi, ani mně.
3: Vztahy mezi vládou a Pavlem byly napjaté mimo jiné kvůli summitu NATO v Ankaře. V srpnu ale Babiš na svých sítích řekl,

0: že si oba politici vše vyjasnili.
1: Nemáme žádný problém, tady není žádný boj.
0: Prezident by měl zářijovou delegaci na Valném shromáždění v New Yorku vést. Vláda o tom rozhodla na začátku června. Do Spojených států se chystá i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
2: Člověk v tísni na konci září ukončí přímou pomoc domácnostem, které zasáhly povodně na severní Moravě a ve Slezsku. Ze sbírky, do níž lidé a firmy poslali 518 milionů korun, organizace podpořila přes 4100 domácností v 61 obcích. Například rodinám, které přišly o dům, rozdělila více než 95 milionů korun. Přes polovinu domácností s trvale poškozeným nebo zbouraným domem se rozhodlo přestěhovat mimo záplavové území. Člověk v tísni bude v regionu působit do konce příštího roku a zaměří se na ochranu obcí a krajiny před dalšími povodněmi. Kopřivnická radnice dává do pořádku 3 chodníky po výměně plynového potrubí. Konkrétně se jedná o ulice Sportovní, Pionýrská a Záhumení. U chodníků už nebude nadále asfaltový povrch, ale nová dlažba. Práce potrvají do konce října a stojí bezmála 4 miliony korun, uvedla mluvčí města Lucie Macháčková.
3: V jednotlivých úsecích bude také dočasně zakázáno parkování. Na přelomu září a října proběhne uzavírka ulice Sportovní v úseku od Záhumení po parkoviště u školy kvůli celoplošnému asfaltu. Komunikace. Termín ještě upřesníme.
2: Agentura ochrany přírody a krajiny potvrdila výskyt medvědů v Beskydech. Hlášení o pozorování šelmy má z Frýdecko-Místecka a z okolí Rožnova pod Radhoštěm. Podle agentury to není nic výjimečného. Medvědi se tam objevují pravidelně od 70. let minulého století. Turisté v terénu by si měli zajistit odpadky a měli by se vyhýbat hustému křoví, připomíná ředitel HKO Beskydy František Jaskula.
4: Řekl bych, v nebezpečí vždycky jsou ochranáři, kteří tiše lezou do houští a případně to můžou být i houbaři. A to je druhá věc. Třetí věc je to zabezpečení třeba i těch včelstev. Momentálně tam škody na včelách, ale nemáme.
5: Počasí.
2: V noci bude zpočátku oblačno, během noci se od jihu zatáhne a k ránu se na jihu vyskytne i déšť, teploty kolem 11 stupňů. Zítra čekáme převážně zataženo, od jihu postupně s deštěm, který bude četnější na jihovýchodě kraje. Později odpoledne budou srážky od západu ustávat a oblačnosti ubývat. V Beskydech bude deštivo až do večera, teploty od 12 do 15 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na silnici 1/46 u Slavkova na Opavsku se srazila 2 osobní auta, jeden jízdní pruh je neprůjezdný a na místě zasahují záchranáři. 2 auta havarovala také ve Svobodově ulici v Bílovci a v Orlovské ulici v Ostravě. Obě nehody se obešly bez zranění. V ostravské Českobraterské ulici se pak srazila 3 osobní auta. Nehoda může způsobit zdržení.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: 4,5 minuty po poledni, tohle byl Petr Hrčka a aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Dobré poledne na Moravu a do Slezska už vám přeje Vladimír Šmehlík. Za malou chvíli začíná pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Bude tady vaše oblíbená hudební pošta. A stačí, když se k nám dovoláte na 596 11 22 66. A když se podíváte do kalendáře, tak zjistíte, že dnes 10. září svůj svátek slaví Irma. Ale pokud máte dobrý kalendář, tak zjistíte, že svůj svátek taky slaví ženy, které se jmenují Krasava. Trošku netradiční jméno, ale třeba někdo z vás nějakou krasavu znáte. Já ještě jednou připomínám, Slavkov u Opavy 1/46, 2 osobní auta, bouračka, jsou tam záchranáři. Další 2 auta, Svobodova ulice v Bílovci, Orlovská ulice v Ostravě a taky další 3 auta se srazily na Českobraterské v Ostravě. Dneska nám to na severní Moravě a ve Slezsku nějak bourá. Jezděte opatrně a pustíme si k tomu Krištofy. Vladimír Šmehlík vám přeje hezké poledne na Moravu i do Slezska.
7: Jsem vůně.

tři trupy.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A dnešní hudební poštu nám odstartovali Krištofy a my míříme za hudebním přáním. Jedeme do Hatě, čeká nás tam paní Anička. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Radimě, je vás hezký. Zdravím a zdravím taky hned posluchače. Dneska bych chtěl poblahopřát vám do rozhlasu všem, kdo vysílají ten krásný pořad a všem, kdo mají narozeniny, svátek a něco hezkého oslavuju. A mojím kamarádkám a kamarádům. A pane Vladimíre, hlavní písnička je proba. A moc krát vám děkuju a nashledanou.
1: Tak a já pouštím písničku. Mějte se hezky, paní Aničko, naslyšenou.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš, jak nebo nevidíš?

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky míříš.

0: Tohle byl Petr Habka a Kocour se schoulil na tvůj klín. Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, tedy pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. A já už mám na telefonní lince dalšího volajícího. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Komenci, Roman Komenci z Nošoví. Já bych chtěl nahrát paní Vrbacké do Budovic svatku všechno nejlepší, hodně zdraví a božího požehnání přejeme a si nalej čistého vínečka do skleničky a to jí, nechá zahrát Komenčí z Nošoví a Gonosoví z Trnova.
0: Tak jo, tak písnička je připravená, mějte se moc hezky a my posíláme, co jste vybral.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Před malou chvílí se mi dovolala paní Zdeňka ze Studenky, ale bohužel vypadla z telefonní linky. Teďka mám na telefonní lince už ale paní Anu z Ostravy, které přeju krásný dobrý den.
1: Já vám taky, pane Vladimíre, všem z rozhlasové rodinky a písničku bych chtěla poslat paní Marušce do Koryčanských Pasek. Přejeme jí zdraví, štěstí, pohodu, všechno možné. A taky dnes máme klub důchodců zavodu Zarubek, takže všem horníkům i co nedělali na zarubku. Děkuji, že jste mě vzal a naslyšenou.
0: Rádo se stalo a přejeme všechno.

0: Dnešním pátečním dopoledním hostem bude fotografka Dara Kuzmič, pro kterou je focení posláním. Nechává při něm lidi zbližovat s jejich milovanými, anebo také se sebou samými. Nejen o lásce k profesi, ale také o projektu Banánový svetr si s ní bude povídat Iva Piskalová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
2: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte Hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava dnes s Vladimírem Šmehlíkem a pro další přání už míříme na Opavsko. V Melči nás totiž čeká pan Mirek. Dobrý den vám přeju.
4: Dobrý den, zdravím vás a všechny posluchače tohoto radia. Dneska slaví narozeniny pan Pepa Balanár z Melče. Přeju mu hlavně zdraví, štěstí a osobní pohodu. Ať se mu všechno vydaří. Děkuji za výběr písničky a někdy zase naslyšenou.
3: Rádo se stalo, mějte se dobře.

0: Tak tohle byl Dalibor Janda, Hurikán, vyladíte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Byli jsme v Melči na Opavsku a teď si zajedem kouknout do Fulneku, protože od tam nám volá paní Eliška. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Vladimíre, zdravíme vás Argoštěm z Fulneku, zdravím celý váš ansambl v rozhlase, celou ostravskou rozhlasovou rodinku, všechny kolegy kanisterapeuty, kteří se chystáme na zkoušky, takže buďte trpěliví, tak jako my s Argoštěm musíme být. A zdravím taky na Kamenec, samozřejmě moje čtyři klientky, ale volám hlavně proto, že nevím, jestli paní Daniela moje přání slyšela. Takže paní Danielo, my vám ještě jednou přejeme s Argoškem, protože jsme se včera nedovolali. Zdravíčko, štěstíčko, pohodu, nikdy žádnou nehodu, hodně božího požehnání, hodně ochrany Panny Marie, ať se vám splní všechny sny, které máte, a netrpělivě čekám, kdy mi zavoláte, protože vím, že už máte moje číslo. A za to děkuju panu Vladimirovi, pro kterého je taky tato písnička, a děkuju všem, kteří volají a posílají nám písničky a podporují Argoška. Moc děkuji. A naslyšenou.
0: Mějte se hezky, paní Eliško, naslyšenou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A v Hudební poště se teď vypravíme na Valašsko. Míříme do Velkých Karlovic za Ondřejem. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Šmejdík, srdečně vás zdravím do Českého rozhlasu Ostrava a všechny posluchače. A dneska má 80 roku paní Marta Boháčová z Nového Hrozenkova Brodské, tak by jí chtěl popřát hodně zdraví, štěstí, božího požehnání a co jí daří, no a to jí přejí všichni přátelé a známí a celá její rodina. Díky.
1: Rádo se stalo, mějte se hezky.

Posloucháte Hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Stačí, když se k nám dovoláte. 596 11 22 66.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Barka a Ludvík, Fanka, Ženka, Hálka, Henrik a Anuška. To jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Anuška se doví pravdu o své matce. Hálka dostane radu k nezaplacení. Ženka se vydá do Ostravy za advokátem, chce se totiž rozvést.
3: Tetičko, pojďte. Odvedu vás domů, žene se bouřka. Zadunění hromu dodá jejím slovům důraz. Fanka stočí pohled Halčiným směrem. Ty myslíš, že jsem si nevšimla? Jsi hodná děvucha, Hálko. Ty ses povedla. Ne všecky děcka se vyvedou, i když je člověk vychovává, jak nejlíp dovede.
2: Premiéra třetí části četby s Alenou Sasínovou Polarčik v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
4: 12 hodin a téměř 42 minut ladíte hudební poštu a na telefonní lince už by měla být paní Zdeňka ze Studénky. Podařilo se?
5: Ano, dobrý den. Vážená redakce, kalendář mi prozradil, že Marie v sobotu svátek máte. Proto vám přeji splnění všeho, o čem si zdát necháváte. Hodně štěstí, hodně zdraví, když je co, tak ať se slaví. Blahopřání k svátku posílám paní učitelce Marii Kopišťové z Butovic, paní učitelce Marii Kubičikové, Marii Kašpárkové, Klosové, Goldové, Geršlové a Kociánové, Maruše Uršulíkové do Dělnického domu, Marii Kováčové do Bílovce a ještě spolužačkám z Bílovce by mi neodpustili Maruše Sajdové, Maruše Švejdové, Maruše Tiškové a Marii Ličkové. Písnička je věnována všem těm, kterým nikdo nezavolá a nezahraje. Posílám hudební dárek z pohádky Zdeňka Trošky, ty vltavský tůně a to od jihočeské keramičky a všechny se mějte pohádkově krásně. Pozdrav posílám vám všem v redakci a děkuji za krásné pořady, které vysíláte. Vám, pane Vladimíre, děkuji za vybrání písničky a někdy zase naslyšenou.
4: Budu se na vás těšit, paní Zdeňko, mějte se dobře, naslyšenou.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, je čtvrtek 10. září a míříme za další písničkou, za dalším hudebním přáním, tentokrát do Havířova, kde nás na telefonu čeká paní Zdeňka. Dobrý den.
1: Dobrý den, hezké odpoledne vám, pane Vladimíre, a všem posluchačům. Dnes pošleme písničku k sobotnímu svátku Maruškám. Spolužačce Viglářové do Tyrlicka, Kionkové, Kryškové, Jančíkové, spolubydlícím Blahutové, Bezdičkové a jsou určitě další, ale nevím ty příjmení. A ten největší pozdrav je Marušce Muroňové do Krnova a Marušce Ondruchové na Horní Bečvu a potom kamarádce ze Sonsu Skupníkové do Šenova. Zkrátka, všem Maruškám přeji hodně štěstí, zdraví a samé pohodové dny. Vám děkuji, pane Vladimíre, a zdravím celou rozhlasovou rodinku Zdenka Lapišová.
0: Rádo se stalo, mějte se dobře, paní Zdeňko, naslyšenou.

0: Tak tohle je Pavel Novák, vyladíte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Náš dnešní pořad míří do svého finále a máme před sebou poslední přání. Bude ho mít paní Daniela z Nového Jičína. Hezký dobrý den.
1: Dobrý den, pane Vladimíre. Chci vám hodně zdraví. Písnička bude patřit i pro vás. A chtěla bych si popsat k včerejšímu svátku. Hodně zdraví, trošku štěstíčka. No a pak bych chtěla ještě zkázat paní Elišce, že ji zavolám, ale teď nemůžu, protože jsem slepá. No a přeju Argoškovi a paní Elišce, 17. mají nějaké zkoušky, tak ať jim to dobře dopadne. A vám přeji hodně zdraví, pane Vladimíre. A ještě jednou písnička, já i pro vás a pro všechny.
0: Já vám moc krát děkuju a doufám, že jste slyšela moji včera gratulaci pro vás. Tak posíláme.
1: Neslyšela, protože jsem byla na chatě.
0: Aha, no tak to je škoda, já jsem vám včera tak krásně přál. Tak jo, tak si to užijte dnešní den a budu se na vás těšit zase příště. Mějte se moc hezky, paní Daniela.
1: Děkuju, pane Vladimíre.
0: Krásný den Nového Jičína. Mějte se.

Skončila hudební pošta s datem 10. září. Od mikrofonu se s vámi loučí Vladimír Šmehlík. Budu se na vás těšit zase o 17:30 v rozhovoru O čem se mluví. Teď už za malou chvíli Petr Hrčka a zprávy.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině
2: to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
3: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Paliva v Moravskoslezském kraji během týdne výrazně zdražila. Inflace v Česku zrychlila. Žáci základní školy v Těrlicku se začali učit v nové odborné učebně. Zítra bude zataženo, teploty do 15 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Benzín v Moravskoslezském kraji během týdne zdražil téměř o 2 koruny, nafta o více než 2 koruny. Litr Natural 95 stojí průměrně 44 korun a 14 haléřů, nafta pak 47 korun a 78 haléřů. Ve srovnání s loňskem je benzín dražší o více než 10 korun a nafta téměř o 16. Nejlevnější paliva v kraji prodávají čerpací stanice na Karvinsku. Nejvyšší ceny benzínu jsou na Ostravsku, nejvíce za naftu platí řidiči na Ostravsku a Frýdecko-Místecku. Spotřebitelské ceny v Česku stouply v srpnu oproti loňsku o 1,9%. To je o 0,2% bodu více než v červenci. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nejvíce oproti loňsku zdražovaly hlavně nafta a benzín, říká to Pavla Šedivá z Českého statistického úřadu.
4: Například nafta se v srpnu na čerpacích stanicích v průměru prodávala za 44 korun a 98 haléřů za litr, což byla nejvyšší hodnota od října roku 2022.
3: Zlevnili naopak potraviny, třeba trvanlivé mléko a vepřové maso, byly v srpnu meziročně levnější skoro o čtvrtinu a máslo téměř o 2/5. Základní

0: škola v Horním Těrlicku má novou učebnu fyziky a chemie. Speciálně upravená třída pro 28 žáků přišla přibližně na 1 milion korun a většinu částky škole pokryla dotace.
1: První žáci se do nových prostor podívali až týden po začátku školního roku. Učebna má interaktivní tabuli i speciální pracovní stůl pro učitele. Uprostřed místnosti je pult pro laboratorní pokusy s několika umyvadly. Z Těrlicka Natálie Janišková, Český rozhlas.
0: Klub českých turistů vyhlásil sbírku na vybudování hlubinného vrtu pro Bezručovu chatu na Lysé hoře. Dosavadní prámen zimný kvůli dlouhodobému suchu a menšímu množství sněhu postupně ztrácí vydatnost a vodu proto musí v suchých obdobích dovážet cisterny. Pramen zásobuje také chatu Emila Zátopka, meteorologickou stanici a stanici horské služby. Nový vrt má vzniknout v lokalitě na Větrech a zajistit stabilnější dodávky pitné vody.
2: Počasí.
0: V noci bude v Moravskoslezském kraji zpočátku oblačno, během noci se ale od jihu zatáhne a k ránu se na jihu vyskytne i déšť. Teploty se budou pohybovat kolem 11 stupňů. Zítra čekáme v Moravskoslezském kraji převážně zataženo, od jihu postupně s deštěm, který bude četnější na jihovýchodě kraje. Později odpoledne budou srážky od západu ustávat a bude ubývat i oblačnosti. V Beskydech ale bude deštivo až do večera. Teploty se budou zítra v regionu pohybovat od 12 do 15 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Pavlíkově ulici ve Frýdku Místku se stala nehoda, při které záchranáři vyprošťují lidi. V ulici Československé armády v Bohumíně se pak srazila dvě osobní auta. Nehoda se obešla bez zranění. Šťastnou cestu bez nehod vám i nadále přeje Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
3: Od dětství se věnovala baletu, pak se vydala na hereckou dráhu. Díky tomu ji dnes znají diváci seriálu Modrý kód či Sestřičky. Herečka a moderátorka Bára Fischerová je naším hostem. Vítej.
4: Moc zdravím posluchače a děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám herečku a moderátorku Báru Fischerovou, kterou budou jistě znát diváci seriálu Modrý koč, Sestřičky a dalších seriálů, protože ty jsi mi tady během písničky říkal, že jsi hrála snad 12 sestřiček z různých oddělení, tak to bys mohla už něco pochytit a hodí se ti to v praxi, ne?
1: To je pravda, to je takové moje role. Vždycky, když potřebuji zdravotní sestřičku, tak jim z toho vyjdu já. Ale já mám paradoxně hobby z bílých plášťů a z krve, takže z krve omdlévám. Takže je to taková role teda opravdu jako proti mě. Ale jsem už tak zvyklá a teď, jak přesně jak jsi řekla, ty oddělení už mám opravdu všechny možný. Takže, ale nevím, jak bych teda ve skutečnosti jako dávala první pomoc. No, naštěstí, díky bohu, jsem to ještě nezažila, ale měli jsme nějaký kurz. Kurzy to jo, tak snad bych jako neselhala, ale snad by ten můj pacient přežil.
0: Tak a krev ale byla.
1: Krev
0: takže
1: byla.
0: Musela jsi nějak v hlavě stále říkat, to není krev, to není krev, to je. Co to vlastně no, je, když to není krev?
1: No je to nějaký je takový filmový barvivo, ale nejhorší bylo úplně, když první den jsem to viděla, tak ten mozek to opravdu nedával, myslela si, že to je pravý. A ještě ono to jako... jak vlastně taková ta pachuť té krve, nebo jak říká, že smrad nebo pachuť, tak ono to i takhle jako vonilo, takhle bylo cítit, to barvivo, takže to mi nepomáhalo, to rozhodně ne.
0: Žádná jahodová šťáva.
1: Ne, nebylo, ani kečup, ne, opravdu to i vlastně tou chutí, nebo takovou tou, jako cítit to bylo po krvi, no, a to mi nedělo, takže já jsem první natáčecí den jsem opravdu málem omdlela, teda, no.
0: Tak Bára si nám tady složila.
1: No bála jsem se, aby mě nepřeobsadili. Tak naštěstí se nestalo. No. Oni si toho moc nevšimli, jenom kolegové si toho všimli, že jsem zelená, bílá, že jdu k zemi. Tak,
0: tak a přece jenom, to, co jsi naučila, ty jsi říkala, měli jsme nějaké kurzy, hodilo se ti to někdy? Třeba umíš nějak odborněji ošetřit ránu?
1: Říkám, díky bohu ne, to ránu vůbec. To samozřejmě mám takovou tu teorii, znám, praxi teda naštěstí jsem ještě nevyužila, ale no tak snad tu první pomoc, tak jako to umělý dýchání a to stlačování hrudníku, to jsme měli, no tak to snad si pamatuju. A pamatuju si, že se přitom má zpívat písnička Jingle Bells.
0: Jako při tom tlačení,
1: ano,
0: když...
1: Když... Rolničky, jako to mě docela...
0: Já to zkouším teď, aha.
1: To je takový rolničky, kdo
0: jo,
1: pak vám dal hlas.
0: To je rychlost docela.
1: No právě, že to má přesně, tak to si pamatuju z toho, že si mám zpívat tuhle písničku, to mi tak utkvělo v paměti.
0: A ten úder do hrudníku jste si také zkoušeli?
1: No, zkoušeli.
0: Mám být silný?
1: No... Ono,
0: jako nalámání musí, žeber?
1: Musí, no, ono skoro právě, jo, musíš vždycky odhadnout i jako vlastně konstituci toho pacienta, tu postavičku. Samozřejmě dětský, to je úplně něco jiného, ale když je dospělý, tak musíš odhadnout, jestli váží 40 kilo nebo 80 nebo 100. Jo. A má to být silnější. Samozřejmě někdy se právě stane, že se ty žebra polámou. No,
0: no to by se mohlo stát u tebe, ty máš co tebe, ta 40 kilo. U tebe je to něco mezi dítětem a dospělým.
1: No, to je fakt, ale jednou jsme měli herce kolegu, který hrál vlastně pacienta, kterému jsme dělali tuhle tu první pomoc. A byl to kluk, a byl teda štíhlý. A jak jsme to tlačili, tak on sám křičel, ježiš, tolik ne, já už pomalu cítím, že mi praskají žebra. No, takže se opravdu musí s citem, ale když je to doopravdy, tak si myslím, že přitlačit je vždycky lepší, než míň. No. Radši to polámaný žebro, než aby potom ten pacient nebo ten člověk odešel, no.
0: Tak a na kterou sestřičku tak nějak ráda vzpomínáš?
1: Tak určitě je to sestřička Pavla z Modrýho kódu a posléze ze Sestřiček, tak ta byla tak nejdelší, to jsme točili 6 let vlastně, takže 6 let byla sestra Pavla mým jako denním chlebem, jak se říká, a každodenní postavou, kdy jsem přijela do ateliéru, oblíkla jsem ten mundur zdravotnický a byla to sestra Pavla, takže ale byli jsme tam skvělá parta, tak to bylo hrozně hezký natáčení.
0: Říkáš, 6 let mohla si měnit vizáž během toho?
1: No, v podstatě mohli jsme možná měnit minimálně vizáž po dobu cyklu. Vždycky jsme točili třeba cyklus, bylo to 14 dní, točilo se třeba 4 díly za 14 dní. Po těch 4 dílech jsem mohla třeba zkrátit trošku vlasy, ale určitě ne nějak razantně. A já teda jsem taková konzerva. Já jako tohle dodržuju, že já teda 6 let jsem vizáž nevyměnila. Já jsem jenom prosila vždycky našeho vizážistu a maskéra Vildu Persiho, protože on mě vždycky, protože věděl, že jsem dělala balet, tak mě furt dělal ten drdůlek baletní. A já jsem ho pak prosila, prosím tě, mohl bys mi jako udělat nějaký jiný účes. Já jsem tam furt za tu baletku, tak pak se smál, říkal, dobře, uděláme jiný. On tomu říkal vždycky drcek. Uděláme drcek, já říkám, ne, už ne, něco jiného.
0: Drcek jsem měla v šesti, ne?
1: No, tak,
0: já,
1: tak...
0: My se k tomu baletu vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Bára Fischerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: jak žil bych rád.
1: Pozvání do Alex a host přijala Bára Fischerová, herečka a moderátorka, která ovšem začínala, co by baletka, už jako malá holčička. Proč si u baletu nezůstala?
2: Já jsem začínala v 5 letech a nezůstala jsem tam proto, protože jsem vlastně neměla takové ty dispozice, co by měla mít správná baletka, abych si dala nohu za hlavu a udělala provaz. Tak to já jsem neměla a za mýho dětství vlastně moc ještě neexistoval nebo nebyl takovým konkurzu moderní tanec, byl to ten klasický balet a tam se to vyžadovalo, tam to bylo potřeba. A já jsem měla jsem asi talent na tu improvizaci, na ten tanec jako takový, ale bohužel tohle jako bylo složitý, tak mámě tenkrát řekli, že by mi ty nohy vytahovaly, že kdybych chtěla na konzervatoř baletní, no a já právě přesně fobie z bílých plášťů, no a to i máma teda byla rozumná, říkala, že to v žádném případě. Ale vydržela jsem tam do 15, jakoby v té baletní přípravka Národního divadla, paní profesorka Sobotková až Prislová, tak do 15 let jsem tančila vlastně v těch představeních, těch dětských rolích.
1: Tak asi nelituješ zpětně, že si balet opustila. Dneska už by si byla v důchodu dávno.
2: Ano, byla bych v invalidním důchodu. Při nejlepším bych byla možná choreografka, ale má to krátkou životnost. Je to nádherný. Já miluju balet, hrozně ráda chodím na balet, ale ty holky teda obdivuju, protože 35 vlastně se končí.
1: No a pochlup se. Co si otvírala, jakou významnou instituci.
2: Ano, to už je velká historie zpátky. Otevírala jsem Národní divadlo v roce 83. Bylo mi 5 let a hrála jsem Berušku v baletním představení Z pohádky do pohádky, které bylo odpoledne, ten slavnostní den. Večer byla Libuše, ale odpolední představení, jako úplně první, vlastně, kdy se roztáhla ta opona poprvé v tom roce 83, byl právě balet Z pohádky do pohádky.
1: No, kdo tohle může říct? No, otevírala jsem Národní divadlo.
2: To je pravda, ale když to řeknu, tak se vlastně i sama sobě leknu, jak už jsem stará.
1: Tak a tu baletní průpravu využila si nebo využíváš ji v herectví? Hodí se ti k něčemu?
2: Musím říct, že určitě. Je to hlavně ten jevištní pohyb, hlavně v tom divadelním světě. Využívám v tom prostorovém vlastně pohybu po tom jevišti. A i bych řekla jako žena, že mám takovou tu ladnost i při té chůzi, že kdokoliv mě třeba vidí i dneska v těch letech, tak první, co si myslí, když mě nezná, že jsem baletka nebo bývalá baletka. Že možná i jako holka, jako žena prostě máš v sobě takový to rovný postavení i tu chůzi, takovou ladnost.
1: No. Ladnost a ty sama vracíš se někdy k baletu, nemyslím k tomu špičkovému baletu, ale že si prostě uděláš nějakou tu pózu, že to prostě až to v tobě je zakořeněno, že to tělo to vyžaduje?
2: Já musím říct, že ne balet úplně jako úplně balet, ale miluju tanec. A je to taková pro mě i droga, že ho potřebuju, ale já třeba miluju latino. Já jako balet klasický ne, ale latino to jako já miluju. Miluju tančit, chodím i občas si zatancovat a je to i taková jako terapie pro mě. Když mám nějaký problém nebo si pustím třeba i doma, si pustím prostě latino a tancuji i doma. To je jako trošku blázen, ale mě to hrozně baví. No. Sice se klepou všechny skřínky a bojím se, aby něco nespadlo, ale mám to strašně ráda a v létě to miluju teda. Jako.
1: Takže účastí ve Stardance by si nepohrdla.
2: Toto všude říkám, to už vyšlo ve všech mých rozhovorech, že to je můj velký sen. A dokud ještě to pořád jde, ale samozřejmě nejsem zase taková hvězda, abych mohla tančit, ale možná, že jednou nohou už tam trošku třeba bych mohla být. No, pokud Stardance vydrží a já vydržím, tak ještě to nevzdávám.
1: No já myslím, že tam byly významně starší ročník ve Stardance a také to zvládli.
2: No obdivuje, protože je to docela záhul, bych řekla fyzicky, ale moc bych si to přála, byl by to sen. No.
1: Bára Fischerová je naším hostem.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Bárou Fischerovou, seriálovou, divadelní, ale i filmovou herečkou a film, natáčení filmu teď čeká od října, tak prozrať.
1: Ano, čekáme už 2 roky, tak po 2 letech konečně se roztáčí film o Jaroslavu Haškovi, jmenuje se to Hašek, točí to pan režisér David Laňka a v hlavní roli hraje Štěpán Kozub. A já tam hraju hospodskou, hraju tam manželku pana Táborského do hospody, vlastně kam Hašek chodil, tak my tam hrajeme vlastně majitele té hospody a hrozně se na to těším. Je to teda zase něco úplně jiného. Hospodská, říkala jsem si manželka pana Táborského, to zní jako zvláštně, ale strašně se na to těším, je to taková výzva, zase úplně jiná role.
0: Jakási hospodská, je to jako kladná, je to pozitivní kladná role?
1: Jo, určitě.
0: Nebo já někomu škodíš?
1: Ještě na place nebyla, ta mě čeká teďka v říjnu, ale je to kladná role. To určitě. Ale je to taková ta opravdu tenkrát, že jo, v té době, taková ta echt hospoda, taková ta pravá hospodská. Takže s těma pivama, jako ta šenkýřka v podstatě, tak se na to těším. Je to úplně něco jiného, protože hospodskou jsem nikdy ještě nehrála.
0: Tak je potřeba se to naučit, ne? Správně držet půl litry. Ono to není úplně tak jako chytnu a jdu.
1: No, není to sranda. Já jsem hrála servírku, takovou srandovní, v seriálu Agrometal, taky na Primě. A to jsme s Petrem Stachem, on byl hospodský, já jsem byla jeho taková střeštěná servírka Domča. Krásná role to byla. Hrozně mě to bavilo, my jsme byli taková komická dvojka. A tam jsem vždycky jediný maximálně 2 piva, do každý ruky 1, jako to, a ještě jsem to rozlila, takže, ale tam se to hodilo, že to byla taková srandovní nešika, no.
0: A musela ses něco opravdu, řekněme, těžkého kvůli roli naučit? Je něco takového? Někdo se naučí třeba jezdit na kole, někdo řídit motorku?
1: Já jsem zatím vlastně nemusela. Jednou jsem hrála, taky vlastně to byla taková v kantině servírka a musela jsem se naučit, jak držet 3 talíře v jedné ruce. Tak to bylo maximum a to mi samozřejmě nešlo, že jo. No nakonec jsem se to teda nějak naučila, ale bylo to, jako jak musíš poskádat ty prsty a mezi ty prsty vložit ty talíře, aby si mohla nést 3 porce a ještě s prázdnýma to šlo. Ale potom, když ti dají plný ty talíře, tak to nebyla legrace. No tak to bylo asi tak momentálně nejtěžší, co jsem se musela naučit.
0: Tak, a tvoje nejtěžší role?
1: Moje nejtěžší role? No, takhle, jestli myslíš jako vůbec, tak to byla divadelní, možná to byla Jana Érová, že to byla taková titulní role, kde jsem se neslezla 2 hodiny z jeviště a měla jsem obrovské monology, ale zároveň to zase byla nádherná role a já jsem hodně jako komická herečka. Takže pro mě to byla zase výzva, že taková ta romantická duše, taková ta něžná, jemná i vážná v podstatě, protože ta Jana Érová je vážná, tak to byla taková pro mě možná nejtěžší role v tom, že já do všeho dávám tu komiku, takže jsem se musela hlídat, aby tam nebylo, já to mám v těch očích a vždycky mi říkal pan režisér, mi říkal, prosím tě, nedělej tam ten kukuč, v těch očích vidím tu komiku, tak jako uber, tak to byla taková asi nejtěžší divadelní role.
0: A neříkal to samé režisér, když si točila postiženou dívku, tuším Božena se jmenovala.
1: Božena, myslíš Pod hladinou 2.
0: Přesně
1: a tak. Podivu mi strašně sedla. Ani já vůbec nevím, co se jako stalo ve mně, že možná, že mi pomohla i Ivanka Chýlková, která vlastně se mnou hrála v těch scénách, ona to jako vyšetřovala, takže já všechny ty dialogy měla s Ivankou a já jsem se strašně bála, že jí to budu kazit. Protože jsem si říkala, no těžká role Ivanka Chýlková, ježišmarja, paní herečka, já to nesmím kazit. A možná, že se ve mně něco jakoby nastartovalo, že všichni, teď se nechci nějak chválit, ale dostala jsem obrovský pochvaly od štábu a hlavně od té Ivanky, protože tam mi říkala, ty seš psycho. To na první pohled jsem teda si říkala, jak to zvládneš, jako, protože mentálně postižená opravdu nevypadáš. A ještě přesně jak první pohled, taková ta naivka, taková ta jemná tvář, tak od ní to teda byla největší poklon. A tam mi to sedlo, ta role, a jsem na to docela pyšná a doufám, že si toho všimnou, že mi nemusí dávat samý ty, já jsem za to šťastná samozřejmě, za ty sestřičky, ale že i takováhle role, jako, že to dokážu. No.
0: Že by si se zbavila té krve.
1: Že bych se zbavila té krve, no možná nějakou jako krvelačnou příšeru, možná bych si zahrála spíš než tu sestřičku.
0: Bára Fischerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je herečka Bára Fischerová, herečka, ale také moderátorka. Ty máš svůj pravidelný pořad, kde zpovídáš osobnosti spojené s divadlem, napříč tedy těmi profesemi. Tak nejprve mě jako vlastně kolegyni prozradit, jak vypadá tvoje příprava na rozhovor.
1: No já ještě na začátku musím říct, že já si vždycky říkám, že si jednou týdně na moderátorku pouze hraju. Vůbec bych se nesrovnávala.
0: Budeš to jako roli, jo?
1: Ano, nesrovnávala bych se s tebou ani s jinými moderátory, protože nejsem profesionální moderátorka, ale přípravu si dělám sama v tomhle pořadu. Jmenuje se to Potlesk Pro. A je to hrozně fajn, že si to můžu, mám volnou ruku, můžu si to připravovat sama, můžu si vybírat hosty. Takže samozřejmě nejdřív beru takové ty své kolegy, ať už je to činohra, opera, muzikál, pantomima, Černé divadlo. Měla jsem tam i Denisu Kiršnerovou z Pejbl Hurvínek, ale snažím se i profese osvětlovat, zvukář, kostýmér, teď jsem tam měla nápovědu, produkci, aby ty diváci viděli, co také stojí za tím divadlem, co všecko vlastně není vidět takzvaně, protože tyhle profese nikde rozhovory nedávají, nikde nejsou vidět, slyšet, takže se vlastně snažím to tak nakombinovat, aby tam byly ty jména plus vlastně tyhle profese, bez níž by divadlo taky nefungovalo vůbec. Takže si dělám i produkčně, si to dělám sama, obvolávám si ty kamarády. No čerpám samozřejmě z divadel, kde hraju a posléze, jak říkám, z těch mých kamarádek i operních pěvky. Naštěstí mám jich hodně.
0: No a mě by zajímala třeba ta nápověda, protože vlastně ty taky jsi divadelní herečka, tak díky třeba tomu rozhovoru pozměnila si něco třeba u sebe, co ta nápověda, kdy to s vámi má nápověda těžké, takzvaně s hercem?
1: Já si musím přiznat, já jsem nápovědu zažila pouze v divadle pod Palmovkou, když jsem byla po škole. Tam jsem byla 6 let, ale už je to zase nějakých jakože pár let zpátky, protože nápověda v těch menších divadlech, ve kterých jsem, jako divadlo Radka Brzo Bohatého i divadlo Bez hranic a jiné menší scény, tak tam nápověda vůbec neexistuje. Takže my jsme zvyklí vlastně buď si pomáhat navzájem, anebo prostě se spolehat sami na sebe. Takže nápovědu jako takovou nevyužíváme, ale co se týká velkých scén jako Národní divadlo Vinohradské a těch velkých kamenných divadel, tam nápověda pořád existuje a vlastně je to pořád stejný. Tak já jsem vyspovídala Alenku Kubečkovou nápovědu, která dělala 40 let v Národním divadle, tak je to pořád stejný a už musí, ona říká, že ta symbioza, taková to napojení jako mezi hercem a nápovědou musí být, protože a nápověda musí to představení znát víceméně taky skoro nazpaměť, aby se nezakoukla do představení a nestratila se v textu, že? Takže nápověda je strašně těžká profese. Takže to zrovna si myslím, že by jako bude překvapení, ta Alenka Kubečko, jak vyprávila o té nápovědě, tak říkám, já už hraju no, asi takových 15 let bez nápovědy, takže já už jsem zvyklá prostě a já naopak napovídám kolegům, protože já si pamatuju, já si umím pamatovat i repliky kolegů, takže já jsem kolikrát napovídala, zachraňovala, což jako se na mě se můžou spolehnout a to všichni vědí, takže to je zase moje jako kladná stránka.
0: Na mě se můžeš spolehnout, to mě připomnělo hlášku s... No a teď si nespomenu, jak dostat tatínka do polepšovny, nebo jak vytrhnout velrybě sloužit, na mě se můžeš spolehnout. Jak to tam říká Tomáš Holý, ale pojďme zpátky k té nápovědě. Ty máš tady dobrou paměť, ale ta nápověda, kde ona sedí? My jako diváci neslyšíme, nevidíme, kde je?
1: Ona sedí v portálu. Vždycky je to, bývalo to z pohledu diváka, je to v pravém portálu, z pohledu herce tedy v levém. Ale někdy podle scény, když třeba je scéna zastavěná v pravém portálu, tak se přesune do levého portálu nebo naopak. Je vlastně na kraji jeviště, když to řeknu z pohledu diváka. Takže tam není vidět, ale je vždycky na jedné straně, na straně. Bývalo to kdysi v historii uprostřed taková ta kadibudka, jak tomu říkali, taková ta nápovědní budka. Tak bývalo to uprostřed a byla takzvaně vidět, ale teďka je v portálu, takže herec, když potřebuje, tak se tak nenápadně přibližuje k tomu portálu, buď z jedné nebo z druhé strany. Takže když herec odchází nenápadně hodně ke straně, tak je vidět, že potřebuje nápovědu.
0: Tak má okno.
1: Ano, má takzvané okno.
0: No a ta nápověda musí nebýt moc slyšet, takže musí to být takové
1: ano, to jsem se přesně ptala na intenzitu hlasu.
0: Intenzitu,
1: jak,
0: ano.
1: Jak, tak ano, je to takový pološepot a musí strašně dobře artikulovat v tom pološepotu, takže vlastně musí dobře mluvit, aby jí bylo rozumět.
0: Říká Bára Fischerová, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

uvazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

0: Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe. Ještě, že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Alex a host si povídám s Bárou Fischerovou a mimo jiné o divadle, o seriálech, také o plánovaném filmu o Jaroslavu Haškově, který začnete v říjnu točit. Co dalšího tě čeká?
2: No, tak já doufám, že mě něco hezkého čeká. Teď čekám na film Ležáky, na takovou mám, jakože snad to vyjde, ale měla by to být opět teda zdravotní sestřička. Ale říkám snad, musím to zaklepat, že snad to vyjde, protože se točí film Ležáky, který mimochodem si myslím, že bude velmi silný a velmi, neříkám krásný, protože krásný to je to strašně smutný, ale filmově to bude určitě stát za to. Dřív byl film Lidice, tak teď vlastně budou Ležáky, které jsou taky strašně silný příběh, takže tam bych snad měla teďka taky hrát. No pak divadelní nějaký premiéry čekám. My vždycky mám takovou tradici silvestrovských premiér a ty začínáme většinou v listopadu zkoušet, takže to snad jako taky mě čeká, i když já vždycky říkám, že se upíšu Ďáblovi, protože zkoušet silvestrovskou premiéru je strašný, protože zkoušíš vlastně předvánoční čas, vánoční čas, mezi svátkama a po svátcích vlastně máme generálky a 30. vždycky máme předpremiéry dvoják a pak máme 31. další dvoják a jsou to premiéry. Ono většina divadel hraje na Silvestra, ale hrajou představení, která jsou normálně v repertoáru už delší dobu, ale my máme tu premiéru, což je jako vždycky strašně jako složitý čas, ale myslím, že zase mě ukecají, že mě teda čeká ta silvestrovská premiéra.
1: Ty neumíš říkat ne?
2: Je to těžký, no. Je to těžký a všude. Musím říct, že se snažím vždycky vyjít vstříc každému. Neumím říkat moc ne, ale časem všichni mi říkají, musíš se to už naučit, ale tak se to snažím učit, ještě to moc nejde. A i když řeknu ne, tak mě stejně ukecaj.
1: Tak začínáš, tak zkusím říct ne, dobrý, přemluvej mě, pak už tě třeba nepřemluví. Jak prožíváš ten předpremiérový čas?
2: Předpremiérový čas je čas euforie, velké euforie. Já vždycky říkám, že existuje takový divadelní zázrak, že ještě do generálky to představení, teď mluvím teda o divadle, kde hraju, neříkám, že to je všude, ale to do generálky to představení vypadá, že je nehratelné, že prostě nic nefunguje, nic nejde, vůbec to do sebe nezapadá. Generálka je vždycky taková jako jo, jakože celkem by to možná šlo, ale tak premiéra tak nejdřív za 14 dní. A samozřejmě generálka je vždycky tak den před tím, že jo? Takže druhý den je premiéra. Říkám si, no ještě by to chtělo tak 14 dní. A v ten den premiéry prostě se stane ten divadelní zázrak. Já vůbec nevím, jak to funguje, jako ze zhora. Kdy to, tak já tomu vždycky říkám jako pucle, že jsou rozházený prostě po místnosti pucle a hledáš ty kousky, tak v ten den premiéry prostě najednou ty kousky se dají dohromady a celý ten obraz se složí. A nějakým způsobem, nějakým zázrakem to představení prostě je nádherný.
1: A už se někdy stalo, že se ty kousky nesložily? A nebylo to ono?
2: Nestalo se mi to. Nestalo. A je fakt, že ta premiéra má své jakoby kouzlo v tom, že to premiérové publikum je taky trošku jiný, jde s tebou, je takový, odpustí i takový ty malý nedostatky třeba, kdy ten jeden dílek tam ještě pořád chybí. Ale v zásadě jakoby to v tom finálním obrazu to představení skončí a ty máš pocit, že se stal ten zázrak, že to jako je neuvěřitelný. Teď je samozřejmě vždycky je hrozně krásný ty pochvaly v tom klubu od těch diváků. A mně se ještě nestalo, jako že by se premiéra nepovedla. Stalo se mi, že se třeba nepovede nějaká repríza, že tam přesně nějaký okna, nebo i třeba technicky tam spadne půlka kulis, to všechno se děje. Ale ta premiéra prostě zázračně vždycky je krásná.
1: No a není to pro diváka vlastně...
2: Takový koření, myslíš?
1: No, takový koření toho, že třeba někdo zapomene text, něco tam spadne a tak, a že vlastně se ukážete jako lidi.
2: No, je to poradu, že diváci to mají strašně rádi. Takže vždycky ještě nás odmění potleskem, když nám spadne půlka kulis a když je okno, nebo když se herec takzvaně odprdne, to je takový blbý slovo, že jo, začne se smát kolegovi nebo sám sobě, taky se to stává a stává se to opravdu i velkým hercům, tak diváci to mají strašně rádi. Já jsem tohle nikdy nepochopila, ale diváci vlastně nám kolikrát spadl nějaký portály, spadne nám nebo něco, třeba rekvizita, kterou chceš, uděláš prostě gesto, že si ji vezmeš a ona tam není, že? Tak taková ta improvizace, že tam není, tak teďka co se jako, jak to vymyslet, že jo? Nedej bože, když máš někoho zastřelit a nemáš tam ten revolver, tak to se mi taky jednou stalo.
1: Ratatatata.
2: No, nebo se mi stalo, že revolver, takový opravdu malý revolver, a bylo to na takový ty kapsle, ale opravdu jako bylo takový dělbuchy, který vydávali velký zvuk, silný, no, tak ta kapsle chyběla, takže jsem zmačkla pistolku a nic. Tak jsem vzala tu pistoli a tou pistoli jsem začala mlátit kolegu do hlavy. No a byl obrovský jako smích, potlesk, no samozřejmě, i my herci jsme se začali smát, no.
1: No, chudák rekvizitář a kulisa, ty jsou tak bez práce. Ale diváci se baví. Bára Fischerová je naším hostem.
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále herečka Bára Fischerová. Když opustíme herectví, o kterém se převážně celou dobu bavíme, tak co máš ráda mimo herectví?
1: Tak jak už jsem řekla, tak mám ráda ten tanec, mám ráda módu, to je takový můj koníček, a mám ráda sporty, protože já, když jsem byla malá, tak k tomu baletu jsem ještě dělala závodně tenis, což byla taková zvláštní kombinace, ale šlo to. Takže tenis mě baví, a to mám takový, jakože letní po sport mám tenis a zimní mám lyže, sjezdový lyžování, takže mám ráda sporty, jinak mám ráda všechny sporty skoro a docela mi to i všechno jde. Byla jsem vždycky takovej typ sportovní, že na co jsem šála, to mi šlo. I když jsem byla drobounka, malá, tak mi skoro všechno šlo. Tak mě sporty baví a musím říct, že i divadlo, kino, film, i takhle, když nehraju, tak se ráda jdu podívat na kolegy. A teda asi největším koníčkem je ta móda, no, to, co se přiznám.
0: A tak to by mě zajímalo, jak se to projevuje.
1: No, to se projevuje docela blbě, že hodně často nakupuju. Já jsem taková, už mi říkají shopholička, no, tak je fakt, že když mám nějaký takový splín, tak tohle teda buď funguje ten tanec, jak jsem říkala, ale tohle tak zafunguje taky, no. Takže si koupím jako něco hezkýho na sebe a já vždycky říkám, že všechny ty honoráře jako utrácím za to oblečení, takže to mě strašně baví, no. To mám asi po mámě, ona mě vždycky nadávala, ale zároveň ví, že to mám po ní, takže i po tátovi, protože ten zase byl výtvarník, tak mám takový to jako výtvarno. Taky samozřejmě ráda maluju, to jo, jako výtvar, něco jsem zdědila po tátovi, ale to vždycky jsem říkala, že když nemám ty role, tak maluju.
0: No. Když nemáš role, tak maluješ. No a co ráda tak oblékáš, co je tvůj styl? Čím se cítíš dobře?
1: Tak mám ráda takovou trošku extravaganci, mám ráda třeba barvy, mám samozřejmě nejradši třeba červenou, což mi všichni jako říkají červená, ty se často bojí, ale já ji mám strašně ráda. A černou, no tak to jsou takové dvě barvy, ale mám ráda extravaganci, takový jako něco mezi klasikou extravagancí, já se nebojím jako jít do těch barev. A no, tak někdy mě skritizujou, to samozřejmě, takový ty modní policie, to
0: co
1: je.
0: Co to z toho udělá?
1: No, když to čtu úplně, tak takový ten první okamžik jsem naštvaná, protože si na tom vždycky dám záležet a myslím si sama, že to je jako hezký, že to je, a pak to čtu, říkám si, vlastně jako to nechápu, no a pak si říkám, ale kašlu na to, jako je to můj styl, já se ráda takhle oblíkám, pak samozřejmě přijdou spoustu lidí, přijde, řeknou, že to je moc hezký, tak zase se to jako vybalancuje, tak už jsem si na to zvykla. To je asi tak stejný jako s hejtema, jak jsme teďka, je taková jako hodně trend se o tom bavit, o těch hejtech. Tak to samé je ta modní policie, že člověk to nemá číst a když to čte, tak si z toho nemá jako nic dělat. A nebo si vzít, když tam něco najde jako opravdu jako taková ta, já to slovo nesnáším, konstruktivní kritika, ale když třeba jako taky si říkám, že v něčem třeba je pravda, tak to si vzít k srdci, ale vlastně si z toho nic moc nedělat.
0: Tak ono je těžké, když to hodnotí jeden člověk, protože opravdu každý máme jiný vkus.
1: Právě. A většinou, já nechci vůbec teď někoho urážet, ale takový ty samozvaný modní guru, a nemám to ráda, když prostě jeden člověk hodnotí všechny, tak je to o jeho vkusu a když se mu to nelíbí, tak to neznamená, že to prostě není hezký nebo není to zajímavý.
0: Ale může i poradit, jak jsi říkala,
1: může, no,
0: konstruktivní
1: může.
0: Kritika.
1: Určitě.
0: Tu bereš.
1: Určitě, tu beru i v profesi.
0: Nicméně samozřejmě hejty se rozšířily i díky sociálním sítím, ty jsi na sociálních sítích, tak jak neseš teď hejty a musela jsi s tím nějak popasovat? Trápili tě třeba dřív?
1: Musím říct, že ty hejty se rozšířily, vždycky jsem měla spíš jako pozitivní věci, to mě baví číst samozřejmě, to každý má rád pochvalu, a víc se rozšířily s tou moderátorskou prací, že hodně právě píšou, na ty socky samozřejmě, píšou, když jako jsou negativní, tak se týkají spíše té moderátorské práce. Ze začátku mi to jako mrzelo, protože já to čtu teda, je pravda, že nenaučila jsem se to nečíst. Jako čtu to.
0: Já ti dám doporučení, nečti to.
1: To říkají všichni a já to naopak zase doporučuji kolegyním taky, nečti to. Ale sama to čtu a někdy to zamrzí, ale v zásadě potom jsem se naučila už to jako neprožívat.
0: Tak to neprožívej a měj se moc hezky, děkuju, že jsi tu byla, Bára Fischerová.
1: Já moc děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vrchní soud v Olomouci potvrdil ostravskému podnikateli trest za podvod s covidovými dotacemi. Frýdlant nad Ostravicí má novou regulační stanici plynu. Studenti ostravské VŠB vytvořili vlastní elektrické sportovní auto. Zítra bude zataženo teploty do 15 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Ostravský podnikatel dostal tříletou podmínku a pokutu 500 000 korun za dotační podvod v době koronavirové pandemie. Trest dnes potvrdil vrchní soud v Olomouci. Gabriel Figel podle rozsudku neoprávněně čerpal covidové dotace a podpory z vládních programů pro svoje firmy, které provozují ubytovny a hotelové domy. Zaplatit musí také majetkovou škodu 5 000 000 korun. Rozhodnutí soudu je pravomocné, říká jeho mluvčí Stanislav Cik.
2: Odvolání obžalovaného bylo jako nedůvodné zamítnuto. Stejně jako soud prvního stupně jsme neakceptovali jeho obhajobu tím, že za to může vlastně daňová poradkyně. Kromě toho, že obžalovaný všechny dokumenty podepisoval, věděl, na co ty jednotlivé dotační programy jsou.
0: Společnost Gasnet postavila ve Frýdlantu nad Ostravicí novou regulační stanici za 10,5 milionu korun. Nahradila původní zařízení, které už bylo ve špatném technickém stavu. Nová stanice má zvýšit bezpečnost a spolehlivost dodávek plynu pro více než 4700 odběratelů ve městě a okolních obcích. Její provoz mohou pracovníci společnosti řídit na dálku z dispečinku. Vysoká škola Báňská technická univerzita v Ostravě představila další prototyp elektrického auta. Sportovní vůz nazvaný Titan je výsledkem výzkumu a konstrukční práce studentů, zaměstnanců univerzity a dalších konzultantů. Zrychlení z nuly na 100 km v hodině je za necelé 4 sekundy, potvrdil jeden z tvůrců Rostislav Zapletal. Vývoj auta se stal součástí vědecké práce.
3: To auto bylo vyvíjené jako disertační práce, co se týče designu, ale i konstrukce. Battery pack je vlastně disertační práce, šasi je disertační práce, motory jsou disertační práce a unikátní

0: vozidle je, že všechno jsme si vyvinuli ve vlastních laboratořích.
1: Vůz Titan by měl v budoucnu projít homologačním řízením, aby mohl na běžné silnice. Bude mimo jiné záležet na zájmu případných investorů. Kvůli epidemii střevní virózy zakázali hygienici lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích přijímat nové klienty. Onemocnilo tam přes 170 lidí. Informovala o tom zlínská hygienická stanice. Mimořádné opatření bude platit 15. září. Závišův kříž z Vyšebrodského kláštera ukrývá v sobě podle vědců druhou relikvii. Jde o část dřeva, která se dotýkala hlavní relikvie, tedy údajného úlomku z kříže, na kterém byl ukřižovaný Ježíš Kristus. Na mezinárodním sympóziu ve Vyšším Brodě to řekl geoinformatik neziskové organizace Naše historie Jiří Šindelář. Podle něj druhá relikvie byla s tou hlavní spojená 500 let.
2: Když bylo to dřevo v 18. století toho původního jádra ve špatném stavu, tak mohli to staré jádro zlikvidovat, ale nemohli vyhodit tu část, která byla v přímém dotyku se svátostí. Tu část uchovali a udělali z toho ten dvoudílný latinský kříž, který plní i praktickou funkci, adjustuje uvnitř relikvii hlavní, ochraňuje ji a jistí.
1: Závišův kříž ze 13. století je spolu s korunovačními klenoty a relikviářem svatého Maura nejvýznamnější zlatnickou památkou v Česku. Počasí. V noci bude zpočátku oblačno, během noci se od jihu zatáhne a k ránu se na jihu vyskytne i déšť, teploty kolem 11 stupňů. Zítra čekáme převážně zataženo, od jihu postupně s deštěm, který bude četnější na jihovýchodě kraje. Později odpoledne budou srážky od západu ustávat a oblačnosti ubývat. V Beskydech bude deštivo až do večera, teploty od 12 do 15 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na silnici 1/11 v Opavském Komárově se stala nehoda vozidla hromadné dopravy, při které se zranil jeden člověk. Na stejné silnici v Opavě se srazilo nákladní a osobní auto, na místě zasahují záchranáři. A v ulici doktora Martínka v Ostravě se srazil autobus s osobním autem, pravý jízdní pruh je neprůjezdný, nehoda se obešla bez zranění.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Přeji vám příjemné odpoledne, 5 minut po 14. hodině máme právě teď, posloucháte Český rozhlas Ostrava, také začátek toho dnešního čtvrtečního odpoledního vysílání Českého rozhlasu Ostrava s datem 10. září. Co nás čeká, kam se vydáme, postupně určitě budu informace předávat, teď ty aktuální. Za malou chvíli se vydáme na Frýdecko-Místecko. Zastupitelé přímo ve Frýdku-Místku schválili nové možné využití bývalých kasáren. O co jde? Rozebereme už za malou chvíli. V polovině hodiny řidičská abeceda. Připomeneme si například i to, co se stane, když vyjedete s autem bezplatné STK. Podrobnosti v polovině hodiny, no a samozřejmě druhé půlce hodiny, můžu slíbit také příběhy z muzejního depozitáře, náš čtvrteční seriál. Vydáme se do Ostravského muzea, dnes se budeme věnovat historické příručce dějinami nazvané Dějinami horního práva. No ale pozor, náš stopař, regionální stopař Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková se vydala opět do terénu a je na startu desítky historických nebo u startu desítky historických automobilů, které se dnes sjíždějí na tradiční podhorskou jízdu. Bude nás informovat přímo z místa dění. Teď ještě muzika, buty Petra Černocká nebo Janek Ledecký. Krásné odpoledne, to už vám přeje za všechny.

0: Frýdek Místek jedná s ředitelstvím silnic a dálnic o prodeji bývalých kasáren v Místeckém lese. Mělo by tam totiž vzniknout středisko silniční údržby dálnic a služeb na dopravní policie. Detaily už řekne v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava František Kuče, který je se mnou ve studiu. Vítej, dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne. O té možnosti prodat bývalá kasárna ředitelství silnic a dálnice mluví už od roku 2021. Teď ale zastupitelé ve Frýdku Místku na posledním zasedání tento záměr nového využití někdejšího vojenského areálu schválili. Město o tom také s ředitelstvím silnic a dálnic podepsalo memorandum. Podle magistrátu vybudování nic nebrání, vše v souladu s územním plánem a šlo by o nejlepší využití areálu, který si teď pronajímá množství menších firem, jsou tam třeba garáže nebo sklady. No a město tam taky odstavuje vraky odtažené z ulic.
0: Františku, proč má ředitelství silnic a dálnic zájem právě o toto místo?
1: Tak ten areál leží opravdu jen pár desítek metrů od dálnice D48, respektive obchvatu města, takže z tohoto pohledu se to místo celkem nabízí. Nejbližší středisko silniční údržby dálnic je u D1 v Ostravě a potom v Mankovicích u Oder. Ale to pro zatím ještě nedokončenou dálnici D48 takové středisko není. No a dálnice se bez podobného zázemí dlouhodobě neobejde.
0: Jak jsou ta jednání v tuto chvíli daleko?
1: Podle mluvčího Miroslava Mazala si teď ředitelství silnic a dálnic nechává zpracovávat technickou studii, ta má zjistit všechna pro a proti po technické i finanční stránce a taky zjistit majetkoprávní vztahy. Samotný areál a území Místeckého lesa patří sice městu, ale některé okolní pozemky mají jiné vlastníky. Takže výsledek té studie potom rozhodne o dalších krocích, bude také nutné postavit příjezdovou komunikaci přímo na dálnici, aby vozidla údržby a policie nejezdila přes zastavěné oblasti města.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava reportér František Kuča. Františku, díky za aktuální informace.
1: Rádo se stalo, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Barka a Ludvík, Fanka, Ženka, Hálka, Henrik a Anuška. To jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Anuška se doví pravdu o své matce. Hálka dostane radu k nezaplacení. Ženka se vydá do Ostravy za advokátem, chce se totiž rozvést.
1: Tetičko, pojďte. Odvedu vás domů, žene se bouška. Zadunění hromu dodá jejím slovům důraz. Fanka stočí pohled Halčiným směrem. Ty myslíš, že jsem si nevšimla? Jsi hodná děvucha, Hálko. Ty ses povedla. Ne všecky děcka se vyvedou, i když je člověk vychovává, jak nejlíp dovede.
0: Premiéra třetí části četby s Alenou Sasínovou Polarčik v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ní. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Také dnes si s námi na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava můžete tak trochu osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si řekneme, co vám hrozí, když na silnici vjedete s autem bez platné technické kontroly nebo s ním dokonce způsobíte nehodu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Propadlá technická není jen administrativní chyba. Auto bez platné STK může být nebezpečné a řidiči tím zároveň riskují postih při kontrole i komplikace v případě nehody. Vy víte, co řidiči hrozí, když jezdí s propadlou STK a jaké následky může mít dopravní nehoda s takovým vozidlem? Jak se v takovém případě postupuje, vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Pokud mám jenom to, že mi propadla technická prohlídka a na tom vozidle není žádná závada, tak v podstatě je to přestupek, ale nic mi za něj v podobě nějakých sankcí jako zkrácení technické, případně dalších věcí, které se vztahují k omezení nějaké jízdy, tak kromě pokuty mi nic v podstatě nehrozí.
2: Co když ale vozidlo má závady a není v dobrém stavu?
3: Pokud bude vážná nebo nebezpečná, tak tam samozřejmě už mám problém. Policista, který mě zastaví, tak nejenom, že zkontroluje technický stav, pokud bude chtít, tak může i provést takzvanou technickou silniční kontrolu, která už je samozřejmě mě zevrubnější a zároveň může i přikázat, abych já s tím vozidlem jel na STK, to znamená na stanici technické kontroly. A já jsem povinen uposlechnout. Pokud jsou tam ty závady, které ohrožují tu bezpečnost, tak už ta pokuta samozřejmě je daleko vyšší, mohou tam být i nějaké body a zároveň vždycky tu odpovědnost nesu i já jako provozovatel vozidla. A nebo někdo jiný, kdo je provozovatelem, pokud to auto mám půjčené.
2: A co se stane, když jsem součástí nehody s vozidlem bez STK a vlastně za to vůbec nemůžu? Automaticky jde vina na moji stranu?
3: Nemohu být automaticky označen za viníka dopravní nehody. Vždycky policie bude zkoumat, jestli ten technický stav měl nějaký podíl na dopravní nehodě, na tom zavinění. Pokud ano, tak samozřejmě mohu být označen za viníka dopravní nehody, ale většinou je to pouze přestupek na mé straně a samozřejmě dopravní nehoda bude šetřena tak, že ji zavinil třeba někdo, kdo nedal přednost. Jinou situací je samozřejmě chování pojišťovny, která určitě nebude ráda, že jsem neměl na vozidle technickou prohlídku a asi mi to dá na vědomí.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A pokračovat budeme i zítra a řekneme si třeba i to, proč je denní svícení v dešti a mlze nebezpečné.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A míříme do terénu, jak jinak než na zajímavou akci. Desítky historických automobilů se totiž dnes sjíždějí na start tradiční podhorské jízdy veteránů Trofeo Niké. No a ještě než se auta vydají na několikadenní cestu napříč Jeseníky, mají jejich majitelé čas na poslední přípravy a návštěvníci zase na prohlídku nablízkaných vozů pěkně zblízka. Přímo mezi nimi je i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková, kterou už zdravím. Petro, dobré odpoledne. Tak čím bude ta letošní jízda zajímavá? Na co se můžeme těšit?
2: Krásné odpoledne. Já si myslím, že zajímavá bude už jenom tím, že se lidé budou moci podívat na tu spoustu nádherných historických vozů. Jak jsem se dozvěděla, tak vyjede 40 posádek a ta místa, kam se podívají, tak těch je opravdu spoustu a myslím si, že do neděle budou mít naprosto nabitý program. Já jsem tady na Kopřivné už s paní Marcelou Rotter, která si myslím, že má tak trošku tuhle jízdu na svědomí a stará se o organizaci této úžasné akce. Dobrý den. Řeknete mi tedy, co vás čeká na tom programu a kam, kde vás všude budou moci naši posluchači vidět?
3: Dobrý den, srdečně zdravím posluchače Českého rozhlasu a děkuji za pozvání a možnost představit tuto nádhernou podívanou. Program je nesmírně bohatý a my v podstatě hned při pátku vystartujeme směr Krnov, kde potěšíme krnovskou nemocnici a místní pacienty. Je to vždycky velice dojemná záležitost. A pak, abychom měli opravdu pestrou trasu, a tak jedeme do Třemešné, kde je úzkokolejka a ta je zase technického charakteru. No a páteční den zakončíme přenádherně i uměleckým vystoupením smyčcového orchestru Jeseník v přenádherném zámku ve Slezských Rudolticích.
2: Vy budete vyjíždět tady odsaď z Malé Morávky každý den vlastně trošku někam jinam. Ty jízdy jsou i v sobotu, i v neděli. Můžete nám naznačit, jakým směrem se vydáte a kde vás třeba uvidíme i ty další dny?
3: Moc a moc ráda. Ano, z Malé Morávky, která tvoří naši základnu a tady v rezortu Kopřivná, tak budeme startovat v sobotu směr Rýmařov, kde oslavíme jeden významný milník, 100 let výročí leteckého závodu Bukurešť-Paříž. No a když je to letecký závod, tak nás pozdraví i adrenalinová letka Gripenů, takže to si myslím, že bude pro diváky a naše fanoušky nesmírně zajímavé spojení historických automobilů a vlastně vzdušného pozdravu. No a nekončíme s oslavami, protože budeme slavit rovněž 100 let závodního okruhu okolo Pradědu v Pryznicových lázních a Tetrně pod Pradědem. No a neděle bude neméně zajímavá, tam máme výrazný sportovní prvek. Na legendární trati Ecce Homo změříme své síly ve Štemberku a budeme pokračovat do pohádkové Karlovy studánky, kde nás čeká neděle veskrze sváteční, podpořená vystoupením Andreji Kalivodové, Felixe Slováčka, Jolany Šajevské a smyčcového orchestru Jeseník.
2: Ten program je, jak jste říkala, opravdu nabitý. Je něco, na co vy se nejvíce těšíte, co vám dělá tu radost, že se opravdu povedlo a bude v rámci vaší spanilé jízdy k vidění?
3: Víte, já prožívám samozřejmě jako organizátor úplně každičký kilometr, ale pro posádky, kterých se bezmála dnes sjede 40, chystáme dnes představení Hrubého Jeseníku, kdy v podstatě vyvezeme posádky nad vrcholky hor a v podstatě by se dalo říct, že se jedná o panoramatický bar a v našem pojetí Trofeo Niké, v pojetí Zpomal a rozhlédni se, je to místo, kde země dotýká se hvězd. Takže mým velikým přáním je, abychom této akci už po 26. vetkli duši.
2: Tak já přeji, ať to všechno klapne, ať se to všichni užijí, nejenom ti, kteří přijedou ve svých historických vozech, ale i ti, kteří se přijedou na automobily podívat. A děkuji moc za váš čas.
3: Děkuji já vám a těšíme se na vás, bude to stát za to.
2: Tak jak jste slyšeli, můžete i vy vyzkoušet se podívat a najít si trasu právě Trofeo Niké, téhle podhorské jízdy veteránů, která až do neděle bude brázdit Jeseníky.
1: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava redaktorka Petra Pivková, která to tam všechno pro nás mapuje. Petro, vybrala jsi už některé z těch starých aut, některý z těch veteránů, který se ti hodně líbí? Stihla jsi to prohlédnout?
2: Zatím ještě ne, ale určitě se na veterány zaměřím, protože je to moje srdcovka. Já prostě ty historické autíčka mám ráda už jenom kvůli tomu, že nejezdí rychle a já tu rychlou jízdu moc nemusím.
1: Tak jo, tak si to tam hezky užij, všechno prohlídni, všechno zdokumentuj na naše sociální sítě. Děkuji za pozvání na tradiční podhorskou jízdu veteránu Trofeo Nike a loučím se. Hezké odpoledne přeji.
2: Díky moc a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy z muzejního depozitáře.
1: Jeden zajímavý přidáme i dnes. Volně přeložený název knihy je Původ a řády hornictví. Právní předpis, který opatruje ve svých sbírkách Ostravské muzeum, je v němčině a ještě psané Švabachem. Rozsáhlou kompilaci horních zákonů a privilegií představila knihovnice muzea Lucie Fridrichová. Do Ostravského muzea se za ní vydala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová.
2: Omšelé stránky, historický typ písma, knížka jako malovaná, další vzácný kousek, který se dá prostudovat ve stálé expozici věnované starým tiskům. Je to historie horního práva a ten název nechám říct Lucii Fridrichovou, která má na starosti muzejní knihovnu.
3: Já bych ten název volně přeložila na Původ a řády hornictví v Království českém.
2: Můžeme i v té němčině. Ursprung und Ordnungen der Bergwerke. Je to v němčině, tak.
3: Ano, je to v němčině a ještě je potom kniha psaná ve Švabachu, tak to nevím, jestli bychom si poradili.
2: Minimálně je to malebné na pohled pro lajka.
3: Tak.
2: O čem je kniha?
3: A co nám vlastně tento řád říká? Je to rozsáhlá kompilace horních řádů, zákonů a privilegií, které upravovaly těžbu drahých kovů v klíčových hornických oblastech střední Evropy. Tento soubor editoval a vytisknul lipský knihkupec a nakladatel Henning Grosse mladší v roce 1616 na zakázku jednotlivých panovníků a šlechticů těžebních regionů. Přepis tedy obsahuje horní řády pro království české, saské kurfiřství, rakouské arcivévodství, knížectví brunšvicko-lineburské a hrabství Hohenstein.
2: S tímto regionem, který vlastně byl s uhlím a s těžbou svázán dlouhý čas, tak souvisí velmi úzce. Není divu, že tedy tento kousek prezentuje muzeum?
3: Určitě ano. A vlastně on také zahrnuje oblasti Kutné hory nebo Krušný hor, zejména slavný Jáchymovský horní řád je zde zahrnut a také předpisy pro Cínové doly ve Slavkovském lese.
2: Tak byla to příručka pro všechny ty, kteří s tou těžbou byli svázáni, a co ona konkrétně těžařům, úředníkům prezentovala?
3: V té době šlo o zásadní příručku pro těžaře, hormistry a úředníky, protože sjednocovala pravidla pro držbu dolů, bezpečnost práce v dolech, obsahuje popisy vzniku ložisek, vývoj těžby, technické postupy a také neméně důležitou dělbou zisku, jako byly cla, povinnosti a odměny horníků.
2: Dá se z toho vyčíst nějaká taková perlička?
3: Perlička, jak už z toho obsáhlého vlastně názvu dobového vychází, tak je zde zmínka, že tyto dokumenty vlastně byly vytištěny v knize vůbec poprvé. A například ten slavný Jáchymovský horní řád, to české horní právo bylo prvním psaným právem svého druhu ve střední Evropě, takže to má takový světový věhlas.
2: Z Ostravy Petra Štrimplová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Skončila stavba nové stanice pro regulaci plynové Frýdlantu nad Ostravicí. Co to dlouhodobě znamená, řekneme za chvíli. Podrobnosti za 3 minuty. V 15 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava pro vás bude mít Petr Hrčka. Tak příjemný poslech a krásné odpoledne s námi.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Soutěž o iPhone s krásnem, kupšunku Amálku a vyhraj. O svačině
3: to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
4: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
4: Skončila stavba nové stanice pro regulaci plynu ve Frýdlantu nad Ostravicí. Pražský městský soud zrušil osvobození exposlance Ferryho. Lázeňský dům Praha v Luhačovicích nesmí kvůli epidemii gastroenteritidy přijímat nové hosty. Zítra bude zataženo s teplotami do 15 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Ve Frýdlantu nad Ostravicí skončila stavba nové stanice pro regulaci a úpravu zemního plynu. Díky tomu bude možné dlouhodobě zajistit plynulé zásobování všech domácností a dalších odběratelů v okolí, potvrdil mluvčí společnosti Gaznet Aleš Gregorovič.
5: Díky investici v celkové hodnotě 10,5 milionu korun Gaznet posílil dlouhodobou spolehlivost dodávek plynu nejen pro Frýdlant nad Ostravicí, ale také Pstruží a Čeladnou. Firma výstavbu zrealizovala bez přerušení dodávek plynu odběratelům. Na Frýdlantsku jich zásobuje plynem přes 4700.
4: Stavba regulační stanice ve Frýdlantu nad Ostravicí je součástí rozsáhlé modernizace plynárenské sítě v celé republice. Městský soud v Praze zrušil osvobozující rozsudek v kauze bývalého poslance Dominika Ferryho. Informaci České televize potvrdila Českému rozhlasu mluvčí soudu Julie Haluzová. Ferry čelí obžalobě z dalšího znásilnění. Podle obžaloby si v roce 2015 při styku s tehdy 17-letou dívkou přes její nesouhlas sundal kondom. Případem se tak bude znovu zabývat obvodní soud pro Prahu 3. Ferryho soud v polovině května nepravomocně osvobodil. Proti rozhodnutí se odvolala státní zástupkyně. Ferry si do konce května ve vězení odpykával trest za 2 jiná znásilnění a pokus o něj. Vinu opakovaně odmítá. Hygienici kvůli epidemii střevní virózy dočasně zakázali lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích přijímat nové klienty. Zlínská krajská hygiena tam eviduje za poslední 2 měsíce přes 170 případů onemocnění. Opatření bude platit od úterý. Nejvíc nemocných bylo v zařízení v první polovině července. Ředitelka lázeňského domu Praha Anna Kneblová Českému rozhlasu řekla, že teď jde o jednotky pacientů, které drží v izolaci. Šíření nemoci se ale nepodařilo úplně zastavit.
6: Mně se to nařízení nelíbí a pro nás je likvidační. Prostě já to považuji za nešťastné, protože nic se u nás neprokázalo, že bychom měli něco špatně z hlediska těch rozborů. A prostě hygienické opatření dodržujeme, ale vím, že to lidi donesou zvenku, že třeba někdo s tím přijede, protože je to v celé republice.
4: Podle výsledků kontrol problémy nespůsobilo stravování ani zdroje vody.

0: Kvůli rekordnímu zájmu ostravských základních škol o vyučování v lesní škole připravují městské lesy výstavbu nové učebny. Ta nabídne trojnásobnou kapacitu oproti učebně, kterou lesní škola využívá dnes. Nové zázemí pro výuku o přírodě by v Bělském lese mohlo začít sloužit na podzim roku 2028. Architekt Kamil Mrva učebnu navrhnul jako lehkou dřevostavbu s prosklenou učebnou a zastřešenou terasou.
1: Aby děti už v tom dřívějším věku se setkávaly s jednoduchostí, s přírodními materiály a tak, jak dnes jsou tady vlastně v historické budově a jsou jakoby uzavřený v podstatě v klasické škole, tak tady jim otvíráme to, že jsou jakoby venku, ve venkovním prostředí, ale přitom jsou v teple. Počasí.
0: V noci bude zpočátku oblačno, během noci se od jihu zatáhne a k ránu se na jihu vyskytne i déšť, teploty kolem 11 stupňů. Zítra čekáme převážně zataženo, od jihu postupně s deštěm, který bude četnější na jihovýchodě kraje. Později odpoledne budou srážky od západu ustávat a oblačnosti ubývat. V Beskydech bude deštivo až do večera. Teploty od 12 do 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D1 na 318. kilometru ve směru na Brno komplikuje provoz porouchané vozidlo. Řidiči musí počítat se zdržením.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Příjemné odpoledne, téměř 5 minut po 15. hodině máme právě teď a pokračuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Začneme na Slezské univerzitě. Ta změnila plán na investice z fondu Spravedlivé transformace. Proč a čeho se to týká? Řekneme už za malou chvíli. No a v polovině hodiny se vydáme na Novojičínsko. V Příboře totiž mají nové agility cvičiště. Zaujalo to i redaktorku Českého rozhlasu Ostrava Ivu Havlíčkovou, tak se vydala přímo na místo, aby zjistila další detaily. Z muziky Miroš Birka, Věra Špinarová a nebo třeba Jakub Smolík. Tak hezké odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Místo skleníku za městem se miliardový projekt Eden změnil na skleněné věže v centru Karviné. Informaci přinesl server iRozhlas. Projekt Slezské univerzity na využití evropských fondů spravedlivé transformace se ovšem znovu probouzí. Financování ale nemá vůbec jisté. Téma teď v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Ostrava probereme s reportérkou Martou Pilařovou, kterou už vítám ve studiu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Marto, o sklenících za Karvinou se před časem hodně mluvilo, pak téma utichlo a teď jsou tady věže. Tak jaký byl vývoj, co se stalo?
1: Projekt Eden Silesia, neboli jak jsme tady zvyklí říkat Eden, byl jedním z prvních, které se přihlásily o peníze z fondů Spravedlivé transformace. Nápad na stavbu obřích skleníků přišel z anglického Cornwallu. Vědci by v nich pěstovali rostliny za použití různých inovativních postupů. Plán rezonoval ve veřejném prostoru a svým příběhem odpovídal proměně uhelného regionu na místo, kde se zkoušejí nové technologie. Jenže od začátku měl Eden problémy. Nejdříve bylo v plánu, že vyroste nedaleko dolu Barbora na území Staré Karviné, jenže tam má v plánu vystavět průmyslovou zónu společnost Panatony. Skleníky se tedy zmenšovaly a posouvaly blíž k městu směrem ke Karviné. A čerstvá zpráva je, že skleníky už pomyslně docestovaly až do centra Karviné. Samozřejmě virtuálně, protože pořád jsme ve fázi plánování a projektování. A ano, z kulatých skleníků se staly skleněné věže a podle dosud známých informací z toho vypadlo i pěstování rostlin.
0: Kde tedy v centru Karviné by mohl Eden vyrůst?
1: Slezská univerzita má v Karviné pobočku, je to obchodně podnikatelská fakulta, ta sídlí v centru Karviné a když jsme u Spravedlivé transformace, tak vedle fakulty už vyrůstá další projekt placený z těchto fondů. Jeho název zní CEPIS a je to zkratka pro Centrum podnikání, profesních a mezinárodních studií. Je to další prostor pro vzdělávání budoucích biznisových tahonů regionu. A řeknu ještě jeden podobný název, Business Gate. Tato platforma bude v budově CEPIS taky sídlit a cílem je, aby se Karvinsko odklonilo od těžkého průmyslu a opět nastartovalo nové typy podnikání. Karvinské zázemí Slezské univerzity se tedy rozrůstá a tady se zrodila myšlenka, na které se podílí škola a město, vybudovat ucelený univerzitní kampus. A právě s ní se nese i plán na přesun Edenu, kdy zmíněné skleněné věže by měly přibýt do kampusu a vše se dále má propojit zelení, chodníky a další infrastrukturou do uceleného univerzitního městečka.
0: Marto, to celé má ale háček. Jaký?
1: Už jsme to zmínili v úvodu, je to financování. O šanci čerpat 2,5 miliardovou dotaci přišla univerzita poté, co hodnotitelé projektu kritizovali nedovolenou veřejnou podporu plánu na skleníky. Zkrátka projekt byl pro ně příliš komerční. Univerzita ho přepracovávala, skleníky by ale musely stát do konce příštího roku a tak univerzita podporu z prvního kola fondů Spravedlivé transformace nestihla. Teď připravuje nový projekt, místo skleníků věže a ne za městem, ale v centru Karviné. A doufá, že podpora transformace uhelných regionů bude pokračovat. Taky o tom jedná s Moravskoslezským krajem. V příštím roce chce žádat o peníze z aktuálně dostupných zdrojů a připouští, že možná je nezíská jen z jednoho zdroje, ale bude muset finance zhánět na více adresách. A hlavně ty velké peníze na transformaci už se rozdělovaly a tak velký balík už do regionu přijít nemá. Takže uvidíme. Každopádně, kdo by chtěl jít ještě do větších detailů, tak si může přečíst článek kolegy Tomáše Piky na serveru iRozhlas.
0: Říká v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Ostrava reportérka Marta Pilařová. Marto, díky za všechny informace.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
1: O čem se mluví?
2: Slavnostním gala večerem na dvou velkých scénách odstartovala 108. sezóna Národního divadla Moravskoslezského. Jaká bude a před jakými výzvami divadlo stojí, tak to už bude téma pro Jiřího Nekvasila, ředitele Národního divadla Moravskoslezského, v dnešním rozhovoru s Vladimírem Šmehlíkem.
1: Český rozhlas Ostrava. O čem se mluví? Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: kafně mi voní dým.
1: Hezké odpoledne na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Teď už míříme na Novojičínsko. Travnatá plocha plná překážek pro psy. Nové agility cvičiště v Příboře totiž prošlo zatěžkávající zkouškou. Před pár dny se tam konaly agility zkoušky, ve kterých si začínající i pokročilejší týmy psů a jejich pánů prověřili, co umí. Nové místo pro cvičení se psy se nachází na Frenštátské ulici. A tak do světa kynologických sportů tam nahlédla i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Iva Havlíčková.
2: Nové cvičiště tady v Příboře. Jaká je to část Příbora vlastně?
3: To už je v podstatě na hranici s Lubinou. Takže takový jako okraj, což je pro nás výhodné, že tady snad nikoho nerušíme štěkajícími psy a podobně.
2: Říká Barbora Kabátová, předsedkyně Dog Sports Beskydy.
3: Zapsaný spolek, který jsme vlastně založili loni na podzim.
2: Takže fungujete tady několik měsíců. Co vás vedlo k tomu vzniku hřiště agility nebo cvičiště agility?
3: No, protože jsme skupina, která trénuje, chce trénovat, baví je to a abychom mohli trénovat, tak potřebujeme nějaký větší plac rovný. A zatím jsme chodili po pronájmech, kde ne ta domluva byla vždy úplně ideální, takže se nabízelo to zařídit si něco svého.
2: Tak můžeme popsat cvičiště? Vidím krásný rovný plac, travnatý.
3: A samozřejmě dělali jsme vlastně loni nový povrch, novou trávu. Potřebujeme kromě toho placu překážky, takže vlastně letos se nám podařilo sehnat nějaké dotace, takže postupně doplňujeme nebo obnovujeme překážky, aby jsme měli kvalitní a bezpečné. A to je vlastně jako všechno, co je bezpodmínečně nutné pro ten trénink nebo pro ten závod. To ostatní už je potom bonus.
2: Překážky už tady vaši kolegové rozmisťují po té ploše, takový tunel, kterým pejsci probíhají. Co ještě tady je?
3: Dneska vlastně tady máme pouze jumpingové zkoušky a to znamená, že jsou tam pouze tunely a skokové překážky a slalom, takže probíhací a skokové překážky. To je vlastně to, co vidíte před sebou. Potom vedle vidíte zónové překážky? Ty vlastně se dnes nebudou používat, ty se používají, pokud se jedná o zkoušky přímo agility.
2: Já jsem už tam viděla pejsky připravené. Těší se na závody? Nebo na zkoušku?
3: No, jim je to jedno, jestli je to zkouška, nebo jestli je to trénink. Oni se těší, jinak by to nedělali. Jako děláme to, protože ty psi to baví a protože nás baví to, co je baví.
2: Čili dělá je to šťastným?
3: Ano, tak. A unavený pes je pak spokojený majitel.
2: Všimla jsem si, že to jsou, myslím, kolie, jestli to dobře poznám.
3: Tady zatím byly border kolie a máme přihlášené i další rasy. Máme tady flat-coated retriever, máme tady nějaké belgické ovčáky přihlášené, nějaké sheltie, takže potom oni jsou vlastně rozdělení podle výšky do různých kategorií.
2: Jaké vlastnosti by měl mít pes, se kterým by ten jeho majitel chtěl agility dělat?
3: Měl by být veselý a hlavně by měl být ochotný spolupracovat. Potom vlastně jde naučit cokoliv.
2: To cvičiště tady je určeno jenom pro členy Dog Sports Beskydy nebo i pro veřejnost?
3: Pro letošní rok jsme měli takový testovací režim, takže jsme měli pouze jakoby tu skupinu, která chodila už delší dobu a od příštího roku bychom chtěli více otevřít nějaké kurzy pro veřejnost.
2: A dá se agility naučit i třeba starší pejsek?
3: Určitě. Záleží jenom na tom, aby ten pejsek byl zdravý a aby chtěl s tím člověkem něco dělat.
2: A člověk, který to dělá, musí být v dobré fyzické kondici?
3: Když je v dobré fyzické kondici, je to výhoda, když ne, může toho psa naučit větší samostatnosti. A potom se na tom parkouru tolik nenaběhá.
2: Jak dlouho se věnujete agility?
3: Zbytečně dlouho už. Dlouho, takže nějakých 20 let třeba. A my se kromě agility věnujeme ještě také canicrossu, kde vlastně běháme se psy v terénu, takže to se tak hezky doplňuje potom.
2: Pejsek váš se jmenuje jak?
3: Mám jich 5, takže ten teďka nejaktivnější, nebo ta nejaktivnější je Mace a je to belgický ovčák.
2: Takže s Mace asi dnes ale tady nebudete na zkoušce.
3: Nebudu si to zbytečně komplikovat, to organizování.
2: Ty říkala jste, že tady fungujete několik měsíců, nehledá se to úplně snadno, to místo? Je to takové trošku, řekla bych, schované?
3: Ano, zatím nám to nevadilo, protože v podstatě tady chodili jenom ti stálí lidé, kteří se to dozvěděli na začátku a potom už s tím nebyl problém a pro nás čím méně veřejnosti o tom vědělo doteď, kdy tu není ještě úplně všechno dodělané, tak tím líp, že tady nikdo se nechodí jen tak dívat, když třeba nebyl dodělaný plot.
1: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava prozatím Barbora Kabátová. No a po písničce spoustu dalších zajímavostí určitě ještě prozradí. Teď už Helena Vondráčková. Pěkné odpoledne.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Příbor na Novojičínsku má své agility cvičiště. K dispozici jsou překážky pro psy všech velikostí. Cvičiště se nachází na okraji města, na místě někdejšího rybníku, no a za jeho vznikem stojí spolek Dog Sports Beskydy, který chce právě v Příboře rozvíjet moderní kynologické sporty. Už příštím roce chtějí organizovat například kurzy pro veřejnost a nabízet budou i kroužky pro děti. To alespoň řekla předsedkyně spolku Barbora Kabátová, redaktorce Českého rozhlasu Ostrava, Ivě Havlíčkové.
1: Čemu to přispívá, kdyby dítě chodilo s pejskem tady na takové kurzy? Co mu to dá?
2: Tak určitě pobyt venku na čerstvém vzduchu, chování nějaké ke zvířatům, zodpovědnost ke zvířatům, naučí se spolupracovat, že to není vždycky jenom o něm a může i tady si najít partu kamarádů se stejným zájmem a bude ho to držet víc venku, to dítě.
1: Stoupat na popularitě agility sport?
2: Určitě, velkou měrou a obzvlášť po covidu, když si spousta lidí nakoupila psy a zjistili, že pak neví, co s nima, tak si myslím, že začalo spousta lidí hledat vybití pro ty pejsky.
1: A láká to spíše mladší nebo starší generaci?
2: Musím říct, že tady máme směsku od 10letých dětí po lidé ve zralém věku, takže nemůžu říct, že by jsme tady měli jenom jednu věkovou kategorii.
1: A ženy nebo muže?
2: Spíše ženy, mužů tady máme málo a pak si je musíme hodně hýčkat.
1: Můžeme se ještě projít spolu po tom hřišti? Tak my s Barborou Kabátovou ještě projdeme kolem těch překážek, než nastoupí pejsci.
2: Ano.
1: Já se dívám, z jakých je to třeba materiálů udělané.
2: Tak převážně jsou ty překážky plastové. Tady ta je vlastně celá plastová, je to kvůli bezpečnosti, aby kdyby ten pes do toho spadl nebo naboural, nebo člověk na to naboural, tak aby to nebylo nebezpečné.
1: Je to dost lehoučké, takže snadno to spadne asi.
2: A... Snadno to spadne, potom se vlastně to musí řešit, když fouká vítr, tak se to musí něčím zatěžovat, aby nám to nesfoukl vítr. Což je výhoda tím, že jsme v rybníku bývalém, že tady fouká podstatně méně než kdekoliv jinde.
1: Tady ta překážka, ona je kombinovaná s textilními pásy, tak pejsek probíhá mezi těmi brankami?
2: Ano, ten pes vlastně skáče skrz ty bočnice a tady máme vlastně tyčku, která se nastavuje podle výšky pejska. Jo, a pejsek proskakuje přes tu tyčku. Tyčka je lehce shazovatelná, což je vlastně chyba a počítají se tomu pejskovi chyby, když už zhodí tu tyč.
1: Musí se pořádně odrazit.
2: Musí se snažit.
1: Setkala jste se s nějakou rasou pejska, který dělal agility, že vás to třeba překvapilo, že je na to šikovný, když k tomu jako ta rasa třeba nemá vůbec vlohy?
2: Máme tady zrovna jednoho takového pejska, je to rodeský Ridgeback, je to Fenka. A kde jaká borderka by jí mohla závidět ohebnost a rychlost na parkouru.
1: Tak ještě možná se podíváme na jednu z těch překážek. Tady ty jsou podobné, taky se přeskakuje. Uh-huh. A dívám se, že ty tunely jsou různě dlouhé.
2: Tunely jsou různě dlouhé, minimální délka tunelu je 3 metry, maximální délka tunelu je 6 metrů a vlastně používají se různě dlouhé ty tunely, protože zase to potom psovi chce jiné dovednosti. Třeba ten krátký tunel je hrozně rychlý, krátký a člověku to potom způsobuje dost problémů, protože pes ho rychle předběhne.
1: Jakou rychlost může vyvinout?
2: Naši nejlepší psy, nebo psy, co budou běhat na mistrovství republiky, často dosahují rychlosti přes 6 metrů za sekundu. Je to jako hodně rychle a jsou pejsci, kteří se tady na těch jumpingových parkourech dostanou klidně přes 7 metrů za sekundu.
1: Dodává Barbora Kabátová, předsedkyně spolku Dog Sports Beskydy. Z Příbora Iva Havlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že všichni hadi jsou masožraví? O hadech se všeobecně ví, že nemají končetiny a jejich štíhlé protáhlé tělo se pohybuje díky smršťování a napínání svalů typickým hadím způsobem. Buď se plazí, nebo se kolem něčeho vinou, ale umí i plavat nebo skákat. Velmi neobvyklý je jejich způsob přijímání potravy. Svou kořist had buď paralyzuje jedem, nebo ji svým tělem obmotá a zastaví její krevní oběh. Někteří hadi dokážou dokonce hebitě vystřelit a ulovit třeba ptáka v letu. V každém případě svou oběť pojídají v celku a o její rozklad se pak postarají žaludeční kyseliny. S průměrným soustem si jedovatý had vystačí nějakých 14 dnů, škrtič klidně i půl roku. Hadi dokáží pozřít kořist, která je větší než jejich vlastní hlava. Umí totiž vysadit spodní část lebky a následně ještě rozpojit dolní i horní čelist. Pružné svaly se pak roztáhnou a had tak může spolknout třeba králíka nebo kozu. Jsou zdokumentovány případy, kdy mohutný škrtič snědl dokonce i člověka. Stalo se to například v roce 2022 v Indonésii, kde 7-metrová krajta zabila a pozřela mladou ženu.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Do výše položených oblastí Beskydce stále musí dovážet pitná voda. Proč, řekneme za chvíli. Podrobnosti uslyšíte v 16 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Po 16. hodině dnešní humoriáda a pozvání do té čtvrteční přijala Martina Hudečková. Tak příjemný poslech a hezké odpoledne s námi.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Cisterny s vodou pomáhají kvůli suchu v dalších turistických oblastech Beskyd. Zrušení valorizace dálničních známek je před závěrečným schvalováním. Lidé ve Fulnéku můžou rozhodovat o podobě klášterní zahrady. Zítra bude zataženo teploty do 15 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Do výše položených oblastí Beskyd se musí stále dovážet pitná voda. Kvůli suchu už chybí nejenom na Lysé hoře, ale také v turistických zařízeních na Bíle, na Grůni nebo na horské chatě Kotař. Pomůžou tam cisterny, potvrdil mluvčí severomoravských vodovodů a kanalizací Marek Síbrt.
2: Od letošního května naše cisterny dovezly pitnou vodu na vrchol Lysé hory už 30krát. Tyto služby provozovatelům turistických zařízení v horách a odlehlých lokalitách mimo dosah centrálního systému ostravského oblastního vodovodu budou pokračovat také v dalším období.
0: Dálniční známky od příštího roku možná nezdraží. Počítá s tím novela, kterou poslanci posunuli do závěrečného schvalování. Ke zrušení pravidelné valorizace se zavázal kabinet ve svém programovém prohlášení. Podle koalice by dosavadním tempem zdražování mělo Česko jednu z nejdražších dálničních známek v Evropě. Se změnami nesouhlasí opoziční poslanci, podle kterých jde o populistický krok. Výnosy z dálničních známek budou chybět Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Jen v příštím roce by mohlo jít až o 500 milionů. Ostravští dobrovolní hasiči mají modernější vybavení. Město pro jednotky nakoupilo za 9 milionů korun například defibrilátory, termokamery nebo speciální hadice. S výběrem techniky pomohli na základě zkušeností z předloňských povodní profesionální hasiči. Dobrovolníci tak budou lépe připraveni na mimořádné situace, potvrzuje krajský ředitel hasičů Radim Kuchař.
3: To dostanou všechny jednotky a je to kalové benzinové čerpadlo, které slouží na jakoukoliv špinavou vodu a přiměsí kamení. Jsme pily, rozbrušovací kotouče, používají se při technických zásazích nebo když asi někam vstupují. Velmi důležité, to 100-tisícová záležitost za jeden kus, je ta termokamera, protože termokamera je pro hasiče, co se týká bezpečnosti, velmi důležitá.
0: Fulnek se chystá na revitalizaci zahrady v areálu kapucínského kláštera. Radnice řeší, jak místo v budoucnu využít. Proto místním lidem nabízí hlasování v anketě, kde mohou říct, co by si přáli. Na výběr mají hned několika možností, jako je například klidová odpočinková zóna nebo komunitní zahrada.
4: Lidé ale také můžou do dotazníku přidat svůj vlastní nápad. Vyplněnou anketu je pak třeba odevzdat na podatelně městského úřadu, a to nejpozději do konce září. Z Fulneku Klára Křižáková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude zpočátku oblačno, během noci se od jihu zatáhne a k ránu se na jihu vyskytne i déšť. Teploty je kolem 11 stupňů. Zítra čekáme převážně zataženo, od jihu postupně s deštěm, který bude četnější na jihovýchodě kraje. Později odpoledne budou srážky od západu ustávat a oblačnosti ubývat. Teploty od 12 do 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na silnici 1/11 v Opavě se srazilo nákladní auto se dvěma osobními vozy. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Počítejte proto v místě s možným zdržením.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Humor jáda.
3: Začíná další díl, Patrik Rozehnal, doufám, že na tuhle znělku si už dostatečně zvykla i Martina Hudečková, která sedí proti mně, jo nebo ne?
4: Ano, ano, znám už znělku, ale nezaspívám.
3: Ne, to jsem taky nikdy nedělal, ani bych nechtěl, aby se vyplašili posluchači na
4: začátku. No právě, nechci lidi trestat.
3: Jo, ale ty jsi i zpívala v roli.
4: No já jsem zpívala mockrát, ale vždycky jsem ty diváky hrozně litovala.
3: No ale chodili pořád, ne?
4: No nenechali se zastrašit, ale ne, já a zpěv to opravdu se nemá rádo, ještě když jsem byla mladá, ale teď už vůbec.
3: Tak dobrá, tak to necháme Marice Gombitové teďkon v téhle chvíli. Bude to lepší.
4: Mnohem lepší. Humoriáda.

0: Humoriáda začíná, připomíná Martina Hudečková s námi ve studiu a ta si vybírá z toho seznamu, co máme dnes připravený. Tak co to bude? Kdo to bude? Jaká ukázka? O čem?
1: Tak já si myslím, že bych asi tentokrát střelila po silvestrovském kufru a bude to Olda Wiesner.
0: Dobře, tak jo, dáme si jeho historku.
2: Já vám řeknu historku, kterou jsem zažil, kterou jsem si nevymyslel, určitě pochopíte, že je to pravda. No, jel jsem na chalupu, jako kolikrát, měl jsem naložený přívěst, proutěný nábytek, stůl, tři křesla, gumou jsem to stáhnul, v pořádku. Jedu asi 70 kilometrů, tři čtvrtě cesty, já sjíždím do takové obce, Všesulov se jmenovala, nikde na to nezapomenu, a dole v tom dělíku se hrabe taková ta dlouhá ávie. A já jsem říkal, no co tady budu, já jí šmiknu, tak jsem udělal myšku a mazal jsem, byly zatáčky nahoru, doprava, doleva, já tam kouknu, a tam stůl nebyl. Tak jsem to otočil a jedu zpátky a tam v tom dělíku ta ávě stojí. Tak já jí mím, otočím se takhle a ona má sklopenou tu plošinu a na té plošině stojí ten můj stůl. Tak jsem říkal, no to by se vám hodilo, teda. To je dobrý teda. A teď kouknu do té korby dlouhý, taková. Tý ávě je ta velká dlouhá, tam jsou dva chlapy. A broděj se ve vejcích. No. Jako jsem říkal, jako, dobrý den, to je můj stůl tohle. A on říkali, no, my jsme ráno naložili 780 vajec, pak najednou vy uděláte myšku, vyletí stůl před okno, já na to dupnul a ty vejce se zvrhly všechny. Tak já vám to zaplatím. To byly tenkrát ještě po koruně vejce, tak jsem jim dal 780 korun. Vzal jsem stůl a naložil jsem stůl a sedám do toho auta, jsem říkal, sakra, teď oni ty vejce všechny nebyly rozbitý. Zase řeknu Čech, vybral jsem 9 palet takhle, vajec, 9 těch palet, což je teda 9×30, jich tam na tom... Takže 272 vajíce, jo. Přijedu domů samozřejmě na poslední chvíli, večer představení, říkám, holky, helejte, tady vezu vejce, kdybyste chtěli vajíčko, najděte si vejce nějaký, můžete si ho sníst, já to ráno zpracuju. Tak pohoda, tak já se večer v noci vrátím z představení, těch půl jedenácti a oni na mě čekají a říkají, tati, golem sežral to horní plato. A golem to je beagle, jo. On se tak valil, takhle byl. No uvidíme, no. Tak jsme šli zpátky, já jsem ráno vstal, vyjdu takhle na ty schody nahoru, ale teď jsem ucítil, otevřu ty dveře a ucítil jsem... Pomozte mi, jo, smrad je málo, puch je málo. Víte, co dokážou vejce, jo? No hrozný. Tak jdu takhle, jdu po čuchu a dostal jsem se až k pokoji babičky, který jsme kdysi tam dali Raltex béžovej. Béžovej Raltex, aby to měla hezký takový ten... Otevřu ty dveře a tam těch 25 metrů čtverečních bylo... Já myslím, že v tuhle chvíli mi to všichni odpustí, to bylo ze strany. Ale komplet... No, hruza. Tak jsem říkal, co budem dělat, tak měli jsme jednoho pána, který už nám dvakrát dělal koberce, jak jsme mu zavolali, on říkal... Já jsem říkal, já jsem chtěl jít na kalupu, ale samozřejmě nám to udělám a na toho přijedu, přijďte. Tak jsme ho tam šoukli do toho pokoje. Teď bylo dlouho ticho takový. Pak se ten stroj spustil, tak jsem si oddychl. Chvíli bzučel, jak jsem říkal, no prýma, je to všechno v pořádku. Tak abych mu jako to, tak jsem se tam šel podívat po chvíli. A on jezdil takhle. A na nose kolíček. No byl to profík, no.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Silvestrovský kufr svého času, velmi populární televizní pořad i zábavný na Silvestra s Pavlem Zedníčkem. Martino, ty jsi tam byla taky.
1: No mnohokrát. Já jsem v kufru byla mnohokrát i v silvestrovském a nemůžu si pomoct. Musím vzpomenout na jeden kufr, kde bylo takzvané oddělení, dělalo se divadlo, jo? Že vy jste něco předváděla a oni hádali, co to děláte.
0: Pantolína, no.
1: Pantomímu jsme měli a my jsme s Jiřinou Bohdalovou, s Jiřinkou jsme ve dvojici měli předvést krávu, aby ji ty lidi pochopili, že to je kráva. A já už si nepamatuju, ale myslím si, že Jeřinka si přece jen vzala hlavu, já dělala ocas a ona zase bučela a já mávala tím ocasem. A jak jsme se na to připravovali, jo, jak budeme dělat tu krávu, teď jsme si to zkoušeli, tak se Jeřinka ke mně otočila a říkala, není to tak dávno, co jsem s tvým tatínkem na Vinohradech udělala nádherný, vážný představení Dům na nebesích a teď tady s jeho dcerou dělám starou krávu.
0: Uhodli to?
1: No jistě, no tak my jsme byli přesvědčiví. Ocas i hlava, všechno souhlasilo.
0: Která ta z těch disciplín pro tebe byla nejhorší? Tam se hádala slova, obrázky, předměty, pantolína, co z toho bylo nejhorší?
1: Ale člověče, já ti nevím. Totiž tehdy byla taková docela dobrá doba a my jsme to dělali docela radostně, jo, ano. Všechno. Takže si myslím, no, tak asi to hádání, jo, protože tam šlo o čas. Tam ano. Šlo o čas. Ta pantomima, ta pro herce nebyla až tak strašná, že jo, ano. Ta jako nebyla. A jakmile byly vždycky horší takový ty disciplíny, kde se mohlo ukázat, že nic neumíš. Nebo že nic nevíš, takhle, že nic nevíš. Kde si ze sebe mohl udělat blbečka, tak toho se vždycky bojíš, jo, že jo? Že nebudeš vědět hlavní město, je, honem Maďarska, jo? A nebudeš vědět. A tak toho se bojí každý herec. Ano. Ale jakmile jde o pantomímu, tak bych řekla, že většina lidí ožije.
0: No, takže to bylo vlastně vymyšleno vám na tělo, že jo? Ta soutěž de facto v podstatě. Martina Hudečková vybrala kufr historky z něj, můžeme pokračovat dalším povídáním třeba se s Janem Skopečkem, a nebo si dáme vyprávění nazvané Sverichem ve Vídni, to by mohl vyprávět Miroslav Horníček. Je to na vás, co si vyberete. Takže Jan Skopeček nebo Miroslav Horníček. Vyberte si ukázku podle svého, dejte nám vědět telefonicky do studia, od toho je tady číslo 731 800 900, anebo SMS-kové číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B stačí napsat do pořadu s názvem
3: Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Děkujeme Františkovi za to, že s námi léto prožil, i on děkuje vám. A teď poděkujeme těm, co zavolají a vyberou si buď tedy Jana Skopečka nebo Miroslava Horníčka. Ti jsou totiž ve hře. Hlasovat můžete na telefonu 731 800 900. Naslouchá dnes se mnou i Martina Hudečková. Kdo tam je?
4: Dobré odpoledne, dáma a pane.
5: Dobrý den.
4: Dobrý vás, Petr z Hroty. Přeby si pokračování s panem Kopičkem.
3: Dobře, děkujeme za to, mějte se pěkně. Kdo dál? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady David zdávám Bčko a zdravím paní Martinu Hudečkovou a je skvělá.
5: Děkuju, taky zdravím.
3: Ať se daří. A telefonní číslo 731 800 900 pro dalšího z vás, co vybíráte?
7: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Patriku, a vašeho hosta, paní Martinu Hudečkovou.
5: Dobrý den,
7: paní Hudečková.
5: Dobrý den.
7: Přeju vám, ať vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji Patriku pro Ačko a všem přeji krásný večer či příjemné páteční ráno. Hormoniárnice Růža z Ryknovska. Mějte se, nashledanou.
3: Děkujeme, rozhodnuto. Myslím, že v téhle chvíli už téměř, ale ještě jeden hlas tam přidáme. Telefonický, kdo se dovolal? Dobrý den.
8: Dobrý den, to jsem Jirka z Prahy. Hlasu pro Bčko, zdravím Martinu Hudečko a chci se zeptat, už je to dlouho, ale určitě dělala Pink Beverly Hills 920. Může se tak, koho tam dublovala?
5: No, nebudete tomu věřit, Kelly.
8: Já jsem si říkal, a vzpomínáte na to?
5: No jistě, na to se nedá zapomenout. Vždycky, když se vidíme s těma dabérama, co jsme to dělali, ta skupinka, tak vždycky se smějeme a vzpomínáme hodně.
8: To je
5: hodně let.
3: Vyrostl jste na tom, jo?
8: Mějte se hezky.
3: Taky, šťastnou cestu, mějte se. A máme rozhodnuto, jak už jsem řekl, vyhrává Ukázka z kufru a tedy historka Jana Skopečka.
9: Takže Honziku, co novýho?
10: Já nevím.
9: Na něco novýho je.
10: No něco novýho je, novýho není nic, no co chceš slyšet?
9: Tak nějakou historku, máš nějakou historku?
10: No, mám.
9: Tak historku,
10: jak mě moje žena chtěla prodat za mísu Čorčovice. No. Ne. Se to dalo nazvat, no?
9: Jo?
10: To se tady točil film Signum Laudis, jo? Točil to slovenský režisér Martin Holý, hrál v tom hlavní roli slovenský herec Vlado Miller, že jo. A tam byla taková situace, kdy ten kaprál, což hrál ten Vlado Miller, měl tomu vojínovi, což jsem hrál já, dát takovou facku, že prostě jde k zemi ten vojín, že jo, měl zlikvidovat prakticky, že jo. No takže jo, Vlado Miller, jo, ruce a klopaty na uhlí, jo. A shodou okolností se to točilo poslední můj den natáčecí. To už mi bylo podezřelý. Jako. No tak ten Holý říkal, no uděláme to ve dvou záběrech. V tom prvním Vlado takhle dá facku jako mimo obrak, mimo kameru, že jo. A v tom druhém záběru Honza takhle jako upadne a bude to, že jo. A Vlado říkal, proč? Efektní by bylo v jednom záběru, prostě mu dám facku a on poje k zemi. Počkej, ty jsi se zbláznil, ty to všechno zkoušíš naplno, pak to půjde na ostro pětkrát a zkoušet to bez pětkrát, tak ty mě umlátíš tady. A Vlado říkal, neboj se, Jeníčku. On mi říkal, Jeníčku,
9: jo.
10: Neboj se, to budeme točit jenom jedno. Lenras. Vlado se postavil proti mně, já stál asi 3 metry proti němu a on se rozešel, jo. Teď jsem viděl z každého oka, mu koukala jedna zubatá s kosou. Z každého oka. Jo. Já jsem říkal, ježišmarja, jo, tak to je konec. No tak co jsem si užil, tak jsem si užil, že jo, nedá se nic dělat. V tom se teda ta ruka zvedla. Já jsem si říkal, ještě mi to proběhlo hlavou, jsem si říkal, ježišmarja, jestli pak ta Věra ví, kde jsou ty vkladní knížky. A ten pohřeb, no. A v tom teda ta ruka dopadla, jo. No já šel okamžitě k zemi, že jo. Prakticky do bezvědomí. A teď slyším stop. Jo, já se zvedám a ten ho tam oni si to Slovačiska ještě pochvalovali. No a pozor, tenkrát v Praze nebyla čočka k dostání, jo. A no ne, počkej, to se točilo takhle v září, říjen, že jo, a na Nový rok má být čočka, jo. Aby byly peníze. Čočka, aby byly peníze. Podnikatelé, pozor, zítra. A ten Vlado říkal, Jeníčku, u nás v Bratislavě všetko, všetko. Za to, že jsem ti dal takovou cespapulu, já ti pošlu kilo čočky. A opravdu mi poslal na Vánoce balík šošovice. No, no nic, čas šel dál, asi tak za rok na to, zase na podzim. Se díváme v pondělí večer takhle na televizi, inscenace z Bratislavy, Vlado Miller tam, že byla žena se ke mně naklonila a říká, poslouchej, měl by si zavolat tomu Millerovi, aby ti přijel dát cez papulu. Došla nám čočka.
3: Humoriáda. Ano, čočka svého času opravdu nebyla. Vzpomínala na to i Libuška Švormová, že díky tomu se seznámila se svým stávajícím mužem. Aha. Přes čočku, protože byla překvapená, že jí nabídli v restauraci čočkovou polévku. No, je to i v knížce Děkovačky Libuše Švormové, pokud ty nemáte. Tak s Janem Skopečkem, Martino, ty jsi se potkala?
5: Já jsem se potkala s panem Skopečkem několikrát v životě jsme točili, ale tohle nemůžu vynechat. Hrála se v shakespearovských slavnostech představení, které se jmenovalo Marná lásky snaha. A byla v něm hrozná spousta mladých studujících, začínajících, krásných holek, mladých nádherných chlapců, tam je těch, je jich tam opravdu hodně. No a do toho taková starší dvojice, to jsem byla já s panem Skopečkem. No a k tomu patřily ovšem samozřejmě taky hostování v Bratislavě a v Brně. A když jsme byli na tom zájezdu v té Bratislavě, tak jednou pan Skopeček měl takový jako veselý odpoledne a řekl, holky, dneska bude pyžamový večírek. A pyžamový večírek na ten já nezapomenu do smrti se odehrával v bratislavském hotýlku, kde ležel ve svém pokoji, ve své postýlce pan Skopeček v pyžamku.
3: Ano.
5: A kolem něj rotovalo asi těch 6 až 8 dívenek, co jsme v tom představení. Teda já už jsem ani tehdy dívenka zdaleka nebyla, ale ty dívenky kolem mě byly a my jsme kolem něj rotovali a pan Skopeček jen zářil, abyste si nemysleli, že to byla nějaká pijatika, jen tak zlehka trošku vínka, moc ne, a pan Skopeček zářil a my měli pyžamový večírek. Takže ne vždycky dostával pan Skopeček přes tlamu.
3: Ano.
5: Ne vždycky.
3: A zdali to věděla Věra Tichánková.
5: Já myslím, že to už nebylo na tapetě.
3: Co všechno se děje tedy na zájezdech, to je překvapující.
5: No,
3: takhle.
5: To bylo krásný, byl to nádherný, poetický večer, i se recitovalo, na všechno přišlo, jen na sex ne, samozřejmě,
3: jo.
5: To ne, tomu jsme byli
3: vstáli. Se recitovalo, jo?
5: Ano, my jsme recitovali renesanční i zprosté verše a bylo to nesmírně poetický a krásný. Děvčata si jistě ráda vzpomenou, Martinko Prajzová, že?
3: Říká Martina Hudečková, náš dnešní host.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: I nad těmito písničkami tady vzpomínáme s Martinou Hudečkovou.
2: No jistě, to je mládí, dětství, všechno, miluju to.
1: Co by tě teď potěšilo? Teď zase vybíráš ukázku do Humoriády z našeho seznamu. Ty, tak co to bude?
2: No tak, hele, dám si anekdoty o blondýnkách ze Zlaté mříže. To by mě potěšilo.
3: Blondýnka řídí auto a stěžuje si vedle sedícímu manželovi, jak jsou chodci neukáznění a stále se jí pletou do cesty. Manžel jí říká, nic si z toho nedělej, uklidni se a hlavně sjeď z chodníku. Povídá blondýnka své kamarádce. Mým koníčkem jsou diety, ale kvůli jídlu na ně nemám čas. Ptá se blondýna, druhé blondýny. Prosím tě, píše se správně Irák nebo Irán? Co udělá blondýnka, když jí doktor předepíše recept? Objedná si kuchaře. Během plavby po oceánu blondýnka se pokouší navázat rozhovor s velmi atraktivním mladým mužem. Promiňte, také plujete touto lodí?
4: Dvě blondýnky se sejdou v restauraci a povídají si. A co ty vlastně teď děláš?
5: Já jsem sekretářka.
4: A co to obnáší?
5: No, ráno uvařím řediteli kafe, napíšu dopis, nebo co mi nadiktuje, pak si pohrajeme, jdeme na oběd, pak mu zase něco napíšu, pak si zase pohrajeme, no a je večeře, no a tak dál. A co děláš ty?
4: No já dělám taky šlapku, akorát toho psaní nemám tolik.
6: Blondýnka, brunetka a zrska stojí před kouzelným zrcadlem, které kdykoliv, když někdo zalže, pípne. Píp! První jde k zrcadlu zrska a povídá.
5: Já myslím, že jsem na světě nejkrásnější. Píp!
6: Druhá přistoupí k zrcadlu brunetka a říká.
7: No já myslím, že jsem nejchytřejší. Píp!
6: Jako poslední jde k zrcadlu blondýna a povídá.
8: Já myslím. Píp!
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Jitka Asterová a Stella Zázvorková. Co se vybaví, když se řeknu tahle jména Martině Hudečkové?
2: No, samozřejmě tak Jitka Asterová si užívá zdraví a života plnými doušky a Stelinka teda bohužel už ne. A proto myslím na Stelu, protože jsme spolu kdysi točili, já jsem byla její dcera v takové inscenaci Křídlovka pro majoránka a pamatuju si, jak paní Stella byla prostě naprosto neúnavná v tom, že i když se netočilo a sedělo se a čekalo se, až zajde slunce, vyjde slunce, přivezou, já nevím, ovečky, odvezou ovečky a všechno možné, protože jsme točili v takové vesničce a Stellinka sice netočila, sice jakože odpočívala, ale neustále mluvila a byla prostě studnice neuvěřitelných nápadů, vzpomínek a všechno jí bavilo. A to mě se na ní líbilo, že jí to bavilo, že jí ten život strašně bavil.
1: Tak já mám pocit, že vy jste to nasáli, takhle i ta generace po nich, protože i jsem si přišla a povídala si už předtím, než jsme šli do vysílání a takový. A já jsem si sem přišla pokecat a už musíme pracovat. A říkáme, teď si pokecám jenom na mikro.
2: No protože to je tím létem, že jo? Že je člověk někde detašovaný na chalupě nebo tak, nikde nikdo. Rybník ticho, plavu, mm-hmm. ticho. No tak pak, když přijdou do rozhlasu, jak jsem jak protržená. Mm-hmm.
1: Takže ty jsi užívala ticha a rybníku před léto?
2: Ano, hodně.
1: Jo.
2: Hodně.
1: Jo. A na to vodu se to docela nese, to jsi s někým i na dálku mohla popovídat?
2: Ne, to ne. Já si vystačím u toho rybníka sama.
1: Jo.
2: Plavu, pak si vzpomenu, že bych se měla naučit text, tak si tam dám nějaký monolog na hlas. A ono je to jedno, já jsem tam fakt sama.
1: Při plavání.
2: Ano. Jde to báječně.
1: Fakt, jo.
2: No, když
1: jako
2: jsem,
1: tempíčko,
2: když jsem hrála kočičí hru v divadle ano. Bez hranic, tak jsem se v podstatě asi 6 monologů naučila ve vodě ve svém oblíbeném rybníku Shape.
1: Prosím tě, a když se učíš roli v zimě, tak chodíš na plovárnu, jako do bazénu někam krytého, nebo?
2: No naštěstí, já jsem se jí učila v létě, protože jsme zkoušeli na podzim.
1: Že jedině. No a kdyby to se zkoušel v zimě, tak jak...
2: No tak to je bez plovárny, tak to nic.
1: Jo.
2: To je kafíčko, pohovčička doma.
1: A taky to jde.
2: A taky to jde. Ale jako v tom lese, teda v tom rybníce, mezi těma lesama se to líp rozlíhá.
1: Jak se to člověk naučí, jako učit se při plavání ve vodě? Že někdo chodí,
2: no,
1: že
2: počkej,
1: si chodí na procházky venčí
2: psa? Kluk, vy plavete jinak, ty určitě strkáš hlavu pod vodu.
1: To jo.
2: No já ne, já plavu prsa, já mám pusu nad vodou.
1: Dobře, Martina Hudečková, náš dnešní host. Anekdoty teď mohou být policejní z úst třeba i Josefa Vinkláře, anebo povídání o knížkách, a to s Josefem Náhlovským a Josefem Mladým, tedy Scénka. Co si vyberete, je to na vás. 731 800 900, přímé volání do studia pro SMS-kaře číslo 90 01 04. Humor, mezera A nebo B, však už to znáte, tak druhý souboj právě teď začíná. Tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda je pořad, který vysíláme s vámi. Vy se o to dělíte i s naším dnešním hostem, to je Martina Hudečková. Prostor dostáváte přes telefon, spojení do studia je tedy 731 800 900 a na telefonu a v SMS-kách taky si vybíráte ze dvou ukázek. Buď anekdoty policejní s Josefem Vinklářem, nebo povídání o knížkách s dvěma Pepíky Náhlovským a Mladým. Tak kdo vybírá teď po telefonu, tedy ptáme se.
2: Dobrý den, tady znovu kávit, dávám ty anekdoty a ještě jedna paní Martina je prostě skvělá a nejskvělejší na světě.
3: Děkuju, budu si to pamatovat. Pa, pa, pa.
1: Kdo dál teď v této chvíli?
4: Miroslav Charvine, dobrý den, paní Hudečková.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den a i pro vás, Patriku.
1: Díky.
4: A já dávám hlas Pepovi Náhlovským.
1: I Mladému dohromady, píšu jim to. Děkuju za to, kdo dál?
5: Dobrý den, tady Jirka a já dávám taky hlas panu Náhlovskému s Pepou Mladým.
1: Dobrá, povídání o knížkách získává bod. Přesouváme se opět po telefonu někam dál, kde nás poslouchají.
6: Ještě jednou, Petr Zaruty. Chtěl bych si anekdoty.
1: Anekdoty, tedy policejní, píšu jim bod a myslím si, že už máme docela rozhodnuto. Dvě třetiny hlasů byly pro anekdoty, ty policejní a je tu opět Zlatá mříž a taky Josef Vinklář.
7: Modlíte se doma před jídlem? Policista odpovídá kolegovi, ne, moje žena vaří výborně. Přijde policajt do práce a povídá svým kolegům, jsem geniální, pánové. Proč? Ptají se jeho kolegové. Koupil jsem si Lego, na kterém bylo napsáno do 3 let a já ho složil za 1 rok. Policista zastaví na cestě auto. Pane řidiči, víte, že jste překročil dovolenou rychlost? No to vím. Chtěl jsem být doma dřív, než začne účinkovat ta slivovice. V noci se k osamělému chodci přidá jiný osamělý chodec a slušně se ptá, neviděl jste, prosím vás, tady někde na blízku nějakého policistu? Muž přátelský odpoví, ne, neviděl. V tom případě bych vás laskavě požádal o vaše hodinky a peněženku. Jak poznáte, že fax posílal policajt? Je na něm nalepená známka.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Střídají se nám tady interpreti Josef Vinklář. Herecký partner někdy Martiny Hudečkové byl, nebyl?
3: Tak ne. S panem Vinklářem ne. S panem Vinklářem jsem se pracovně nesetkala vůbec, tak s tím ne. Mm-hmm. To je jeden z mála asi.
1: Kde jsi se vyskytla na místě, kde bylo nejvíc herců najednou?
3: No tak patrně při představení třeba na Národním divadle, tam jich je hrozně moc na jevišti. Teď už ne, teď už se šetří i na herci. Teď už na jevišti tolik herců nebývá. Ale když jsem byla malá...
1: To bývá v těch malých divadlech, aby se vešli pak do jednoho auta při zájezdových představení.
3: No jasně,
1: ne?
3: Na to se myslí, to je do šesti lidí, že jo?
1: A v Národním se ještě jezdí autobusem, určitě, když někam
3: jezdí. Národním už se někam na ní nejezdí snad. To už je prostě jenom národ, to je úžasná instituce a radši nikam nejezdí. Ale když jsem byla malá, tak byly opravdu jako populární takzvané celosouborovky. A tam bylo na jevišti strašlivých herců, možná i třeba řekněme třeba 22 nebo tak. Třeba takový Štechovo třetí zvonění. To byla děkovačka, že herci zaplnili úplně celý jeviště, opravdu.
1: Jo.
3: Pánové i dámy tančili kankána, nevešli se tam.
1: Ve dvou stupech.
3: Takže to bylo nejvíc herců najednou. Teď už se na hercích šetří, říkám.
1: Platí pořád, že i ta děkovačka samotná je dopředu narežírovaná?
3: Ano. Děkovačky jsou, tak samozřejmě teď nemluvím o různých alternativních divadlech, kde je možný, že je třeba improvizovaná, ale děkovačka je přinejmenším domluvená, pokud je nějaká větší a stylizovaná, tak je i narežírovaná, někdy má i choreografii a někdy na ní prostě režisér zapomene, což jsem zažila já v divadle Jiřího Volkra při představení Skřivánek, kdy pan režisér Wildman trošku zapomněl nám říct o té děkovačce dopředu víc a v den premiéry o pauze nás honem svolal do klubu, každý měl své číslíčko, 1, 2, 3, 4, 5, ne. Až já nevím, až 15, řekněme.
1: To je jak ve školce, první,
3: ano,
1: druhý, rozpočítejte se.
3: On měl papírky s číslama a ukazoval nám, jako na člověče nezlob se, kdo kam jde při děkovačce. Mirku, je to na tebe velmi láskyplná vzpomínka, protože to byl teda chaos neuvěřitelný. Protože jak se prostě to těžké představení zkoušelo a brodili jsme se těma těžkýma myšlenkama a tím ánujem, tak na tu děkovačku ten opravdu nezbyl čas, takže jako ta byla až o pauze při premiéře.
1: A zvládli jste to podle herního plánu?
3: No, jako bylo
1: kdo házel kostkou?
3: Hele, bylo to úsměvný. Bylo to úsměvný, ale představení dopadlo jako dobře, tak jsme nad tím mávli rukou a dodnes se tomu smějeme a na Mirečka Wildmana s láskou vzpomínáme.
1: Řekni mi, kdo rozhodne o tom, že potlesk už je tak slábnoucí, že teď už tam nepůjdem?
3: Tak to je velmi zajímavá otázka, protože většinou, když se odchází do dvou stran, jo, že část lidí jde doleva, část doprava, tak v podstatě, že jo, se ukloníš, odcházíš z jeviště a mrkáš, co ta druhá strana očima a uchem míříš do hlediště, jestli ještě tleskají. A ty, co jsou na kraji, že jo, tak vlastně jako se vydají na to jeviště a my tedy postupujeme třeba za nimi. Takže je to na hercích. Je to na hercích a na tom, že ještě, ježiš, teď jsme tam teda vlezli a oni už tolik netleskají, to je trapas. Ale lidi to nevydržejí nervově, když tam vlezeme třeba a začnou znova strašně moc tleskat, takže nás v tom nenechají, v tom trapasu.
1: Ano, dobře. Martina Hudečková, náš host. Vážení, do hry vracím své varianty, které neuspěly. Miroslav Horníček, Vzpomínka na Vericha, a nebo Josef Náhlovský a Josef Mladý, tedy Povídání o knížkách. Co si vyberete na závěr dnešního vysílání Humoriády? Dejte nám to vědět SMS-kou na číslo 90 01 04 nebo voláním přímo do studia na číslo 731 800 900. K tomu písnička Michala Tučného.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Nabírali jsme hlasy pro Miroslava Horníčka a Josefa Nahovského s Josefem Mladým. Dokonce to byla nabídka, že by se udělali řízky pro Martinu.
2: No, to je paráda.
1: Jenom stačí říct, kde bude hrát, tak takový zájem je tady. Nás zajímá, co vyhraje. Ještě máte šanci na telefonu 731 800 900 říci, komu byste rádi dali hlas. Dobrý den po telefonu.
3: Dobrý den, Patriku Vojžena. Zdežáte, zdravím vás a srdečně taky zdravím paní...
1: Hudečkovou, ano.
2: Děkuju. Hudečkovou,
3: pardon, omlouvám se. A byla bych pro pana Horníčka. Přeju vám krásný zbytek dne a hezký týden.
1: Děkujeme moc. Kdo dál? Horníčka?
4: Dobrý den, zdravím vás oba.
1: Ano.
4: Vás Patriku a pana vašeho hosta.
2: Děkuju.
4: A já bych si přála pana Nahovského.
1: Pana Nahovského, dobrá. Povídání o knížkách. Píšeme bod na tohle variantu a tuhle stranu. Kdo další volá? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Franta Trhový Sliny, Nahlovský.
1: Nahlovský, dobře.
5: Mějte se všichni moc hezky, naschledanou.
1: Vy taky, hezký poslech, mějte se pěkně. A kdo to uzavře? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Lukáš.
1: No.
6: Já jsem pro pana Horníčka.
1: Ano.
6: A chtěl jsem se zeptat, kdo namluvil slogan Humoriáda?
1: Humoriáda jako takové slovo,
6: ano,
1: mluví nám Lukáš. Lukáš Hlavica nám dělá zvukovou grafiku.
6: Aha, tak to jo. A pak ještě včera mě zaujala ta poslední scénka Jan Žurka s Kopeckým. A jaký...
1: To bylo s Slábusem, myslím. Rande v přírodě. Jo, nebo myslíte Sováka a paní Adamovou. To byl u fotografa možná.
6: Pardon.
1: Ano.
6: Paní Adamovou, jaký takový rozptyl je mezi scénkou jejich a pana Dvořáka, potom s Jan Žurkou?
1: Teď vám nerozumím, jaký rozptyl.
6: Pepa Dvořák namluvil, nebo prostě hráli stejnou scénku s Jan Žurkou.
1: Vy se nám ztrácíte, já se omlouvám, ale tohle je spíš na dořešení jindy po telefonu. Teď musím oznámit, že vyhrál Josef Nahlovský a Josef Mladý. Dáme si povídání o knížkách.
7: Víte vůbec, co to je literatura?
8: No, když je něco napsanýho.
7: No, já vám to vysvětlím. Literatura, neboli písemnictví, je v širším slova smyslu název pro soubor textů, to jest veškerých písmen fixovaných jazykových projevů určitého národa, epochy nebo celého lidstva.
8: To je geniální. To jste vymyslel sám, šéfe?
7: Ne, to jsem se dozvěděl z knih.
8: No taky jsem jich pár přečet, ale něco tak chytrýho bych dohromady nedal.
7: Ano, ano, Lojzíku, řekni mi, co čteš a já ti povím, kdo jsi.
8: Nešlo by to v obráceně, šéfe?
7: Jak v obráceně?
8: No když už víte, kdo jsem, že byste mi řekl, co jsem čet. Abych to nemusel číst znova.
7: Dobrý. Přátelé, literatura je nejvěrnější přítel člověka. Když je vám nejhůř, pak sáhnete po knize.
8: Mě když je nejhůř, šáhnu po práškách. Nejvíc mi pomáhá živočišní uhlí na všechno.
7: Alois, já se těm lidem snažím říct něco, co jim bude v životě prospěšné.
8: Já taky, dokud jsem nevěděl, že existuje živočišní uhlí, tak jsem používal normální. Černý antracit. To byla bolest. Jednou se mi zpříčila briketa v krku. Ani jsem, ani tam. Nakonec mi museli vytrhnout i s mandlema.
7: Literatura formuje mladého člověka.
8: No to jo.
7: Vemte si například Jiránska.
8: Nebylo by něco lehčího, šéfe?
7: No tak Jiránsek snad není tak těžké čtení.
8: No jak pro koho? Když mi bylo 5 roků, tak na mě spadlo z regálu celý bratrstvo. 10 dílů na hlavu.
7: Tady vidíte živoucí důkaz toho, že literatura skutečně formuje mladého člověka. Ale vzpomeň si, přece tě muselo formovat něco jiného. Je to z literatury, ale nějaká postava z literatury, co třeba Bobeš?
8: Bobeš? S tím jsem si nesměl hrát s Bobšem.
7: S kým jsi nesměl hrát?
8: Maminka mi zakazovala, abych si hrál s Bobšem.
7: Počkej, čemu jste doma říkali Bobeš?

0: To jo, tak proto malý Bobeš. Hele, řekni nám, co jsi čet.
1: Přátelé, já jsem čet všecko. Literatura na mě měla vždycky dobrý vliv. Například, když mi bylo 8 roků, tak mi strejda dal k Vánocům nádhernou knížku, která se jmenovala Nikola Švaj loupežník. Říkal mi strejda, chovej se vždycky jako Nikola, ať je na tebe rodina hrdá.
0: No a?
1: Přepad jsem pošťáka. Zrovna roznášel důchody. Málem jsem skončil v polepšovně, ale doktoři říkali, že mě z toho může dostat jedině literatura adekvátní k mému věku, to nevím, co je.
0: To je jedno, jeď dál.
1: Tak mi maminka koupila adekvátní literaturu k mému věku a koupila mě nádhernou knížku, která se jmenovala Požáry a spáleniště.
0: No a jak?
1: Tentokrát jsem byl v polepšovně 2 roky. Co z tohto rok?
0: To je pěkné.
1: Ale psychiatři říkali, že by mě z toho mohla dostat jedině klasika. Tak mi maminka koupila nádhernou knížku, která se jmenovala Panenství. To mě hodně ovlivnilo.
0: To ti tady všichni věříme. Jak dlouho jsi byl v polepšovně potom?
1: Vůbec, já jsem se s tím v praxi nesetkal. To je u nás science fiction. Žiju, slečno!
2: Humoriáda. Taková byla dnešní humoriáda s Martinou Hudečkou. Martino, moc děkuju, těším se příště.
3: Já taky děkuju, nashledanou.
2: Mějte se krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Ostravští policisté mají nově vybavená dvě speciální vozidla. Policie stále hledá 38letou ženu z Frýdku. Místko může být v ohrožení života. Ostravské městské lesy připravují kvůli rostoucímu zájmu druhou lesní školu. Zítra bude zataženo, teploty do 15 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Ostrava pomohla vybavit dvě policejní auta. Velitelé je využívají při mimořádných situacích. Město na to vyčlenilo téměř 2 miliony korun. Jak upřesnil Jakub Maciolek z městského policejního ředitelství, v autech teď mají třeba trezorovou část na munici nebo speciální majákový systém.
2: Můžeme vidět teleskopický světlomet, který využíváme vlastně v prostorách, kde máme tmu, nemůžeme si rožnout. Velkým benefitem jsou takzvané housle. To jsou to prostředky k násilnému vstupu.
3: Jednu věc, kterou nechci nikdy použít, a je to ten batoh na to hromadné postižení osob.
1: Policisté dál pátrají po 38leté Janě Šerjeníkové z Frýdku Místku. Mají podezření, že může být v ohrožení života. Do pátrání se zapojili i místní myslivci, kteří vybízí majitele fotopastí, aby jejich záznamy zkontrolovali. Podle policie se ale žena teď může pohybovat kdekoliv na území republiky. Hledaná žena je střední postavy, měří zhruba 170 cm, má rovné hnědé vlasy a zelené oči. Jakékoliv informace o pohřešované můžou lidé policie sdělit na tísňové lince 158. Ostravské městské lesy připravují stavbu druhé lesní školy v části Bobrovníky. Loni se do výuky o přírodě zapojilo více než 2600 ostravských žáků. Letos je zájem ještě větší a kapacity učebny v Bělském lese už nestačí. Stavba nové hájenky v Bobrovníkách má začít v příštím roce. Podle ředitele ostravských městských lesů Vladimíra Blahuty navíc můžou výuku v lesní škole nabídnout i sousedním obcím.
4: Tam by mohly jezdit děti v rámci environmentální výchovy z městské části Moravské Ostravy, z Ošťálkovic, z Lhotky. No ale mysleli jsme taky na děti z Hlučína. Je to mimo Ostravu, ale myslím si, že je velice blízko, takže bychom rádi otevřeli tuto výuku i pro děti z Hlučína.
1: Kopřivnická radnice dává do pořádku tři chodníky po výměně plynového potrubí. Konkrétně se jedná o ulice Sportovní, Pionýrská a Záhumení. U chodníků už nebude nadále asfaltový povrch, ale nová dlažba. Práce potrvají do konce října a stojí bezmála 4 miliony korun, uvedla mluvčí města Lucie Macháčková.
5: V jednotlivých úsecích bude také dočasně zakázáno parkování. Na přelomu září a října proběhne uzavírka ulice Sportovní v úseku od Záhumení po parkoviště u školy kvůli celoplošnému asfaltování komunikace. Termín ještě upřesníme.
0: Počasí.
1: V noci bude zpočátku oblačno, během noci se od jihu zatáhne a k ránu se na jihu vyskytne i déšť. Teploty kolem 11 stupňů. Zítra čekám převážně zataženo, od jihu postupně s deštěm, který bude četnější na jihovýchodě kraje. Později odpoledne budou srážky od západu ustávat a oblačnosti ubývat. V Beskydhu bude deštivo až do večera. Teploty od 12 do 15 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V ulici doktora Martinka v Ostravě se srazilo osobní auto, pravý jízdní pruh je neprůjezdní, nehoda se obešla bez zranění.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Už za malou chvíli souhrn toho nejdůležitějšího, co se dnes

0: událo v Moravskoslezském kraji, tak například zastupitelé ve Frýdku-Místku schválili nové možné využití bývalých kasáren. Odstartovala také nová divadelní sezóna, jaká bude ta 108. pro Národní divadlo Moravskoslezské. Řekneme v druhé půlce hodiny v pořadu O čem se mluví. Ovšem zpravodajský souhrn dnešního dne s Petrem Hrčkou, ten uslyšíte už po písničce. Tak příjemný poslech a krásné odpoledne s námi.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Zastupitelé Frýdku Místku podpořili záměr vybudovat v Místeckém lese nové středisko správy a údržby dálnic. Ředitelství silnic a dálnic ho plánuje postavit v areálu bývalých kasáren poblíž dálnice D48. Součástí má být také centrála dopravní policie. Přímé napojení na obchvat by umožnilo vozidlům údržby a policie vyhnout se městu. I to je jedno z témat této hodiny. Kvůli dlouhodobému suchu musí vodárenská společnost dovážet pitnou vodu do dalších turistických oblastí Beskyd. Nedostatek vody netrápí jen Lysouhoru, ale také zařízení na Bílé, Grůni a horskou chatu Kotař. Zásoby tam doplňují cisterny severomoravských vodovodů a kanalizací. Benzín i nafta v Moravskoslezském kraji během týdne výrazně zdražily. Litr Naturalu 95 stojí průměrně 44 korun a 14 haléřů, nafta pak 47 korun a 78 haléřů. Ve srovnání s minulým týdnem benzín zdražil o korunu a 88 haléřů a nafta o 2 koruny a 5 haléřů. Nejlevnější paliva v kraji prodávají čerpací stanice na Karvinsku, nejvyšší ceny jsou na Ostravsku. Ostravští policisté a dobrovolní hasiči dostali novou techniku, kterou zaplatilo město. Policie začala používat dvě speciálně vybavená vozidla pro velitele hlídkové služby. Jejichž úpravy stály téměř 2 miliony korun. Dobrovolní hasiči získali za 9 milionů korun například defibrilátory, termokamery, elektrocentrály a vyprošťovací zařízení. Společnost Gaznet postavila ve Frýdlantu nad Ostravicí novou regulační stanici plynu za 10,5 milionů. Nahradila původní zařízení, které už bylo ve špatném technickém stavu. Stanice má zvýšit bezpečnost a spolehlivost dodávek pro více než 4700 odběratelů ve městě a okolních obcích.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

0: Hezké odpoledne, posloucháte Český rozhlas Ostrava a také Den v kraji. Začneme na Frýdecko-Místecku, konkrétně ve Frýdku-Místku. Toto město totiž jedná s ředitelstvím silnic a dálnic o prodeji bývalých kasáren v Místeckém lese. Mělo by tam vzniknout středisko silniční údržby dálnic a také služebna dopravní policie. Detaily ty zjišťoval pro vysílání Českého rozhlasu Ostrava reportér František Kuča.
1: O té možnosti prodat bývalá kasárna ředitelství silnic a dálnice mluví už od roku 2021, teď ale zastupitelé ve Frýdku-Místku na posledním zasedání tento záměr nového využití někdejšího vojenského areálu schválili. Město o tom také s ředitelstvím silnic a dálnic podepsalo memorandum. Podle magistrátů vybudování nic nebrání, vše v souladu s územním plánem a šlo by o nejlepší využití areálu, který si teď pronajímá množství menších firem, jsou tam třeba garáže nebo sklady. No a město tam taky odstavuje vraky odtažené z ulic.
0: Františku, proč má ředitelství silnic a dálnic zájem právě o toto místo?
1: Tak ten areál leží opravdu jen pár desítek metrů od dálnice D48, respektive obchvatu města, takže z tohoto pohledu se to místo celkem nabízí. Nejbližší středisko silniční údržby dálnic je u D1 v Ostravě a potom v Mankovicích u Oder. Ale to pro zatím ještě nedokončenou dálnici D48 takové středisko není. No a dálnice se bez podobného zázemí dlouhodobě neobejde.
0: Jak jsou ta jednání v tuto chvíli daleko?
1: Podle mluvčího Miroslava Mazala si teď ředitelství silnic a dálnic nechává zpracovávat technickou studii. Ta má zjistit všechna pro a proti po technické i finanční stránce a taky zjistit majetkoprávní vztahy. Samotný areál a území Místeckého lesa patří sice městu, ale některé okolní pozemky mají jiné vlastníky. Takže výsledek té studie potom rozhodne o dalších krocích. Bude také nutné postavit příjezdovou komunikaci přímo na dálnici, aby vozidla údržby a policie nejezdila přes zastavěné oblasti města.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava reportér František Kuča.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

jsem, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přáním.

0: Na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava teď už ve dní v kraji míříme na Novojičínsko. Flašarův důl na Odersku má totiž další atraktivitu. Po břidlicové štole Hortenzie teď nově zpřístupňuje i štolu Johan II. Na rozdíl od té první je nová trasa více neotesaná, tak určená jen pro fyzicky zdatné návštěvníky starší 15 let. Budou totiž chodit po čtyřech, šplhat po žebříku a neustále se sklánět. Ve Flašarově dole se břidlice netěží už více než 110 let.
1: Lida, mám to tady jeden mlsný permoník. Teď v místech, která jsou společná pro obě dvě trasy ve Flašarově dole.
2: Dole mě provází Alena Zemanová, vedoucí odboru školství. Na prohlídku štoly návštěvníci dostanou přilby s čelovkami.
1: Tomu se říká vlastně kříž, kde se kříží ta překopová štola, kterou jsme šli napříč vrstvami. A my se teď vydáme kolmo na tu překopovou štolu do takzvaných stařin.
2: Hned na začátku trasy už se musíme sklánět. Pod nohama nám je slyšet břidlice.
1: Dneska je ten důl ještě takový syrový, nenastrojený, ale možná o toto bude zajímavější. Takže tady je teď další část dolů, prochází 80-centimetrovou kovovou lutnou.
2: Já už se blížím k průlezu tou lutnou. Je to poměrně krátký průlez, ale musím říct, že to není nic úplně příjemného, především pro klaustrofobiky. Návštěvníci budou chodit opravdu po čtyřech. Potom už scházím tady dolů, musím se sklonit před dřevěným trámovým a přicházíme do další části. Tady už nám jde pára odpusit.
1: To proudění vzduchu už tady není tak silné, takže tady je trvalá teplota 10 stupňů. V této zaskládané komoře, vysoké 7 metrů, si budou moci návštěvníci poslechnout pověst o permoníku Šiferovi a bohu podzemí Permonovi. Budou si k tomu moci pít horkou meltu.
2: Do další části trasy se dostáváme po žebříku.
3: To, co vidíte tady, tak dá se říct, že z 90% odpovídá realitě, jak vypadalo před přístupněním. Tady se opravdu udělal takový chodníček.
2: Vysvětluje nám na závěr trasy Kristýna Šuchová, geoložka a zároveň průvodkyně.
3: A právě ta zajímavost se odhalí až v okamžiku, když vystoupáte tady nahoru, tak je to obrovský kus vlastně břidlice, který se zvlnil do takzvané vrásy. To je ta zajímavost tohoto dolu a proč se to vlastně taky chtěl zpřístupnit?
2: Zpřístupnění štoly stálo necelých 11 milionů korun a městu finančně přispěl kraj i stát. Z Oder Klára Křižáková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: čem se mluví.
1: Čtvrtek 10. září na hodinách 17.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava začíná rozhovor O čem se mluví. Vladimír Šmehlík vás zdraví na Moravu i do Slezska. Národní divadlo Moravsko-Slezské zahájilo svou 108. sezónu. Jaká bude, jaké jsou očekávání a co vůbec čeká Národní divadlo Moravsko-Slezské v této sezóně, tak to je téma pro mého dnešního hosta. Tím je ředitel Národního divadla Moravsko-Slezského Jiří Nekvasil. Vítejte v Českém rozhlase.
2: Děkuji za pozvání.
0: Český rozhlas Ostrava. O čem se mluví?
1: Pojďme si to zhrnout. Vy jste o víkendu v sobotu v neděli Národní divadlo Moravskoslezské zahájilo svou 108. sezónu a to velkolepě. Gala večerem, slavnostním gala večerem v divadlech Antonína Dvořáka a v divadle Jiřího Mirona. Jak jste si to využil?
2: Já jsem si to užil velmi, protože si myslím, že ten gala večer, což už je vlastně takové tradiční zahájení. Poprvé to bylo v roce 2010, kdy jsme tím otevírali sezónu a pokud se nepletu, pouze dvakrát jsme jej se nekonali. Jednou to bylo v takovém tom mezikovidovém roce a po druhé to bylo loni, kdy jsme měli zavřené divadlo Antonína Dvořáka kvůli té rekonstrukci horní scénické technologie. Užil jsem si to proto, protože vlastně všechny čtyři soubory připravili zajímavý program. My se vždycky snažíme ten gala večer dělat jako jakousi ochutnávku té příští sezóny. Je o něj poměrně velký zájem, takže už několik let děláme i s reprízou, takže jak v sobotu jeden gala večer, tak druhý gala večer je i v neděli. Já jsem velice rád a to jsem si vlastně užil nejvíce, nejen to, co se děje na jevišti, ale v té interakci s hledištěm, protože to už člověk cítí, že tam je hlediště a lidé, kteří to divadlo mají rádi, kteří mu fandí a kteří se těší, protože to celý ten gala večer je jakási ochutnávka té příští sezony. Jsou to ukázky z věcí, které třeba budeme hrát a nemáme ještě naskoušené, anebo jsou to ukázky z věcí, které jsou už populární, jsou na tom repertoáru, ale můžeme se na ní těšit i v té sezóně příští. Takže je to takový ten pozvání do té další sezóny, inspirace k tomu, na co bych šel a co jsem třeba ještě neviděl, anebo na to, co chci vidět ještě jednou.
1: A na to se ještě samozřejmě zeptám, tam ještě velmi zajímavým prvkem vedle mě, kromě těch vlastně samotných programů v divadle Antonína Dvořáka a v divadle Jiřího Mirona, které od sebe jakoby fyzicky dělí 350 metrů, tak bylo vlastně zpříjemněno ještě komentovanou procházkou, což bylo docela dobré.
2: Ano, takže to už jsme dělali vlastně po druhé, to jsme dělali i v tom předminulém. A večer jsme vždycky vymýšleli ten přechodový rituál, ano. Což samozřejmě není povinné, protože někdo si zajde po své vlastní ose, a třeba už si, protože to se dá také v divadle Antonína Dvořáka, vlastně rezervovat stolek do kavárny, takže jdu svojí cestou rychleji třeba do kavárny a strávím s přáteli ještě před tou druhou částí, která je většinou věnovaná muzikálu a baletu, vlastně nějaký příjemný čas, anebo poslouchám Lexu Přemdíka, který ví o Ostravě téměř všechno a provede nás po takových zajímavých místech a vlastně to motto té letošní sezony jsme zvolili, že divadlo probouzí smysly a otevírá srdce. V těch smyslech, protože pět těch základních smyslů máme pět, činohra má pět premiér, takže ten program činohry bylo, že na každou tu premiéru byl navázán jeden smysl a byly tam takové krátké ukázky. Moderoval to Jirka Sedláček a vždycky tam byl jeden z těch herců, který bude hrát v té příští sezóně. Bylo to velice vtipné, napsal to Vojta Štěpánek, umělecký šéf souboru činohry, takže si myslím, že to navnadilo i na tu činohru a Lexa Přemdík ty smysly tam měl také zahrnuty. Různě jsme vymýšleli v minulých letech jiný program, takže je možno zažít i společně jako komunitně tu cestu z toho jednoho divadla do druhého, což velmi volnou chůzi, asi 10 minut, rychlejší 7 a hodně rychlou 5.
1: Tři divadelní scény, 14 připravovaných premiér a 5 smyslů. Tohle je Jiří Nekvasil, ředitel Národního divadla Moravskoslezského v rozhovoru O čem se mluví a jaká ta sezóna bude, to si řekneme za malou chvíli.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Tak, pane řediteli, pojďme si teda zhrnout, na co se vlastně obecenstvo, na co se diváci mohou těšit. Máme vlastně 4 soubory. Čím byste začal? 14 premiér, to není úplně málo za rok.
2: Není to málo, ale je to takový ten náš standardní počet. Bývalo i premiér víc. My to máme rozdělené mezi ty tři divadla. Je v tom zahrnuto i to naše nejmenší, což je divadlo 12. A tam se vlastně octnou vlastně tři ze čtyřech souborů. Co se týče té 12, té možná začneme. Otevírají nejprve soubor muzikálu. Ne, pardon, teď jsem to řekl asi blbě.
1: To nevadí, tak ale je tam nějaká víte, komorní, ne,
2: řekl jsem to dobře. Takže 12 otevírá letos soubor muzikálu. Je tam muzikál Celkem všední dny, který zazní v české premiéře.
1: Ano.
2: Vlastně pro čtyři mladé lidi a klavír. Je to věc, která je úspěšná na Broadwayi.
1: Ano, vlastně originál z New Yorku, Ordinary Day.
2: Jsou to aha. Přesně, znáte to výborně. Pak je tam další vlastně premiéra, kdo je tady ředitel, ta bude také ve 12. A ve 12. pak koncem sezóny bude ještě další hra, která se jmenuje Pátý krok, který je takový dialog dvou alkoholíků na odvykačce, takže to bude velice zajímavé, je to britská hra. A také
1: kdo
2: tam
1: je tady
2: zazní,
1: ředitel, to je vlastně klasika, to je
2: klasika, Lars von Trier, to je vlastně jasně, film převedený do divadla. Pak bych ještě se dostal k opeře, která tam uvede bajky Jurej Černíka, kde bude vlastně účinkovat operní a muzikálové studio při NDM. A když jsme u toho Lars von Triera, tak ten zahájení té sezóny v Činohře je takové filmové, protože ta velká inscenace ještě předcházející tomu v divadle Jiřího Mirona je zkouška orchestru, což je vlastně divadelní zpracování legendárního filmu Federica Felliniho. No a v Činohře, když už jsme u Činohry, se můžeme těšit na klasiku, a to je Cyrano, tentokrát s Petrem Pancesbergem, takže já myslím, že na co se těšit, to je teď. A bylo to vidět, když jsme měli ukázku i na gala, že kde byl Petr,
1: že Petr přítomen
2: v tom dialogu, že Petr je teď tou správnou hvězdou pro Cyrana.
1: Už jste volal na pokladny, jak to vypadá s předplatným, a máte 14 předplatitelských skupin, a ještě je dost prostoru
2: ještě
1: si
2: tam
1: koupit?
2: Ještě prostor tam je, některé skupiny už jsou plnější, ale prostor tam samozřejmě je. Takže jestli někdo ještě váhá, tak neváhejte, protože pak budete přicházet o ty představení, která sice odečítají z té celkové ceny, ale už je třeba neuvidíte, nebo se už na ně nedostanete.
1: Nikde jsem nicméně neviděl žádnou z těch premiér, kterou by jste si režijně vzal na starost vy sám. Vy letos chystáte nějakou vaši režijní práci?
2: To jste se asi špatně díval, protože tam mám dvě operní tituly a v té druhé polovině sezony, tomu první bude česká premiéra, na kterou se moc těším, opery Bernarda Langa, kterého známe zejména z Ostravských dnů a z festivalu Nodo, což je jeden z nejhranějších současných skladatelů v té německé oblasti. On je Rakušan, ale také hodně se hrají i v Německu ty opery. Já jsem moc rád, že nejen na Nodu, ale do repertoáru jde jeho opera Job, což je podle románu Josefa Rota, a možná si někteří diváci pamatují skvělé zpracování asi před 18 lety v divadle Petra Bezruče, za kterou Norbert Lichý tenkrát dostal Thálii za tu hlavní roli. Takže to je Job, a když jsme ještě o tom, na čem se budu účastnit, jsou Mrtvé oči, to je z celého toho operního repertoáru jediná z těch nových premiér opera, která už se v Ostravě hrála, ale naposledy v roce 1933.
1: Takže před 80 lety.
2: Kolika?
1: Mnoha.
2: Čtyřmi lety, takže myslím, že pamětníky už nemáme. Takže to můžeme považovat téměř za ostravskou premiéru, ale moc zajímavý je ten začátek té sezony operní, a to je Verdiho Requiem pod taktavkou Marka Šedivého, hudebního ředitele, a v režii Skutrů, kteří jsme po 7 letech jsou tady zase zpátky.
1: Odskočili si z Národního divadla z
2: Národní divadla. Oni tady dělali už 3 inscenace operní a rádi se sem vracejí, a konečně jsme našli ten termín, protože mají povinnosti ředitelů Činohry. A potom bude určitě zajímavá opera od Pavla Vranického, Oberon, král elfů. Pavel Vranický, to je současník, je ve stejný rok narozen jako Wolfgang Amadeus Mozart. A ten Oberon, král elfů, měl svou světovou premiéru v tom samém divadle, kde za 2 roky poté měla premiéru Kouzelná flétna Mozartova.
1: Ano.
2: A tehdy byl ředitel Schikaneder, také libretista Kouzelné flétny, a je vidět, že se Oberonem velmi inspiroval pro své libreto Kouzelné flétny. Myslím, že to bude to spoustu krásné klasicistní hudby, fantaskní, vlastně taková barokní pohádka, takže myslím si, na co se těšit.
1: Říká Jiří Nekvasil, ředitel a zároveň také režisér Národního divadla Moravskoslezského, a v rozhovoru O čem se mluví budeme pokračovat za malou chvíli.
0: Český rozhlas Ostrava, o čem se mluví s Vladimírem Šmehlíkem a jeho hostem.
1: Pojďme se podívat ještě na novinky v baletu. Co čeká milovníky baletu v Moravskoslezském národním divadle?
2: Tak já bych řekl, že ještě tady jedna největší novinka, že balet vstupuje do sezóny s novou šéfkou. Není to nic překvapivého, je to dlouho dopředu připravované, kdy Lenka Dřímalová už si chtěla po těch 13 letech intenzivní práce odpočinout a shodli jsme se společně na té její nástupkyni, kterou je mladá francouzská choreografka Léa Besseau-Degrec, která už s náma tady na třech projektech spolupracovala, takže není neznámá ani souboru. A my máme klasicky, první část je ta klasika, neoklasika, letos je to opravdová klasika, je to Giselle, což je takový ten jeden ze základních kódů divadla. Podle té původní choreografie Coralieho Perrotta a Petipy to režijně a choreograficky připravuje Andrea Helander-Kramešová, která jako solistka prošla od Národního divadla Düsseldorfem také ve Švédsku a v dalších divadlech, takže s velkými tanečnice, s velkými zkušenostmi, která již začíná choreografovat. Takže se myslím, že to bude zajímavé představení pro příznivce klasiky. No a pak nás zase samozřejmě čeká složený večer z moderní choreografie, kde uvidíme dvě choreografie Marka Gekeho. Jenom divákům připomenu, že ten měl tu úžasnou choreografii v představení Čistá radost tance, to ptáka ohniváka, který se vracel vlastně ve dvou obsazeních. A tu třetí choreografii, to je další vlastně současné světové jméno Jacopo Godány. Je to na hudbu Johanna Sebastiana Bacha na jedné straně a na druhou stranu je tam také, zazní také Patti Smith, takže si myslím, že to budou tři velice zajímavé moderní choreografie, které budou stát za to. No a samozřejmě repertoár se vrací, jako je Babylon, Ballet, Hora Labutí, Jezero, Louskáček, ano. Vánoční koleda, nejen Mozart, Pergint.
1: Konec konců na repertoáru Národního divadla Moravskoslezského, kromě těch 14 chystaných premiér, zůstává
2: spousta titulů.
1: 39 titulů, snad nebo kolik. A ještě k jedné personální věci, novou šéf v muzikálu, to bychom měli zmínit, se stává Kateřina Svobodová.
2: Kateřina Svobodová, která už se dokonce té funkce ujala ještě s koncem sezóny, už od 1. června, která nahradila Gabrielu Petrákovou, která se rozhodla změnit své působiště a bydliště a přestěhovala se, co nejdál to šlo, to Ostravy do Plzně, kde teď pracuje v Plzeňském divadle. Už jsem zmiňoval ten komorní muzikál a samozřejmě máme také tu velkou muzikálovou pecku a tím tentokrát bude světově známý muzikál v Česku už uvedený, a to je Jekyll a Hyde. To je, myslím, příběh, který všichni znají, anebo znají aspoň to heslo.
1: Ano, ano, minimálně to o tom slyšeli.
2: Ty jsi takový Jekyll a Hyde, se někomu řekne. Tak uvidíme, jaký bude Jekyll a Hyde. Já ale myslím si, že to zase bude velký vlastně výpravný muzikál. Takže a do toho samozřejmě muzikálu zůstávají všechny ty populární inscenace stále na repertoáru, takže...
1: Takže v Národním divadle Moravskoslezském bude rozhodně nabito, diváci budou mít možnost vybírat.
2: A zvu vás všecky.
1: Pojďme ještě jednu věc. Mimo program na Černé louce rekonstruujete někdejší výstavní pavilon G pro potřeby Národního divadla Moravskoslezského. V jaké fázi teďka ta stavba je a kdy plánujete, že by mohlo být hotovo, kdyby se mohlo nové divadlo na Černé louce otevřít?
2: Tak ta stavba přes různé obstrukce, které bohužel nejsou značí viny, začala teprve v červnu. Nicméně byla se kus práce, vlastně dneska se očesala ta původní stavba.
1: Teď tam, v podstatě na skelet.
2: Na tu konstrukci a na ten skelet, který, protože nikdo nevěděl, že ta postava, že ta budova je tak zajímavá, co si, že to vlastně třílodní stavba.
1: Ano. Říká se, že to má motýlí.
2: Takový motýlek, nebo takže to budeme vidět, jako v té vnější fasádě, která to ovlivní. A vlastně ten princip toho divadelního prostoru bude něco, co v Ostravě není. Bude to variabilní divadlo s kapacitou asi 220 lidí, kde se bude dát postavit aréna, kde se bude dát postavit Shakespeareovské divadlo. Prostě budou ty hlediště, bude velice variabilní. To divadlo by mělo sloužit všem čtyřem souborům na tituly, na které vlastně je 12 malá a divadlo Antonína Dvořáka nebo divadlo Jiřího Mirona příliš velké. Ale zároveň tady plánujeme spolupráci s dalšími subjekty, jako je Ostravská univerzita, protože máme ten projekt Ostravská akademie, ale také třeba s Ostravským centrem nové hudby na tom festivalu.
1: A nejoptimističtější odhad, kdyby mohlo být hotovo?
2: Odhad, kdyby všechno bylo a šlo to, tak by byl do konce roku 28. To znamená, to by bylo úplně ideální, kdyby jsme už to pomalu v té druhé polovině sezony 28-29 mohli dávat do provozu. Já si myslím, že to bude prostor, který Ostrava nemá a řekl bych, že potřebuje.
1: Pane řediteli, více času nemáme. Každopádně díky za pozvání na novou sezónu a zlomte vás.
2: Já děkuji za pozvání a divákům vzkazuji, choďte do Národního divadla Moravskoslezského, stojí to za to.
1: A na vás se budu těšit zase příští týden. Vladimír Šmehlík vás zdraví na Moravu i do Slezska.
0: Český rozhlas Ostrava, o čem se mluví?

0: A také Valdemar Matuška na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Posloucháte Den v kraji. Pojďme si říct, jaké počasí nás čeká. Nejprve přivítám Evu Richtarikovou z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Přeji hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jaká je předpověď počasí pro noc a zítřek? Na co se můžeme těšit, anebo naopak s čím máme počítat?
1: Tak z večera se ještě může přechodně začít protrhávat oblačnost i na polojasno, ale během noci se bude opět zatahovat a k ránu už se v jižních částech regionu může objevit i déšť. Teploty v noci klesnou na 13 až 10 stupňů Celsia, vítr povane většinou slabý, severovýchodní do 4 metrů za sekundu, k ránu se místy už rozfouká mírný rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. No a během toho zítřejšího dne očekáváme převážně zataženo, od jihu se během těch ranních dopoledních hodin rozšíří déšť na většinu území Moravskoslezského kraje, četnější a trvalejší bude na jihovýchodě, zejména v Beskydech a až později odpoledne očekáváme definitivní ustávání srážek od západu, tam bude také i oblačnost ubývat, ale z Beskydech zůstane deštivo až do večera. Teploty budou zítra ještě nižší než dnes, mezi 12 až 15 stupni Celsia v maximech, na horách mezi 7 až 11 stupni a vítr povane mírný, severovýchodní, severní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a až večer bude slábnout.
0: Takový bude pátek, co víkend, jak bude v sobotu a v neděli?
1: Tam už se přece jenom oteplí a počasí se trošku vrátí k babímu létu. V sobotu očekáváme zpočátku ještě místy s většinou oblačnost, ráno i s mlhami, během dne ale převládne polojasno. Teploty ráno budou poměrně nízké, nejčastěji mezi 10 až 7, v údolích až k 5 stupňům Celsia, ale během dne mezi 17 až 21 stupni. Vítr povane severních směrů do 4 metrů za sekundu. A také sobota bude ještě většinou bez deště, který čekáme až večer a teploty během dne vystoupí až na 19 až 23 stupňů Celsia.
0: Takové počasí nás čeká v těch dalších zářijových dnech. Předpověď tentokrát připravila Eva Richtariková z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Já za ní moc děkuji a přeji hezký zbytek dne. Naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.
3: Barka a Ludvík, Fanka, Ženka, Hálka, Henrik a Anuška. To jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Anuška se doví pravdu o své matce. Hálka dostane radu k nezaplacení. Ženka se vydá do Ostravy za advokátem, chce se totiž rozvést.
4: Tetičko, pojďte. Odvedu vás domů, žene se bouřka. Zadunění hromu dodá jejím slovům důraz. Fanka stočí pohled Halčiným směrem. Ty myslíš, že jsem si nevšimla? Jsi hodná děvucha, Hálko. Ty ses povedla. Ne všecky děcka se vyvedou, i když je člověk vychovává, jak nejlíp dovede.
3: Premiéra třetí části četby s Alenou Sasínovou Polarčik v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
5: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Takový byl den v Moravskoslezském kraji s datem 10. září. A co zítra? Ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava přineseme mimo jiné detaily k rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci, který řešil případ ostravského podnikatele Gabriela Figela. Souzen byl za dotační podvod podle rozsudku v době koronavirové pandemie. Neoprávněně čerpal pro své firmy provozující ubytovny a hotelové domy příspěvky z vládních programů. Zítra se budeme zajímat také o to, jak v jedné z nejodlehlejších částí Moravskoslezského kraje na Osoblažsku funguje takzvaná poptávková doprava. Systém tam spustili před 3 měsíci jako náhradu za hromadnou dopravu v časech, kdy autobusy ani vlaky nejedou. Pilotní projekt platí hejtmanství z evropských peněz. A zítra nezapomeneme ani na jeden z tradičních kulturních festivalů v Moravskoslezském kraji, na Bezručovu Opavu. Už zítra totiž začíná její 69. ročník, který až do 25. září nabídne řadu kulturních akcí, hudbu, poezii i tanec. Hlavním pořadatelem je Opavská kulturní organizace a my se budeme ptát na detaily její ředitelky Evy Týlové. To vše a mnohem více zítra ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Dnešní den v kraji končí po 18. hodině, ale pokračuje vysílání Českého rozhlasu Ostrava tak, jako jste zvyklí, nejen ostravskou rozhlasovou rodinkou, ale také hudebním klubem Harenda. Tak příjemný poslech.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
1: Měla 18 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Skončila stavba nové stanice pro regulaci plynu ve Frýdlantu nad Ostravicí. V Rýmařově roste nová hala na chemický posyp pro silničáře. Žáci základní školy v Těrlicku se začali učit v nové odborné učebně. Zítra bude zataženo, teploty do 15 stupňů. Hezký večer u zpráv přeje Petr Hrčka. Ve Frýdlantu nad Ostravicí skončila stavba nové stanice pro regulaci a úpravu zemního plynu. Díky tomu bude možné dlouhodobě zajistit plynulé zásobování všech domácností a dalších odběratelů v okolí, potvrdil mluvčí společnosti Gaznet Aleš Gregorovič.
3: Díky investici v celkové hodnotě 10,5 milionu korun Gaznet posílil dlouhodobou spolehlivost dodávek plynu nejen pro Frýdlant nad Ostravicí, ale také Pstruží a Čeladnou. Firma výstavbu zrealizovala bez přerušení dodávek plynu odběratelům. Na Frýdlantsku jich zásobuje plynem přes 4700.
1: Správa silnic Moravskoslezského kraje staví v Rýmařově na Bruntálsku novou halu na chemický posypový materiál. Nahradí starou budovu, kterou silničáři strhli. V současnosti si musí správa silnic prostory na posyp pronajímat. Nová hala tak přinese například úspory na nájmu, ale i převozu, říká Radek Filipčík ze správy silnic Moravskoslezského kraje. Hala bude hotová nejdříve na konci října.
4: Od října stojí takzvanou zimní cenu nebo od listopadu a ta cena je samozřejmě mnohonásobně vyšší, takže se snažíte zásobit letníma cenama a potřebuje na to mít adekvátní haly, kde to můžete uskladnit. Musí být v suchu, je vodivá, tak má nějaké stavební pravidla.
1: Řidiči budou mít od pondělí 14. září v Krnově první půl hodinu parkování zdarma bez ohledu na způsob platby. Město zároveň uvede do provozu nové parkovací automaty, které přijímají hotovost i platební karty. Řidiči do nich zadají registrační značku auta, vytištěný lístek už nebudou potřebovat. Cena parkování se nemění, první hodina stojí 10 korun a každá další 20. Platba mobilní aplikací zůstane zachována. Možnost úhrady pomocí SMS ale skončí. Základní škola v Horním Těrlicku má novou učebnu fyziky a chemie. Speciálně upravená třída pro 28 žáků přišla přibližně na 1 milion korun a většinu částky škole pokryla dotace.
5: První žáci se do nových prostor podívali až týden po začátku školního roku. Učebna má interaktivní tabuli i speciální pracovní stůl pro učitele. Uprostřed místnosti je pult pro laboratorní pokusy s několika umyvadly. Z Těrlicka Natálie Janišková, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: V noci bude zpočátku oblačno, během noci se od jihu zatáhne a k ránu se na jihu vyskytne i déšť, teploty kolem 11 stupňů. Zítra čekáme převážně zataženo, od jihu postupně s deštěm, který bude četnější na jihovýchodě kraje. Později odpoledne budou srážky od západu ustávat a oblačnosti ubývat. V Beskydech bude deštivo až do večera, teploty od 12 do 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Jakubčovicích místní části Hradce nad Moravicí je kvůli pokládce inženýrských sítí a nového povrchu uzavřená místní komunikace. Omezení potrvá do konce listopadu. Objízdná trasa není stanovena.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Přeji vám hezký podvečer po 18. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Už slíbená ostravská rozhlasová rodinka. Svátek dnes má Irma, tak Irmám vše nejlepší. A všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 10. září. Úvodní písnička je s kapelou Turbo a dnešní ostravská rozhlasová rodinka, která bude v první polovině této hodiny, bude na vaše telefonická přání. Linku 59 611 22 66 dávám k dispozici. V druhé půlce hodiny určitě hudební klub Harenda, tak příjemný poslech.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: A ta dnešní Ostravská rozhlasová rodinka je opravdu na vaše telefonická přání. K dispozici už máte linku 59 611 22 66.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: A v Ostravské rozhlasové rodince už vítám paní Aničku. Hezký podvečer.
2: Hezký podvečer i vám, paní Veďko.
1: Děkuji.
2: A všem, kteří poslouchají toto skvělé radio. Dnes jsme měli oslavu Dne horníků z kulturního domu v Radvanicích ze závodu Žarubek. Děkujeme manželům Trefným a všem, kteří se toho setkání zúčastnili. Bylo to skvělé, zaspomínali jsme si a vzpomínáme na horníky a na všechny jiné ostatní. Děkuji paní Veďko za vyhledání písničky a naslyšenou.
1: Písničku Kdo ze srdce dává, kterou jste si přála, už posílám a přeji vám krásný podvečer. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Další písničku na telefonické přání v ostravské rozhlasové rodince vybírá paní Maruška. Pěkný podvečer.
2: Dobrý podvečer, tady Maruška z Rožnova z Koryčanských Pasek. Nemohla jsem se dovolat. V první řadě bych chtěla poděkovat paní Danielce, která mě přála k svátku. Já vám, Danielko, přeji všechno nejlepší taky včerejšímu svátku, hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. A ještě mě volal někdo, ale já nevím, já jsem to nezaslechla, tak taky přeju hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. Pak Elisce s Argoškem přeju hodně zdraví, štěstí a božího požehnání a děkuji za přání. Paní Věrce s Petrem z Místku taky hodně zdraví, štěstí a božího požehnání a děkuji za přání. A Hance z Místku hodně zdraví, štěstí a božího požehnání a všem, kdo nemá komu zahrát. Děkuji moc krát.
1: Písničku Nezacházej slunce s Marcelem Zmoškem posílám a vám přeji příjemný podvečer. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Naším pátečním dopoledním hostem bude fotografka Dara Kuzmič, pro kterou je focení posláním. Nechává při něm lidi zbližovat s jejich milovanými, anebo také se sebou samými. Nejen o lásce k profesi, ale také o projektu Banánový svetr si s ní bude povídat Iva Piskalová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Harenda. Hudební klub Českého rozhlasu Ostrava.
2: Krásný podvečer na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Je tady Harenda, pořad o klubech, kapelách a hudebních osobnostech Moravskoslezského regionu a okolí. Od mikrofonu vás zdraví Igor Vašut a se mnou sedí ve studiu kapela, která v letošním roce slaví své 40. jubileum. Světe div se, to není možné vůbec, že by někdo takhle spolu mohl dohromady vydržet, ale skoro to tak je. To mi potvrdí určitě Péťa Kubíček, kterého zdravím.
3: Ahoj.
2: Zbyněk Pouza.
3: Ahoj.
2: A Kačka Debovský.
4: Ahoj.
2: Abychom na začátek toho povídání neměli nějak přes příliš, tak si dáme hnedka první pecku téhleté kapely, a jak jinak bluesovou, a jmenuje se Dbaj o Milošť.

0: Posloucháte Harendu a našimi dnešními hosty jsou kapela z Havířova. Petře, můžu to tak říct z Havířova, protože možná každý žijete někde jinde, ale řekněme centrum, kde zkoušíte je Havířov. No. Kapela PBK Blues, takže ještě jednou ahoj.
1: Ahoj.
0: Petře, jak to je jako fungovat 40 let v jednom souboru?
2: No, je to hrozné.
0: Neměl jsi nějaké jako i takové úkroky stranou, že jsi třeba s někým jiným potřeboval někde něco jinak? Nebo fakt se těch 40 let věnuješ
2: jako pouze téhle partii? Oni byli takové menší úlety, ale jako těch 40 let fakt jenom PBK. Ale bokem to bylo takové jenom momentální, já nevím, měsíc, dva. PBK 40 roků.
0: To znamená, to bylo v roce, dobře, 86. Řekněme takové už tuhé normalizační roky se chýlily ke konci, to jsme nikdo nemohli tušit, že to vezme takový spád, ale v tu dobu prostě nikdo nevěděl. Mít kapelu byl takový trošku jako luxus, trošku takový vzdor, protože jak jinak to v tu dobu dělat. Už tenkrát jste hráli blues, už tenkrát tě blues zajímal?
2: No, hráli jsme blues, ale by se vrátil k tomu, že v roku 86 jako vypadalo to, že už je to tady na spadnutí, ale to bylo pro nás nejhorší období díky bolševikům. Jako.
0: Jasně.
2: No, mě zavřeli za koncert a Estebáky až do roku 89 a nebylo takové nějaké veselé, tak by se nějak jako osvobozovali tou muzikou, že jo.
0: Jasně, a z té doby, kdy jste začínali, kdy jste tuhle tu kapelu založili, tak je v současné podobě kapely ještě někdo kromě tebe?
2: No, tak teď, když to vezmu, tak ne.
0: Kačka možná ještě ani nežila, že?
1: No, to už jsem žila, to je jako...
0: To vypadá velmi mladě, to už jako přiblížil posluchačům Harendy, koho tady dneska máme. Takže vlastně ty jsi jediný, kdo je z té původní...
2: No, ještě před měsícem tam byli dva.
0: Jo, a teď se prostě věci změnily.
2: Teď se změnily a jak jsem to museli znovu nějak nastavit a... Už tam nezastavím.
0: Za těch 40 let byly nějaké pauzy, byly nějaké takové jako přestávky, že jste třeba nehráli a pak jste si řekli zase,
2: ale
0: že
2: jako
0: chcete.
2: Ale jak, já nevím, to by možná přejáně, to je 2-3 měsíce víc, ne?
0: Jasně, jo. Ale jakože ta kapela prostě fungovala nepřetržitě, protože někdo to tak má, že 10 let jako už nechce to vidět a pak si řekne, ježiš, já bez toho
2: no,
0: nemůžu být.
2: No, někdo byly takové stavy, ale to se nedá bez toho vydržet.
0: Jo, jasně. My dneska tady si hrajeme věci a budeme se o nich bavit v tom dalším vstupu. Jsou to všechno písničky Tadeuše Nelepy, což je taková jako velká polská ikona. Jak to máš ty se svými vlastními bluesovými songy? A já se chci zeptat, je ještě vůbec možné v téhleté disciplíně, která se jmenuje blues, napsat něco nového, naprosto originálního? Je to ještě vůbec představitelné?
2: Ty máš úplně moje slova, bo já to tvrdím kapele taky, že už není možné něco vymyslet, to už je všechno vymyšlené. Ale přesto něco, jako máme nějaké svoje věci, jo? Něco jsme teda udělali. Ale...
1: Určitě, pracujeme stále na nových
2: ale věcech. Ale fakt říkám to, říkám i Kati, jako, co chceš vymýšlet, to už dávno je.
0: Jo, a myslím třeba jako ty aranže třeba udělat jinak.
2: Já nevím, no,
0: třeba přizvat do kapely nějakého DJe, nějakého, který by do toho jako točil tím gramcem a dělal nějaké věci.
2: Tak
1: asi... Moderní blues.
0: Takový jako fakt jako moderní blues.
2: Tak daleko ještě nevidíme.
0: Ne, tak dobře. Tak teď si dáme něco tradičnějšího zase od kapely PBK Blues, bude to písnička, jak jinak, To můj blues.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, klubový pořad Harenda s kapelou PBK Blues. Zpěvačka v kapele.
1: Ano.
0: Samozřejmě dobrý nápad, jako je to oživení. Někdy to může být jako trochu jablko sváru, protože, že jo, co si budeme povídat, chlapi se chtějí předvádět před zpěvačkou. Jak dlouho Kačka vlastně je s vámi v PBK Blues?
1: Třetí rok. V listopadu to bylo tři roky.
0: A našli jste si vy Kačku nebo Kačka vás?
1: My jsme se našli nějak navzájem.
2: No. Oni měli koncert u nás v Rožnově pod Radhoštěm, kde teda teďka žiju. A zrovna na moje narozeniny, já jsem se tam přišla na ně podívat, no, pak jsme si tak nějak dali pokec po koncertě. Kluci mě pozvali, ať přijdu na zkoušku, přišla jsem po týdnu na zkoušku a pak mi řekli, že za týden máme koncert, takže jdu s nimi vystupovat.
0: Dobrý.
2: Takže to bylo asi tak.
0: A ty jsi, Kačko, měla předtím nějakou svoji jinou kapelu?
2: Jo, já zpívám už od 15 let v různých kapelách, takže jako byly to buď to vlastní věci, různé pobrokové, funky, nebo převzaté zase, že jsme dělali jako koncerty pro třeba město, pro obce, pro různé slavnosti, takže
0: jasně.
2: Jako to se pořád tak mění.
0: Ale vždycky se to motalo kolem toho blues,
2: právě, že to byl spíš pobrok a funky, úplně na začátku folk rock, vlastně to jsem začínala v těch 15. A blues, nebo blues rock, teda podle mě je to teďka poprvé, no. Jako já jsem klukům říkala, že to jsem nikdy nespívala a že...
1: Ale zapadlo.
2: A oni říkali, že se jim to líbí ohromně, že to je super a že mě berou. No.
0: Že to možná není tolik ovlivněné tím tradičním blues
2: a jsou tam trochu, určitě, to jsou možná ty nové věci
0: v té kapele. To jsou ty nové prvky, ano, teď jsme na to ťukli.
1: Ale ten tady už nalepal, byl takový jinový, takový, že prostě dával to do dnešní podoby, že on hrál jako neuznávaný bluesman, otec bluesa a rocka. Ale měli tam nové prvky a nebylo to úplně přímočáry blues.
2: No, určitě.
0: Jasně.
1: Takže my jedeme tady tím směrem.
0: Kdo všechno vlastně v současné době v kapele PBK Blues ještě hraje?
1: No tak tady máme hosta Zbyňka, který nastoupil teď prakticky. My už jsme se domluvali před třema měsícama, ale než tam v té naše kapele, než se to nějak sformovalo, tak začínáme vlastně od teďka.
0: Jasně, a Zbyňku, ty jsi hrál předtím s nějakou kapelou, nebo máš ještě nějaký svůj další projekt, kde se...
3: Já jsem hrál svého času s kapelou ze Zadu Blues a my jsme právě v roce 2019, tuším to bylo, měli společný koncert na Holváckém kopci. Uh-huh. A protože Peťovi ještě paměť slouží, tak si na mě vzpomněl. A kontaktoval mě, já jsem mu na to kývl, no. Takže
0: jasně.
3: Takhle to bylo.
0: Čili... Teďka buben s basou je ve fázi vyhledávání, nebo už
1: no,
0: se...
1: No my jako máme, ale já to ještě nechci nějak jmenovat.
0: Jasně.
1: Můžu jako jenom říct, že jeden muzikant je z Polska, jo.
0: Jasně.
1: Z Katovic.
0: Takže mezinárodní kapela.
1: Teď už
2: mezinárodní.
0: No tak, co víc si přát. A já myslím, že Petře, ty už máš naježděno i po zahraničí, možná v tom Polsku docela dost, že?
1: Polsko, ano, vlastně od severu, východu, západu, jihu, vlastně celé.
0: Jak to je s nějakým nosičem? No, vydávat v dnešní době nosič je takové trošku jako kontraproduktivní, možná bych to až nazval, ale někdo si třeba jako dá tu práci, natočí něco a vydá to buď na CDčku, a nebo si udělá radost a vydá to na vinilu. Něco takového je vás čeká?
1: Chtěl jsem to.
0: Ano, ano. A jak to vypadá? Je něco roztočeného už třeba, nebo je to ve fázi, že
1: se chystá? Já bych se ještě vrátil k té první desce, z čeho teď hraje jako muzika. Že nám to dělal Mrož, ale proč ta deska vlastně vznikla? My jsme hráli v Polsku 2018 ve Varšavě a jako to bylo v kulturním domě, já nevím, 500 lidí a tak dále. Koncert celkem dopadl dobře, ve studiu nám zatleskali a pak začali všichni za náma chodit, jestli nemáme půjte. No a my jsme řekli, no nemáme. No tak jsem se naštval. Dostal jsem peníze od ministerstva obrany za ten komunistický odboj a dal jsem to všechno do té desky a nahrali jsme desky.
0: No tak super, prachy našli svoje místo.
1: No, ministerstvo obrany byl náš sponzor.
0: Tak teď si dáme další píseň a ta se jmenuje Česky modlitba, polsky modlitba. A ta se natáčela pro Polský rozhlas, že jo?
1: Ano, to bylo teď v květnu, to je čerstvá věc.

0: kapela PBK Blues v Harendě. Každá kapela má nejradši koncerty, já myslím, že to je nejinak i u vás. Co jste všechno stihli letos? Byly nějaké festivaly, proběhly nějaké zajímavé koncerty?
1: No, jako moc toho nebylo, ale byly zajímavé koncerty. Jo. My jsme začali vlastně v březnu, kde jsme vyprodali jazz klub v Abyssově. No a v letě, nevím, to byl červen, v tom Chořově.
2: No, vlastně ten koncert, co byl v tom jazz klubu, tak ten byl k narozeninám, těm 40 letům kapely, stejně tak v tom Chořově.
1: Jo, to koncert. Přijel ten Andřej.
2: Vlastně. Ano, a přijel Andřej Amatysik, vlastně polský producent, manažer, se kterým spolupracujeme teďka, se kterým jsme rozběhli nějakou právě spolupráci a nastínil nám nějaké možnosti, jak to může být dál, co se týče koncertu a nějakého účinkování na té polské scéně, takže vlastně teďka ty větší koncerty všechny v tom Polsku nás čekají. A vlastně na základě toho vznikla i tahle nahrávka té modlitvy, co jste před chvíličkou slyšeli. Ta byla vlastně k narození nám Andřeje Matysika, bylo to na jeho přání, takže jasně. Jsme ji udělali studiově. No.
0: Tak to je ale docela velký průlom za hranice, když jsme se bavili o těch koncertech. Kolik jich bude těch koncertů a ve kterých městech třeba přibližně, víme?
1: No, my to nemáme ještě úplně zmapované, ale byly to by ty hlavní jakoby festivaly, to je, že ty Suvalky.
2: Suvalky, tam už jsme vlastně účinkovali i
1: tam
2: před dvěma lety.
1: To je největší festival vlastně v Polsku.
0: Jasně.
1: A jo, ten Breakout Day, tam bylo něco nasíleného. My ještě usilujeme o Rava Blues, což je takový jako známý festival polský v Katovicích. A tak nějak jsme, my jsme v letě byli s tím Andřejem na Valašském Špaličku a tam to jako, měli jsme jako hodinovou debatu o tom a tak nám to jako nastavoval, že by to všechno bylo reálné příští rok.
0: Super, tak to bude parádní, když to všechno vyjde. Pokud by měli posluchači zájem vás najít někde na internetu, na nějakých sítích, tak kde všude vás můžou vyčmuchat?
1: To je jednoduché, my máme jenom fanpage PBK Blues na Facebooku.
0: Jasně.
1: Máte všechno. Tam se to dozvíme.
0: Tam jsou veškeré informace. Milí Harandějáci, nezbývá, než se s kapelou rozloučit. Popřát ji samozřejmě do příštího roku taky hodně úspěšných koncertů.
1: To je důležité.
0: S vámi se těším zase příští týden u Harandy. No a před námi je poslední písnička, na kterou vzniká, nebo už i vznikl možná videoklip, která se jmenuje Vznikl, oni zaraz. No a já zdravím všechny posluchače a zdravím taky ducha Erika Bystroně, který je s námi v rozhlase. Hezký zbytek večera.
2: Ahoj.

0: VŠB vytvořili vlastní elektrické sportovní auto. Zítra bude zataženo, teploty do 15 stupňů. Hezký večer u zpráv přeje Petr Hrčka. Opavská radnice rozdělila část loňských rozpočtových úspor do menších investic. Do oprav chodníků, hřiště nebo veřejného osvětlení celkem téměř 7 milionů korun. Více než polovinu stála obnova chodníků na městském hřbitově. Mlatový povrch nahradila dlažba.
1: Nově opravené jsou taky některé fontány anebo schodiště na pěších trasách. Opavský magistrát vychází z podnětů obyvatel, kteří na poškozená místa upozorňují radnici anebo technické služby, nejčastěji právě kvůli popraskaným a propadlým chodníkům. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Bohumín má hotovou architektonickou studii nového sportovního komplexu na Faji. Dosluhující budovy z 50. let mají nahradit moderní prostory pro vzpírání, kulturistiku, crossfit a badminton. Areál budou využívat také vozíčkářští rugbysté a umožní pořádání mezinárodních závodů. Součástí budou šatny a další zázemí pro plánované fotbalové hřiště a dráhu pro hasičský sport. Přestavba za více než 100 milionů korun bude rozdělená do 4 etap. První má začít v roce 2028. Pracovníci agentury ochrany přírody a krajiny České republiky letos poprvé pozorovali kudlanku nábožnou na Vysoké holi v Jeseníkách. Po pradědu je to druhá nejvyšší hora v Pohoří. Podle entomologa a vedoucího chráněné krajinné oblasti Jeseníky Víta Slezáka jde o nejvyšší nález kudlanky v České republice.
2: Je známá skutečnost, že se kudlanky postupně šíří, jednak samozřejmě postupným oteplováním, ale velkou roli v šíření má i doprava, takže není divu, že je jich každým rokem více. Riziko žádné nehrozí, kudlanka nehraje v ekosystému až tak významnou úlohu. Každopádně je to zajímavý druh a je to zároveň hmyz roku 2026.
0: Vysoká škola Báňská technická univerzita v Ostravě představila další prototyp elektrického auta. Sportovní vůz nazvaný Titan je výsledkem výzkumu a konstrukční práce studentů, zaměstnanců univerzity a dalších konzultantů. Zrychlení z 0 na 100 km v hodině je za necelé 4 sekundy, potvrdil jeden z tvůrců Rostislav Zapletal. Vývoj auta se stal součástí vědecké práce.
3: To auto bylo vyvíjené jako disertační práce, co se týče designu, ale i konstrukce. Battery pack je vlastně disertační práce, šasy je disertační práce, motory jsou disertační práce a unikátní na vozidle je, že všechno jsme si vyvinuli ve vlastních laboratořích.
0: Vůz Titan by měl v budoucnu projít homologačním řízením, aby mohl na běžné silnice. Bude mimo jiné záležet na zájmu případných investorů.
4: Počasí.
0: V noci bude zpočátku oblačno, během noci se od jihu zatáhne a k ránu se na jihu vyskytne i déšť. Teploty je kolem 11 stupňů. Zítra čekáme převážně zataženo, od jihu postupně s deštěm, který bude četnější na jihovýchodě kraje. Později odpoledne budou srážky od západu ustávat a oblačnosti ubývat. V Beskydech bude deštivo až do večera. Teploty od 12 do 15 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Mezručova ulice v Třinci je kvůli opravě kanalizačních stok uzavřená. Řidiči musí využít objízdnou trasu po místních komunikacích a Lidické ulici. Omezení potrvá do 27. listopadu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Český radio v Ostravě, vydařeně.
6: Dobrý večer, čtvrtek 10. września 2026 roku. Imieniny Łukasza i Mikołaja. Przed mikrofonem wita Państwa Filip Tomanek i zaprasza do wysłuchania wydarzeń. Aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. Organizacja Człowiek w Tiśni pod koniec września zakończy bezpośrednią pomoc dla gospodarstw domowych dotkniętych powodziami na północnych Morawach i na Śląsku. Ze zbiórki, do której mieszkańcy i firmy wpłacili łącznie 518 milionów koron, organizacja wsparła ponad 4100 gospodarstw domowych w 61 gminach. Rodzinom, które straciły dom, przekazano na przykład ponad 95 milionów koron. Ponad połowa gospodarstw, których domy zostały trwale uszkodzone lub wyburzone, zdecydowała się przeprowadzić poza tereny zagrożone powodziami. Człowiek w Tiśni pozostanie w regionie do końca przyszłego roku i skupi się na ochronie gmin oraz krajobrazu przed kolejnymi powodziami. W rejonie Placu Uniwersyteckiego w Karwinie miasto chce we współpracy z Uniwersytetem Śląskim wybudować nowy

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

Dobrý večer, Lačerathe Šukaršuniben. Dnes vám představíme aktivity organizace Teen Challenge a pozveme vás na Mezinárodní romský festival IROF.

0: Poslech nám zpříjemnil Gejza Horváth a posloucháte Oroma Bakeren. Pěkný večer. Mezinárodní festival romského filmu IROF dnes v Praze zahájil svůj druhý ročník. Až do neděle nabídne celovečerní i krátkometrážní filmy různých žánrů od romských i neromských tvůrců. Festival pořádá spolek Identity Prák. O letošním ročníku festivalu a jeho programu mluví jeho ředitel Petr Ščuka.
1: Letošní festival přiveze do České republiky 4 zahraniční filmy. Jeden z Makedonie, z Francie, z Maďarska a ze Slovenska. Plus teda uvedeme 2 vlastní dokumenty, vlastní výroby a bude to o jednom z nejstarších tanečních romských souborů Perumos a druhý dokument, který jsme vytvořili, bude dokument, který jsme nazvali Nebylo nám to jedno a je to vlastně o příchodu romských válečných uprchlíků z Ukrajiny.
0: Rozhovor s Petrem Ščukou vznikl ještě před úmrtím francouzského režiséra Tony Gatliffa, který zemřel 2. září. Jeho filmy často oslavovaly romskou kulturu, hudbu a tradice. V době příprav festivalu byli organizátoři v kontaktu s jeho produkcí a podařilo se zajistit uvedení jeho posledního filmu Anč.
1: Od Tonyho Gatliffa máme opravdu horkou novinku, je to vlastně premiéra v Čechách. Jmenuje se to Anč, je to romantický film. Anč vlastně byl vydaný v roce 2025 a zároveň byl oceněný na světovém festivalu v Cannes. Pojednává o lásce, kde Anč hledá svého partnera po letech v seniorském věku.
0: Páteční program festivalu se přesune do Maďarského institutu. Součástí bude také vernisáž obrazu Lucie Vlasákové, která představí 10 významných romských osobností spojených s filmem a hudbou.
1: Dále tam máme k dispozici vlastně animovaný film District maďarský. Máme k tomu i české titulky a budeme uvádět Anč od Tonyho Gatliffa.
0: Představí se také projekce dokumentu o souboru Perumos a výstava tradičních romských oděvů, které si členové souboru sami šili. A jak vzpomínají manželé Kristýna a Vojtěch Gorolovi, při vystoupeních zvládli zpívat i tančit zároveň.
2: Bylo to náročné, ale zvládli jsme to.
3: Jsme měli hodně energie. Poprvé, když jsme jeli do té Francie ještě za komunistů, tak si nás tam chtěli nechat. Nás nechtěli pustit, opravdu nechtěli. Ale některé rodiny měli doma jako děti, jo, že nejeli s náma. A oni jako, že to nic není. No, my jsme přijeli doma, za půl roku byla demokracie, že jo.
0: V programu najdeme také krátkometrážní snímek Riko slovenské režisérky Magdy Kmečkové a režiséra Romana Hraníka. Film vznikl v rámci cyklu televize STVR Vnímanie a představuje slovenského umělce Richarda Rika Šarkéziho.
4: Ono ísť s niečím takýmto na trh je stále také, že máte 2 otázky. Ako to ľudia príjmu, či to bude pozitívne, alebo budú reagovať nejakým negatívnym spôsobom, že človek hovorí o svojej bolesti a hrá na svoju obranu alebo na svoju osobu nejakým spôsobom obeť. Tým, že tento dokumentárny film nebol prvý, už jeden natočila o mne Denisa Havrlová v roku 2011, tak som už išiel do toho takou otvorenejšou mysľou. Už som si to ako keby viac užíval a viac som dával pozor na tie detaily, aby tam bolo naozaj zachytené všetko to, čo má byť a ako som to chcel, ale hovorím, stretli sme sa naozaj skvelá partia ľudí a profesionáli, ktorí robili to, čo naozaj mali a nikdy ani som nemusel povedať automaticky, vedeli nadviazať na to, čo by tam malo byť.
0: Život Richarda Rika Šarkéziho výrazně změnila autonehoda v roce 2009. Dokument ale není jen o tom, co přišlo po ní. Důležité pro Rika bylo ukázat divákům také svůj život a osobnost před nehodou.
4: Áno, ja som to veľmi chcel, lebo veľmi veľa ľudí, keď som po nehode začal opäť vystupovať verejne, malo takú myšlienku v hlave, že vlastne napadlo ma spievať po nehode. Že vlastne ochrnul som a poďme to teraz speňažiť. Chcel som, aby tí ľudia vedeli, že vlastne ja som vyštudovaný operný spevák, že ja som sa vlastne spevu venoval od malička, že vlastne som už počas toho života ako 20-ročný už som mal naozaj precestovaný kus tej Európy, takže som nebol tak, že som v piatok ochrnul a sobotu som si povedal, že budem spevák a teraz poďme z toho vyťažiť čo najviac. Takže preto som chcel, aby ľudia spoznali aj mňa, predtým, aby vedeli, že tá cesta, ktorou som išiel a ktorú žijem, nebola zo dňa na deň, ale naozaj, že tomu sa venovali roky, aby som sa dostal tam, kam som sa dostal.
0: Vysvetľuje spievák Richard Rico Šarkézy a více o festivalu se dozvíte na stránkách irofestival.eu.

0: A dospíval Rico Sciarchesi. Na pražském Žižkově působí od roku 2001 mezinárodní křesťanská organizace Teen Challenge. Pomáhá dětem a mladým lidem rozvíjet jejich schopnosti a zvládat náročné životní situace. Jejím cílem je ukázat jim i jiné možnosti života, než jaké znají ze svého okolí. Iveta Durdoňová oslovila vedoucího pražské pobočky Teen Challenge Pavla Bukáčka.
1: Kolik máte poboček nebo kde všude působí?
2: Tak v Praze a v Brně jsou dětský centra a potom v Poštovicích a ve Šluknově jsou odvykačky pro narkomany, dospělá centra Teen Challenge.
1: Vy se věnujete dětem?
2: Ano, dětem. Celý týden působíme, zároveň máme i vyhraněný dny, jakože někdy jsou mladší děti, někdy jsou programy pro teenagery. To znamená, se sejdem, hrajeme různé hry, sloužím dětem jak u nás, tam na Žižkově, tak jezdím s kolegyní ještě jednou, tak jezdíme každý pondělí do Chánova a tam jsme začali takový klub, začali sloužit dětem tam i teenagerům, takže se jim snažíme pomoct, aby mohli změnit své životy a někam spěli ty životy.
1: Co dnešní mládež potřebuje, nebo co dnešní děti a mládež nejvíce tíží? Čím se nejvíce potýkáte vy?
2: Často je to takový nezájem okolí, že nemají s kým si popovídat, jsou prostě tak sami, hledají nějak pomoc v různých závislostech a podobně. A často je to způsobený tím, že prostě nemají nějakou normální skupinu, neumějí trávit vůbec volný čas nějak smysluplně, tak to se snažíme na tom pracovat.
1: Žádají vás o pomoc například maminky, samoživitelky?
2: Některým maminkám třeba pomáhám někdy s pár teenagerama třeba stěhovat nebo pomoct něčím, něco třeba opravit doma, protože jich chlapy často nefungují, tak jsou na věci sami.
1: Pane Prokeši, vy jste jeden z členů z neziskové organizace Teen Challenge. Co vy tam máte na starosti?
3: Vlastně se věnuju přímé práci s dětma, to znamená, že děláme kluby, kde jsou děti od 6 do 10 let. Náš běžný den vypadá tak, že vyzvedáváme děti ze školy a já s nima potom pracuju, to znamená, že začínáme obědem, tak si dávají děti nějaký společné jídlo s námi, vždycky se modlíme před jídlem, potom vlastně hrajeme různé hry a trávíme nějak společně čas, tak já vymýšlím třeba různé aktivity, nebo jezdíme na skateboardu, učíme se angličtinu a různé výtvarné aktivity, co dělají kolegyně a každý den zároveň máme v klubu biblický program duchovní, kde vlastně si něco říkáme z Bible, čteme si, u toho máme nějakou aktivitu a pak společně zpíváme křesťanské písničky, chvály, potom můžou děti chodit pro ně rodiče a můžou s nimi odcházet domů.
1: Kolik dětí navštěvuje nebo kolik dětí vy máte na starosti v Praze, nebo jak se o vás mohou dozvědět?
3: Není to nějaký pevný počet, ale když máme klub, který je mezi 6 až 10 let, tak může přijít třeba 10 až třeba 30 dětí. Hrozně to záleží na tom, jestli jsou třeba zrovna prázdniny, nebo jestli je běžný školní nějaký měsíc, tak to takhle je plnější. A dozvědět se o nás můžou na nástěnkách přímo ve škole, kde máme naše pozvánky, a nebo na sociálních sítích, kde jsme aktivní. Máme taky program pro předškoláky, kde se vlastně věnujeme prostě dětem, kteří ještě nechodí do školy. Potom máme 11 plus program pro starší teenagery, kam můžou chodit v podstatě až klidně do 20, dejme tomu. A snažíme se taky rozdělit ty programy, aby byl na míru pro ty věkové kategorie, aby každý se tam nějak přišel na svý a měl tam nějaký dobrý čas.
1: Paní Heřmanská, vy jste další členka. Na jaké Praze vy pracujete?
4: My pracujeme na Praze 3, na Žižkově, kde vlastně máme jako úzkou spolupráci, bych řekla, s jednou školou. A tam právě chodíme vyzvedávat děti, ale je to jakoby primárně to tato jedna škola a potom se o nás dozvídají děti třeba skrz kamarády a pak chodí i nějaký děti z jiných škol, záleží to hrozně na tom, koho znají. A organizace Teen Challenge spadá pod apoštolskou církev.
1: Co vás čeká do konce roku jako spolek?
3: Já si myslím, že máme řadu různých akcí, kde se účastníme a v tuhle chvíli běžně jezdíme na romskou konferenci třeba. Každý rok máme akci zvanou Go Camp, kdy jezdíme na různě vyloučené lokality, kde vlastně evangelizujeme, to znamená, snažíme se nějakým způsobem mluvit o Bohu na místech, kde jsou nějaký lidi, kteří mají zájem o to se dozvědět víc o Bohu a chceme jim zároveň přinést taky nějakou praktickou pomoc. Děláme třeba takový dětský den na tom místě, jezdili jsme do Obrnic, do Chánova a na tyhle ty místa. To jsou akce, které už za náma jsou a do konce roku nás čekají třeba oslava Vánoc u nás v klubu a podobně. Ale jinak toho děláme v průběhu roku spoustu.
0: A my Tady jsme v závěru dnešního Oroma Vakeren. Děkuji, že jste byli s námi. Palikera Vojsanas Amensa. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Dálniční známky od příštího roku možná nezdraží. Novelu ve druhém čtení projednali poslanci. Na palubě letadla směřujícího do Prahy před vzletem začalo hořet. Všechny cestující úřady evakuovali.

0: sazbou?
1: Oni zmrazí cenu pro všechny uživatele, ale už neřeknou, že o to víc pak zaplatí všichni daňoví poplatníci, a to třeba i za zahraniční turisty. Tak tohle nedává smysl, pokud ta vláda říká, že potřebuje víc peněz na to, aby investovala do dálniční sítě, s tím souhlasím, tak ale na druhou stranu nemá dělat tyhle populistické kroky.
0: Předlohu obhajoval ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Podle něj by dosavadním tempem zdražování mělo Česko jednu z nejdražších dálničních známek v Evropě. Na palubě letadla z italského Milána do Prahy vypukl požár. Informovala o tom italská agentura ANSA. Stroj ještě nebyl ve vzduchu. Podle agentury nebyl nikdo vážně zraněn a všech 146 cestujících se bezpečně evakuovalo pomocí nouzových skluzavek. Stroj společnosti EasyJet v době požáru roloval po dráze milánského letiště. Incident podle italského serveru Rai News způsobil požár powerbanky. Hygienici kvůli epidemii střevní virózy zakázali lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích přijímat nové klienty. Zlínská krajská hygiena tam eviduje za poslední dva měsíce přes 170 případů onemocnění. Nejvíc jich bylo v polovině července. Teď jsou to jednotky pacientů. Opatření bude podle mluvčí hygieniků Stanislavy Kutějové platit od úterý 15. září do odvolání.
2: Cílem tohoto mimořádného opatření je minimalizace rizika dalšího šíření nákazy. Podotýkáme, že krajská hygienická stanice provedla epidemiologické šetření stravovacího provozu, odběr pitné vody i minerálních vod a taky odběry vzorků vody vnitřního i vnějšího bazénu. Všechny tyhle vzorky vykazovaly negativní výsledky. Sport.
0: Fotbalisté Slávie budou hrát první zápas v tomto ročníku Ligy mistrů. Ve 21 hodin se utkají s francouzským Lens. Při absenci zraněných opor Tomáše Holeše a Lukáše Provoda by měl být kapitánem pražského týmu záložník Michal Sadílek. Počasí. Zítra čekáme zpočátku převážně zataženo, v jihovýchodní polovině většinou s občasným deštěm. Během odpoledne bude oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě 12 až 16.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 196,5 ve směru do Prahy dejte pozor na nehodu nákladního auta s dodávkou. A silnice 54 je neprůjezdná mezi Veselým nad Moravou a Rakouskem. Po nehodě dvou osobních aut zasahují záchranáři. Objízdná trasa vede přes Uherský Ostroh. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
3: Alex a host.
4: Od dětství se věnovala baletu, pak se vydala na hereckou dráhu. Díky tomu ji dnes znají diváci seriálu Modrý kód či Sestřičky. Herečka a moderátorka Bára Fischerová je naším hostem. Vítej.
5: Moc zdravím posluchače a děkuju za pozvání.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám herečku a moderátorku Báru Fischerovou, kterou budou jistě znát diváci seriálu Modrý koč, Sestřičky a dalších seriálů, protože ty si mi tady během písničky říkal, že jsi hrála snad 12 sestřiček z různých oddělení, tak to bys mohla už něco pochytit a hodí se ti to v praxi, ne?
1: To je pravda, to je takové moje role. Vždycky, když potřebuji zdravotní sestřičku, tak jim z toho vyjdu já. Ale já mám paradoxně v obě z bílých plášťů a z krve, takže z krve omdlévám. Takže je to taková role teda opravdu jako proti mě. Ale jsem už tak zvyklá a teď, jak přesně jak jsi řekla, ty oddělení už mám opravdu všechny možný. Takže, ale nevím, jak bych teda ve skutečnosti jako dávala první pomoc. No, naštěstí, díky bohu, jsem to ještě nezažila, ale měli jsme nějaký kurzy, to jo, tak snad bych jako neselhala, ale snad by ten můj pacient přežil.
0: Tak a krev ale byla.
1: Krev
0: takže
1: byla.
0: Musela jsi nějak v hlavě stále říkat, to není krev, to není krev, to je. Co to vlastně je, když to není krev?
1: No je to nějaký takový filmový barvivo, ale nejhorší bylo úplně, když první den jsem to viděla, tak ten mozek to opravdu nedával, myslela si, že to je pravý. A ještě ono to jako, jak vlastně taková ta pachuť té krve, nebo jak říká, že smrad nebo pachuť, tak ono to i takhle jako vonělo, takhle bylo cítit, to barvivo, takže to mi nepomáhalo, to rozhodně ne.
0: Žádná jahodová šťáva.
1: Ne, nebylo ani kečup, ne, opravdu to i vlastně tou chutí, nebo takovou tou, jako cítit to bylo po krvi, no a to mi nedělalo, takže já jsem první natáčecí den jsem opravdu málem omdlela teda, no.
0: Tak Bára si nám tady složila.
1: No bála jsem se, aby mě nepřeobsadili, tak naštěstí se nestalo. No. Oni si toho moc nevšimli, jenom kolegové si toho všimli, že jsem zelená, bílá, že jdu k zemi. Tak
0: a přeci jenom, to, co jsi naučila, ty jsi říkala, měli jsme nějaké kurzy, hodilo se ti to někdy? Třeba umíš nějak odborněji ošetřit ránu?
1: Já říkám, díky bohu ne, to je ránu vůbec. To samozřejmě mám takovou tu teorii, znám, praxi teda naštěstí jsem ještě nevyužila, ale no tak snad tu první pomoc, tak jako to umělé dýchání a to stlačování hrudníku, to jsme měli, no tak to snad si pamatuju. A pamatuju si, že se přitom má zpívat písnička Jingle Bells.
0: Jako přitom tlačení,
1: No.
0: Když
1: rolničky, jako to si to mě docela...
0: Jestli to zkouším teď, aha.
1: To je takový rolničky, kdo
0: jo,
1: pak vám dohlas.
0: To je rychlost docela.
1: No právě, že to má přesně, tak to si pamatuju z toho, že si mám zpívat tuhle písničku, to mi tak utkvělo v paměti.
0: A ten úder do hrudníku jste si také zkoušeli?
1: No, zkoušeli.
0: Mám být silný?
1: No... Ono,
0: nalámání žeber?
1: Ono skoro právě, jo, musíš vždycky odhadnout i jako vlastně konstituci toho pacienta, tu postavičku. Samozřejmě dětský, to je úplně něco jiného, ale když je dospělý, tak musíš odhadnout, jestli váží 40 kilo nebo 80 nebo 100. Že? A má to být silnější. Samozřejmě někdy se právě stane, že se ty žebra polámou.
0: No to by se mohlo stát u tebe, ty máš 45-40 kilo. Takže u tebe je to něco mezi dítětem a dospělým.
1: No to je fakt, ale jednou jsme měli herce kolegu, který hrál vlastně pacienta, kterému jsme dělali tuhle tu první pomoc. A byl to kluk, a byl teda štíhlý. A jak jsme to tlačili, tak on sám křičel, ježiš, tolik ne, já už pomalu cítím, že mi praskají žebra. No, takže se opravdu musí s citem, ale když je to doopravdy, tak si myslím, že přitlačit je vždycky lepší než míň. No. Radši to polámaný žebro, než aby potom ten pacient nebo ten člověk odešel. No.
0: Tak a na kterou sestřičku tak nějak ráda vzpomínáš?
1: Tak určitě je to sestřička Pavla z Modrýho kódu a posléze ze Sestřiček, tak ta byla tak nejdelší, to jsme točili 6 let vlastně, takže 6 let byla sestra Pavla mým jako denním chlebem, jak se říká, a každodenní postavou, kdy jsem přijela do ateliéru, oblíkla jsem ten mundur zdravotnický a byla to sestra Pavla, takže ale byli jsme tam skvělá parta, tak to bylo hrozně hezký natáčení.
0: Říkáš 6 let, mohla si měnit vizáž během toho?
1: No, v podstatě mohli jsme možná měnit minimálně vizáž po dobu cyklu. Vždycky jsme točili třeba cyklus, bylo to 14 dní, točilo se třeba 4 díly za 14 dní. Po těch 4 dílech jsem mohla třeba zkrátit trošku vlasy, ale určitě ne nějak razantně. A já teda jsem taková konzerva. Já jako tohle dodržuju, že já teda 6 let jsem vizáž nevyměnila. Já jsem jenom prosila vždycky našeho vizážistu a maskéra Vildu Persiho, protože on mě vždycky, protože věděl, že jsem dělala balet, tak mě furt dělal ten drdůlek baletní. A já jsem ho pak prosila, prosím tě, mohl bys mi jako udělat nějaký jiný účes. Já jsem tam furt za tu baletku, tak pak se smál, říká, dobře, uděláme jiný. On tomu říkal vždycky drcek. Uděláme drcek, já říkám, ne, už ne, něco jiného.
0: Drcek se měla v šesti, ne?
1: No, tak.
0: My se k tomu baletu vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Bára Fischerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: chtěj mi lásku brát. Jak žil bych rád.
1: Pozvání do Alex a host přijala Bára Fischerová, herečka a moderátorka, která ovšem začínala co by baletka, už jako malá holčička. Proč si u baletu nezůstala?
2: Já jsem začínala v 5 letech a nezůstala jsem tam proto, protože jsem vlastně neměla takové ty dispozice, co by měla mít správná baletka, abych si dala nohu za hlavu a udělala provaz. Tak to já jsem neměla a za mýho dětství vlastně moc ještě neexistoval nebo nebyl takovým konkurzu moderní tanec, byl to ten klasický balet a tam se to vyžadovalo, tam to bylo potřeba. A měla jsem asi talent na tu improvizaci a ten tanec jako takový, ale bohužel tohle jako bylo složitý, tak mámě tenkrát řekli, že by mi ty nohy vytahovaly, že kdybych chtěla na konzervatoř baletní, no a já právě přesně fobie z bílých plášťů, no a to i máma teda byla rozumná, říkala, že to v žádném případě. Ale vydržela jsem tam do 15, jako by v té baletní přípravka Národního divadla, paní profesorka Sobotková a Šprislová, tak do 15 let jsem tančila vlastně v těch představeních, těch dětských rolích.
1: Tak asi nelituješ zpětně, že si balet opustila. Dneska už by si byla v důchodu dávno.
2: Ano, byla bych v invalidním důchodu. Při nejlepším bych byla možná choreografka, ale má to krátkou životnost. Je to nádherný. Já miluju balet, hrozně ráda chodím na balet, ale ty holky teda obdivuju, protože 35 vlastně se končí.
1: No a pochlup se. Co si otvírala, jakou významnou instituci.
2: Ano, to už je velká historie zpátky. Otevírala jsem Národní divadlo v roce 83. Bylo mi 5 let a hrála jsem Berušku v baletním představení Z pohádky do pohádky, které bylo odpoledne, ten slavnostní den. Večer byla Libuše, ale odpolední představení, jako úplně první, vlastně, kdy se roztáhla ta opona poprvé v tom roce 83, byl právě balet Z pohádky do pohádky.
1: No, kdo tohle může říct? No, otevíral jsem Národní divadlo.
2: To je pravda, ale když to řeknu, tak se vlastně i sama sobě leknu, jak už jsem stará.
1: Tak a tu baletní průpravu využila si nebo využíváš ji v herectví? Hodí se ti?
2: Musím říct, že určitě. Je to hlavně ten jevištní pohyb, hlavně v tom divadelním světě. Využívám v tom prostorovém vlastně pohybu po tom jevišti. A i bych řekla, jako žena, že mám takovou tu ladnost i při té chůzi, že kdokoliv mě třeba vidí i dneska v těch letech, tak první, co si myslí, když mě nezná, že jsem baletka nebo bývalá baletka. Že možná i jako holka, jako žena prostě máš v sobě takový to rovný postavení i tu chůzi, takovou ladnost.
1: Ladnost a ty sama vracíš se někdy k baletu, nemyslím k tomu špičkovému baletu, ale že si prostě uděláš nějakou tu pózu, že to prostě až to v tobě je zakořeněno, že to tělo to vyžaduje?
2: Já musím říct, že ne balet úplně jako úplně balet, ale miluju tanec. A je to taková pro mě i droga, že ho potřebuju, ale já třeba miluju latino. Já jako balet klasický ne, ale latino to jako já miluju. Miluju tančit, chodím i občas si zatancovat a je to i taková jako terapie pro mě. Když mám nějaký problém nebo si pustím třeba i doma, si pustím prostě latino a tancuju i doma. To je jako trošku blázen, ale mě to hrozně baví. No. Sice se klepou všechny skřínky a bojím se, aby něco nespadlo, ale mám to strašně ráda a v létě to miluju teda. Jako.
1: Takže účastí ve Stardance by si nepohrdla.
2: Toto všude říkám, to už bylo ve všech mých rozhovorech, že to je můj velký sen. A dokud ještě to pořád jde, ale samozřejmě nejsem zase taková hvězda, abych mohla tančit, ale možná, že jednou nohou už tam trošku třeba bych mohla být. No, pokud Stardance vydrží a já vydržím, tak ještě to nevzdávám.
1: No já myslím, že tam byly významně starší ročník ve Stardance a také to zvládli.
2: No obdivuji, protože je to docela záhul, bych řekla fyzicky, ale moc bych si to přála, byl by to sen. No.
1: Bára Fischerová je naším hostem.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Jinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Jinský.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si povídám s Bárou Fischerovou, seriálovou, divadelní, ale i filmovou herečkou a film natáčení filmu teď čeká od října. Tak prozrať.
1: Ano, čekáme už 2 roky, tak po 2 letech konečně se roztáčí film o Jaroslavu Haškovi, jmenuje se to Hašek, točí to pan režisér David Laňka a v hlavní roli hraje Štěpán Kozub. A já tam hraju hospodskou, hraju tam manželku pana Táborského do hospody, vlastně kam Hašek chodil, tak my tam hrajeme vlastně majitele té hospody. A hrozně se na to těším. Je to teda zase něco úplně jiného. Hospodská, říkala jsem si, manželka pana Táborského, to zní jako zvláštně, ale strašně se na to těším. Je to taková výzva, zase úplně jiná role.
0: Jakási hospodská? Je to jako kladná? Je to pozitivní kladná role?
1: Jo, určitě.
0: Nebo někomu škodíš?
1: Ještě na place nebyla, ta mě čeká teďka v říjnu, ale je to kladná role. To určitě. Ale je to taková ta opravdu tenkrát, že jo, v té době, taková ta echt hospoda, taková ta pravá hospodská. Takže s těma pivama, jako ta šenkýřka v podstatě, tak se na to těším. Je to úplně něco jiného, protože hospodskou jsem nikdy ještě nehrála.
0: Tak je potřeba se to naučit, ne? Správně držet politry. Ono to není úplně tak jako chytnu a jdu.
1: No, není to sranda. Já jsem hrála servírku, takovou srandovní, v seriálu Agrometal, taky na Primě. A to jsme s Petrem Stachem, on byl hospodský, já jsem byla jeho taková střeštěná servírka Domča. Krásná role to byla. Hrozně mě to bavilo, my jsme byli taková komická dvojka. A tam jsem vždycky jediný maximálně 2 piva, do každý ruky 1, jako to, a ještě jsem to rozlila, takže, ale tam se to hodilo, že to byla taková srandovní nešika, no.
0: A musela jsi něco opravdu, řekněme, těžkého kvůli roli naučit? Je něco takového? Někdo se naučí třeba jezdit na kole, někdo řídit motorku?
1: Já jsem zatím vlastně nemusela. Jednou jsem hrála, taky vlastně to byla taková v kantině servírka a musela jsem se naučit, jak držet 3 talíře v jedné ruce. Tak to bylo maximum a to mi samozřejmě nešlo, že jo. No nakonec jsem se to teda nějak naučila, ale bylo to, jako jak musíš poskádat ty prsty a mezi ty prsty vložit ty talíře, aby si mohla nést 3 porce a ještě s prázdnýma to šlo. Ale potom, když ti dají plný ty talíře, tak to nebyla legrace. No tak to bylo asi tak moment nejtěžší, co jsem se musela naučit.
0: Tak, a tvoje nejtěžší role?
1: Moje nejtěžší role? No, takhle, jestli myslíš jako vůbec, tak to byla divadelní, možná to byla Jana Érová, že to byla taková titulní role, kde jsem se neslezla 2 hodiny z jeviště a měla jsem obrovské monology, ale zároveň to zase byla nádherná role a já jsem hodně jako komická herečka. Takže pro mě to byla zase výzva, že taková ta romantická duše, taková ta něžná, jemná i vážná v podstatě, protože ta Jana Érová je vážná, tak to byla taková pro mě možná nejtěžší role v tom, že já do všeho dávám tu komiku, takže jsem se musela hlídat, aby tam nebylo, já to mám v těch očích a vždycky mi říkal pan režisér, mi říkal, prosím tě, nedělej tam ten kukuč, v těch očích vidím tu komiku, tak jako uber, tak to byla taková asi nejtěžší divadelní role.
0: A neříkal to samé režisér, když si točila postiženou dívku, tuším Božena se jmenovala.
1: Božena, myslíš Pod hladinou 2.
0: Přesně
1: tak. A taku podivu mi strašně sedla. Ani já vůbec nevím, co se jako stalo ve mně, že možná, že mi pomohla i Ivanka Chýlková, která vlastně se mnou hrála v těch scénách, ona to jako vyšetřovala, takže já všechny ty dialogy měla s Ivankou. A já jsem se strašně bála, že jí to budu kazit, protože jsem si říkala, no těžká role Ivanka Chýlková, ježišmarja, paní herečka, jí to nesmím kazit. A možná, že se ve mně něco jakoby nastartovalo, že všichni, teď se nechci nějak chválit, ale dostala jsem obrovský pochvaly od štábu a hlavně od té Ivanky, protože tam mi říkala, ty seš psycho. To na první pohled jsem teda si říkala, jak to zvládneš, jako, protože mentálně postižená opravdu nevypadáš. A ještě přesně jak první pohled, taková ta naivka, taková ta jemná tvář, tak od ní to teda byla největší poklon. A tam mi to sedlo, ta role, a jsem na to docela pyšná a doufám, že si toho všimnou, že mi nemusí dávat samý ty, já jsem za to šťastná samozřejmě, za ty sestřičky, ale že i takováhle role, jako, že to dokážu, no.
0: Že by si se zbavila té krve.
1: Že bych se zbavila té krve. No možná nějakou jako krvelačnou příšeru, možná bych si zahrála spíš než tu sestřičku.
0: Bára Fischerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je herečka Bára Fischerová, herečka, ale také moderátorka. Ty máš svůj pravidelný pořad, kde zpovídáš osobnosti spojené s divadlem, napříč tedy těmi profesemi. Tak nejprve mě jako vlastně kolegyni prozrať, jak vypadá tvoje příprava na rozhovor.
1: No já ještě na začátku musím říct, že já si vždycky říkám, že si jednou týdně na moderátorku pouze hraju. Vůbec bych se nesrovnávala.
0: Bereš to jako roli, jo?
1: Ano, nesrovnávala bych se s tebou ani s jinými moderátory, protože nejsem profesionální moderátorka, ale přípravu si dělám sama v tomhle pořadu. Jmenuje se to Potlesk Pro. A je to hrozně fajn, že si to můžu, mám volnou ruku, můžu si to připravovat sama, můžu si vybírat hosty. Takže samozřejmě nejdřív beru takové ty své kolegy, ať už je to činohra, opera, muzikál, pantomima, Černé divadlo. Měla jsem tam i Denisu Kirchnerovou z Pejbl Hurvínek, ale snažím se i profese osvětlovat, zvukář, kostýmer, teď jsem tam měla nápovědu, produkci, aby ty diváci viděli, co také stojí za tím divadlem, co všecko vlastně není vidět takzvaně, protože tyhle profese nikde rozhovory nedávají, nikde nejsou vidět, slyšet, takže se vlastně snažím to tak nakombinovat, aby tam byly ty jména plus vlastně tyhle profese, bez níž by divadlo taky nefungovalo vůbec. Takže si dělám i produkčně, si to dělám sama, obvolávám si ty kamarády. No čerpám samozřejmě z divadel, kde hraju a posléze, jak říkám, z těch mých kamarádek i operních pěvky. Naštěstí mám jich hodně.
0: No a mě by zajímala třeba ta nápověda, protože vlastně ty taky jsi divadelní herečka, tak díky třeba tomu rozhovoru pozměnila si něco třeba u sebe, co ta nápověda, kdy to s vámi má nápověda těžké, takzvaně s hercem?
1: Já si musím přiznat, já jsem nápovědu zažila pouze v divadle pod Palmovkou, když jsem byla po škole. Tam jsem byla 6 let, ale už je to zase nějakých jakože pár let zpátky, protože nápověda v těch menších divadlech, ve kterých jsem, jako divadlo Radka Brzo Bohatého i divadlo Bez hranic a jiné menší scény, tak tam nápověda vůbec neexistuje. Takže my jsme zvyklí vlastně buď si pomáhat navzájem, anebo prostě se spolehat sami na sebe. Takže nápovědu jako takovou nevyužíváme, ale co se týká velkých scén jako Národní divadlo Vinohradské a těch velkých kamenných divadel, tam nápověda pořád existuje a vlastně je to pořád stejný. Tak já jsem vyspovídala Alenku Kubečkovou nápovědu, která dělala 40 let v Národním divadle, tak je to pořád stejný a už musí, ona říká, že ta symbioza, taková to napojení jako mezi hercem a nápovědou musí být, protože a nápověda musí to představení znát víceméně taky skoro na spaměť, aby se nezakoukala do představení a nestratila se v textu, že? Takže nápověda je strašně těžká profese. Takže to zrovna si myslím, že by jako bude překvapení, ta Alenka Kubečko, jak vyprávila o té nápovědě, tak říkám, já už hraju asi takových 15 let bez nápovědy, takže já už jsem zvyklá prostě a já naopak i napovídám kolegům, protože já si umím pamatovat i repliky kolegů, takže já jsem kolikrát napovídala, zachraňovala, což jako se na mě se můžou spolehnout a to všichni vědí, takže to je zase moje jako kladná stránka.
0: Na mě se můžeš spolehnout, to mě připomnělo hlášku s no a teď si nespomenu, jak dostat tatínka do polepšovny, nebo jak vytrhnout rybě slovíčko, na mě se můžeš spolehnout. Jak to tam říká Tomáš Holý, ale pojďme zpátky k té nápovědě. Ty máš tady dobrou paměť, ale ta nápověda, kde ona sedí? My jako diváci neslyšíme, nevidíme, kde je?
1: Ona sedí v portálu. Vždycky je to, bývalo to z pohledu diváka, je to v pravém portálu, z pohledu herce tedy v levém. Ale někdy podle scény, když třeba je scéna zastavěná v pravém portálu, tak se přesune do levého portálu nebo naopak. Je vlastně na kraji jeviště, když to řeknu z pohledu diváka. Takže tam není vidět, ale je vždycky na jedné straně, na straně. Bývalo to kdysi v historii uprostřed, taková ta kadibudka, jak tomu říkali, taková ta nápovědní budka. Tak bývalo to uprostřed a byla takzvaně vidět, ale teďka je v portálu, takže herec, když potřebuje, tak se tak nenápadně přibližuje k tomu portálu, buď z jedné nebo z druhé strany. Takže když herec odchází nenápadně hodně ke straně, tak je vidět, že potřebuje nápovědu.
0: Tak má okno.
1: Ano, má takzvané okno.
0: No a ta nápověda musí nebýt moc slyšet, takže musí to být takové
1: ano, to jsem se přesně ptala na intenzitu hlasu.
0: Intenzitu, ano.
1: Tak ano, je to takový pološepot a musí strašně dobře artikulovat v tom pološepotu, takže vlastně musí dobře mluvit, aby jí bylo rozumět.
0: Říká Bára Fischerová, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jedna

Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Alex a host si povídám s Bárou Fischerovou a mimo jiné o divadle, o seriálech, také o plánovaném filmu o Jaroslavu Haškovi, který začnete v říjnu točit. Co dalšího tě čeká?
2: No, tak já doufám, že mě něco hezkého čeká. Teď čekám na film Ležáky, na takovou mám, jakože snad to vyjde, ale měla by to být opět teda zdravotní sestřička. Ale říkám snad, musím to zaklepat, že snad to vyjde, protože se točí film Ležáky, který mimochodem si myslím, že bude velmi silný a velmi, neříkám krásný, protože krásný to je to strašně smutný, ale filmově to bude určitě stát za to. Dřív byl film Lidice, tak teď vlastně budou Ležáky, které jsou taky strašně silný příběh, takže tam bych snad měla teďka taky hrát. No pak divadelní nějaký premiéry čekám. My vždycky mám takovou tradici silvestrovských premiér a ty začínáme většinou v listopadu zkoušet, takže to snad jako taky mě čeká, i když já vždycky říkám, že se upíšu Ďáblovi, protože zkoušet silvestrovskou premiéru je strašný, protože zkoušíš vlastně předvánoční čas, vánoční čas, mezi svátkama a po svátcích vlastně máme generálky a 30. vždycky máme předpremiéry dvoják a pak máme 31. další dvoják a jsou to premiéry. Ono většina divadel hraje na Silvestra, ale hrajou představení, která jsou normálně v repertoáru už delší dobu, ale my máme tu premiéru, což je jako vždycky strašně jako složitý čas, ale myslím, že zase mě ukecají, že mě teda čeká ta silvestrovská premiéra.
1: Ty neumíš říkat ne?
2: Je to těžký, no, je to těžký a všude. Musím říct, že se snažím vždycky vyjít vstříc se každému, neumím říkat moc ne, ale časem všichni mi říkají, musíš se to už naučit, ale tak se to snažím učit, ještě to moc nejde. A i když řeknu ne, tak mě stejně ukecají.
1: Tak začínáš, tak zkusím říct ne, dobrý, přemluvej mě, pak už tě třeba nepřemluví. Jak prožíváš ten předpremiérový čas?
2: Předpremiérový čas je čas euforie, velké euforie. Já vždycky říkám, že existuje takový divadelní zázrak, že ještě do generálky to představení, teď mluvím teda o divadle, kde hraju, neříkám, že to je všude, ale to do generálky to představení vypadá, že je nehratelné, že prostě nic nefunguje, nic nejde, vůbec to do sebe nezapadá. Generálka je vždycky taková jako jo, jakože celkem by to možná šlo, ale tak premiéra tak nejdřív za 14 dní. A samozřejmě generálka je vždycky tak den před tím, že jo? Takže druhý den je premiéra. Říkám si, no ještě by to chtělo tak 14 dní. A v ten den premiéry prostě se stane ten divadelní zázrak. Já vůbec nevím, jak to funguje, jako ze zhora. Kdy to, tak já tomu vždycky říkám jako pucle, že jsou rozházený prostě po místnosti pucle a hledáš ty kousky, tak v ten den premiéry prostě najednou ty kousky se dají dohromady a celý ten obraz se složí. A nějakým způsobem, nějakým zázrakem to představení prostě je nádherný.
1: A už se někdy stalo, že se ty kousky nesložily? A nebylo to ono?
2: Nestalo se mi to. Nestalo. A je fakt, že ta premiéra má své jakoby kouzlo v tom, že to premiérové publikum je taky trošku jiný, jde s tebou, je takový, odpustí i takový ty malý nedostatky třeba, kdy ten jeden dílek tam ještě pořád chybí. Ale v zásadě jakoby to v tom finálním obrazu to představení skončí a ty máš pocit, že se stal ten zázrak, že to jako je neuvěřitelný. Teď je samozřejmě vždycky je hrozně krásný ty pochvaly v tom klubu od těch diváků. A mně se ještě nestalo, jako že by se premiéra nepovedla. Stalo se mi, že se třeba nepovede nějaká repríza, že tam přesně nějaký okna, nebo i třeba technicky tam spadne půlka kulis, to všechno se děje. Ale ta premiéra prostě zázračně vždycky je krásná.
1: No a není to pro diváka vlastně...
2: Takový koření, myslíš?
1: No, takový koření toho, že třeba někdo zapomene text, něco tam spadne a tak, že vlastně se ukážete jako lidi.
2: No, je to pořád, že diváci to mají strašně rádi. Takže vždycky ještě nás odmění potleskem, když nám spadne půlka kulis a když je okno, nebo když se herec takzvaně odprdne, to je takový blbý slovo, že jo, začne se smát kolegovi nebo sám sobě, taky se to stává a stává se to opravdu i velkým hercům, tak diváci to mají strašně rádi. Já jsem tohle nikdy nepochopila, ale diváci vlastně nám kolikrát spadly, nějaký portály spadne nám nebo něco třeba rekvizita, kterou chceš uděláš prostě gesto, že si ji vezmeš a ona tam není, že? tak taková ta improvizace, že tam není, tak teďka co se jako, jak to vymyslet, že jo? Nedej bože, když máš někoho zastřelit a nemáš tam ten revolver, tak to se mi taky jednou stalo.
1: Ratatatata.
2: No, nebo se mi stalo, že revolver, takový opravdu malý revolver, a bylo to na takový ty kapsle, ale opravdu jako bylo takový dělbuchy, který vydávali velký zvuk, silný, no, tak ta kapsle chyběla, takže jsem zmačkla pistolku a nic. Tak jsem vzala tu pistoli a tou pistoli jsem začala mlátit kolegu do hlavy. No a byl obrovský jako smích, potlesk, no samozřejmě, že i my herci jsme se začali smát, no.
1: No, chudák rekvizitář a kulisa, ty jsou tak bez práce. Ale diváci se baví. Bára Fischerová je naším hostem.
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host je stále herečka Bára Fischerová. Když opustíme herectví, o kterém se převážně celou dobu bavíme, tak co máš ráda mimo herectví?
1: Tak jak už jsem řekla, tak mám ráda ten tanec, mám ráda módu, to je takový můj koníček, a mám ráda sporty, protože já, když jsem byla malá, tak k tomu baletu jsem ještě dělala závodně tenis, což byla taková zvláštní kombinace, ale šlo to. Takže tenis mě baví a to mám takový, jakože letní po sport mám tenis a zimní mám lyže, sjezdový lyžování. Takže mám ráda sporty, jinak mám ráda všechny sporty skoro a docela mi to i všechno jde. Byla jsem vždycky takovej typ sportovní, že na co jsem šála, to mi šlo. I když jsem byla drobounka malá, tak mi skoro všechno šlo. Tak mě sporty baví a musím říct, že i divadlo, kino, film, i takhle, když nehraju, tak se ráda jdu podívat na kolegy. A teda asi největším koníčkem je ta móda, no, to, co se přiznám.
0: A tak to by mě zajímalo, jak se to projevuje.
1: No, to se projevuje docela blbě, že hodně často nakupuju. Já jsem taková, už mi říkají shopholička, no, tak je fakt, že když mám nějaký takový splín, tak tohle teda buď funguje ten tanec, jak jsem říkala, ale tohle tak zafunguje taky, no. Takže si koupím jako něco hezkýho na sebe a já vždycky říkám, že všechny ty honoráře jako utrácím za to oblečení, takže to mě strašně baví, no. To mám asi po mámě, ona mě vždycky nadávala, ale zároveň ví, že to mám po ní, takže i po tátovi, protože ten zase byl výtvarník, tak mám takový to jako výtvarno. Taky samozřejmě ráda maluju, to jo, jako výtvar, něco jsem zdědila po tátovi, ale to vždycky jsem říkala, že když nemám ty role, tak maluju.
0: No. Když nemáš role, tak maluješ. No a co ráda tak oblékáš, co je tvůj styl? Čím se cítíš dobře?
1: Tak mám ráda takovou trošku extravaganci, mám ráda třeba barvy, mám samozřejmě nejradši třeba červenou, což mi všichni jako říkají červená, ty se často bojej, ale já ji mám strašně ráda. A černou, no tak to jsou takové dvě barvy, ale mám ráda extravaganci, takový jako něco mezi klasikou extravagancí, i se nebojím jako jít do těch barev. A no, tak někdy mě skritizujou, to samozřejmě, takový ty modní policie, to je...
0: Co to z toho udělá?
1: No, když to čtu úplně, tak takový ten první okamžik jsem naštvaná, protože si na tom vždycky dám záležet a myslím si sama, že to je jako hezký, že to je... A pak to čtu, říkám si, to nechápu. No a pak si říkám, ale kašlu na to, jako je to můj styl, já se ráda takhle oblíkám, pak samozřejmě přijdou spoustu lidí, přijde, řeknou, že to je moc hezký, tak zase se to jako vybalancuje, tak už jsem si na to zvykla. To je asi tak stejný jako s hejtem a jak jsme, teďka je taková, jako hodně trend se o tom bavit, o těch hejtech, tak to samý je ta modní policie, že člověk to nemá číst a když to čte, tak si z toho nemá jako nic dělat. A nebo si vzít, když tam něco najde jako opravdu jako taková ta, já to slovo nesnáším, konstruktivní kritika, ale když třeba, jako taky si říkám, že v něčem třeba je pravda, tak to si vzít k srdci, ale vlastně si z toho nic moc nedělat.
0: Tak ono je těžké, když to hodnotí jeden člověk, protože opravdu každý máme jiný vkus.
1: Právě. A většinou já nechci vůbec teď někoho urážet, ale takový ty samozvaný modní guru a nemám to ráda, když prostě jeden člověk hodnotí všechny, tak je to o jeho vkusu a když se mu to nelíbí, tak to neznamená, že to prostě není hezký nebo není to zajímavý.
0: Ale může i poradit, jak jsi říkala,
1: může, no,
0: konstruktivní
1: může.
0: Kritika.
1: Určitě.
0: Tu bereš.
1: Určitě, tu beru i v profesi.
0: Nicméně samozřejmě hejty se rozšířily i díky sociálním sítím, ty jsi na sociálních sítích, tak jak neseš teď hejty a musela jsi s tím nějak popasovat? Trápili tě třeba dřív?
1: Musím říct, že ty hejty se rozšířily, vždycky jsem měla spíš jako pozitivní věci, to mě baví číst samozřejmě, to každý má rád pochvalu, a víc se rozšířily s tou moderátorskou prací, že hodně právě píšou, na ty socky samozřejmě, píšou, když jako jsou negativní, tak se týkají spíše té moderátorské práce. Ze začátku mi to jako mrzelo, protože já to čtu teda, je pravda, že nenaučila jsem se to nečíst. Jako čtu to.
0: Já ti dám doporučení, nečti to.
1: To říkají všichni a já to naopak zase doporučuji kolegyním taky, nečti to. Ale sama to čtu a někdy to zamrzí, ale v zásadě potom jsem se naučila už to jako neprožívat.
0: Tak to neprožívej a měj se moc hezky, děkuju, že jsi tu byla, Bára Fischerová.
1: Já moc děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Dramatik, který měnil divadlo. Dizident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas, zprávy.
2: Pohonné hmoty v Česku dál výrazně zdražují, vláda zatím regulaci nechystá. Policie hledá 38-letou ženu z Frýdku Místku, může být v ohrožení života. Zítra bude převážně zataženo, místy s deštěm, odpoledne s postupným vyjasňováním a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Paliva v Česku dál výrazně zdražují. Benzín Natural 95 teď stojí nejvíc za poslední 4 roky. Podle společnosti CCS řidiči litr natankují za 44 korun a 22 haléřů. To je asi o 2 koruny více než před týdnem. Podobně zdražila i nafta. Litr vyjde na 47 korun a 79 haléřů.
3: Vláda zatím regulaci cen paliv nechystá. Zakročí v případě, že bude zdražování rychlejší než v okolních státech, vysvětluje ministr

0: Policisté dál pátrají po 38-leté Janě Šerjeníkové z Frýdku Místku. Mají podezření, že může být v ohrožení života. Do pátrání se zapojili i místní myslivci, kteří vybízí majitele fotopastí, aby zkontrolovali své záznamy. Podle policie se ale žena teď může pohybovat kdekoliv na území republiky. Hledaná žena je střední postavy, měří zhruba 170 cm, má rovné hnědé vlasy a zelené oči. Jakékoliv informace o pohřešované můžou lidé policii sdělit na tísňové lince 158. Poslední dosud stojící část vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně je zbouraná. Strhli ji 100-tunový bagr s dlouhým ramenem a hydraulickými nůžkami. Podle mluvčího společnosti Cream Marcela Šmita je tím hrubá demolice budovy u konce a pracovníci se teď zaměří na odklízení sutin a dobourávání prvních pater budovy.
1: Už teď půjde, třeba bavíme se o jednom nebo dvou dnech, kdy dojde k nějakým navazujícím pracem z pohledu nějakého základního rozstřídění té hromady, která tam potom samozřícení vznikla, případné dobourání toho prvního nebo druhého patra, pokud zůstaly nedotčeny.
0: Společnost se během demolice snažila část budovy zachovat. Statici to ale kvůli jejímu stavu nedoporučili. Celý prostor teď musí firma od sutin vyklidit do 15. prosince. Počasí. Zítra čekáme zpočátku převážně zataženo, v jihovýchodní polovině většinou i s občasným deštěm. Během odpoledne bude oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě 12 až 16.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D6 je uzavřená v Sokolově směrem na Karlovy Vary. Na kilometru 132 zasahují záchranáři u nehody osobního auta a dodávky. Odklon policie vede v exitu 132 a na dálnici se vrátíte na 126. kilometru u Lokte. A na dálnici D1 na 55. kilometru směrem do Brna blokuje jízdní pruh pro pomalá vozidla porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Pilsner Urquell. Plzeňský prazdroj, největší výrobce piva v Česku a také největší exportér piva do zahraničí.
1: Co vám říká značka Pilsner Urquell?
2: Je, to je moje oblíbený pivo. Má takovou právě nejpříjemnější chuť. Je taková hořko-sladká.
3: Jako ujde, ale znám lepší piva.
4: Plzeň, no tak to je pivo. Každý vám řekne, kdo to pil, to je zážitek.
5: To je takový hořký, studený.
1: Máte ho rád?
5: Občas si dám.
1: Věděl byste aspoň, jak je značka Pilsner Urquell stará?
6: 250 let.
5: 30, 40 let.
7: Já si myslím, že třeba klidně 100 let.
6: No to popravdě nevím, ale bude tady hodně dlouho.
1: Kdo myslíte, že značku založil a jak je stará?
4: Někdo v Plzni.
5: Asi nějaký Urquell.
4: A bylo to já nevím, polovina 19. století asi.
8: Nevím.
0: Zdali pak víte, jak se za starých časů prováděla zkouška kvality piva. Končelé se v kožených kalhotách posadili na lavici politou pivem a vydrželi tak dlouho sedět, dokud pivo neuschlo. Pokud bylo pivo dobré, musela se lavice ke koženým kalhotám přilepit. Historie piva je velmi dlouhá. Vařilo se ve starověké Mezopotámii i v Egyptě. O pšeničném pivě se zmiňuje i Bible. Starověcí Římané se ve svých záznamech vyjadřovali o Germánech a Keltech jako o primitivních národech z lesů, kteří pijí nižší nápoj, hanlivě pojmenovaný ječmené víno. Germáni pivo vyráběli ve velkém a ochucovali je dubovou kůrou, listy osiky, rozličnými druhy koření, medem, ovocem či dokonce volskou žlučí. Pili je z dutých zubřích rohů. Ve starověkých kulturách se pivem při náboženských rituálech uctívali bohové. Jeho omamné účinky přiváděly šamany do extatických stavů. Pivní božstva najdeme v mytologii snad všech národů světa. V Plzni se pivo začalo vařit hned po založení města v roce 1295, kdy král Václav II. Udělil plzeňským měšťanům právo várečné bez ohledu na jejich povolání. Toto privilegium, finančně velmi výnosné, povolovalo držiteli prodávat pivo v jeho domě a bylo dědičné. Nejstarší pivovar se sladovnou je v Plzni doložen v roce 1307. Vařily se várky takzvaného červeného piva z pšenice a bílého z ječmene. Pivo se vyrábělo pro každého měšťana zvlášť. Uvařený nápoj se stáčel do sudů a byl převážen do měšťanských domů. Tam se vypouštěl do velké kvasné kádě a potom přečerpával do sudů, ve kterých se nechával zrát.
9: Dalo by se říci, že teď jsme v návštěvnickém centru vešli do historie prazdroje.
10: Redaktorce Světleně Lavičkové o výrobě piva vyprávěl Václav Berka, emeritní vrchní sládek.
11: My jsme vešli do úplně hlubokých dějin plzeňského prazdroje. Tady máme úplně ty nejzákladnější věci, které se toho piva týkají. Tři základní suroviny. Teď právě stojíme vedle, dalo by se říct, takových humen, na kterých klíčí slad, z kterého vyrábíme pivo Pilsner Urquell už víc než 176 let. Jestli slyšíte za námi, tak tam šplouchá voda. To je měkká plzeňská voda a to je další, druhá surovina, kterou k vaření používáme. Když uděláme pár kroků dál, tak tam můžeme vidět žatecký poloraný červeňák. A to jsou jediný tři suroviny, které se k tomu vaření používají. Nemůžeme ještě zapomenout na kvasinky a to je takový speciální kmen.
9: Já bych se ještě zastavila u toho sladu. Když se řekne slad, tak mně jako laikovi naskočí ječmen. Tady máte sudy, které jsou plné zrn.
11: No, v tom prvním tam vidíte ječmen a v tom druhém tam už je hotový slad. My kdybychom chtěli vařit pivo, tak z toho ječmene se nám to moc dobře nepovede, protože oni jsou tam sice zásobní látky, škrob, což je takový komplikovaný cukr, ale ta kvasinka ho potřebuje mít připravený úplně na ty nejmenší částečky, aby ho mohla změnit na alkohol a oxid uhličitý. Takže my ho musíme nechat ten ječmen několik dnů klíčit. Když se takhle naklíčí, tak se tam aktivují enzymy a trošičku se naštěpí ty cukry a my je potom na té varně změníme na jednoduchý cukry a ta kvasinka už má potom úplně jednoduchou práci a připraví ten zázračný zlatý nápoj.
9: Ten slad se podobným způsobem vyráběl už v začátcích pivovaru?
11: Ten slad už se vyráběl takhle několik tisíc let zpátky. My jsme potom tady ten proces využívali a využíváme do dneška, protože jinak ten slad nejde vyrobit.
9: Já jsem si vždycky myslela, že je to pověra, že má velký význam ta plzeňská měkká voda.
11: Ta plzeňská měkká voda je hrozně důležitá, protože ono to pivo přece jenom obsahuje víc než 90% vody. Tady ta voda v Plzni je báječná v tom, že my jsme na takový velký desce z pískovce a ona, ta voda, která sem přiteče čtyřma řekama nebo která tady naprší, tak ona se v tom pískovci jenom krásně přefiltruje a protože tam nejsou jako třeba vedle na Karlovarsku žádné minerální látky, je stejně měkká jako ta povrchová. Tak ona vlastně dala základ pro typ vody a když se dva sládci baví a řeknou vařím z plzeňské vody, tak všichni ví, že se jedná o měkkou vodu.
0: Ne vždy se várka piva vydařila. V roce 1838 plzeňští radní nechali dokonce vylít 630 sudů piva pro jeho neschopnost požití a zdraví škodlivost. Díky tomu se 2. ledna 1839 na měšťanské schůzi rozhodlo, že je nejvyšší čas postavit pořádný pivovar. Usnesení znělo doslova vyzvání právovárečných měšťanů ku vystavění vlastnické výroby. Volba padla na místo na tehdejším předměstí Bubenč, které mělo dostatek kvalitní pramenité vody, a pískovcové podloží, kde se budou dobře hloubit sklepy. Se stavbou se začalo neprodleně a za 3 roky byl nový měšťanský pivovar Plzeň hotov. Měl vařit tmavé pivo bavorského typu a proto byl pozván sládek až z Bavor Josef Grol, muž s výbornou pivovarnickou pověstí. Ten v novém pivovaru uvařil premiérovou várku 5. října 1842. Slavnostně ji narazili 11. listopadu, ale nestačili se divit. Pivo bylo úplně jiné, než se čekalo. Díky jiným surovinám, žateckému chmelu, světlému sladu a měkké plzeňské vodě, mělo průzračnou zlatavou barvu a pevnou bělostnou pěnu. Dneska už sotva zjistíme, jestli to byl sládkův záměr, jestli svou roli sehrála náhoda, a nebo se prostě někde stala chyba. Jisté však je, že nové pivo slavilo úspěch a v plzeňských hostincích u Bílé růže a u Zlatého orla si ho nemohli vynachválit. Zmiňuje se o tom i kronika.
10: Jaký obdiv nastal, když zaskvěla se zlatavá jeho barva a sněhobílá pěna se nad ní vznášela? Jak zajásali pijáci, když seznali, jakou říznou znamenitou chutí, při pivě dosud nepoznanou, honosí se tento domácí výrobek.
0: Josef Grol pracoval v měšťanském pivovaru jen krátce, pouhé 3 roky. Sice se znovu ucházel o místo sládka, ale neuspěl. Údajně proto, že měl příliš prudkou povahu. Z Plzně odešel, vrátil se do rodného Wilshofenu a převzal otcův pivovar, který řídil až do smrti. Zemřel v listopadu 1887 ve 74 letech, a to stylově v pivnici u stolu. Po Grolovi přišli na řadu další bavorští sládkové, kteří se v Plzni střídali až do konce 19. století.
8: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Sláva plzeňského ležáku se rychle šířila do světa. Neuběhl ani rok a už se čepoval v Praze. Stalo se to takto. Pražský krejčí Jakub Pinkas si tehdy nechal dovést 2 vědra plzeňského ležáku. Sotva ho ochutnal, pochopil, že jeho život už nikdy nebude jako dřív. Pověsil krejčovinu na hřebík a otevřel si hostinec. A tak se zrodila vyhlášená hospoda u Pinkasů. Pivaři se do ní jen hrnuli a tak bylo brzy nutné rozšířit prostory o sousední dům.

0: Když se rozhlídneme, vidíme kolem sebe nádherné měděné nádoby, kotle, pod který se topí ještě pořád otevřeným ohněm. Ty naši předkové tam tenkrát topili dřívím, potom jsme přešli na uhlí. No a dneska pod tím kotlem jsou plynové hořáky. To proto, abychom mohli dokonale řídit ten rmutovací proces, to je to, kdy právě z toho sladu získáváme cukerný roztok.
1: Tady jsou takové jako kohouty proti vždycky tomu kotli. Co z nich teče v současné době? Nic pod tím korítko?
0: No to je scezovací korítko a scezovací kohouty a právě to sloužilo proto, aby se oddělil ten rozšrotovaný slad, z kterého už jsme vylouhovali ten cukerný roztok, od toho zlatého roztoku sladinky, kterou potom ještě musíme povařit s chmelem a dostaneme mladinu. A tu musíme schladit a přidáme kvasinky.
1: Kolikrát třeba, to se nedá říct, mladé pivo, tak dejme tomu ten pivní polotovar vrací tady do těch kotlů.
0: Plzeňský prazdroj je právě charakteristický tím, že od samého začátku používal třírmutový postup. To znamená, že se vždycky 1/3 toho rmutu té směsi přečerpala do měděného kotle a tam se postupně zahřívala a nakonec povařila. A pak se zase přečerpala k té směsi do té kádě nahoru. A tohle se 3x opakuje a současné pivo Pilsner Urquell to dělá přesně tak celých těch 176 let od té doby, co se to tady začalo vařit s Josefem Grolem.
1: Do toho kotle se můžeme podívat, vidět tam teda moc není, já tam vidím tmu, když se takhle nahnu, aba ne, když se rozkoukám.
0: Důležité je, když se podíváte, že je tam opravdu to měděné dno a vidíte tam i takový řetěz a ten řetěz ten je důležitý, protože jak ta směs, ten rmut toho sladu rozšrotovaného s vodou, jak je hustá, tak protože pod tím kotlem, jak je tam ten přímý oheň, tam je víc než 600 stupňů, tak ono by se to mohlo připalovat a ten řetěz ten se tahá potom dně a zabrání tomu, aby se ten rmut připálil.
1: Procházíme kolem těch kotlů a tady je zvonec, ale pro boha na co?
0: Ten je tady proto, abyste slyšela tenhle zvuk. Na každý té varně byl z jednoho důležitého důvodu. Historicky oni, tenkrát i naši předkové, neměli žádné spojovací prostředky, takže jediný možný způsob, jak dát ve sklepě vědět, že várka je hotová, bylo zacinkat na zvon a dole ve sklepě už věděli.
2: V polovině 19. století se jenom v Praze točilo plzeňské pivo už v 35 hostincích. Pár let na to se začalo pít i ve Vídni a v Paříži. Plzeňský měšťanský pivovar se také stal oficiálním dodavatelem zlatavého moku na císařský dvůr. Sám císař František Josef I. pivovar dokonce osobně navštívil a pravil.
3: Jest skutečně zvláštní, že se dosud žádnému pivovaru nepodařilo rázovitou a lahodnou chuť plzeňského piva napodobiti.
2: Netrvalo dlouho a plzeňské pivo vyrazilo dobývat slávu do zámoří. Dostalo se do Spojených států amerických i do Afriky, na Blízký východ a do Latinské Ameriky. To už se ale 19. století chýlilo ke svému konci. Plzeňské pivo tak zachutnalo, že se brzy vyrojila spousta napodobitelů, kteří chtěli na jeho věhlasu vydělat. A právě proto si 1. března 1859 dal měšťanský pivovar zaregistrovat u obchodní a živnostenské komory v Plzni ochrannou známku Pilsner Bier, plzeňské pivo. I přesto v archivech nalezneme doloženou řadu soudních sporů o jejím zneužití. O necelých 40 let později si proto plzeňský pivovar nechal zapsat novou ochrannou známku. Plzeňský prazdroj Pilsner Urquell. Chrání tak unikátní značku, která je vzorem pro všechna piva plzeňského typu. A nezůstalo jen u měšťanského pivovaru. 15. října 1870 zahájil provoz konkurenční první plzeňský akciový pivovar, který založili 20 významných podnikatelů v čele s Emilem Škodou. A vznikaly i další. Plzeňský společenský pivovar Prior, český plzeňský pivovar akciové společnosti v Plzni Světovar. Ty ale většinou podlehly silné konkurenci.
1: Na takových vozech s pivovarskými koňmi se rozváželo pivo, no, od samých počátků.
0: Samozřejmě v těch začátcích se vozilo pivo koňskýma povozama a taky tenkrát v roce 1843 forman Martin Salzmann odvez pivo do Prahy k Pinkasům. No a my tady máme Barnu a Bena, dva koníčky od paní Šusový z Újezda a ty nám pořád ještě rozváží to pivo.
1: Do které té hospody trefí ty koně úplně sami?
4: No já mám pocit, že by mohli jezdit sami už rovnou beze mě, že už jsem tu jenom do počtu. Ale jezdíme do Šenku, do hospody do Šenku jezdíme.
1: Kolik toho tak natahají za tu jednu šichtu?
4: Většinou vozíme třeba teď tak těch 12 sudů a když jsme jezdili ze začátku, tak jsme jich tam nakládali třeba i 25.
1: To se tedy koníci natahají?
4: Natahají, ale zatím nic neříkají, tak je to dobrý.
1: Mají rádi dobrůdky?
4: Mají, hlavně tvrdý chleba.
1: Počkej, to je mikrofon, to není chleba. A co takhle pivečko, to si dají ze džberu?
4: Ne, ne, ono ještě nebylo 18, oni nemůžou. A někdo musí být střízlivý z nás.
2: Pivovarský koně grošovatí přivezli pivečko, kdo ho platí. Jen ať platí grošovatí, to, co se vypije, se nestratí. Zpívá se ve známé písničce. Ale co je to vlastně za plemeno, ten pivovarský kůň? Ideálně se k tahu hodí shireské plemeno. Jeho prapředkové nosili anglické rytíře v těžkém brnění a koluje jim v žilách krev válečných koní. Jsou odvážní, ochotní a vytrvalí. Pivovarští koně jsou pojmem a právem. Právě formanské povozy byly prvními dopravními prostředky, které rozvážely sudy s pivem z pivovarů do bližších i vzdálenějších hospod a restaurací. Jen u nich však vývoj samozřejmě neskončil. Jejich velkou konkurencí se stala železnice. V roce 1876 si měšťanský pivovar od státní dráhy pronajímá a později kupuje první železniční vagóny. Zřizuje také závodní železniční vlečku a pak přibude i vlastní lokomotiva. Na světové výstavě v Paříži v roce 1899 předvádí měšťanský pivovar vzorový chladírenský pivní vagón. Rok na to už vyjíždí každé ráno z Plzně do Vídně souprava zvaná pivní vlak. Podobná souprava vozí záhy pivo i do Brém, kde se nakládá na lodě pro americké trhy. Před vypuknutím první světové války vlastní skoro 400 vagónů a také první nákladní i osobní auto. Za protektorátu pivovar tak trochu předběhl svou dobu. Pivo rozvážel firemní elektromobil. V cisternách se pivo vozí od počátku 60. let.
5: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Uzdroje prazdroje. Plzeň. Kolika lidem se při tomto slově vybaví vzpomínka na historické děje, které se tam odehrály. Dnes je stýž Plzeň výrazem pro zcela jiné pojmy. Je to pro každého souzvučka pro pivo a kanon, a to nejen u nás, nýbrž v celé Evropě, ba v celém světě. Rázovitá známka prazdroj vyznačuje popravdě skutečnost, že měšťanský pivovar je s prazřídlem plzeňského piva, nápojem obdivovaným, na nesčetných místech zeměkoule napodobovaným, leč nikde nedostiženým. Lidové noviny, 25. června 1938.
2: S pivovarnictvím je spojeno také jedno dnes zapomenuté staré řemeslo – ledařství. Měšťanský pivovar svážel led od hráze Boleveckého rybníka do ležáckých sklepů, kde odtávající voda a studený vzduch chladili celé sklepení. Zásoby ledu se skladovaly na dvoře, na podložce ze dřeva, popela, písku a lepenky natřené dehtem. Ve 20. letech minulého století spotřeboval plzeňský prazdroj na výrobu a uchování 400 000 hektolitrů piva 600 vagónů ledu. O něco později byl pořízen železný dopravník, který dokázal vytěžit 100 tun ledu za hodinu. Poslední kra pro plzeňské ležácké sklepy byla vytěžena v roce 1987.
3: Jsme v bednárně.
4: Tadyhle vzadu na pravý straně teď něco seřezávají. Myslím, že tam dělají malý soudky a před námi je jeden velký. A možná, že se dočkáme toho, že uslyšíte to, co se z té bednárny pravidelně ozývalo. To bednář bude bušit na obruče. Ty naše bednáři, oni vyrábí nové a dokážou opravit i ty starší sudy. Máme ještě pořád 8 bednářů, je to takový unikát, protože není na světě pivovar, který by pořád ještě měl svou vlastní partu bednářů a my jsme na to patřičně hrdí. Pevně věříme, že se nám podaří je zapsat jako historickou památku do UNESCO. Bednáři už se připravují, tak možná uslyšíme bušení a rány na obruče.
3: Tamhle na kovadlině, tam vzniká obruč na soudek.
4: No, oni tady, ty bednáři, ty musí umět úplně všechno, takže oni si z té pásoviny železné, oni si vyrábí obruče, které potom se jim perfektně hodí tou velikostí na ten sud, který teďko vidíme před sebou a který oni budou spasovávat dohromady.
3: Kolem toho sudu je provizorní lešení, na to teď bednáři vylezli.
4: Oni musí chodit dokola, kdyby tloukli jenom na jedné straně, tak jim ta obruč vyleze nahoru a takhle vzniká dobře utěsněný soudek.
3: A musí být dobře utěsněný.
4: To způsobí ta obruč a ještě mezi těma jednotlivýma dýhama tam je orobinec. Potom se ten sud musí ještě vysmolit, aby i ty nejmenší spory byly utěsněný.
3: Tohle je tak 40 hektolitrový sud a je na ním 8 obručí.
4: To je dané a každá ta obruč má svůj přesný název. Hlavní obruč a pasová obruč.

0: Za druhé světové války přišly pro plzeňské pivovary těžké časy. Vozový park zabavila Říšská vojenská správa, Spojené státy bojkotovaly Pilsner Urquell jako německý výrobek, export proto směřoval výhradně do Německa, pivovarské budovy byly poničené bombardováním. A pak přišlo znárodnění a sjednocení pivovarů pod hlavičkou Národního podniku Plzeňské pivovary. Po roce 1989 vznikla akciová společnost Plzeňské pivovary a nakonec byla 1. září 1994 zapsána do obchodního rejstříku jako Plzeňský Prazdroj AS. Pod Prazdroj v současné době patří také pivovar Radegast a pivovar Velké Popovice.
1: Tady dozrávalo pivo Pilsner Urquell a pro mě je to úžasná stavba, protože ono je to celý vykopaný v pískovci, ale ta podlaha, po které jdeme, tak to je podlaha, která je ze štěnovický žuly. A je to proto, že ta žula krásně drží chlad. Normální teplota je okolo těch 4-5 stupňů, ale potřebujeme proto do kvašování ty teploty nižší, kolem nuly. Takže jsme vždycky museli zimně nakopat led. Dál ten led, tak on tak po těch žulových kuskách a krásně to ochlazoval. Proto taky celý ten sklep je vyspádovaný tam do toho jednoho místa, který jsme minuli.
2: A proto jsou tady také ty kanálky?
1: Proto jsou tady ty žlábky.
2: Zraje tady ještě to pivo?
1: Pojďme se na to podívat.
2: Vidím ohromné dřevěné sudy.
1: To nejsou sudy, to jsou kádě. Káď se od sudů liší tím, že je otevřená. Tady to pivo kvasí v těch otevřených dřevěných kádích. Vidíte na nich takové nápisy, to zná, který den do každé té kádě byla napuštěna ta studená mladina. Teplotu tam vidíte 5 stupňů, jsme začínali, dneska je tam 8,3. A tady proběhne to kvašení a my používáme kvasinky spodního kvašení a to jsou ty, které právě v roce 1842 přivez Josef Grol, když tady začala, dalo by se říct, ta pivní revoluce.
2: Ale tady je ochoz, když na něj vylezu, tak se do té kádě mohu podívat. Tedy, že bych měl chuť se napít, ta pěna je taková chvilku smetanová, ale přechází až do středně hnědé, tmavší hnědé.
1: No, my už jsme tady dneska asi 8. den toho kvašení a ono v tom začátku, tak se to jenom tak trochu jako zapráší, jako kdyby to bylo zasněžený. A ta pěna postupně houstne a je krásně bílá, ale postupně začíná mít takovou krémovou barvu. A dneska už vidíme ty tmavé kroužky. Do té pěny jsou vynášeny ty hořké látky, které na vzduchu oxidují a kvasinky, které nejsou úplně vitální. Tuhle pěnu my toho teď sundáme a roztok, kterému se říká zelené pivo, přečerpáme do ležáckého sudu. Tady jsou dubové sudy a jsou tady připravený dva sklepmistři, Pavel a Václav.
3: Přečerpáváme pivo vedle, budeme zítra přečerpávat a dneska ho připravujeme ty sudy.
2: No, jak se připravují sudy, že se vypláchnou?
3: Umejou, vypláchnou, zavřou, bednáři musí přijít zavřít dvířka, zkontrolovat. My si natáhneme vzduchy, CO, dáme kroužky, kvasnice a vezmeme si pivo k tomu.
1: A teď to musíme ochutnat.
2: Co budeme chutnat?
1: Teď ochutnáme dokvašený plzeňský ležák. Je, když se na něj podíváte, ještě trochu zakalin.
2: Krásně napěněné.
1: Jsme skoro v konečné fázi, kdy tady v tom sudu to pivo dozrává, dozrálo, vidíte, ještě je plný kvasinek, plné života, takže...
2: Voní už skoro jako pivo, ale je to trochu jiná vůně.
1: Ono obsahuje kvasinky, které při té běžné výrobě jsou odfiltrovány. Pouze v několika restauracích vybraných, když slavíme výročí první várky, se tam to pivo dostane v nefiltrované podobě a to právě ti naši štamgasti oceňují. A taky proto chodí sem do toho sklepa tolik lidí. Tak, na zdraví.
2: Jako křen.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Inflace v Česku zrychlila. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obžalovalo 8 lidí a jednu firmu v kauze autostráda. Zítra bude převážně zataženo, místy s deštěm, odpoledne pak s postupným vyjasňováním a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Spotřebitelské ceny v Česku stouply v srpnu oproti loňsku o 1,9%. To je o 0,2% bodu více než v červenci. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nejvíc oproti loňsku zdražovaly hlavně nafta a benzín, říká Pavla Šedivá z Českého statistického úřadu.
2: Například nafta se v srpnu na čerpacích stanicích v průměru prodávala za 44 korun a 98 haléřů za litr, což byla nejvyšší hodnota od října roku 2022.
0: Zlevnily naopak potraviny. Třeba trvanlivé mléko a vepřové maso byly v srpnu meziročně levnější skoro o čtvrtinu a máslo téměř o 2/5. Meziměsíčně stouply spotřebitelské ceny o 0,3%. Kauza údajně zmanipulovaných dopravních zakázek v Olomouckém kraji míří k soudu. Státní zástupce Olomouckého vrchního státního zastupitelství obžaloval v případu autostráda celkem 8 lidí a jednu firmu. Jde o skupinu politiků, úředníků,

0: organizované zločinecké skupině. Jenom na kreslení ještě podotýkám, že původně bylo v této trestní věci trestně stíháno celkem 13 fyzických osob a jedna právnická osoba, ale u 5 fyzických osob došlo k uzavření dohody o vině trestu.
1: Vědci při průzkumu Závišova kříže z Vyšebrodského kláštera objevili další relikvii. Uvnitř vzácné památky ze 13. století našli kromě dřeva považovaného za část Kristova kříže taky druhou, takzvanou dotýkanou relikvii. Jak vznikla, vysvětluje geoinformatik organizace Naše historie Jiří Šindelář.
2: 500 let byla do dřevěného jádra vložena svatá relikvie a tam se tato svatá relikvie toho původního dřevěného jádra dotýkala. Tím se ovšem v tom místě stalo to dřevo toho vlastního jádra samotnou relikví, takzvanou dotýkanou sekundární relikví.
1: Závišův kříž ze 13. století je spolu s korunovačními klenoty a relikviářem svatého Maura nejvýznamnější zlatnickou památkou v Česku. Sport. Hokejisté Pardubic po dvou vítězstvích v nové sezóně Ligy mistrů poprvé prohráli. Na ledě finské Saipy nedohnali třígólový náskok domácích a podlehli jim 2-3. Počasí. Zítra čekáme zpočátku převážně zataženo. V jihovýchodní polovině většinou s občasným deštěm. Během odpoledne bude oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Na severovýchodě a východě 12 až 16.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D11 je na 20. kilometru směrem na Jaroměř až do ranních 5 hodin uzavřený pravý jízdní pruh kvůli údržbě. A v Brně dejte pozor na Moravském náměstí. Na vozovce je tam vylitý beton. Přejeme šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak tedy zase po čase naše divadlo dnes s Karlem Čapkem. K němu je vždycky proč se vracet, vidíte? A navíc kromě Karla Čapka bude naším dalším hostem ve všech vybraných ukázkách pan Rudolf Hrušinský. Máte se na co těšit a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ještě než se dnes vrátíme ke dvěma detektivním povídkám Karla Čapka, tak nejprve jedno jeho vyznání divadlu. Divadlu, které poznal jako autor, dramatik i dramaturg. No a právě tomu dovolilo popsat ten originální pohled do zákulisí, kam divák běžně nevidí, s humorem a nadsázkou. Ale taky, jak jinak, s velkou láskou a úctou k jevišti a ke všem kolem těch prken, která znamenají svět.
2: Ve svých prvních zárodečných a tápavých začátcích vzniká ovšem hra mimo divadlo na psacím stole ctižádostivého autora. Do divadla vstupuje poprvé, když se autor domnívá, že je hotová. Ovšem záhy, asi za půl roku nebo tak, se ukáže, že není hotová, neboť v nejpříznivějším případě putuje potom zpět k autorovi s výzvou, aby ji zkrátil a mimo to předělal poslední akt.
3: Z jakýchsi tajemných příčin je to vždycky poslední akt, co se musí předělávat. Právě tak, jako vždy je to poslední akt, co na jevišti určitě selže a v čem kritika se vzácnou jednomyslností objeví slabinu díla.
4: Je na podiv, že dramatičtí autoři přes tyto neodchylné zkušenosti trvají na tom, že jejich kus má mít vůbec nějaký poslední akt. Prostě neměly by být psány žádné poslední akty.
5: Nebo by se měl poslední akt zásadně odříznout, jako se uřezává ocas buldokům, aby jim nekazil postavu.
3: Nebo by se měl hrát kus obráceně, s posledním aktem na začátku a s prvním aktem, který vždy je uznáván za nejlepší, na konci.
4: Zkrátka něco by se mělo stát, aby z divadelních autorů byla sňata kletba posledního aktu.
2: Když tedy je poslední akt dvakrát nebo třikrát seškrtán a předělán a kus přijat, musí se v divadle po jistou dobu uležet, ano?
5: No jistě. Nabývá tím větší zralosti a jaksi načpí divadlem.
4: Musí nějakou dobu ležet také proto, aby se pak mohla ohlašovat jako dychtivě očekávaná novinka.
3: Když se tedy kus dostatečně uleží, začne poněkud jakoby páchnout. A to už se s ním musí ven.
4: Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
3: Ale, a co pak se ti přihodilo?
2: Ovšem, nežli se začne zkoušet, musí být kus obsazen. A zde učiní autor cenou zkušenost, že věc není tak jednoduchá. Má tam, dejme tomu, 3 dámy a 5 pánů. A na těch 8 rolí si vybere 8 nebo 9 nejlepších hvězd, kterými divadlo disponuje.
5: Dobrá, ten návrh podá přidělenému režisérovi a věc putuje, jak se říká, nahoru. Nyní se však ukáže, že...
3: Zaprvé, paní A nemůže hrát hlavní roli, protože má současně jinou hlavní roli.
2: Za druhé, pan E nemůže dostat hlavní roli, musí dostat pan F, protože mu vzali roli Hamleta, o kterou se ucházel a kterou dostal pan G.
3: Za třetí, paní B vrátí roli, kterou jí autor přidělil s uraženým protestem, tohle přece pro ní není.
5: Za čtvrté, místo Hamleta by pan E mohl náhradu dostat 5. roli, ale po hříchu ji vrátí, na do smrti dožera na autora, že mu nepřidělil 4. roli, jež přece patří do jeho oboru.
3: Za páté, slečna C nemůže dostat roli, jak si autor přál, protože měla roli v minulé premiéře a musí se zaměstnat slečna D.
6: Za šesté, pan H se musí šetřit, protože je nachlazena následkem jakéhosi konfliktu se šéfem činohry.
5: Za sedmé, pan K nemůže hrát roli číslo 7, protože tu není nikdo lepší na vrácenou roli číslo 5. Není to sice jeho obor, ale on to přinese.
2: Za osmé, 8. role telegrafní posel se obsadí se zvláštní ochotou zcela podle přání autorů.
3: Od té chvíle, kdy jsou role rozdány, rodí se uvnitř divadla dvoje mínění. Jednak, že jsou v tom kuse krásné role, ale že jsou špatně obsazeny. Jednak, že tam jsou špatné role, ze kterých se nedá nic, ale zhola nic udělat, i kdyby si dal člověk nohu za krk.
4: Kláro, stalo se mi něco nečekané.
3: A co se ti přihodilo?
5: Režisér, jemuž je kus přidělen, vychází z rozumného předpokladu, že se musí kusu pomoci na nohy, jak se říká. Čili, že se musí udělat jinak, než jak to autor nadrobil.
6: Já jsem si, víte, pravý autor, představoval takovou tichou komorní hru.
5: A to by nic nebylo, odpovídá režisér. To se musí hrát úplně groteskně.
6: Klára, to je taková zakřiknutá pasivní bytost.
5: Co vás nemá? Klára je vyložená sadistka. Koukejte na stránce 37, jí říká Daneš, nemuč mě, Kláro. Přitom se bude Daneš svíjet na zemi a ona bude stát nad ním v hysterickém záchvatu, víte?
6: Ale tak jsem to nemyslel.
5: Víte, zrovna ta nejlepší scéna. Teď jinak by první akt neměl akčlus.
2: Scéna je obyčejný měšťanský pokoj.
5: No ale musíte tam mít nějaké schody nebo balkon.
2: A k čemu balkon?
5: Aby na něm Klára mohla stát, až zvolá nikdy. I ten moment se musí vyzvednout, chápete? Aspoň 3 metry vysoko. A potom z něj skočí ve třetím výstupu včela.
2: Proč by z něj skákal?
5: A protože tam máte poznámku, vpadne do pokoje. To je jedno z nejsilnějších míst, víte, ta hra potřebuje trochu víc života. Vy jste přece neměl na mysli nějakou tuctovou, konvenční utáhaninu, no ne?
2: No to se rozumí, že ne.
5: No tak vidíte, žádný strach, mistře, vemu to pevně do ruky, přijďte na čtenou zkoušku.
2: Ne, nedělejte to, radím vám, jste-li nebo hodláte-li být divadelním autorem, nechoďte na první neboli čtenou zkoušku, je to zdrcující dojem.
4: To se sejde 6 nebo 8 herců, vypadají na smrt unavení, zívají a je jen zima. Stojí nebo sedí v hloučcích a polohlasem kašlají. Tato pochmurná a bručivá chvíle se vleče asi 30 minut. Konečně režisér provolá.
5: Tak dámy a pánové, začneme.
4: Na smrt unavený sbor se rozsedí u rozvyklaného stolu.
5: Poutnická hůl, veselo hra o třech dějstvích. Začne předčítat režisér, načež rychle odbreptá scénář. Chudobný měšťanský pokoj, vpravo dveře do předsíně, vlevo do ložnice, uprostřed stůl a tak dále. Vstoupí Jiří Daneš.
7: Nic.
5: Kde je pan X? Co pak neví, že máme čtenou zkoušku?
4: On zkouší na jevišti.
5: Tak budu číst jeho roli já. Vstoupí Jiří Daneš, Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Klára.
7: Nic.
5: Tak sakra, kde je Klára?
7: Nic.
5: Kde je paní Y?
4: Možná, že stůně.
5: Tak budu číst jeho roli Kláry. A honem, jako by ho někdo honil, odříkává dialog Jiřího Daneše a Kláry.
4: Nikdo ho neposlouchá. U druhého konce stolu se rozvíjí tichý hovor.
5: Vstoupí Katuše.
7: Nic.
5: No tak. Slečno, dávejte přece pozor. Vy jste Katuše, ne?
8: Ano, já vím.
5: Tak čtěte. První akt, vstoupí Katuše.
8: Já jsem, prosím, zapomněla roli doma.
5: Režisér zabručí něco děsného a odříkává sám dialog Katuše a Kláry brebentě rychle, jako když se kněz modlí očenáš na chudém pohřbu.
2: Jen přítomný autor se nutí poslouchat, jinak se věc odehrává za obecného nezájmu.
5: Vstoupí Gustav Včák. Končí režisér ochraptělým výkřikem.
4: Jeden z mimů sebou trhne a hledá po kapsách brejle. Když si je nasadí, listuje v roli. Která stránka?
5: 6.
4: Mim obrací stránky a počne odříkávat svůj part hrobovým a tragickým hlasem.
2: Ale pro boha, děsí se přítomný autor, vždyť to má být veselý bon vivant. Zatím režisér zastupující Kláru a mim hrající veselého bon vivanta odříkávají pochmurná responsoria, jež mají být jiskřivým dialogem.
4: Kdy se vrátí váš manžel? Čte mim mrtvolně.
5: Manžel. Opravuje režisér.
4: No tady mám manžele.
5: To je chyba. V oklepu. Opravte si to.
4: Tak ať to pořádně opisují. Pravý mim s odporem a rietuškou do role.
2: A zatím se agonizující zbor poněkud rozjel, až to drnčí.
8: Počkat, tady mi chybí věta.
5: Počkat, tady je škrt. Odbyla první láska, až po jíte rád.
4: Počkat. Tady jsou zpřeházeny role.
2: No tak dál. Hůhlavě, škobrtavě, uchváteně sype se text dychtivě očekávané novinky. Autor se potácí ven, drcen přesvědčením, že doposud nikdy v dějinách světa nebyla napsána hra tak šedivá a neúspěšná jako jeho.
4: Stalo se mi něco nečekaného.
8: Co se ti přihodilo?
2: A nastává další stádium aranžovací zkoušky ve zkušebním sále.
5: Tadyhle jsou dveře, ukazuje režisér v prázdném prostoru. Tenhle věšák jsou druhé dveře, tahle židle je pohovka, tahle židle je okno, tady ten stůl je piano a tady co není nic je stůl. Tak. Milost paní přijde dveřmi vlevo a postaví se u stolu. A teď přijde druhými dveřmi Jiří Daneš. Sakra, kde zase je pan X?
4: Zkouší na jevišti.
5: Tak budu markírovat Daneše. Vzdychne režisér a vběhne imaginárními dveřmi. Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Milost paní, jděte mě 3 kroky naproti. Dělejte trochu překvapenou. Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Potom se přehraje Daneš k oknu, prosím vás, nesleďte mi na tý židli, lidi, je to okno. Tak ještě jednou, milost paní, vy vyjdete zleva, Daneš proti vám. Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
3: Nikoliv, otče, čte Klára ze své role, neviděla jsem ho od rána.
5: Co to čtete?
3: No první akt, druhá stránka.
5: Ej, tak to tam není. Kde to máte?
3: No tady.
5: Nikoliv, otče, to přeci... No milost, paní, vy jste si přinesla jiný kus?
3: No vidíte asi, jo.
5: Tak si vemte zatím inspicientovou knihu a dávejte pozor. Já přijdu zprava.
3: Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Spustí milost, paní.
5: To není vaše, přece vy jste Klára. Ne já.
3: No já jsem myslela, že to je monolog.
5: Není. Já přijdu a řeknu, Kláro, stalo se mi něco nečekaného, tak pozor. Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
9: Přítomný autor s ustanutím shledává v této větě všechnu topornost a nesmyslnost světa. Nikdy, snad už nikdy se tento chaos nerozplete. Nikdy se svět nevzpamatuje z faktu, že se stalo něco nečekaného. Nikdy se nedojde dále.
5: Vejde Katuše!
3: Ozve se z pozadí, kde Katuše zatím současně pohlcuje párek, tančí pasodoble a žvaní. Bum, dvě židle letí na zem, Katuše stojí uprostřed sálu a drží si koleno. Jau, Katuše vešla. Ježiši, to jsem si dala.
5: A musíte vejít zleva, slečno, vrací režisér.
3: Já nemůžu. Já jsem si asi rozbila.
5: Tak pozor, vstupuje Gustav Včelák.
4: Gustav Včelák se dívá na hodinky. Musím teď jít zkoušet na jeviště. Čekal jsem tu zbytečně celou hodinu. Má úcta.
9: Autor má pocit, že tím snad je vinen on. Zatím se ukáže, že za nepřítomnosti Jiřího Daneše a Gustava Včeláka není možno aranžovat ani jediný dialog, krom začátku třetího aktu. Služka, pan Včelák milospaní, Klára, ať vejde.
5: Tuto scénu opakuje režisér 7krát. Načež mu nezbývá, než aranžovací zkoušku rozpustit.
9: Autor se vrací domů v smrtelném děsu, že takhle se jeho kus nenastuduje ani za 7 let.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Knížkami z jedné a druhé kapsy nebudeme dnes v našem divadle listovat poprvé, to tedy opravdu ne. Ale tu následující, Smrt barona Gandary, vám dnes nabízím možná víc právě pro ten jedinečný Čapkův autorský styl, než jako detektivku. Protože v tom, jak Čapek psal, nechyběla nikdy přesná psychologie postav všech těch jeho lidiček, zločinců, lupičů a taky policejních radů, agentů a detektivů. Mezi nimiž držel svůj prim pan komisař Mejzlík.
1: No vidíte, Pištoro, jak to jde, když se chce. Hubáčka máme v chládku.
2: To máme.
1: Tak si to odškrtneme. No jo, ale je to jen samá kapesní zlodějna. Pivní trubky, prádlo na půdě, sem tam nějaká ta loupež. A kluci, takový parádní případ, jako je vražda barona Gandary, to vyfásne starý Pitr. Je mi ho líto, Pištoro. Ten s tím nehne.
2: No, já bych mu moc přál, aby mu to vyšlo. Přece jen je z příbuzenstva. Toť se ví, kdo ví, z kterého kolena. Bratranec mé ženy, ale hodně vzdálený. A teď pár roků před penzí. Takovýhle případ.
1: A panu policejnímu prezidentovi na něm moc záleží. Čert ví, kdo všechno je do té vraždy zapletený.
2: On mi strejda Peter tuhle povídal. Teda já mu říkám strejdo, ale jsme ve stejných letech. Tak strejda mi povídal, víš, Pištoro, já ti nemám ždibec fantazie nebo důvtipu. To ti každý u nás potvrdí, že jsem ten největší trouba na direkci.
1: No tak to snad ne.
2: Jo, povídal to. Víš, Pištoro, ještě řekl, já jsem stejně primitivní jako ten zloděj nebo vrah. Co mě napadne, stejně všední, obyčejné a pitomé, jako jeho pohnutky. Já ti řeknu, povídá strejda Peter, že právě tím na to většinou přijdu.
1: To pan rada Peter žertoval.
2: No, že? Asi ne. Aspoň se mi nezdálo. On moc legrace nenadělá.
1: No, tak je pravda. On, pan rada, je spíš na takové ty řemeslné zločiny a na takové se obyčejně přijde.
2: Strejda Peter říká, když je to loupež, tak to udělal nějaký odborník. A když je to vražda, tak to bude nejspíš někdo z rodiny.
1: Koukněte, Pištoro, ale Gandara, to je úplně jiný kalibr. Tajemný dobrodruh. Vlasy jako havran a krásný jako Lucifer. On bydlel v jedné té vile u Grébovky. A co tam se časem dělo? No to se nedá ani povídat. V úterý k ránu bylo slyšet u té vily dvě rány z revolveru. Byl nějaký poplach a pak našli toho barona v zahradě vily zastřeleného. Náprsní portfej dá pryč. Ale jinak tam nezůstala žádná kloudná stopa. Aha. Zkrátka, záhadný případ prvního řádu. Já jen pořád nechápu, jak se k tomuhle případu váš strýc dostal.
2: My jsme tou dobou, kdy se to stalo, dělali tu aféru v hostivaři.
1: No, zas prach obyčejná zlodějna.
2: A strýda Peter tou dobou zrovna nic neměl a šéf na něj šel z hurta. Pane kolego, tenhle případ cítě není ve vašem obyčejném stylu.
1: Ale to ho asi urazilo, ne?
2: A tohle ani ne, ale šéf mu naznačil, aby strejda koukal ukázat, že ještě není zralý pro penzi. A to strejdu vzalo.
1: Byl na místě činu?
2: Jo, tentokrát jo.
1: No a?
2: Co no a?
1: Vymyslel něco?
2: To asi sotva, pane komisaři. Strýc Peter zásadně nepřemýšlí.
1: Cože?
2: On přemýšlení přímo zavrhuje.
1: Prosím vás, a jak to?
2: On říká, vrah taky nepřemýšlí. Tohoto buď napadne, nebo nenapadne.
1: Ano?
2: Jo.
1: Pro Krista pána. To snad platí pro staré báby, které zabili jejich synovec, nebo galán jejich služky.
2: No, jak jsem řekl, byl bych moc rád, aby mu to vyšlo.
1: No jo, Pištoro, ale s těmihle metodami.
2: Taky si myslím, pane komisaři. Jenže bych byl rád, aby mu to klaplo. Pane komisaři, vy byste nemohl aspoň trochu.
1: No, dobrá, Pištoro, uvidím, co se v té věci dá pro starého pána udělat.

0: Co, pane Rado, co je nového s tím Gandarou?
1: Třeba má nějakého synovce.
0: Pane Rado, tohle bude asi trochu jiný případ. Já vám povím, baron Gandara byl velký mezinárodní špion. Kdo pak ví, o jaké divné věci tady běží? Mně nejde do hlavy, že jsem mu ztratil portfej. Já bych se na vašem místě šel informovat.
1: Pane kolego, každý máme své metody. Nejdřív se musí vyšetřit, nejsou-li tady nějací příbuzní, kteří by po něm mohli dědit.
0: Za druhé, pane Radoj, je nám známo, že baron Gandara byl těžký hazardní hráč. Vím, pane Rado, nechodíte do společnosti. Vy jen hrajete u menšíku domino a nemáte takové ty známosti. Ale kdybyste chtěl, tak já se přeptám, kdo s ním v posledních dnech hrál. Víte, ono by tu mohlo jít o nějaký takzvaný čestný dluh.
1: Poslouchejte, dejte mě pokoj s čestným dluhem. Takový případ jsem jak živ neměl. Když to není rodinná vražda, tak to bude loupežná vražda. A tu musel udělat někdo z domácích lidí. Tak se to obyčejně stává. Možná, že má kuchařka nějakého synovce.
0: Pane Rado, víte, čím se ten baron Gandara živil? Vydíráním. On mám věděl strašně věcí o velké řadě moc bohatých lidí. To je na pováženou, kdo všechno by mohl mít zájem na jeho odklizení. Pane, já ho znal. Hochstapler, černý jako cikán, nejkrásnější lump, jakého jsem kdy viděl. Záhadný chlap, démon, falešný hráč, falešný baron. Poslouchejte, pane Rado, takový člověk neumírá obyčejným způsobem, ani obyčejnou vraždou. Tady jde o něco víc, o moc záhadné věci.
1: No tak mi to nemají dávat. Já nemám hlavu na záhadné věci. Já se vykašlu na záhadné věci. Já mám rád obyčejné a jasné mordy, jako je vražda trafikantky.
0: Poslouchejte, pane Rado, neměl byste námitek proti tomu, kdybych docela privátně za tou věcí šel? Víte, já mám tolik známých, kteří hledacos o Gandarovi vědí. Samozřejmě bych své informace dal k dispozici vám. Zůstal by to váš případ. Tak co?
1: Děkuju úctivě. Ale už to nejde. Pane kolego, vy máte jiný styl než já. Vám by z toho vyšlo něco docela jiného než mně. To se nedá smíchat. Co bych si já počal s vašimi špiony, hráči, paničkami, takovou tou honorací, kamaráde? To není nic pro mne. Mám-li to zpracovat já, tak z toho vyjde takový ten můj všední špinavý případ. Každý dělá, co umí.
2: Pane Rado, pardon, že vyrušuju. Tak jsme zjistili, že domovník z Gandarovy vily má synovce.
1: No tak prosím.
2: Je to 20-letý kluk, bez zaměstnání a bydlí ve Vršovicích číslo 1451.
1: No.
2: On často býval u toho domovníka.
1: Mm.
2: A služka odtamtud má milého vojáka.
1: Mm-hmm.
2: Ale ten je teď na manévrech.
1: No tak to je dobře. Běžte se podívat za tím domovníkovým synovcem, udělejte prohlídku a přiveďte ho sem. Tak to vidíš, Pištoro. Za 2 hodiny jsem měl v ruce Gandarovu tobolku.
3: A vážně ji našli u toho kluka?
1: No, u něj přímo ne, ale v posteli, pod matrací. V noci ho chytli na flámu a ráno se přiznal, že Gandaru zastřelil, aby ho obral.
3: A kolik tam bylo?
1: 50 000 a něco. To je zrovna takový případ jako s tou starou babou z Křemencové ulice. Tu taky zabil domovníkův synovec. Ale Safra, Pištoro, když si pomyslím, že by ten případ dostal mejzlík, co ten byste věci udělal? No já holt na to nemám tu fantazii, to je to.

0: Tedy všechna čest, Pištoro, ten náš mejzlík je šikula, ale já bych na to taky šel jako starý pitr. Holt, co se dá dělat? My v našem věku už nemáme rádi nějaké extra a neobvyklé případy.
1: Ale my taky nemáme rádi nové lidi, pane Holu.
0: No.
1: Takový starý, osvědčený zločinec, to je docela jiná práce.
0: Správně, no. Předně hnedle víme, že to udělal, protože je to jeho obor.
1: A za druhé víme, kde ho najít.
0: Richtig. A za třetí nám nedělá žádné caviky a nezapírá. Prostě už ví, že to k ničemu nevede.
1: Moje řeč, pane Holub, pracovat s takovým zkušeným zločincem je jedna radost.
0: A já vám řeknu, Pištoro, že i v kriminále jsou tihle řemeslní zločinci ve zvláštní oblibě a mají všeobecnou důvěru.
1: Teď jste to vyhmát, pane Holub. Oni ti nováčkové a nahodilí provinilci jsou největší kverulanti.
0: Odejď, nic jim není recht. Ale takový starý kriminálník ví, že arest je riziko práce a tak to zbytečně nestěžuje sobě ani nám, že jo?

se touláš a nevíš kudy kam, tak přijmi mé pozvání a zkus najít cestu k nám. Dívej se nahoru, světlo tě povede, až dojdeš na místo, kde já čekám na tebe.

zaklepeš u dveří, já přijdu otevřít a pozvu tě k večeři. Ženich a nevěsta, sednem si ke stolu,

hlavy do těla. A ty budeš poprvé šťastná i dospělá, až na život a na smrt si řekneme, že každou vteřinu znovu se

0: Zatím jsme dnes tedy vybírali pouze, tak říkajíc, ze studiových archivních nahrávek. Ale když vám takové čtení z Čapkových povídek najde to správné publikum, ostatně sami uslyšíte, že je to vlastně, jako by se četlo nahlas třeba, já nevím, v knihovně. Skryté niance v textu najednou dostanou svůj ohlas a radost by z toho měl určitě nejenom sám autor Karel Čapek, ale v takový krásný společnosti, řečeno s Jiřím Suchým, bylo dobře i panu Rudolfu Hrušinskému. Ostatně nechal se publikem v někdejším divadle hudby při té veřejné nahrávce nikoliv svést na scestí, to by tedy člověk u herce jeho formátu snad ani nečekal, ale naopak nechal se vést. Tak se k němu teď na té cestě s Čapkovým detektivním příběhem o lirickém zloději společně přidejme. A brzy zase naslyšenou.
1: Já myslím, že by mnoho zločinců vymřelo, kdyby je společnost ignorovala. Ozval se pan Zach, redaktor. Takového odborného pachatele zrovna hřeje ta výjimečná veřejná pozornost, které se těší. Já neříkám, že lidé kradou a loupí jen pro tu slávu. Dělají to pro peníze, nebo z lehkomyslnosti, nebo vlivem špatných přátel. Ale jak jednou čuchnou k té aura popularis, probudí se v nich takové jakési velikářství. To máte stejné jako u těch politikářů. Počkejte, tomu už je řada let, co jsem redigoval náš výborný krajinský týdeník Posla východu. Já jsem se sice narodil na západě, ale to byste nevěřili, s jakým zápalem jsem bojoval za regionální zájmy východních Čech. To víte, takový krajinský redaktor musí hlavně dbát o lokální události. Jednou mě tedy zastavil tamní policejní komisař a povídá, tak dneska v noci vyloupil nějaký všivák krám pana Vašaty, co je obchod se smíšeným zbožím. A co byste tomu řekl, pane redaktore? Ten ničema tam napsal a nechal ležet na pultě báseň. To je přece drzost. No ne? Ukažte mi tu báseň, řekl jsem honem, to bude něco pro Posla. Uvidíte, že pomocí tisku toho taškáře chytneme. Mimo to, pane, jen si považte, co taková senzace bude pro naše město a pro celý náš kraj. Zkrátka tu báseň jsem po mnoha řečích dostal a otiskl jsem ji v Poslu východu. Já vám ji povím, pokud si ještě pamatuju, bylo to nějak takhle. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct a dvanáct bije. To je hodina pro zloděje. Když jsem ty dveře páčil, někdo po ulici kráčel. To bych nebyl zloděj, kdybych se bál. Ty kroky šly pořád dál a dál. Když člověk v takový tmě poslouchá, slyší, jak mu srdce bouchá. To srdce je sirotek jako já. Maminka by nade mnou plakala. Někdo má na světě neštěstí. Já jsem tu tak sám. To jen myš šelestí. Myš a já, zloděj v oba. Proto jsem jí nadrobil kus chleba. Ona se nechce ukázat, kde je. Zloděj se musí bát i zloděje. A tak to šlo ještě dál, až nakonec bylo. Mohl bych toho napsat ještě více, ale ona mě už dohořívá svíc. Teda tu báseň jsem otiskl s obšírným rozborem dušespitným a krasovědným. Vyzvedl jsem její baladické rysy a výmluvně poukázal na jemné struny v duši zločincově. Byla to svým způsobem senzace. Tisk jiných stran a jiných krajinských měst tvrdil, že je to pustý a umělý podvrh. Jiní odpůrci východních Čech zase prohlašovali, že to je plagiát, nejapný překlad z angličtiny. A kde si cos? Ale když jsem byl v nejlepší polemice za našeho krajinského zloděje básníka, Přišel ke mně ten policejní komisař a povídá, tak pane redaktore, už byste mohl být konec s tím vaším zatraceným zlodějem. Považte si tohohle týdne už zase vykradl dva byty a jeden krám a pokaždé nechal na místě činu dlouhou váseň. No to jsem rád, Jařku. Otiskneme to. To by tak hrálo, brčel komisař. Pane, to je nadržování zločincům. Vždyť ten chlap teď krade jenom z takové probuzené literární cti žádosti. Ninčkomu to musíte nějak zarazit, víte? Napište, že ty básně nestojí za nic, že jim chybí forma nebo nálada nebo co chcete. No já myslím, že ten Holomek pak přestane krást. Povídám, tohle mi napsat nemůže, když už jsme ho jednou chválili. Ale víte co? Nebudeme mu víc ty básně otiskovat a je to. Dobrá. Za dalších 14 dní se událo 5 nových krádeží i s příslušnými básněmi, ale posel východu o nich mlčel jako zařezaný. Asi po 3 neděle byl pokoj, ale pak se začaly ty krádeže znova, jenom s tím rozdílem, že příslušné básně byly posílány poštou přímo do redakce posla východu. Ale posel východu se zatvrdil. Jednak si to nechtěl rozházet s místními úřady, jednak ty básně byly slabší a slabší. Autor se začal opakovat a vymýšlel si takové romantické hejble a ciráty. Zkrátka, počal se chovat jako skutečný spisovatel. Jednou v noci jsem přišel z hospody domů, pískal jsem si jako špaček a roškrtl sirku, abych si zapálil petrolejku. V tom okamžiku někdo za mými zády foukl do té sirky a zhasil ji. Nerozsvěcet, řekl temný hlas. To jsem já. Aha, řekl jsem, co byste chtěl? Já se vás jdu zeptat, řekl temný hlas. Co je s těmi básněmi? Človičku, povídám, to jsem pořád nevěděl, o čí jde. Teď přece nejsou redakční hodiny, přijďte si zítra v 11. A vy mě dáte sebrat, řekl hlas trpce, to nejde. Proč už netisknete mé básně? Teď teprve jsem se dovtípil, že to je náš zloděj. A to by byla dlouhá kapitola, řekl jsem mu, sedněte si, mládenče, a když to chcete vědět, já ty vaše básně netisknu, protože za nic nestojí. Tak. Já myslel, řekl hlas bolestně, že nejsou horší než ta první. A ta první ušla, pravil jsem přísně. Byl v ní upřímný cit, rozumíte? Mělo to intuitivní svěžest, mělo to takovou bezprostřednost a sílu prožití, mělo to náladu, mělo to všecko. A ty další člověče byli pro kočku. Ale dyť, zaupěl hlas, dyť já je psal stejně jako tu první. No to je právě to, řekl jsem tvrdě. Vy jste se v nich jenom opakoval. Zase v nich bylo, že venku slyšíte kroky. Dyť já je slyšel. Bránil se hlas. Zase v nich bylo o té myši, pokračoval jsem. O té myši. Pravil hlas malomyslně. Když tam ta myš vždycky je. A já o ní psal jenom ve třech. Zkrátka, přerušil jsem ho. Z vašich veršů se stala pustá literární rutina. Bez originality, bez inspirace, bez citové obnovy. Příteličku, to nejde. Básník se nesmí opakovat. Měl byste začít z jiného soudku. Snad, abych vykrat kostel. Navrhoval hlas. Nebo krchov. Potřásl jsem energicky hlavou, to nikam nevede, povídám. Člověče, na látce tak nezáleží jako na prožití. Ve vašich verších mě chybí nějaký konflikt. Je to pořád jen takový vnějškový popis obyčejné krádeže. Vy byste měl objevit nějaký niternější motiv, například svědomí. Hlas chvilku přemýšlel. To jako, myslíte, výčitky svědomí, řekl váhavě. Myslíte, že ty básně pak budou lepší? No to se rozumí, zvolal jsem. Kamaráde, to jim teprve dá tu psychologickou hloubku a zítřenost. Já to zkusím, pravil hlas zamyšlený. Já jenom nevím, jestli s tím budu moct krást. Člověk ztratí tu jistotu, víte? A když nemá tu jistotu, no tak ho spíš čapnu. A kdyby, křikl jsem, člověče zlatá, co na tom, kdyby vás chytili? Co pak si nedovedete představit, jaké básně byste psal Incarcere et Catenis? Já bych vám ukázal jednu básně z vězení, to byste mrkal. Byla v novinách. Ptal se hlas dychtivě. Olenku, povídám, to je jedna z nejslavnějších básní na světě. Rozsvíte, já vám ji přečtu. Můj host rozškrtl sirku a rozsvítil lampu. Ukázalo se, že je to bledý, trochu úhrovitý mládenec, jak už zloději a básníci bývají. Tak počkejte, já řku, hned vám to najdu. A vyhrabal jsem překlad Wildovy balady ze žaláře v Reading. Jakživ jsem nepřednášel nic s takovým citem. Jako tehdy tu baladu, víte, ty verše, tak každý zabíjí, jak dovede. Můj návštěvník ze mne nespouštěl oka a když tam bylo o tom muži, jak jde na šibenici, zakryl si tváře a vzlikal. Když jsem dočetl, bylo ticho. Nechtěl jsem kazit jistou velikost té chvíle. Otevřel jsem okno a řekl jsem, nejkratší cestu máte tamhle přes plot, dobrou noc. A zhasil jsem lampu. Za dva dny ho chytli v jednom krámě, do kterého se vloupal. Seděl tam u pultu, nad kusem papíru a kousal koneček tušky. Na tom papíře bylo jen napsáno, každej krade, jak dovede. A dál nic. Nejspíš to měla být variace na baladu ze žaláře v Readingu. Tehdy ten zloděj dostal půl druhého roku kriminálu za řadu vloupání. Za nějaký měsíc mě od něho doručili celý sešit básní. Bylo to strašné. Samá vlhká podzemní kopka, kasematy, mříži, svinčící, okovy na nohou, stuchlý chléb, cesta k šibenici, a kde si, co si. Já jsem se až zhrozil, jaké těsné poměry musí panovat v dotyčném kriminálu. Prosím vás, takový novinář vleze všude. Tak jsem si vymohl, že mě ředitel té trestnice pozval na prohlídku svého ústavu. On vám to byl docela slušný, humánní a zánovní kriminál. A toho svého zloděje jsem zastihl, zrovna když vyjídal z plecháče čočku. Tak co? Povídám mu. Kde pak máte ty řinčící okoly? Co jste o nich psal? Náš zloděj se začervenal a koukl bezradně na ředitele. Pane redaktore, koktal, vždyť o tom, co tu je, se nedají psát žádný básně. To je těžká věc, že? A jste spokojen? Ptám se ho. Jináč bych byl, bručel rozpačitě. A není tu o čem psát. Od té doby jsem se s ním nesešel. Ani v rubrice ze soudní síně, ani v poezii.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Přeji příjemnou noc ze zlínského studia Českého rozhlasu. Jsem moc ráda, že se dnes slyšíme. Budeme si totiž povídat o jídle. Nechci vám počítat kalorie ani vám radit, co smíte a nesmíte. Spíš mě zajímá, jestli přemýšlíte nad tím, co si dáváte na talíř. Změnili jste někdy svůj jídelníček kvůli zdraví? Nebo jednoduše proto, že vám tělo řeklo, že je čas něco změnit? Co se u vás jedlo doma, když jste byli malí? Vařilo se tehdy podle vás zdravěji než dnes? Možná nedáte dopustit na obyčejnou domácí kuchyni. Možná jste postupem času začali jíst lehčeji, přidali víc zeleniny, nebo jste naopak zjistili, že nejlepší je nic příliš neřešit a dát si od všeho trochu. A možná se náš jídelníček mění i s věkem. Něco, co jsme dříve jedli bez přemýšlení, nám dnes už nesvědčí. A naopak jsme přišli na chuť něčemu, nad čím bychom kdysi ohrnuli nos. Takže dnešní noční linka se vás ptá, co jíte vy, abyste se cítili dobře? Telefon do zlínského studia znáte, 731 800 900. Psát můžete na rozhlas.cz/linka. Budu moc ráda za vaše příběhy, zkušenosti i obyčejné vzpomínky od rodinného stolu. Noční linka právě začíná a já, Jarka Barboříková, se těším, že dnešní noc strávíme spolu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Máme 6 minut po 23. hodině a dnes až do 1 hodiny spolu budeme nahlížet do vašich kuchyní a budeme se ptát na to, co vám osobně dělá dobře na žaludek. Zajímá mě, podle čeho si vybíráte, co si každý den položíte na talíř. Je s námi paní Lidka, vítejte, voláte z Jižní Moravy.
1: Já vás zdravím, vás všechny a celou noční linku a hlavně nespavce.
0: Děkujeme a povídejte, co máte k tématu.
1: No tak, já bych vám řekla, zaprvám, chci hodně poděkovat za tu písničku od Haničky, kterou jsem měla hrozně ráda. No byla jenom už 4 roky starší jak já a prodělala taky ten covid.
0: Dobře, Lejduško, pojďme k tomu tématu.
1: Ano, ano, takže na první místo já stavím od jak živa. První místě zdraví, potom lásku a potom peníze, všechno ostatní.
0: Aha.
1: To znamená, dneska propaguju zdravě, žít zeleninu, ale jak slyšíte a vidíte, tak a hlavně Ameriky, co tady přišlo, že ti McDonaldi a to všecko. Takže samé maso, hlavně maso, že to je fakt, že maso obsahuje bílkovinu, ale maminka

0: říkala, že člověk má v životě vyzkoušet všechno, ale všeho moc škodí. To je pravda. No,
1: dobře, takže... Liduško, tak abychom byli konkrétní, jak vypadá každý den vaše snídaně?
0: No tak, jak kdy, ale obyčejně je to bílé pečivo a buď nějakou pomazánku na to, nebo někdy stačí chleba s maslem, no a kávu, anebo čaj, nebo kakao. Tak jako normálně, no.
1: Dobře, a co k obědu? Je tam velká porce zeleniny?
0: No tak se zeleninou jako nikdy jsem nebojovala, nebo že by se mě hnusila, jak někdo řekne, co cukrálík a mi bastil zeleninu, tak to názoru já nejsem, naopak. Je zelenina je zdravá, no ale zase všeho moc kodí, jak říkala maminka, takže moje maminka byla ohromná kuchařka a hodně mě naučila. Takže já už věkem aj zapomínám, že jsem se stěhovala poslední dobu, tak jsem přišla o veškeré recepty, tak zahájím nové a na něco si vzpomenu. Jenom vím, že jsme vařili dřív, maminka vlastně byla dlouho s náma doma, my jsme jenom dva s bratrem a jelikož jsme bývali často nemocní, tak by musela mě pořád jenom paragrafy, tak byla s náma dlouho doma. No a tatínek nás vlastně živil, ten jezdil celý život sanitkou. No takže mě do dneška zajímají prostě filmy a seriály z lékařského prostředí. Uh-huh. No a co se týká stravy, tak třeba koukám na ty pořady všelijaké s těma kuchařema, jo. Tak ten polrajz, ten mě chytl, jak se říká, mě zalíbil, ale pokud neotevře pusu.
1: No Liduško, vaříte tedy podle no. těch receptů, no, které nabízejí třeba různé televizní programy?
0: Kuchařky to já nekupuju, mám nějakou kuchařku.
1: No ne, že se díváte na tu televizi a podle těch receptů vaříte.
0: Já spíš vařím jako podle toho, co mě maminka naučila.
1: Mm-hmm, to jste říkala, že jste teda přišli o nějaké recepty.
0: No. My jsme nebyli nějak nároční, že by maminka vařila skromně, ale dobře. A tak dobře vařila, že když byla potom zaměstnaná někde, by to bylo na pile, jako byla v kuchyni, jako kuchařka, tak vím, že se k ní hodně stránníků vracelo. Ne, dneska vaří paní Jagrová, tak to si dám dvakrát.
1: Aha.
0: Takže byla opravdu byla vyhlášena. A dobrá kuchařka. A říkám, a díky bohu, že jsem se od ní mohla hodně naučit, protože jsme byli jenom dva. A vám říkám, maminka s náma byla dlouho doma sama, protože, říkám, nebyli nemocní, když ne já, tak bráška měla černý kašel, takže jsme jenom o dva roky od sebe. No a potom jsme spolu s maminkou pracovali na jednom... V jednom kartonáři prostě ve sklárně ve Karolince, takže jsme spolu byli, se dá říct, pořád. No, no a tak vzpomínám hlavně na to, co jsme jako děcka zbožňovali a to nebyl problém jako se naučit, žádné, to nebyly žádné složité, jak dneska ti gurmáni, jo, to když vidíte, na tom talířku to není nic moc, ale stojí to peněz, to se člověku udělá špatně, no. Jenom když slyší tu cenu. Takže nejradši jsme měli jako děcka, zbožňovali bramboráky, nebo halušky s brinzou, se sýrem, to se dá jíst s čímkoliv, že ty halušky.
1: No, no Liduško, já... Nevím, kolik z nás vydrží neotevřít ledničku dnes v noční lince při poslechu. to budou chutě. No ale už bychom neměli na večer jíst, tak si všichni tak teď slibme, že tu ledničku neotevřeme. Já vám děkuju za zavolání i to, že jste se s námi podělila o svoji zkušenost. Přeji vám hlavně, ať vám chutná, ať vám jídlo dělá dobře, ať je pro vás také radostí. Mějte se hezky a přeji klidnou noc.
0: Taky děkuju a mějte se nás herně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 17 minut po 23. hodině. Jídlo nám má dodat energii, ale také radost. A někdy není úplně snadné obojí skloubit. Co jste ve svém jídelníčku postupem let změnili? Paní Irena je s námi, voláte z Karviné, je to tak. Až teď jsme ve vysílání, Irenko, tak začněte prosím od začátku.
1: Dobrý večer vám přeji všem. Já jsem z Karviné. No a jak jsme byli děti, já jsem ročník 53, tak jsme se, mám ještě bratr je starší, tak jsme se narodili po válce. No tak doma se jedlo to, co se navařilo. No tak ani jsme nebyli vybírali z jídle, ale maminka se snažila vařit jak maso, tak omáčky, sladká jídla. No ale je to pravda, že te zeleniny nebylo tolik, jak teďka jíme my. No ale časem se to potom nějak vyvíjelo a tež ta maminka ledas to se přiučila ještě vařit od sousedek, no tak to zkoušela taky, no tak to, no ale potom jak jsem se vdala, manžel dělal v dole, tak potřeboval pořádnou stravu, tak spíš se vařili takové těžké jídla. No a já potom jsem potom měla přes 30 roků nebo 40, jak mi šlo, no tak jsem si trošku začala hlídat váhu, tak jsem spíš přešla potom na tu zeleninu a třeba ze zeleninu, jsem vždycky měla nějakou zeleninu k jídlu, jako k večeři nebo k snídani nachystanou. No a potom už jsem, jak už jsem byla starší, tak jsem zase měla na večeři radši takové syry, kešky, kefíry, no ale vždycky tu zeleninu jsem si k tomu vzala, no a hodně to tež jím, tak jsou to jabka a banány.
0: Takže u vás se, paní Irenko, vlastně jídelníček měnil spolu s věkem od té poctivé, těžší kuchyně až k lehčím jídlům a většímu množství zeleninu. A když jste kolem teda 40 začala na to jídlo víc dbát, víc si ho hlídat, pocítila jste tu změnu i jinak než na váze? Třeba tak, že jste měla víc energie nebo jste se celkově cítila lépe?
1: Lehčí, jako, a no bylo to jiné pro to tělo. No a to a ještě potom.
0: Vy jste tak šikovná, že jste to opravdu pak držela a držíte jako dodnes, pochopila jsem to dobře?
1: No, držím to dodnes, ale já jsem zase kdesi slyšela, že jak se jdeme krabička, nějaká krabička, jak je ta klípka, nebo ty, a dá se tam třeba brousek a na to se nakrájí zelenina, různá, jako co máte doma, paprika, rajčata, cibuli, hřebkvičky, no a tak to vždycky přikryju vrchem a dám to do ledničky a když to nesním, tak to i týden v té lednice vydrží. To znamená, já snídám, tak si vezmu tu krabičku a z té krabičky odebírám tu zeleninu. K večeři odebírám tu zeleninu. No a tak, jak tu zeleninu mám připravenou, tak ji sním víc, než to připravené nemám a mám si ji tak jako chystat každý, pokaždé, když ji potřebuju. No tak to je taky pro mě velká výhoda.
0: Tak
1: no.
0: To by se možná ta vaše maminka divila, kolik zeleniny dnes jíte. Vy jste říkala, že dřív jste jí tolik neměli.
1: Nebylo to zvykem. Nebylo to zvykem, ti lidi to neměli takhle v tom zvyku. A ta sama musíte vědět, že ten jídelníček se měnil. A i vy tež ještě jsou určitě mladá, ale určitě mladší než já. No ale tež jste doma asi jedli jinak, než jste potom jedlo později.
0: No a řekněte mi, čím hřešíte. Máte nějaké jídlo, o kterém víte, že není zdravé, ale nikdy byste se ho nevzdala?
1: Sladké, mám, miluju sladké, já bych od hřišku odešla ke sladkému. Tak to mám ráda.
0: Takže vy jíte hlídí to sladké, ale tím, že pak jíte hodně zeleniny, tak se vám to vyvažuje?
1: No musím se hlídat s tím sladkým. No, já mám trošku navíc, ale jsem si říkala, že bych měla za to sladké vynechávat a trošku ubrat porce.
0: A řekněte, co na to říkala vaše rodina, když jste takto změnila jídelníček?
1: Tak oni neříkali nic, protože já jsem jim to nenutila.
0: Takže jste změnila jenom vy svou stravu a oni si dál jedli a dělali vám chutě u oběda.
1: No, takže jako tak, ale mi to nevadilo. Já jsem byla ráda, že jim chutná, no a ještě jsem jim já rada vářím, tak se nemají navařit. A potom vářil manžel, jak byl v důchodu, a ten vářil. Já jsem říkala, kde se to k něm bralo, on sledoval strašně moc toho kuchaře, toho Zdeňka Pulrajta, no, vypisoval si recepty z toho se televize a i od toho Babiše, co to mluvím, tam je ten...
0: No podívejte, nevadí těch šéfkuchařů a televizních pořadů,
1: no,
0: je určitě mnoho.
1: Víc, no.
0: A řekněte mi, jestli se pamatujete, že když jste byla malá, tak se vyhazovalo jídlo.
1: No my ne.
0: Ne, že?
1: Ne, my ne.
0: Já si také myslím, my že jsme, se dříve takto neplýtvalo.
1: My jsme snědli chleba od kurky do kurky, no a jídlo, to se vždycky všechno snědlo. A vařila mama tak, aby zbytečně nevařovala velké porce, aby se, jako tak, aby jsme to měli, a jak se to třeba nesnědlo, tak jsme všechno dojídali na druhý den.
0: Ano, když třeba chleba stvrdl, tak se z toho dělaly topinky, nebo se to obalilo ve vajíčku, třeba z rohlíku strouhanku. To nevím, kolik lidí dneska, když má tvrdé rohlíky, si udělá strouhanku a kolik si ji koupí. Co myslíte vy? Já taky.
1: Já to dělám.
0: Já jsem teda už líná vytahovat ten mlýnek, takže to strouhám na struhadle a taky to jde, vám řeknu.
1: No já tež to na struhadle, já ji moc nepotřebuju a nemám, tak to na struhadle. Já ale nekupuju kupovanou strouhanku, bo já celý život dělám strouhanku domácí, no a doma mi to, nechutná ta kupovaná strouhanka, že to je takové tvrdé na těch řízkách, dejme tomu. No ale chleba, a to by tam moje maminka ještě byla válečné dítě, že? No tak ona říká, je, nám vždycky jenom chleba chyběl, anebo za 100 let to chybělo, no tak oni prostě byli tak naučeni, že jim to jako bylo líto, no a my jsme ještě v tom vyrůstali.
0: Rozumím. Moc vám děkuju za milé povídání i za tu cestu, kterou jste nás provedla od té kuchyně vašeho dětství až po změny, ke kterým jste postupně dospěla sama. Ať vám stále chutná, hlavně ať vám to, co si dáte na talíř, dělá dobře. Mějte krásnou a klidnou
1: pěkně
0: noc.
1: A vy taky, a jste močíkou, jak ráda vás poslouchám.
0: Děkuju, my se všichni moc snažíme. To byla paní Irenka, která volala z Karviné, a toto je Standa Hložek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: čerstvé suroviny, domácí kuchyně, pravidelnost, menší porce. Cest k tomu, abychom se cítili dobře, abychom jedli lépe, může být spousta. Každý z nás si vybere jinou a právě o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Povídat se s námi teď bude paní Anička z Miroslavy, kterou srdečně vítám ve vysílání.
1: Já vás taky moc a moc zdravím, přeju krásný večer, nejen vám Jaruško, ale všem posluchačům. No a když dneska o tom jídelníčku, tak já bych řekla, že já jsem takový plánovací člověk, jo. Já musím mít tu práci každou naplánovanou, takže já si, nebo se s manželem domluvíme a já vytvořím týdenní jídelníček, obědu jenom myslím. A celkem jíme pravidelně. Snídaně, oběd, odpolední kafíčko a k tomu nějaká buchta, to si třeba koupíme, když tak, a večeře. Jo, tak takhle je naše jídlo a během odpoledne nebo i dopoledne je nějaké to ovoce a zeleninu samozřejmě máme pravidelně každý den k obědu, pokud nemáme třeba jenom polívku, protože když vařím, teď už na to naše stáří, třeba takovou bramboračku, jo, do které dávám i teda doma si udělanou jížku, žádnou nějakou granulovanou nebo něco tak, a je tam všechna zelenina, která se najde na zahrádce nebo v ledničce, to znamená mrkev, petržel, celer, základem jsou brambory, někdy houby, když jsou, libeček tam dám, petrželku, cibulí, česnek, květák, prostě taková to, nebo vařím taky fazolačku, vařím čočkovou polévku, například včera a předevčírem jsme měli rajskou polévku, takže já se snažím, aby jsme ten jídelníček měli takový pestrý a samozřejmě vařím i sladká jídla. Vařím kynuté knedlíky s povidlama, jednou třeba za měsíc, nebo když byly meruňky, tak s meruňkama, s jahodama. Prostě snažím se ten jídelníček, aby byl takový pestrý. A pravidelně k tomu jídlu usedáme.
0: Aničko, řekněte mi, když ten jídelníček sestavujete, podle čeho vybíráte, co v něm bude? Podle chuti nebo podle toho, co je zdravé, nebo podle toho, co máte doma?
1: Chutí a taky podle sezóny, že jo? A tak asi to jsou ty dvě měřítka, na co máme chuť a co je sezóně, kdo na zahrádce byly rajčata, je tam cibulka, měli jsme tam kedlubny, takže jsem udělala třeba dušenou kedlubnu na másle a k tomu my máme rádi teda brambory. Jo, my jsme bramborový lidé.
0: Má něco do sebe, Aničko, člověk potom nemusí každý den přemýšlet, co uvařit. Možná se i s nás vyhne tomu, že sáhne po něčem jenom tak narychlo. Jak dlouho už to praktikujete a píšete jídelníčky?
1: Já si to nemůžu psát, ale já to mám v hlavě. Já se s manželem domluvím v neděli večer, když večeříme, tak už mu navrhnu, co bych asi vařila na ten týden a už víme i, co bude v neděli a on to buď to schválí, nebo řekne, já bych si dal něco jiného, takže takhle to máme. A když dělám nějakou třeba omáčku, rajskou nebo koprovku nebo třeba roštěnku, tak to už nemáme polívku. Ale máme i vývary, máme rádi, většinou máme vývar buď to vepřový nebo z kuřecího masa, koupíme kuře, uvaříme, do toho to maso natrháme, jo, a pak už jíme jenom, já už tam udělám buď to drobení, nebo nějaké kapání, nebo dělám taky krupicové knedlíčky, takže to už máme jako to jídlo, jenom tu polévku s tím, třeba s tím kuřecím masem, protože už jsme staří, už buď to jedno, nebo druhé, ale když máme, já nevím, to druhé jídlo je nějaké jenom, třeba tady jsme měli topinku, které bylo dost chleba, tak jsme měli topinku s volským vokem, tak jsme právě měli tu rajskou polévku, protože ji taky oba máme rádi.
0: A ono to vlastně pomáhá i při tom nakupování, ten jídelníček. Přesně víte, co budete potřebovat.
1: Ano, ano, říkám, my máme rádi hodně brambory a když jsou nové brambory, tak třeba máme k obědu jenom brambory a k tomu mléko, jo, takže už jsme staří, takže tak podle svých chutí si to přizpůsobujeme.
0: Tak ať vám ten váš jídelníček dál dobře slouží a hlavně ať vám chutná. Děkuju, že jste se s námi podělila o to, jak to máte doma nastavené. Bylo to inspirativní, možná se z vás mnozí posluchači vezmou příklad. Přeji krásnou noc.
1: Krásně a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Možná jste kdysi jedli úplně jinak než dnes a ke změně vás přivedlo zdraví, věk nebo vlastní zkušenost. Co už na vašem stole nenajdeme a bez čeho se naopak neobejdete? Na to se dnes ptá Noční linka Českého rozhlasu a Jarka Barboříková.

0: Dobrý večer v noční lince. Když jsme byli děti, málo kdo z nás přemýšlel nad tím, jestli je oběd zdravý. Snědlo se zkrátka to, co bylo. V čem se vaše dnešní stravování liší od kuchyně vašeho dětství? I o tom můžeme povídat v dnešní noční lince Českého rozhlasu, protože je tady s námi téma, co jíst, abychom se cítili dobře. Krásnou noc.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Zdravíme vás, pane Bohumíre, do Štenberku a povídejte. Jak to máte vy?
1: No, promiňte. Hodně toho řekla paní Anička z Miroslaví. A jináž já vám řeknu, tenkrát, já jsem se narodil po válce, takže tenkrát jako hospodyňkou byla naše maminka a co se uvařilo, to se snědlo. A bylo to, nikdo nic nenamítal, prostě maminka byla taková přední linie a to jídlo bylo, nedá se říct, že by bylo skromné, ale řekl bych, já jsem z dědiny, z vesnice, takže v každém druhém domě, a my jsme to teda měli jsme prasátko a veškerou drůbež, takže o celý rok bylo postarané. A na té vesnici, to ještě si jako kluk pamatuji, tak to byly takové ty malé obchůdky, ale po 89. 90. roce, jak se to změnilo, že tak to začaly supermarkety a takové, takže ta strava se i změnila. Já ty jejich reklamy a takové, už se doma nevařilo takový ty, jak jsme měli rádi, orestovanou cibulku s bramborama, novýma bramborama, když jsem vykopal třeba na zahrádce a s tím mlékem, to prostě skončilo. Dneska už je to takové, že většinou skoro každý den je maso. Když to není přímo maso od řezníka, tak jsou doma konzervy, vepřovi, gulášovi, já nevím, všecko možný, jako já. No, takže dneska se dělá taková čína, nebo ty nudle s tím, s tou konzervou, jako to se udělá. Je to rychlý, nedá to moc práce. No, tak je to tak nějak. A co se týče snídání a takový, tak já jsem bylinkář, já si každý den a možná jednou týdně si vezmu čaj, který vaří moje žena pro další členy rodiny, co jsme doma, ale jinak já si dělám každý den většinou byliny čaje a míchám to, jako já nikdy nesejím. A já těch bylin ve skříňkách mám asi 50 druhů. To mě říkala jedna, prosím vás, to omezte, jako stačí vám 20, já? Jo, že ale co mám omezit, který mám omezit, já? To vám nikdo neřekne. No a pak jsou tady, dostanete koupit konzervy malé nebo potřech, je to zabalený, tuňákový, pomazánky, no tuňák v oleji a takový, nebo v rajském protlaku, takže já každý rok na jaře asi mám asi udělám, ono je to taky dobrá taková, dělám medvědí česnek v oleji a ono je to i takový dobrý platidlo, třeba pro zubařky, jako já, když tam jdu, tak je to takový dobrý platidlo. A takže já si namažu chleba sádlem pravidelně každý den, to my si sádlo rozpustíme, uděláme třeba 8 sklinek, to tak vyjde, to je omlia, a namažu si kraj z chleba, nebo někdy aj rohlík sádlem, na to ten medvědí česnek. Prostě mám čas na snídaní, stát jsem v důchodě jako senior, takže dám si na to ještě, co jsem si to chtěl říct, jo, mám rád plesnivý sýr, tak k tomu přikusuju plesnivý sýr, uzenin moc málo, jako já. No, a ještě co si jsem chtěl. No a na to třeba aj trošku lžičkou si naběru, rozdělám ty ryby v oleji, jako rozdělám to a ta konzervička mě vydrží třeba na 3x, jako já. Takže tak nějak já to dělám. co bych vám ještě řekl.
0: Vy jste borec, Bohumíre, vy jste v kuchyni jako doma.
1: Teď si nemůžu vzpomenout. Já si rád pospím, já třeba vstávám v 8 hodin, posnídám si, tak jako jak lážo plážo, a ten čaj to vypiju půl litra nejmíň, jako já, ale pak teda makám na zahradě, na baráku. A i soused, u sousedů, já nazbírám hodně u sousedů jablek, já jsem vykácel starý jabloně, nazbíral jsem leto, teďka, dneska odpoledne jsem nazbíral asi 8 přepravek padaných jablek, takže já nadělám mošt, jo, a takový různý speciality dělám, likéry, a mám rád slivovičku.
0: Teda to je obdivuhodné, kolik máte energie a chuti do práce. A jestli vám to dělá dobře a přináší radost, tak je to možná také jeden z receptů, jak se udržet v dobré kondici. No, tak i takové recepty můžeme dnes překládat.
1: Každý mi říká pomal, no ale v čem, nebo jak, víte? Zítra jenu na vinobraní do příkaz, tam je hanácká příkaze náklo seň, je ukázka, jak se víno stříhá, potom myslím, jak se šlape, otrháme to, pošlape se to a už někde začali, tak budeme chutnat i burčák.
0: No teda, vinobraní, tak to je krásný plán. Přeji, ať se vydaří počasí, dobrá nálada a samozřejmě, ať chutná i něco dobrého. Možná, že všechny zásady zdravého jídelníčku půjdou zítra stranou. Bohumíre, zdravím vás, mějte se dobře a zavolejte zase. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, za 11 minut bude půlnoc. Když jsme byli děti, málo kdo z nás přemýšlel nad tím, jestli je oběd zdravý. Je to tak. Jak je to dnes? Dnes je to úplně jinak. Dáte mi za pravdu, Oline?
1: Ano, dám za pravdu.
0: Naši rodiče, prarodiče neznali tolik výživových doporučení jako my. Přesto bývalo domácí vaření samozřejmostí. Tak když to vyporovnáte, tak co byste k tématu řekl?
1: No tak když si vzpomenu na dětství, jak jsme se my teda živili, nebo co jsme jedli, tak já pocházím z Moravskoslovácka, to už víte. Tam to bylo prostě, jak už tady bylo řečeno před řečníky, záležitost to, co běhalo po dvoře, po zahradě a tak dále, tak to vlastně se konzumovalo. Co jsme si vypěstovali, co tam, já nevím, slepice, kachny, housy, prasátko potom v zimě a tak dále, a tak dále. Takže to byla taková výdatná, bych řekl, pro tu vesnici, protože tam se pracovalo na poli, moje stařenka, stařenky a ty dičky, všichni kolem dělali bězere, takže tam potřebovali určitou tu energii 100% mít teda. A my jako děcko jsme prostě měli to, co bylo doma. Přišli jsme ze školy, aktovka prásk do kouta, šlo se do špajzu, jak se říká, do spižírny, tam bylo ve velkým kýblu sádlo, namazali jsme to, dali jsme na to cibulí, nebo jsme vytáhli kvašáka, směli jsme tam a šli jsme lítat ven po venku a bylo to vyřešené. Teď, jako když to vedu zpátky trochu na ten současný život, nebo jak jsem procházel tím, jak by se dalo říct možná vývojem toho stravování, tak podlehal jsem různým takovým těm, co byly ty nápady, nebo jak to bylo, tak ty modní střelky, ale měl jsem rád, nebo neměl jsem moc rád maso jako takové, tak jsem zkoušel, experimentoval jsem s tofu, se sojou a tak dále, a tak dále. Dělal jsem, teď teda nakládám si svoje zelí, takže dělám si takzvaný segedinský kuláš, ale ze sojových kostek. Ty si ale musím podle své chuti namočit, přidat tam to, co mám rád. Udělám ho třeba z kastrol, protože to manželka nejí, tak já třeba ten gulážím týden. A vůbec mi to nevadí, protože mi chutná. Mám už vytřibenou chuť, mám tam prostě pikantní záležitosti, přidám tam trochu chili a tak dále, takže to mi nevadí. Třeba si dělám fazole kovbojské, jak já tomu říkám, hodně cibule, pak tam dám ty fazole, když tam dám nějaký klobásek nebo nějakou čebajku nebo nakrájený salám, nebo to je jedno co, pak tam přidám rajčata. A to taky jeden týden. No vůbec mě to nevadí, protože mám to rád, mám to udělané podle sebe, podle svých chutí. Je to rychle. Mám to v lednici naporcované po takových porcích jednotlivých. Vyklopím, ohřeju s ním a nezdržuji se vůbec nějakým přemýšlením, co budu a dělat a vařit. Ujíždím, musím podotknout, ujíždím na zelím anebo na rajské omáčce. Když to někde je třeba jako v hospodě, nebo se tak si prostě neodolám a zajdu tam a vyzkouším a mám to rád. Takže to je takové moje experimentování. Snídaně, to mám velice jednoduché, namažu máslem nebo ramou, na to dám med třeba, anebo tam přidám nějakou takovou tu, jak jsou tak ty pasty, sardelová pasta, lososová a tak dále, tu nějaková ochutím, ale hlavně, co musí být, cibule. Syrová cibule, minimálně jednu cibuli každý den s ním. Ať už je to na těch chlebech s tou sardelkou nebo s něčím takovým, ale vždycky ta jedna cibule padne. Hodně zeleniny, když teď jsou tady rajčata na zahrádce, tak si vezmu rajče, udělám si třeba salát rajčatový. No prostě to, co tady mám teď v dosahu, mám tady na zahradě nebo na dvorku jednu hlavu vína. Je to takové, říká se tomu Chorvat, je to takové růžové, má to sice v sobě 3 pecky nebo 2 pecky, ale je to chuťové jahodové. Takže teď mi to rozrává, mám tam možná takových odhadem, no, 100, 150, možná 200 střevců, takže to budu postupně, jak to bude zrát, tak to budu postupně, nejen já teda, samozřejmě jsou tady vnuci a je tady rodina, takže kdo půjde kolem, usilne si, utrhne si, sní to přímo z toho, měli jsme maliny, to taky přímo z kaře do žaludku, prostě takový, to je prostě můj takový styl.
0: No, Oline, řekněte mi, jestli jste zvyklý vařit je pro velkou skupinu osob.
1: Nejsem, protože to,
0: co já... Vařil jste někdy pro velkou, širokou rodinu?
1: No, já to řeknu takhle. Když byly moje děti menší, nebo já nevím, ve školním věku, když jsem udělal třeba ten sekretinský ulaž z těch sojových kostek, nebo co tak nejsi ohrnovaný nos, ale jak to zkusili, tak to jedli taky. Ale že bych vařil pro někoho dalšího, manželka to, co já uvařím, nejí, takže to mám výhodu, nikdo mi to nesní. A abych vařil pro nějakou velkou skupinu, tak to si nepamatuju. To bych se neodvážil, protože nejsem kuchař, jsem prostě takový jenom kuchař pro sebe. Tak asi bych to řekl.
0: Ale šikovný kuchař. Oline, čas nám přetekl doslova do písmene. No, nemám šanci se doptat, ale já myslím, že ani by nebylo na co. Mluvil jste hezky, bylo to zajímavé. Jsem ráda, že jste se dovolal, mluvil jste přímo k tématu a to my vždycky oceňujeme. Opatrujte se, přejeme krásnou noc, ať vás práce v kuchyni i na zahrádce stále baví a zavolejte nám zase příště.
1: Já děkuji a dobrou chuť, když si dáte něco, až přijete domů dneska ještě po vysílání. A dejte si.
0: Já se budu snažit tu lednici neotevřít.
1: Ale otevřete, to se říká bílý sex, to nikomu nevadí, prostě, když máte nevím, co chuť, je to lepší si to vzít, než si to odpírat, protože ta psychika je horší potom, než to samotné, ten samotný kontakt s tím prohřeškem, to si pamatujte.
0: Já si v duchu řeknu, Olin z Kopřivnice mi to dovolil a já tu ledničku otevřu.
1: Souhlasím.
0: Mějte se hezky.
1: Mějte se moc hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Máme za sebou půlnoc a tak vás vítám už v novém dni s datem 11. září. Jsem ráda, že ho začínáte právě s Noční linkou. Ze zlínského studia vás stále provází Jarka Barboříková a dnes si povídáme o tom, co jíme, abychom se cítili dobře. Jak se váš jídelníček během života proměnil a co vám dnes nejvíc vyhovuje? Zajímá mě také, jestli si občas bez výčitek dopřejete něco, o čem dobře víte, že zrovna zdravé není. Telefon do studia je 731 800 900. Budu ráda, když se k našemu nočnímu povídání přidáte i vy. Teď přichází pan Vláďa z Kopřivnice. Začneme hezky hned z kraje. Halo, halo.
2: No tak, neznáš já vady drčkovou polévku.
1: Ještě jednou? Úplně jsem nerozuměla.
2: Že nesnesu držkovou polévku.
1: Nemáte rád držkovou polívku.
2: Aha. A houby.
1: A houby nejíte. No ne. A víte co, to asi spousta lidí nejí držkovou polívku, houby taky nemá rád, každý to není nic nového. Co naopak rád máte?
2: No tak nejlepší, jak se kolikrát dívám na internet, babica jak vaří, takže říká, že nejlepší je zelenina vepřová.
1: Vepřová zelenina, dobře, takže jste masář, ano. Ono jídlo není jenom palivo pro tělo, bývají v něm schované, ale také vzpomínky, rodinné zvyky i kus domova. Tak které pokrmy z vašeho dětství zůstaly na vašem stole dodnes?
2: No tak nejlepší tak byla koprovka nebo knedlíky ze švestek s bramborovým těstem.
1: A to tedy vy občas máte na stole? Jste schopný si něco takovou dobrotu i vy sám připravit?
2: No, momentálně ne, bo Robka je umřela před 6 rokama. A to jak jsem byl ještě před vojnou, tak jsem mi na posazení pracoval 30.
1: Ještě jednou, co jste říkal, tu poslední větu?
2: Že jsem jí zpracoval za 30 knedlíků.
1: Aha, jo, tak
2: bramborové
1: to
2: těsta.
1: No, víte co, je to dobrota, to vám úplně rozumím. Tak když teda máte před sebou oběd, co jste si schopný připravit?
2: No tak.
1: Něco jednoduchého, řeknete si, teď nechci dlouho vařit, tak
2: co nejlepší je pohánka spařena.
1: Pohanka.
2: Pospaná cukrem.
1: No, pohanka, tomu rozumím, já to mám raději třeba naslano, ale rozumím, že je to zdravé na všechny způsoby. Teda nevím, co to je cukr, když si dáte nahoru, ale rozhodně z větší části je to možná zdravé. Tak Vláďo, moc děkuju za návštěvu tady v Noční lince. Přeju krásné dny, krásný noční.

0: čas a zavolejte zase někdy příště.
1: Polina, to asi znám, bo on byla v Kopřici na drahách, se to tam říká.
0: Mhm, dobře. Tak...
1: A má od spolužáka sestru.
0: Dobře, tak Vláďo, zdravíme do Kopřivnice.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je tady. Někdo si svůj jídelníček hlídá velmi pečlivě, jiný věří, že nejdůležitější je zdravý rozum a žádné velké zákazy. Ke které skupině patříte vy? Představte se, prosím, řekněte, odkud voláte.
1: Dobrý večer. Já volám z Karlovarska. Já jsem se narodila...
0: Vaše jméno?
1: Marie. Narodila jsem se 2 roky po válce a když vzpomínám na svoje dětství, tak pamatuju, jak rodiče, že jsme bydleli na vesnici, takže jsme museli si všechno vypěstovat, vychovat sami, takže jsme měli zahrádku, kde jsme pěstovali všechnu zeleninu. Pochopitelně byly tam i ovocné stromy, ty základní hrušeň, jablko, švestka, třešeň. A naši chovali taky prasátko, měli několikrát. No a protože nebylo tenkrát lednice, to se ještě nebyla lednice, takže maminka musela zavařovat maso do sklenic. Měla s tím velkou práci, ale všechno si dokázala takhle zavařit na delší dobu. Měli jsme slepice, měli jsme asi 40 králíků, takže se vařilo pořád z toho, co jsme měli k dispozici. No, maminka vařila moc dobře. Já jsem měla ráda hodně sladkého jídla, takže vždycky jsem mamince říkala, ať mi udělá bolvance, jsem tomu říkala, kynuté knedlíky s domácí švestkovými povidly, na to z kořici nebo z zaroh, které maminka taky dělala sama z mlíka, si vyrobila. No a hodně pekla taky, bábovky, koláče. No, takže jsme takhle vlastně, protože byla vesnice daleko do města, tak jsme byli vlastně živí jenom z toho, co jsme prostě si vypěstovali a vychovali. No, jinak teďka už jsem stará, jsem sama, takže se mi vaří hůř pro sebe. Moc mi to nechutná samotný, takže to trošku odbývám. Mám ráda ale hlavně brambory, maso moc nemusím. Mám ráda vomáčky, koprovku, rajskou, takový tyhle ty vomáčky a to je tak asi všechno, co bych vám řekla.
0: Řekněte mi, jestli jste si vždycky všechno pečlivě zapisovala, všechny recepty, jestli jste třeba zdědila po mamince knihu receptu, nebo jestli jste byla zvyklá vařit od oka, jak se říká.
1: No, tak maminka mi pár receptů napsala do sešitku, to mám ještě teďko. Ještě taky se někdy tam podívám a vařím podle toho. Jinak mi koupila, když jsem se vdávala, tak mi koupila velkou kuchařku, tak podle ní taky vařím, protože už taky občas něco zapomenu, tak radši se dívám do kuchařky, abych na něco nezapomněla. Mm-hmm.
0: A jaké máte ráda koření, které nejčastěji používáte?
1: Koření já mám nejradši majoránku, nové koření, bobkový list, pepř, občas na svíčkovou třeba použiju tymián, no a cibuli hlavně, že jo, no to není koření, ale bez cibule se nedá vařit.
0: Ano, to už jste zmiňovala, konec konců posluchač před vámi také, že každý den, jak to říkal, si musí zakousnout do cibule. No, tak možná, že díky tomu jste oba zdraví a v podstatě já taky, protože já to mám taky každodenně na stole. A česnek, četla jsem, že to nejhorší, co může být, je česnek večer.
1: No, co myslíte? Večer asi jo, ale jinak česnek je vynikající. Ten používám hodně, dělám si i topinky. Tak jako ten se používá hodně v kuchyni.
0: Děkuju. No. Děkuju za vaši návštěvu. Jsem ráda, že posloucháte Noční linku i že se zapojujete, protože toho my si ceníme. Bez vašich příspěvků by Noční linka nebyla.
1: Já jsem se zapojila a poprvé jsem volala a hned jsem se dovolala. Což je vzácné.
0: No, tak dneska štěstě nastalo na vaší straně. Opatrujte se, přeji, ať vás to štěstí neopouští, nejenom při volání do Noční linky, ale i v následujících dnech. U všeho,
1: děkuji.
0: Co děláte. Ať se vám daří.
1: Zdravím vás a všechny posluchače. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 24 minut po půlnoci. S námi v noční lince Českého rozhlasu je teď paní Marie. Vítejte ve vysílání. Slyšíme se? Halo, halo. Zkuste promluvit, vyzkoušíme spojení. Já myslím, že to všechno funguje. Vítejte,
1: Už jsem si dala reproduktor, takže to lepší slyšet.
0: Už jste živě v éteru, mluvíme o tom, co rádi jíme, co nám chutná nebo co nám nechutná, ale jíme to proto, abychom byli zdraví. Tak co máte k tématu?
1: Tak já mám ráda obyčejné jako jídlo, co střídám, rýži, brambory, knedlíky a tak po sobě. Nemám ráda stejné jídla, jako pořád stejné, jak někdo jí třeba pořád těstoviny. Já spíš ty brambory. No a chtěla bych říct, co jsme vařívali, když jsem byla jako holka. No, maminka, měli jsme taky prasátko, tak to se v zimě jedlo uzené maso a to mě velice chutnalo. Třeba s bramborovým salátem jsme udělávali takový, bez majonézy, jak se říká, takový vídeňský, teď se tomu říká, anebo jsem to měla ráda s rajskou omáčkou, to bylo moje oblíbené jídlo. A maminka mě naučila třeba přes týden, potom v létě už nebylo jako tolik masou se presátka snědlo, tak se přes týden vařilo, protože tedy ledničky ještě moc nebyly, nebo aspoň my jsme neměli, tak se maso koupilo, se uvařilo, ale přes týden se moc jako na maso nejezdilo jako do blízkého města, tak buď doma, co bylo na zabití slepice nebo nějaký králík a tak. Tak to jsme většinou vařili až tu sobotu a neděli. A přes týden maminka naučila pěry. My jsme to říkali, kdy to je takové těstovino.
0: Pěry jste říkala?
1: Pěry. To je sladké jídlo, nudlové těsto. To se jenom zamísilo mouka s vodou a rozvalilo se to jako jak na nudle, nakrájelo na čtverečky a dalo se tam povidla, trnky jsme tom říkali, a takové trouhelníčky se pomačkali, uvařilo a buď s makem nebo s parohem. A to jsem v létě vařívala, když už jsem byla potom, tak to je 7. a 8. třídě, maminka chodila do družstva, tak jsem to vařívala já a ona vždycky
0: polévku. Marie, nemyslíte pirohy?
1: No něco podobného jak pirohy, ano.
0: To je slovenská varianta, vím, že v Polsku se to nějak tak taky jmenuje, pěry, teď nevím, možná tam někdo napíše třeba na web a poučí nás, ale takové tradiční polské taštičky, to byla dobrota, to jsem měla tak ráda.
1: To jsem měla rádi a někdy se to dělalo i s mletým masem, mleté maso nebo uzené a také se to uvařilo a cibulkou a bylo to, a já si to někdy teď udělám taky. A ze špenátem třeba, to je výborné. Takže tak. A většinu vařím masem sladké, jím třeba sladkou rýži tak jednou za měsíc a teď v létě, když tak asi jenom jednou jsem měla švestkové knedlíky, ale mám pár švestek v mrazničce, tak ještě na to přijde řada. Takže tak asi. A v zimě jsem brala odpojízdné jako kantýny jídlo a omrzelo se mě to. Opravdu ty jejich omáčky nebyly dobré, to jsem vůbec, to radši říkám si, uvařím sama, jakou, na co mám chuť.
0: Paní Marie, a co říkáte na to, když si někdo napíše ten jídelníček, podle kterého vaří, jak to zmiňovala paní Anička, která volala do vysílání. To jsem si říkala, že je velmi zajímavé, že spousta žen stále přemýšlí nad tím, co budou vařit a toto je vlastně velké zjednodušení a hlavně si umím představit, že pak člověk nechodí každý den do obchodu a nekoupí další věci, které třeba vůbec nepotřebuje. Takže vlastně asi i ušetří.
1: No právě, já vařím většinou na 2 dny. Já vařím taky jenom pro sebe, takže jenom když přijede rodina, tak se vaří ve velkém a oni mě právě domlouvají, že toho vaří málo. Já už jsem zvykla pro sebe méně vařit. Takže, ale prostě většinou maso, třeba dnes jsem měla kuřecí řízek s bramborem a okurkový salát. A já když vařím tady to, tak já polévku už nevařím. A polévku zase, když dělám, tak dělám nějakou kyselici nebo takovou, která je taková jako výživnější a už zase nejím třeba ostatní jídlo. Takže tak to střídám, ale opravdu říkám, teď budou brambory, mám ráda hodně brambory i teď ty nové, novější a potom mám ráda bramborovou kaši a ten bramborový salát, ten je taky dobrý, ale ten se vařívá většinou na ty Vánoce a nebo u nás, jak jsou hody a tak, ten salát se dělá takhle.
0: Děkuju.
1: Většinou mám kuřecí a vepřové maso, měla bych jíst víc rybí a na tu rybu mě třeba někdo chválí toho lososa, mě ten losos zas moc jako, měla bych ho jíst, ale tak jednou za měsíc, víckrát by mě jeho nemuseli dávat.
0: Děkujeme, paní Marie, za telefonát, za to, že jste s námi teď vysílala noční linku. Zavolejte zase, až budete mít chvilku a až budete mít co říct k tématu.
1: Zdravím vás.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: krásně nám zpíval, co říkáte, Jirka Korn v Noční lince. Ať už jste dnes večeřili zeleninový salát, nebo jste si ukrojili kus domácí bábovky, v Noční lince vás za to rozhodně soudit nebudeme. Povídáme si o tom, co jíme, co jsme v průběhu života změnili a po čem se jednoduše cítíme dobře. Krásnou noc přejeme.
1: Haló.
0: Haló, haló.
1: Tady Věra z Náchoda, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Všetky zdravím. A já bych to vzala od dětství, kde byla jsem takovej větší jedlík a bylo mě to teda dost ke škodě, ale měla jsem ráda všecko, akorát ne, špenát, rajčata a rejži. Chodila jsem do družiny, tam přiváželi obědy a mě prostě chutnalo opravdu všecko a vždycky už paní kuchařka, když jsem se stavila do ty řady a už jsem čekala s tím talířem, tak vždycky řekla, je a už to všecko došlo a já jsem brečela. A oni teda měli z toho srandu, že tenkrát já jsem to teda nechápala, ale oni opravdu jako se tomu smáli. Ale vždycky jsem jídlo dostala, ale nesměla jsem si chodit přidávat. Maminka to taky zakázala, že ne, a tak prostě jako dodržovala jí to tam, no. Tak jsem vždycky koukala, tak smutně, no, ale dobrý. A teďka teda, když to vemu jako do ty školní jídelny jsem potom taky chodila, samozřejmě, ale chtěla bych jenom něco říct o mamince, která teda to byla úžasná kuchařka, ta uměla všecko, ať se opravdu cokoliv se prostě řeklo, že by se mohlo uvařit nebo udělat, upít, všecko výborný, ale tam jsem nejvíc obdivovala to, tu lásku, jak ona to ráda dělala, nikdy neřekla, to mě se nechce, nebo já to nebudu dělat. Prostě to bylo úplně, to byl koncert. Fakt to mám tak říct, to byl koncert. A můj tatínek mě vypravoval, že když si ji vzal, tak, že on, když prostě začala jako vařit, že jo, a ty teda spolu žili už, a tak říkal, já jsem nikdy tohle to nejet, tu takový dobroty, který prostě jsem já poznal, když jsem se oženil. Protože oni tkalcovali, jako když děli ten stav, že jo, a tam nebylo tak nějak času asi na to vaření a babička asi vždycky teda udělala jenom takovej, vždycky říkala, že to byla takovej kocht, nebo tak to vždycky nějak říkal.
0: Jak jste to říkala? Prostě,
1: takový kocht nějaký, že něco ukochtala, jako, tak, že jako, že to nikdy nestálo za nic a tak je to tak vypravoval, no a prostě fakt ta naše mamka uměla teda všecko, to teda, a potom bych teda ještě chtěla říct, že teda jsem nikdy neviděla, u nás se prostě tak vařilo, že se nic nevyhazovalo, tam se uvařilo tolik, kolik se snědlo. A když to zbylo na druhý den, tak se to dojedlo, třeba se ještě přivařilo a toho jsem si nejvíc vážila. A taky vám můžu říct, že jsem se to tak naučila. Já bych nevyhodila ani kurku, opravdu ne, ani rohlík. Fakt to teda třeba se vytahuju, ale já bych to vůbec neudělala. To je, pro mě to je tak strašně potupující a takový prostě... Já nevím, já to vidím hrozně špatně, tohleto. A když to vidím teď v těch popelnicích, tak teda mě fakt je úplně do breku. No, ale tak teďka ještě bych potom teda chtěla říct, že teda vařím já, vařím taky všecko, vařím strašně ráda, naučila jsem se všecko od maminky a mám hrozně ráda takový i s manželem, když to takový jídla, taky takový jako jednodušší, nebo oni třeba ani tak jednoduchý nejsou, ale placky bramborový, bramborku, nebo bramboráky, já nevím, jak to taky každý zná, že jo. Škubánky, chlupačky, chlupačky s houbama, chlupačky s tím vepřovým a sezelím, houskový knedlíky, vomáčku, peču, všecko, co se dá. Ale neumím teda teďka tu moderní kuchyni, to prostě neumím. Jako třeba já bych neudělala z Hokkaida polívku, já nevím, já si furt myslím, že bych to vůbec neokořenila tak. Takže já to mám takovou klasiku, vývary, polívky, všechno, česenek, ještě se tam taky mluvilo, ten teda do každý polívky stroužek, dělám z toho i pomazánky, takhle děláme takový, já chodím do spolku se zrakově postiženýma a děláme si takové posezení, tak moc ráda něco upeču nebo udělám, zrovna to bylo včera, tak dělám z česneku pomazánku, to taky mě říkají, že jim hrozně chutná. Štrudy jsem upekla včera 5 čišek a tak jsme to tam všecko si jako rozdělili, měli jsme posezení a loučili jsme se s létem.
0: Tak, teď se musíme ale rozloučit my, Věrko, mrzí mě to, ale je na čase říct si naslyšenou.
1: Ano, takže já už taky chci dát prostor,
0: že jste s námi.
1: A moc děkuju a všechny zdravím.
0: Příště.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jednou slyšíme, že máme omezit tuky, po druhé cukr, po třetí pečivo. Rad kolem jídla je dnes všude plno. Řídíte se jimi nebo spoléháte hlavně na vlastní zkušenost? O tom si dnes povídáme v Noční lince a já se jdu podívat na web. Tam píše Milda: dobrý večer, bylo u nás posvícení a narazil jsem tam na langoše na sladký způsob. Nahoře byly borůvky, maliny, banán, jahody. Polité to bylo jahodovou polevou a bylo to moc dobré. V poslední době to pro mě byla velká dobrota. Zajímavá kombinace a chuť opravdu úžasná. Paní Jana: dobrý večer, Jaruško, ráda bych zde zmínila takovou zajímavou věc, co se týče jídla. Je to tak, že všechno, co chutná mě, tak s 50% pravděpodobností nechutná mému kamarádovi, což je velmi zajímavé a je to naopak. Teď píše ještě pan Karel: dobrý večer, těším se, jím, na co mám právě chuť, netrpím nadváhou ani jinými problémy. Miluji buřty na ohníčku s těma černýma rohama, ty jsou nejlepší, příjemnou službu. Zabíjačka, to by byla snídaně. Tak děkuju za telefonáty, děkuju za vaše vzkazy a přidáme další. Halo, halo, kdo tam?
1: Dobrý večer.
0: Dobrý
1: večer. Můžete mě tam vašemu pořadu napsat tuhle větu?
0: No, halo, halo? Ještě jednou? Teď jsem tomu úplně nerozuměla. Zkusíme zvednout druhou telefonní linku. Halo, Jarka Studio, Český rozhlas. Kdo je napřímo? Tam někdo je, já se tam slyším, promluvíte s námi do vysílání. Ne, tak se nám to nepodaří. Tak, do třetice všeho dobrého, linka číslo 3. Halo?
2: No, tady Josef, ještě paní.
0: Josef, jak jste váteru, to bylo překvapení. Prosím, vypněte rádio, abychom se dobře slyšeli a potom povídejte, co máte k tématu.
2: No, tak. Já spíš to, co už jste povídali, tak já bych měl spíš speciality, co se jí nebo co jsem v životě pokoštoval.
0: Jsem s tím.
2: No tak, já jsem dělal u aerolinek a tak jako jsme měli výměny zájezdy s Francouzama, no tak na Skubidánu, tak nás pohostili, dali nám na možnost slávky, takový ty štěble, jako a potom krabla. Říkám, když jsem to viděl, je to krab nebo krabice a to se z toho, jak se jí, no dali nám k tomu takový speciální příbory, že se vybírá jenom maso z těch klipítek a z hrudníků. No a druhý potom, jako ze zájezdu na Kubu s manželkou, jako to jsem byl v 88. na svadební cestě, tak jsme tam ochutnali žabí stehinka a krokodýla. Tak to, co vám můžu...
0: Rozuměla jako... jsem dobře, že jste jedl krokodýla?
2: Ano, krokodýla na
0: Kubě. A jaké je to krokodýlí maso? K čemu byste to porovnal?
2: Já bych to smíchal, vepřový králík. Něco takového. Libový jak králík, ale trošku masnější.
0: Já jsem se chtěla zeptat, jestli něco z těch specialit, co jste se někde naučil, můžete pak tady upravovat, koupit si a sníst, ale to na krokodýla, to se ptat nebudu, ale z nějaké ty mořské potvůrky jiné, to asi ano. Přenesl jste se to i sem do Česka a kupujete nějaké mořské dobroty?
2: No tak nějak moc ne, já tomu neholduju, já jim normální stravu a akorát, co nemám rád, tak rajčata a těstoviny, jako, ale to musí být v omáčce, těstoviny jedině nudle s makem.
0: A jak se to stane, že nemáte rád rajčata?
2: No tak ty, mám rád, nemám rád od narození prostě, akorát tak zase ti Francouzi mě donutili sníst toho rajčete, ale to se stalo, že jsme byli nějak tak na zájezdu zvlášť a zastavilo se tam v nějaké sokolovně nebo něco prostě, tam nám dali oběd a předtím bylo rajče, půl rajčice. No tak co s tím, potřeboval jsem je tacek volný, tak jsem to teda snědl, ale zapil jsem to po litru té jejich toho stolního vína, co se podávalo. Tam se k obědu zapíjelo vínem takový stolní 7% nebo co, jako něco podobné jako mešní. Takže to byly speciality. A říkám, co mám cukrovku, tak jsem, no, ještě, když mě zjistili, tak jsem měl 105 kilo. A podařilo se mi dietou držet jako takovou hladovku, tak se mi podařilo sundat na 80, no tak jsem byl bez medikace půl roku, než mi dali nějaký prášek, tak mám jeden prášek na ráno, druhý v poledne a na večer mi nedali nic, ale podle doktora Šráška říkal, Juro, zakázali mě pít alkohol. On říkal, ale to není tak úplně pravda, než vynalezli tady ty prášky jako na cukrovku, na diabetes, tak se léčilo stejně alkoholem, ale to musela být čistý prcek přímo jako z palírny, to nesměla být nějaká becherovka nebo něco, tam nesmělo být sladidlo, a když tak víno suché, no tak jsem používal ještě potom do večeři 2 deci bílého suchého.
0: No tak když vám to doporučil lékař, tak samozřejmě. Děkujeme moc za krásnou návštěvu. Bylo to oživení, hlavně to krokodýlí maso.
2: To mě vzali žlučník, tak jsem přestal jako jít alkohol. Takže dneska jsou nekuřák, to jsem přestal v 50, nepiják a nemravac.
0: Zavolejte zase příště, bylo to milé setkání.
2: Tak, jo.
0: Rádi vás pozdravíme.
2: Rád, jsem se vám dovolal. Tady mám to kolikrát volám, tak asi je to po 130, ale to je i z těch dřívejších dnů večeru, tak pěkný večer a naslyšenou.
0: Naslyšenou. A jsme na konci dnešní noční linky. Děkuju za všechny telefonáty, příběhy i vzpomínky, o kterých jsme mluvili. Protože jsme si dnes povídali hlavně o jídle, tak vám přeji, ať vám chutná nejenom to, co máte na talíři, ale pokud možno i život sám. Klidnou noc a dobré spaní přeje Jarka Barboříková. Kde kdo

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. To se mě vám tuhle ptala posluchačka Jana z Přelouče. Proč, když někdy slyší ukázky vyprávění Miroslava Horníčka, proč jsou stále stejné? A jestli je to tím, že má tak dobrou paměť, anebo už nic nového neexistuje? Tak chválím paměť paní Jany do Přelouče a tím dnešním divadlem potvrzuji, že Miroslav Horníček má stále co říct a nemusí se vůbec opakovat. Hezký poslech.

0: úvah na dopisy posluchačů, takzvaná tichá pošta. Určitě se k ní někdy vrátíme. Ale pro dnešek, co třeba Miroslav Horníček ze 60. let a jeho vyprávění o vztahu chodců a řidičů. A taky rozhovor s Mílou Semrádovou, rozhlasovou redaktorkou, jejíž některé otázky Miroslava Horníčka dokázaly, jak uslyšíte, upřímně rozesmát a pobavit.
1: Rozhodně nepatříte k neznámým lidem. Přesto jsou možná některé zákruty vaší jemné duše ještě tajné, proto několik otázek. Jste Sparta nebo slávista?
2: Já jsem slávista. Já vím, že si tím polovinu národa popudím, ale nedá se nic dělat. Tenhle národ je vždycky rozdělen na dva tábory. Buď v pravosti či nepravosti rukopisů, nebo pod jednou, nebo pod obojí, nebo jazz, nebo dechovka, tak se nedá nic dělat.
1: Vyzveme tedy Spartany, aby nevypínali v tuto chvíli přijímače.
2: Až si mě přesto poslechnu.
1: Dobře. Jaké jste měl, teď vás oslovím jako veličenstvo, pocity při volbě krále Majálesu a jaký je váš vztah k mladé generaci?
2: No tak já jsem byl volen za techniku. Já nevím, proč právě technici si na mě zasedli. Patrně proto, že právě v technice jsem nejslabší a oni si možná mysleli, že je příjemnější mít hloupějšího panovníka, než jsou sami. V Plzni nebyla žádná volba, tam to byl spíše akt zdvořilosti vůči starému rodákovi. V Praze byly tvrdý volební boje a měl jsem opravdu tedy pěkný pocity, protože bych řekl, že tento titul bych nevyměnil za žádný jiný. Jestliže si vás mladá generace vybere jako kandidáta, tak je to takový nějaký důkaz, že s tím biologickým procesem vaší osoby to ještě není tak zlý.
1: Nudíte se někdy, nebo co to je nuda?
2: Neznám ten pocit nudy. Pro mě je nejhorší jenom někdy čekání zbytečný. Víte, když se čeká, nemyslím na Godota tedy, ale na jiné soudruhy, že někdy člověk čeká zbytečně dlouho. A to je chvíle, kdy není možná jiná činnost, než čekání v nějakém neútulném prostoru. A tam někdy pocítím cosi, co patrně lidé nazývají nudou. Ale že bych to cítil někdy jísa sám, anebo jísa v divadle, nebo v biografu, to se mi nestane.
1: Jako životní pocit nudu neznáte
2: ne,
1: tedy?
2: Ne, to rozhodně ne.
1: Píší vám lidé dopisy?
2: Moc.
1: A o čem?
2: No tak především teď o tom rozhlasovém pořadu Tichá pošta, že jo, dostávám dopisy a i do divadla někdy. A mám je rád, ty dopisy, i když pochopitelně nemohu na velikou většinu z nich odpovídat, protože to by byla strašná agenda. A jedině mě mrzí vždycky nedorozumění, který vznikne. Já vždycky přemýšlím, v čem to je, že člověk velmi jasně formuluje věc, že 10 větami vysvětlí svůj záměr a 11. větou potom řekne nějakou pointu a ti pisatelé jakoby těch 10 vět neslyšeli, mluví o té 11. A to si vždycky říkám, jak je možné, že lidi neslyší to, co říkám a vyberou si z toho jenom to, co slyšet chtějí. Tak to mě vždycky jenom to nedorozumění, mě na to mrzí.
1: Neříká se, ale je to potvrzeno, že vám to na jevišti a i v životě myslí rychleji než ostatním lidem. Stačíte vždycky tomu tempu nápadů i jako autor nebo jako dramatik, abychom byli...
2: To je trošku jízlivá otázka. Snad. Já proboha nemám tolik nápadů, abych jim dokonce snad nestačil. Ne, já jsem postižen takovou zvláštní schopností nebo neschopností psát první poloviny her. Já mám doma 4 první poloviny her a nemůže mě k ním napadnout druhá, čili i v dramatice 2 půlky musí patřit k sobě. No, ale já bych spíš potřeboval nějakého dopisovatele. Já jsem četl, že jsou takový dopisovatele.
1: Akademici, myslíte?
2: Já nevím, to je jedno, nebo dělnický dopisovatel. A že by vždycky tu první půlku dopsal. Tenhle ten slogan, nebo jak bych to řekl, vznikl z jedné věty Vericha, který o mě napsal někde, že mu to ukrutně rychle myslí na jevišti. Moje žena tomu říká, že to je následek otřesu mozku, který jsem nedoléčil. No to ovšem, to je nevědecké, to je naprosto nevědecké.
1: V povědomí lidí děláte mnohé, dokonce vaříte v televizi.
2: To prosím, za to se národu omlouvám. To mi bylo důkazem, že člověk má dělat jenom to, co je aspoň jeho koníčkem. Jo? A to jsme vzali s Lipským, přestože oba tedy ve vaření vůbec se nevyznáme a ukázalo se to špatným, ten pořad, a já sám jsem poprosil, aby byl zastaven, protože člověk by měl nechat toho, čemu nerozumí, což tu dávám jako návrh v celostátním měřítku.
1: No a u nás v rozhlase děláte Tichou poštu krom mnoha jiných pořadů, způsobujete minutky karlovarských festivalů. Odkud se bere ta neposednost ducha?
2: Já nevím, jestli bych to nazval neposedností ducha. Já myslím, že každý člověk dělá tolik,

0: co já, že to není nějaká... Já mám rád, víte, takový improvizovaný věci. Takže mě přitahuje tato cesta rozpravy s divákem.
1: Milí přátelé, člověk se mění. Každý člověk se mění a pořád. Já, když se tak rozhlížím po svých známých i po svých neznámých, tak bych skoro propadl strachu o lidstvo. Mám pocit, že se lidi mění jenom k horšímu. A když se naopak zase zamyslím někdy tak sám nad sebou, tak vidím, že to s lidstvem není tak zlý a že jsou i takoví, kteří se mění a vyvíjejí k lepšímu a rozhodně kladně. Každý se mění jinak. Někdo roste vnitřně, někdo tloustne, někdo zraje, stává se moudřejším, lepším, celkově krásnějším a někdo je k tomu všemu ještě povyšován. Ovšem určitými změnami procházíme všichni, bez změny. V určitých bodech se měníme všichni stejně, například všichni dospíváme, aspoň většina tedy. V určitých letech ztrácíme brzlík a někteří v těch letech ztrácejí k tomu ještě iluze. Jsou změny různé, jsou změny citelné, jsou změny bolestivé a jsou změny taky tak nenápadné, že ani nepostřehneme. Muž svobodn se mění v muže ženatého. No to je změna citelná, tu postřehne každý sám na sobě. Někdo dříve... Někdo dříve, někdo později. A někdo pozdě. Říká se, že sytý hladovému nevěří. A z těchže důvodů nevěří člověk ženatý člověku svobodnému a naopak svobodný ženatému. Vůbec se říká, že manželství je jako obležené město. Ti, co jsou uvnitř, chtějí ven. Ti, co jsou venku, chtějí dovnitř. To je strašně starý vtip a já ho cituji jenom proto, že přemýšlím, kdo ho asi vymyslel, jestli muž nebo žena. Žena určitě ne, ta je ráda obléhána. Tak tedy muž, ale svobodný nebo ženatý? Já osobně myslím, že neutrál. Tedy rozvedený nebo vdovec. Někdo, kdo prošel oběma tábory. A to je to, jsou změny tak hluboké, tak podstatné, že člověk skutečně projde-li tou změnou, přestoupí jaksi do jiného tábora. Přestane rozumět těm, se kterými ještě včera držel. A mezi oběma tábory pak panuje nejen nedorozumění a nedůvěra, ale dokonce nepřátelství. Já sám jsem nedávno prošel takovou hlubokou, podstatnou změnou v životě, která mě uvrhla do jiného tábora. Stal jsem se automobilistou. Přišel jsem z tábora pěších, tedy chodců, do tábora motorizovaného. To prosím neznamená, že občas nejdu někam pěšky. Každý automobilista jde občas někam pěšky. Tak jako každý chodec, taky občas jede někam autem s někým, že jo? Ale rozdíl mezi nimi je zásadní, podstatný a vězí v jejich myšlení. Automobilista, který si vyjde pěšky, který jde, dejme tomu, na procházku po ulicích, nedává ostatním chodcům přednost podle pohlaví nebo věku, ale podle pravidla pravý ruky. Když jde pěšky, před nechráněným přejezdem zastaví. A když v noci na silnici potká chodce, který jde proti němu, sklopí oči, aby ho nevosoňoval. Automobilista, který jde pěšky a pospíchá, nepřidá do kroku, přidá plyn. A poslouchá, úzkostlivě poslouchá sám sebe, jestli to v něm někde nějak podezřele neklape. Zatímco pěší člověk v automobilu se vůbec nestará o to, jestli to někde klape nebo neklape. A nechápe řidiče, který sotva to začne v motoru klapat, prohlásí hergot, tak se mi zdá, že nám tady něco neklape. Pěší člověk v automobilu nevnímá nic, ani značky. Tak, jako je nevnímá, když jde pěšky. Kdežto automobilista, i když jde pěšky, vnímá značky a nevešel by do jednosměrné ulice v protisměru. A s nejkrásnější slečnou by nepostál díl než 5 minut v ulici, kde je zákaz stání. Když pěší člověk vidí ten trojúhelník s obrázkem krávy, má jedinou myšlenku, pozor, tady jsou krávy, některá by mi mohla ublížit. I když je ve voze a kráva na něj nemůže. A když automobilista vidí tu též značku, tak si říká, pozor, jsou tady krávy, mohl bych některé ublížit. A to si říká, i když jde pěšky a z krávy má strach. Automobilista, který jde pěšky, myslí víc na zadní poloosu svého vozu, než pěšák v automobilu na své vlastní ledviny. A to je podstatný a základní rozdíl mezi oběma tábory. V myšlení. Hlava každého automobilisty je motorizována, kdežto hlava pěšáka je opěšalá. Jeho myšlení je zásadně pěší. Každý z nich jinak chápe, jinak cítí, jinak myslí, jinak vidí. Pro každého chodce každý automobilista jede jako blázen, jako naprostej šílenec. Zatímco pro každého řidiče žádný chodec nepřechází ulici, ale motá se tam jako ovce. Přebíhá jak splašená slepice. Každý chodec nenávidí každého automobilistu. Nikoliv z nějakých malicherných důvodů, ale z principu zásadních, z důvodů zásadních. Tedy jsou to dva světy, svět chodce, svět automobilisty. Chodec by se strašně divil, kdyby viděl auto na chodníku, ale on se diví, i když ho vidí v jízdní dráze. Chodec, který přechází ulici tím nejhorším možným způsobem a na místě, kde jako pěší vůbec nemá co dělat, tak se strašně rozčílí, že tam auto najednou. Říká, no, přetrhni se, prevíte, kam pospícháš, náfuko, rozmázni se, potvoro, to jsou výrazy typicky pěší. Pěší, chodec nikdy nepřijde na to pravé, čím by mohl řidiče urazit. To řidiči mezi sebou si dovedou nadávat, nádherně, odborně. Chodci mezi sebou taky si krásně nadávají. To by znamenalo, že v obou táborech panuje jaksi vnitřní taková neschoda. Není to pravda, jakmile dojde k střetnutí mezi jejich zástupci, jsou všichni řidiči zajedno proti všem chodcům a všichni chodci zajedno proti každému řidiči. Jako by to byly dva světy. A je to tím, že náš člověk si rád dramatizuje věci, je vášnivý, nesmiřitelný, když jde o jeho klub, o jeho vkus. A kdyby se měli utkat ctitelé dechovky z vyznavači jazzu, zažili bychom nové Lipany. A právě tak chodci a automobilisté, jako by to byly, říkám, dva světy, jako by to byly dvě hlavy, řidičova a chodcova. A ona je to jedna hlava, lidská hlava, která může jednu věc vidět dvěma různými způsoby, prosím, která mnoha způsoby dokonce může nadávat. Ale jedno je nutné, aby hlava řidičova neustále myslela na hlavu chodcovu a hlava chodcova neustále na hlavu řidičovu, aby ty hlavy myslely nejen na sebe, ale chvílemi i za sebe. Aby tedy řidič chvílemi aspoň myslel tak, jak asi myslí chodec, a chodec chvílemi myslel tak, jak asi myslí řidič. Jedno jediné mají ty dvě hlavy společné. Jsou obě stejně křehké, obě stejně rozbitelné a obě stejně nenahraditelné. Vidíte, jak moudře, jak klidně, jak objektivně se na to musí člověk dívat? Žádné osočování, žádné vzájemné urážky, žádné nadávání na silnicích a ulicích, naopak. Vzájemná úcta, ochota, zdvořilost, dobrá vůle, to všecko by bylo. Jen kdyby se lidi naučili chodit a kdyby se nám, řidičům, nepletli jak ovce a splašený slepice. Tak.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Co si pamatuju, musel Pavel Bobek Miroslavu Horníčkovi ten Armstrongův borůvkový vrch zahrát a zaspívat, kdykoliv se jen potkali. A začasté šla řeč taky o tom, zda manželky na obou stranách ještě stále doma hledají ty Miroslavovi dobře utajené housle. Takový byl ostatně první titul jeho knížky krátkých povídek, který v zápětí vyšel i na gramofonových deskách, stal se pro Miroslava slavným jevištním monologem a po mnoha letech se k některým povídkám Miroslav Horníček vrátil i v rozhlase.
2: Zmínil jsem se před chvílí o humoru svého otce. On měl zvláštní sklon. Po celý svůj život vymýšlel složité a náročné nesmysly. Pro vlastní potěchu a z vlastní hluboké potřeby, z jaké jiný sahá třeba po dýmce nebo turistické holy, anebo po majetku druhých. Pokud jde o druh humoru, rozuměl by si výborně s mým synem, ale nesetkali se. Nesetkali se? Občas o tom pochybuji. A myslím, že k tomu setkání přece jen jaksi došlo. V onom čase po otcově odchodu a před synovým příchodem. Protože tady vídám někdy cosi jako pokyny a jejich plnění. Cosi jako příklad a jeho poslušné i nadšené následování. Rozuměli by si. Otec, můj otec, byl už hlavou rodiny, když si přinesl domů skleněnou trubičku. A trávil pak večery u okna v setmělém pokoji a foukal broky obalené chlebem do oken protějších bytů. Můj syn by se dával vedle něj, balil by mu broky do chleba. A pak by stříleli oba, protože dědeček by sehnal druhou trubičku. Ale nestalo se to. Nebylo to. Není to. Ale to není podstatné. Podstatný je duch událostí a skutků a v tomto duchu jsou spolu, protože lidé jsou buď spolu, byť je dělila staletí, anebo nejsou spolu, denně spolu žijíce. V mém otci byl a trval nádherný dar. Dar, který není dán každému muži, dar nepodléhající věku, totiž dar klukovství. Když je muž ještě malý, má trojí možnost. Být hochem, chlapcem, anebo klukem. To není trojí zvuk téhož významu. Mezi těmi třemi pojmy leží obrovské rozdíly. To jsou úplně tři jiné úděly, osudy, talenty. Vzpomínám-li na své vlastní dětství, přiznávám s lítostí, že jsem klukem nikdy nebyl. Byl jsem, řekněme, že jsem byl chlapcem. Ano, byl jsem chlapcem, ovšem kromě nedělí. Kromě nedělí, kdy mne maminka převlékala za hocha a vodila na promenádu. Promenáda se konala každou neděli dopoledne v městských sadech před budovou měšťanské besedy a spočívala v takovém pomalém obcházení záhonů, mezi nimiž stála vojenská hudba a hrála takové ty citové věci. Chodilo se pomalu. Zástup byl hustý, lidí přibývalo. Nad květinami šuměly vodotrysky a nad hlavami lidí se vznášela vášeň lehárová jak růžový mrak plný voňavky. Tato trýzeň byla částečně vyvážena návštěvou cukrárny pana Vicovského a pak se chodilo dál. Otec na promenádu nechodil. A svůj vztah k této události vyjádřil jednou s přesností, jaká je dána pouze humoru. Když už moje matka dokončovala poslední detaily svého nedělního zevnějšku, zavolal si mě otec na dvůr, kde našel neuvěřitelně špinavý hadr. Přivázal k němu motouz, konec motouzu mi podal a povídá, vidíš, to je myš. Chodil jsem po dvoře, tahaje myš za sebou. A otec mi poradil, abych si myš vzal sebou na promenádu. To se mi zalíbilo. A tím to bylo rozhodnuto. Byl jsem dítě strašně vzteklé a nedal jsem si své vrtochy jen tak rozmluvit. Vyvolav tedy ve mně tento vrtoch, poodešel otec stranou, aby v úkrytu vyčkal reakce matky, tak jako chemik v úkrytu vyčkává nachystané exploze. Když mě moje matka spatřila s tou hrůzou, nařídila mi, abych to okamžitě nechal a šel za ní. Byla si tak jista nerozumností mého počínání i rozumností svého příkazu, že vykročila, aniž se ohlédla. Šel jsem. Okamžitě za ní. Došel k ní, podal jí ruku a šel dál po jejím boku. Myš ovšem za námi. Zjistila to až po několika krocích. Nebyli jsme ještě daleko od domu a otec za námi hleděl a byl spokojen. Určitě byl spokojen a doufám, věřím, že se smál. Toho dne jsem na promenádě vysloveně vadil. Lidi mi šlapali na myš. Já řval, matka se jim omlouvala, oni se omlouvali matce. Pak se provázek přetrhl, matka ho musela navazovat, protože já znovu řval. Pak jsem vzal myš do cukrárny, kde několika lidem zvedla žaludek. A na celém tom nedělním dopolední ležel stín. Stín, podobný šedivému a nečistému hadru. Jsem už daleko. Jsem už strašně daleko od toho nedělního dopoledne. Ale někdy mám pocit, že otec ještě za mnou hledí. Kéž by se smál.

Chvála pravé chvíle. Některé události nastanou v pravé chvíli. Nemusí to být velké události, ale pravá chvíle jim dodá váhy a významu. Učiní je velkými a nezapomenutelnými. Jsou větší události a přece projdou bez povšimnutí, protože si nenašli svou pravou chvíli. Ukvapeně nastali předčasně, promarnili svůj potenciální rozměr a my je zapomínáme velmi brzy jako malé a bezvýznamné. V mnoha domácnostech už vybuchla kamna. Je to záležitost banální, ale i tady jsou rozdíly. Výbuch může být slabý, snadno zlikvidovatelný, ale může taky dojít a dochází k výbuchům, které změní barvu stropu, rozestavení nábytku a cosi v nervové soustavě všech přítomných. A také tady je rozhodující chvíle. Pravý výbuch si počká, nenastane kdykoli a jen tak. Nejvhodnější chvíli si vybrali den výbuch v našem bytě asi před 10 lety. Byl štědrý den, chýlilo se k večeru a byla to ona chvíle, kdy hospodyně je hotova s přípravou večeře i s úpravou svého zevnějšku a kdy je očekáván příchod pozvaných hostů. Je to ona kratičká chvíle, kdy všechen kvap ustal, prostřený stůl svítí jako souhvězdí, dítě naléhá, aby nadílka byla před večeří a žena praví, už by tu mohly být. Chvíle vzdálených rolniček, padajících vloček a duševního pianissima. Tehdy nastal onen výbuch. Nevím, kde sám v sobě vzal tolik trpělivosti a kázně, že vyčkal až do této chvíle. Byl to silný výbuch a připravil se na svůj zásah dokonale. Řekl bych dokonce, že to bylo několik výbuchů, které solidárně počkali jeden na druhý a nastali pak společně, přesně ve chvíli, kdy přicházející hosté, jak se dalo zpětně propočítat, vystupovali již po schodech. Ozvala se rána. Bydlili jsme tehdy v nejvyšším patře a já jsem se zprvu domníval, že spadla střecha. Nevím, jak mě to napadlo, ale všechno bylo příliš rychlé, nezbývalo času uvažovat o dalších možnostech. Běžel jsem tedy do jídelny, protože jsem ještě nikdy neviděl střechu spadnuvší do bytu, ale v jídelně byla vánice a ve vánici moje žena, ztracená a tápající jako onen Angličan, hledající v bouřích Tibetu ztracený obzor svého Shangri-La. Byla to ovšem vánice, řekněme to hned, negativní. Byla to dosud nevyvolaná a silně přeexponovaná vánice na fotografické desce, černá vánice snu a horečky. Bylo to, jako by do hejna vran vjel nákladák a rozmetal je do všech stran a nejvíce vzhůru. Bylo to svým způsobem krásné, ale nemělo význam upozorňovat v tuto chvíli mou ženu na estetickou stránku celého výjevu. Vyvaroval jsem se to a snažil jsem se pouze vysvětlit, že jsou na světě nehody, jako třeba tato, za které já nemohu, což ona jaksi tvrdila. Dnes vím, že jsem pochybil. Měl jsem i tuto věc vzít na sebe, protože v takové situaci logika i právo berou za své a člověk je vinen, abych tak řekl, šmahem. Ale to již vstupovali hosté poněkud pohoršení, že já, člověk pokrokový, jsem si pro dnešní večer najal černošku. Saze padaly dále. Nedá se říci, padaly. Sněhová vločka padá, peří rozmetaných vran padá, zrnko prachu padá, všechno, co má sebe menší váhu, padá. Ale saze ne. Jakoby věděli, že jsou ve vzduchu Vánoce, chtěli v něm být i oni. Pohybovali se, to ano, ale nikoli směrem dolů. Pohupovali se sem a tam, z rozkoše kolébání, jako dvojice v tanečním sále, kroužili, míjeli se, trčeli, stoupali, pluli, ale nepadali. Pokusil jsem se je popohnat k podlaze knihou, ale jen jsem je tím, na rozdíl od své ženy, rozveselil. Hosté se posadili, my už posazeni byli, nejvíce v obličejích. Na obličej mé ženy, přestože je plošně menší, dopadlo dvakrát tolik sazí, nedivím se jim. Také dám přednost židli menší, ale půvabnější. Posledně jsme se pokoušeli o celé věci žertovat, ale jaksi to nešlo. Také se větralo, čímž sazí nevím odkud přibylo. Měli jsme rybí polévku s černým drobením, smaženého kapra se strouhanými briketami, černobílé víno a moučníky podobné drozdům. Kránu již sazí poněkud ubylo, ale protože zvyk
si již oděl svou železnou košili, vstávali hosté od stolu a sahali do kamen, aby si trochou čerstvých sazí vylepšili chuť ovoce, koňaku nebo držťkové polévky. Některé saze dopadly k zemi až na mláďátka. Poslední, pokud vím, 16. dubna dopoledne. Vyprávěl jsem kdysi tuto příhodu učitelce svého syna Věře Ryskové, chtěji ji rozveselit, což jako učitelka mého syna potřebovala, ale ona mi řekla, že to nic není a posloužila mi jinou událostí rovněž pěknou. Také tady to bylo, v podvečer štědrého dne, což samo usvědčí o tom, že událost to byla důmyslná a rafinovaná. Také tady to byla ona chvíle, kdy všechno je nachystáno a člověku zbývají 2-3 prostinké úkony, jako je třeba urovnání ubrousků na prostřeném stole či sejmutí kompotu z nejvyšší police ve spíži. Ano, byla to sklenice se zavařenými švestkami, po čem v této chvíli vztáhla ruce, když zjistila, že na této sklenici stojí kameninová nádoba s husím sádlem. Bylo tedy nutno nejprve vzít onu nádobu, což učinila ve výponu obou nož, obou ruč, protože nádoba byla opatřena 2 uchy. V tomto postoji se nádoba v jejich rukou pomalu zvrátila a ona, neschopna údivu, úleku ani úniku, si počala husí sádlo líti na hlavu. To je vzácná situace. Co si v člověku to ví? Co si moudřejší rozumu a silnější vůle? A zabrání člověku, aby ji ukvapeně přerušil. V nádobě byly 2 litry sádla. Necelé, jak říká paní učitelka. Ale i liter husího sádla stačí, aby zásadně změnil hlavu učitelčinu, nikoli snad myšlenkově, ale rozhodně zevně. A taky tady již přicházeli hosté. Nevím, jak večer pokračoval. Bylo snad nejlépe rozdat nakrájený suchý chléb a tento si mazat přímo o hostitelku.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Jsou jistě lidé, jejichž snem je vidět Švédsko nebo navštívit Norsko, ale mě už provždy bude vábit jich. I v rozmezí své domoviny jsem šťastnější, smím-li tak říci, na Hluboké než v Děčíně. A tak jsem navrhl Provence. Provence. Mám ji rád. Dovolte, abych zopakoval to své hříšné slovo. Mám ji rád jako své skutečné rodiště. Jen na dvou místech mívám ten nezaměnitelný pocit příslušnosti a návratu a domova. Ve svém skutečném rodišti, tedy v Plzni a v Provenci. Jsou ještě kraje, které bych chtěl poznat. Jsou také kraje, které při vší jejich kráse mě nelákají. Ale Provence mě bude lákat vždycky. A tak jsme se s přítelem radili. Řekl jsem Provence. On souhlasil. Já měl své důvody, on taky své důvody. Já doufám, že nesouhlasil jen z respektu k důvodům mým a že se do té Provence těšil po svém. A tak tedy bylo rozhodnuto a dohodnuto. Provence.
2: Té své zamilované, prosluněné a levandulí provoněné Provenci věnoval Miroslav Horníček svoje srdce, několik knížek a taky léta prázdnin a dovolené. Není proto divu, že když se v rozhlase natáčely povídky provencalského rodáka spisovatele Alfonse Dodeta, nemohl u toho Miroslav chybět a vybral si příběh s titulem Dům na prodej. Pro vás už jen pozdravení, zůstávejte ve zdraví a těším se brzy naslyšenou.
3: Nad dřevěnými a špatně přilehajícími vrátky, pod nimiž se ve velké škvíře mísil písek zahrádky s hlínou cesty, visela tabulka, již dlouho. Visela nehybně v letním slunci a kroutila se a třásla v podzimním větru. Dům na prodej. A zdálo se, že to také znamená, že dům je prázdný. Takové ticho bylo kolem dokola. Přece však tam někdo bydlel. Úzký proužek tmavomodrého kouře, který stoupal z cihlového komína přečnívajícího trošku přes zeď, prozrazoval nějakou skrytou existenci, skromnou a smutnou, jako kouř z ohniště chuďasa. Ale místo opuštěnosti a prázdnoty, místo nepořádku, který předchází a ohlašuje prodej a odjezd, bylo vidět pěkné rovné cestičky, zakulácená loubí, kropicí konve vedle nádrže s vodou a zahradnické nářadí opřené o stěnu domku. Byl to jenom vesnický domek, vyrovnaný na svažitém terénu malým schodištěm, takže stinná strana byla v prvním poschodí a jižní v přízemí. Z té strany by ho byl člověk považoval za skleník. Na schůdkách tam byly hromady skleněných příklopů a prázdných ležících květináčů, jiné květináče stály v řadách na teplém, bílém písku s čapými nůsky a s verbénami. Jinak byla zahrádka kromě dvou či tří platanů celá zalitá sluncem. Ovocné stromy ve tvaru vějířů, na železných drátech nebo ve špalírech se rozprostíraly v plném světle, trochu zbaveny listí, aby měly hodně ovoce. Byly tam také sazenice jahod a hrách s vysokými tyčkami. Uprostřed toho všeho, v onom pořádku a klidu, žil stařík ve slaměném klobouku a celý den chodil po pěšinách, za chladných hodin zaléval, ořezával, čistil větve a okraje záhonků. Nikoho ve vsi ten stařík neznal. Kromě pekařského vozíku, který zastavoval u všech vrátek v jediné vesnické ulici, nemíval nikdy žádnou návštěvu. Někdy se zastavil a při pohledu na tabulku zazvonil nějaký chodec, který hledal pozemek na mírném svahu. Jsou to velmi úrodné půdy a bývají na nich kouzelné ovocné sady. Zpočátku zůstal dům tichý. Po druhém zazvonění se ozvalo klapání dřeváků a pomalu se blížilo z hlouby zahrady. Stařík pootevřel branku a pravil vztekle. Co chcete? Ten dům je na prodej? Ano, odpověděl ten človíček s přemáháním, je na prodej. Ale upozorňuji vás, že za něj chtějí velice mnoho. A ruka, docela připravená zase zavřít, zahrazovala branku. Očima vás vyhazoval ven, tolik v nich bylo hněvu a zůstal stát a jako drak hlídal své záhony zeleniny a svůj malý dvoreček posypaný pískem. Lidé tedy šli svou cestou a divili se, s jakým šílencem se to dostali do styku a jaký to je bláznivý nápad nabízet dům na prodej a přitom tolik toužit si ho ponechat. Tomuhle tajemství jsem přišel na kloub. Když jsem jednou šel okolo toho domku, zaslechl jsem živé hlasy, nějakou hlučnou rozpravu. Musí se prodat, tatínku, musí se prodat, slíbil jste to. Potom se ozval hlas starého a docela se třásl. Ale děti, děti, vždyť nechci nic jiného, než prodat. Podívejte se, vždyť jsem vyvěsil tabulku. Tak jsem se dozvěděl, že to jeho synové a jeho snachy. Malý pařížský kramář jeho nutí, aby se zbavil svého zamilovaného koutku. Proč? To nevíme. Jisté však je, že jim to začalo připadat příliš zdlouhavé a že od toho dne přicházeli pravidelně každou neděli, aby nešťastníka trápili a nutili ho, aby dodržel slib. V hlubokém nedělním tichu, kdy i sama země odpočívá, protože ji po celý týden orali a zasévali do ní, jsem to z cesty slyšel velice dobře. Kramáři mluvili a diskutovali mezi sebou, jak přecházeli v loubí a v jejich hlasech zaznívalo suše jako hrací kameny slovo peníze. Večer všichni odešli. A když je starý dobrák několika kroky po cestě doprovodil, vracel se velice rychle a celý šťastný zavíral hlavní branku. Měl před sebou týden odklad. Na týden nastal v domě zase klid. V malé zahrádce bylo slyšet ve sluneční záři chrupání písku pod těžkým krokem nebo cinkot hrabí. Nicméně od týdne k týdnu na staříka více spěchali a více ho trápili. Kramáři používali všech možných prostředků. Aby ho zlákali, přiváděli i vnuky. Podívejte se, dědečku, až se domek prodá, budete bydlet s námi. Budeme tak šťastní pohromadě. Ve všech koutech bylo slyšet slova pronášená stranou, nekonečné procházky po cestičkách a nahlas vyslovené kalkulace. Jednou jsem zaslechl, jak jedna z dívek křičela. Ten barák nestojí ani za pětku. Je právě dobrý na to, aby se zboural. Starý to poslouchal a neříkal nic. Mluvilo se o něm, jako by byl mrtev. A o jeho domě, jako by už byl zbořen. Přecházel docela schrben a se slzami v očích a ze zvyku vyhledával nějakou větev, kterou by ustřihl, či nějaký plot, který by ošetřil. Bylo znát, že jeho život tak hluboko zapustil kořeny do tohoto koutku půdy, že sotva bude mít sílu, aby se od něho odtrhl. A opravdu, ať mu říkali cokoliv, stále okamžik rozloučení odkládal. Když v létě zrály plody, ty trochu kyselé, na kterých je znát svěže stroku, jako třešně, rybíz, červený i černý, říkával si, počkejme po sklizni, hned potom prodám. Když však bylo po sklizni a třešně byly vylisovány, přišly na řadu broskve, potom víno. Po vínu krásné hnědavé myšpule, které se češou skoro až když je sníh. Potom přišla zima. Krajina byla černá a zahrádka prázdná. Nikdo nechodil kolem, nebylo kupců a chamtiví kramáři v neděli nepřicházeli. Nastaly 3 dlouhé měsíce odpočinku. Aby bylo možno připravit semena a prořezat ovocné stromy, zatímco se zbytečná tabulka kymácela na cestě, jaký obracel vítr a déšť. Synové už ztráceli trpělivost, přesvědčení, že starý dělá všechno možné, aby kupce odpudil. Proto počase vzali věc do rukou sami. Jedna ze snah se u něho ubytovala. Byla to malá kramářka, od rána nastrojená, tvářící se příjemně, s onou falešnou sladkostí a úslužnou roztomilostí lidí zvyklých na obchod. Zdálo se, že jí patří celá ulice. Otevřela vrátka do kořán, mluvila nahlas a usmívala se na mimojdoucí, jako by chtěla říci, jen pojďte dál, podívejte se, ten dům je na prodej. Pro úbohého staříka už nebylo odkladu. Někdy se pokoušel zapomenout, že je snacha přítomna. Přelíval záhonky a znovu je zaséval. Stejně jako si lidé těsně před smrtí rádi dělají plány, aby oklamali svůj strach. Kramářka ho však stále sledovala a trápila. Ach, nač to? To se přece namáháte tolik pro jiné. Neodpovídal jí. A horlivě se zabral do práce s obzvláštní tvrdošíností. nechat zahradu spustnout, vždy to by bylo znamenalo ztratit jí tak trochu už teď. Také nebylo na cestičkách ani stéblo trávy, na růžových keřích ani jeden planý výhonek. Čekali, ale kupci nepřicházeli. Bylo to za války a snacha marně nechávala dveře otevřené a vysílala na cestu sladké pohledy. Kolem chodili jen lidé, kteří se stěhovali a dovnitř vstupoval jen prach. Den ze dne se ta dáma stávala štiplavější. Potřebovala být u svých záležitostí v Paříži. Slyšel jsem, jak zahrnuje tchána výčitkami, jak mu dělá opravdové scény a jak bouchá dveřmi. Stařík se jen hrbil a neříkal nic. Těšil se pohledem na hrášek, který mu vyrůstal, a na tabulku dům na prodej, která byla stále na svém místě. Když jsem letos přijel na venkov, snadno jsem ten dům našel, ale tabulka už tam bohužel nebyla. Pozdě ještě visely roztrhané a spuchřelé vyhlášky. Je po všem. Prodali. Místo velké šedivé branky byly čerstvě natřené zelené dveře se zaobleným štítem a v nich malé zamřížované okénko, kterým bylo vidět do zahrady. Už to nebyl dřívější ovocný sad, nýbrž měšťácká směsice košů, trávníků a teras, a všechno se odráželo ve velké kovové kouli houpající se před schodištěm. Cestičky se v kouli odrážely křiklavými barvami svých květinových lemů a roztahovaly se na ní dvě široké postavy přehnaných rozměrů. Tlustý zarudlý muž, spocený jak myš a ponořený do hrubého křesla a udýchaná dáma nesmírných proporcí, která mávala kropicí konví a volala 14, 14, jsem jich dala k balzami, máma. Přistavili patro, obnovili ploty. V tom malém zákoutí, které bylo zase jako nové a bylo ještě cítit barvou, hrálo piano ze všech sil známé čtverilky a polky z veřejných plesů. Taneční písně, které padaly na cestu a z nichž bylo horko jen při poslechu, se mísily s červencovým prachem, křiklavými barvami velkých květů, tlustými dámami, s překypujícím triviálním veselím, a bylo mi z nich smutno u srdce. Myslel jsem na ubohého staříka, který se tam procházívával tak šťastně a tak klidně. Představoval jsem si ho v Paříži ve slaměném klobouku a přihrblého, jako bývají staří zahradníci, jak bloumá někde vzadu za krámem, rozmrzelý, bázlivý a usazený. Zatímco jeho snacha září v zasklené kukani kanceláře obchodu, odkud se ozývá cinkot zlaťáků, stržených za onen malý domek.

tak překroč práh. Svět patří tobě, vždyť víš, stačí si přát, za svým snem jít, ten dar máš v sobě, tak věř,